0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

U češtiny zůstaneme. Po City House Music máme připravenou kapelu Adoráre a skladbu Oceány.

Posloucháte nedělní noční vysílání Rádia 7. Nejbližším pořadem bude relace Základy ve 3/4 na 3. Ještě předtím stihneme několik písniček. Teď to bude skladba Gratitude Brenda Lakea o vděčnosti.

Obraz církve bývá často zatížen stereotypy, historickými zkušenostmi či nepochopením. Co je důvodem? A jaké jsou naopak silné stránky církve? To vysvětlí Štěpánka Paluchníková, která vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Pořad Základy poslouchejte hned po písni Marie Pavlatové.

0: Dnes je v mnoha ohledech moderní věřit v něco, co nás přesahuje. Lidé často mluví o Bohu, vyšší moci nebo vesmíru, o něčem, co dává životu smysl a řád. Taková víra je vnímána jako otevřená, osobní a svobodná. Paradoxně však mnohem problematičtější se pro mnohé stává církev. Proč tomu tak je? Možná proto, že církev není jen abstraktní pojem, ale konkrétní společenství lidí. A lidé, i ti věřící, zůstávají nedokonalí. Nesou si své slabosti, zranění, předsudky i selhání. Právě v tom ale spočívá i zvláštní krása církve. Je místem setkání Boží milosti s lidskou křehkostí. Někdy se však stává, že více než Boží láska je navenek viditelná právě naše lidská nedokonalost. Naše nároky, soudy, očekávání vůči druhým mohou působit tvrdě, uzavřeně a odmítavě. A tak se paradoxně stávám překážkou těm, ke kterým jsme posláni. Abychom ale byli spravedliví, nejde o jednostranný problém. Je to oboustranný proces, ve kterém hrají roli i předsudky těch, kdo stojí mimo církev. Obraz církve bývá často zatížen stereotypy, historickými zkušenostmi či nepochopením. Když se k tomu přidá kritika institucionalismu, vzniká napětí, které není snadné překonat. Přesto stojí za to si položit otázku. Jak by církev vypadala bez jakéhokoliv řádu, struktury či určité formy organizace? Možná nás láká romantická představa návratu k prvotní církvi, malým společenstvím, která se scházela po domech, sdílela život a slavila společně víru v jednoduchosti a blízkosti. Tato představa má své kouzlo. Avšak už první křesťanské komunity brzy čelily sporům, rozdílům a napětí mezi jednotlivými skupinami. Jakmile se rozšířily do různých měst a kultur, ukázala se potřeba určitého řádu, vedení a společného rámce. Struktura církve tedy nevznikla jako překážka, ale jako odpověď na konkrétní potřeby společenství. To samozřejmě neznamená, že by dnes nemohla být lepší, otevřenější či citlivější. Ale možná nás toto vědomí může vést k větší schovívavosti. Zvlášť tehdy, když s církví sami zápasíme nebo v ní narážíme na zklamání. V čem tedy spočívá dar církve? Co vlastně dělá církev církví? Je to budova, historická nebo moderní, nebo je to spíše to, co tuto budovu naplňuje? Napříč křesťanskými tradicemi bychom slyšeli různé důrazy, ale jedno zůstává společné. Církev není především místem, nýbrž společenstvím. Je to prostor, kde se setkává lidské s Božím, kde se naše nedokonalost dotýká Boží plnosti, kde se konečnost otevírá věčnosti. Církev není dokonalá a v nynějším čase nebude. Ale právě v tom může být nejhlubším svědectvím, že i uprostřed lidské slabosti může zazářit ten, který nás přesahuje.
1: Další zastavení v tomto 16-dílném seriálu v pořadu Základy nabídneme v úterý v 9:30. Řeč bude o duchovních darech a službě Bohu.

Minula třetí hodina. Ladíte noční vysílání Rádia 7 s datem 30. srpna. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Začíná relace, ve které saháme do našeho archivu.

0: Po týdnu vás vítám znovu u poslechu hodinky, ve které budeme vytahovat z hlouby našeho rozhlasového archivu věci, které v tlaku doby a změnách obstály. A tak stojí za nový poslech. Dnes jsme se zaměřili na vzdělávání, moudrost, znalosti, prostě oblasti, které každé září tak trochu evokuje. Zatímco pro někoho znamená vzdělání pouze získání určité kvalifikace, tedy přistupuje k němu čistě účelově, druhému jde o poznání, to znamená, že na prvním místě je smysl, účel. A tak vás zvu nejprve k poslechu krátkého zamyšlení Miroslava Kubíčka, faráře Československé církve husitské, který pro Transworld Radio roky připravoval relaci Rýmování o životě. Tady je jeho zamyšlení o vzdělání, či spíše o vědění a poznání. Vzdělání a poznání totiž vlastně vůbec nemusí být vždycky totéž. O skutečné moudrosti pak ani nemluvě.
1: Zůstaňte s námi na Rádio 7.
2: Už někdy dříve jsem zde určitě vzpomínal na jednu svoji příhodu, respektive zkušenost. Přibližně před 20 lety jsme s mým dobrým a vzácným přítelem Václavem vedli časté, pravidelné a dlouhé hovory o náboženství, o teologii a o Bohu. On římský katolík a já tělem i duší protestant. Diskuze se vedly jak jinak u piva, tudíž bylo vždycky jen otázkou času, kdy se obyčejná diskuze změní v hlubokomyslnou disputaci. Takových setkání bylo mnoho a v těch zcela fundovaných disputacích jsme se navzájem trumfovali argumenty tak pádnými, že by nejeden akademik umlkl v úžasu. Zcela nezávisle jsme pak oba zároveň začali studovat teologii, Václav na univerzitě v Českých Budějovicích a já v Praze na Husitské teologické fakultě. Byli jsme plní nadějného očekávání a velice jsme si libovali, jaké ty naše disputace teprve dostanou říz, až na ně po těch 5 letech budeme mít diplom a titul. Během studia opravdu nebyl čas, ale o to natěšeněji jsme se konečně sešli, když už jsme to konečně měli, jak se říká, v kapse. Dali jsme si pivo a čekali, jak se rozvine debata. Ale ona nic. A najednou jsme s údivem seznali, že na to nemáme ani chuť, ani náladu, ani inspiraci, ba ani sílu. Prostě se ukázalo, že ty naše velice náruživé disputace, při kterých jsme se navzájem přebíjeli argumenty, ale hlavně sebe sama přesvědčovali o váze té své pravdy, jsou už nenávratně pohřbeny v minulosti. A v ten okamžik nám konečně také došlo, jak je hloupé a zbytečné mrhat síly v planém agitování za tu svou pravdu. A jak je naopak důležité umět se pokorně sklonit před nedozírným oceánem skutečného poznání, na jehož břehu jsme mohli z boží milosti stanout.

internetu. Ale dobrá literatura toho v sobě skrývá mnohem víc než pouhý děj a abychom toto víc, tu skutečnou duši románu, příběhu, nalezli, k tomu nestačí obsah z internetu, k tomu je zapotřebí pozorně se prokousat knihou. A zase jsme chtě nechtě u té staré známé a často až nepříjemně zmiňované pokory, neboť bez ní totiž skutečné poznání není možné. Jistě jste si také mnohokrát všimli zvláštního úkazu. Setkáme-li se s člověkem opravdu vzdělaným a moudrým, tedy s takovým, kterému vždycky šlo daleko víc o poznání než o tituly a kariéru, překvapí nás, že jestli je něčím skutečně nápadný, tak to není ani tak učenost, jako spíše skromnost a pokora. To staré známé Sokratovo "vím, že nic nevím" má totiž vážně nadčasovou platnost a dospět k tomu dá velikou námahu. Vyjádřil jsem se před okamžikem poněkud skepticky k internetovému hromadění informací a přiklonil se tak ke klasickému pročítání knih, jenomže to vůbec neznamená, že bych se tím pádem vůči tomu hromadění informací stal imunní. Přiznám se, že trpím čímsi, co bych nazval knižní obžerství. Přečíst všechno, co hromadím, nemám čas, ale sám sebe neustále ujišťuji, že určitě jednou a že je tudíž dobré, ba nutné to mít doma. Vybavuje se mi v té souvislosti jedna kresbička Josefa Čapka, na které je vyobrazen človíček, jak stojí před obrovitánskou knihovnou a říká si: teď na to nikdy nemám čas, ale až budu někdy týden nebo 14 dní nemocný, tak si ty všechny knihy přečtu. Jak vidno, problém dosti rozšířený. Jednoho alespoň potěší, zjistí-li, že má s velikým klasikem společného, když nic jiného, tak alespoň nějakou tu nectnost či slabůstku. Jak se tak zdá, tak ono to skutečné poznání a pravá moudrost opravdu nebude v kvantitě, ale někde úplně jinde. Ostatně již zmíněný Sokrates nenapsal za svůj život ani řádku a o Pánu Ježíši Kristu se ani netřeba zmiňovat. Autor starozákonní knihy Kazatel dospěl k následujícímu závěru. Píše se tolik knih, že to nebere konce a přílišné bádání člověka unaví. Nalezneme to napsáno v samotném závěru knihy, zde jsem citoval z překladu Bible 21. Je ovšem nutno připomenout slova, kterými Kazatel pokračuje. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel. Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání. Vždyť to je pro člověka vším. A zajímavou myšlenku říká také autor druhého listu Timoteovi, když se zmiňuje o ženách, které by se pořád chtěly učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. Musíme samozřejmě sebekriticky přiznat, že tohle se týká nás mužů stejnou měrou.

0: Pořadu, který nabízí poklady z archivu, jste poslouchali zamyšlení Miroslava Kubíčka o vzdělání a poznání. Zejména ten druhý výraz, tedy poznání, je hojně užívaný i v Bibli. Dokonce je v ní zapsáno i to, že Bůh se dá poznat a chce se nám dát poznat. A to je veliká výzva i šance zároveň. V následujících minutách nabídneme krátký sestřih původně hodinového pořadu, ve kterém se o vzdělávání, učení, ale hlavně poznání hodně mluvilo. Hostem Mirky Homolkové byl Karel Řežábek.
1: Posloucháte Rádio 7.
2: Je to možná tak, že dneska si člověk pod pojmem učedník představí učně v dílně, kde ho do řemesla v nějakém oboru zaučuje jeho mistr. A já se tě zeptám, co se při slovu učedník vybaví tobě?
3: No tak mi se vybaví něco jiného, ale je to tím, že už o tom přemýšlím teda z hlediska Bible. Protože Bible to slovo učedník používá v jiném významu a v podstatě učedník je někdo, kdo se od někoho něco učí prostřednictvím osobního vztahu. Takže Bible vlastně používá to slovo učedník jak ve vztahu lidí vůči Kristu, vůči Ježíši, tak ve vztahu lidí vzájemně. Ale v podstatě je to vždycky stejné. Někdo, kdo se od někoho něco učí prostřednictvím osobního vztahu.
2: Kdybych se zeptala ještě obecně a pro někoho, komu je třeba biblická terminologie vzdálená, myslíš si, že to téma učednictví je aktuální i teďka? Proč se tím vůbec zabývat? Co mi to může dát?
3: Já myslím, že to téma je hodně aktuální, ale asi by stálo za to použít jiné slovo než slovo učednictví. Mně se líbí hodně, v poslední době přemýšlím o tom termínu doprovázení, duchovní doprovázení, nebo jakési duchovní průvodcovství. A tohle to myslím, že je takový rozměr učednictví, který taky lze z té Bible nějak vyvodit. A když o něm přemýšlíme takhle, že ten druhý člověk je někdo, kdo mi pomáhá růst, nebo komu já pomáhám růst, kdo mi pomáhá vlastně, abych já sám byl věrný těm svým předsevzetím růst, kdy to je strašně snadný, že mít jenom ty předsevzetí, ale potom ten život je úplně jiný. Tak když se o tom přemýšlí takhle, tak si myslím, že strašně moc to učednictví potřebujeme.
2: Karle, ty jsi říkal, že je to takové doprovázení a že tam jde o pozbuzování nebo sdílení, ale to třeba můžou podle mě vykonávat i mý přátelé. Jaký je podle tebe rozdíl mezi tím učednictvím a dejme tomu přátelstvím, kde ten přítel taky se mnou jde určitou cestu a prožívá se mnou věci?
3: Tak tady možná malinko musíme ještě odlišit ty pojmy od sebe, protože já jsem mluvil o tom doprovázení. A ono to není úplně to samé jako učednictví. Učednictví v podstatě předpokládá, že je tam nějaký mistr a nějaký žák. Jeho učitel a žák, to znamená někdo, kdo je, když to vztáhnu na tu duchovní rovinu, na tu rovinu toho duchovního rozvoje člověka, tak někdo, kdo je prostě o kus přede mnou a od koho se učím. Protože podstata učednictví je být formován a ne informován. To znamená, nejde o to rozvědět se informace, ty si můžu přečíst v knížce nebo v Bibli nebo kdekoliv, ale pro mě jsou ty důležité věci jsou ty, které vidím nějak v praxi, v životě toho, kdo je nějak duchovně dál než já. Takže tohleto myslím, že je trochu něco jiného než přátelství.
2: Takže, abychom to dobře ještě definovali, to učednictví se váže teda jenom k osobě Ježíše, nebo to znamená i učit se ze svých zkušeností nebo od lidí z knih. Budeme se bavit dneska o učednictví biblickém.
3: No, ale i v té Biblii zjevně se používá obojí. Myslím si, že když se to týká knih nebo přejímání nebo učení se z nahrávek nebo nějak přeneseně, tak já bych tomu asi učednictví říkal. Myslím si, že to učednictví v podstatě, aspoň v tom biblickém slova smyslu, je přímo spjato s tím osobním vztahem.
2: V Biblii vlastně čteme, že Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, zapře sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Což jsou docela vysoké požadavky. Tak jsem se chtěla zeptat, co to vlastně obnáší být učedníkem, co proto musím mít, abych vůbec pak obstála v tom dalším.
3: Mm-hmm. Tak já to chápu právě tak, že člověk nemusí mít nějaký moc velký schopnosti, aby mohl být učedníkem, ale musí mít velkou touhu. Musí mít velkou touhu se rozvíjet dál, prostě nějak se učit, růst, a musí být ochotný zaplatit tu cenu. Protože já myslím, že každý z nás se potýkáme s určitým problémem a to je problém, kterýmu na základě jedné knížky teď říkám duchovní entropie, kdy tak jako v tom viditelném světě prostě všechny věci přirozeně směřují ke stále větší míře neuspořádnosti, neboli, když se to řekne lidově, aby dnes narůstá, tak prostě myslím si, že i duchovně je určitý proud, který člověka strává k tomu, aby byl stále pohodlnější, línější, aby si ulevil, polevil. A to je vlastně přesně opačný směr, než o čem mluví učednictví. Učednictví mluví o tom napřít svoje síly k tomu, abych přerostl sám sebe, abych nějakým způsobem dosáhl něčeho víc, abych se rozvíjel, aby se ten můj růst nikdy nezastavil.
2: Takže se tomu dobře rozumím, znamená to následovat Ježíše a snažit se dělat věci jako on?
3: Určitě, ale na té rovině těch mezilidských vztahů, tak to chápu tak prostě, když vidím někoho, kdo je přede mnou a já bych chtěl být jako on, tak prostě nelenit, věnovat tomu ten čas, prostředky, energii a skutečně se od něj naučit, co nejvíc můžu.
2: Je na učednictví něco lákavého, čím by se druhým nějak přiblížil, anebo je to jenom o tom být poslušný, učit se, poslouchat,
3: makat? To asi záleží opravdu na člověku, jo? Jak to kdo vnímá. Prostě mě to třeba vždycky ve škole bavilo. Jo, já si pamatuju, že jsem se opravdu celou školní docházku těšil do školy, když moje děti se nad tím už klíbají, tak prostě to tak bylo, jako mě bavilo se učit. A bavilo mě dozvídat se něco nového, bavilo mě nějak růst. A to mi vydrželo do teďka.
2: Ty říkáš učit někoho druhého, takže jak dlouho se učit, aby člověk mohl sám pak začít někoho dalšího učit?
3: Tak když se podívám, jak to funguje v rodině, tak tam prostě už ty starší děti, klidně tříletý dítě už může učit něco svého mrňavýho brášku, nebo pětiletý dítě už taky ukáže spoustu věcí. A my máme vlastně děti 4 a ten nejmladší, tomu teď budou v létě 4 roky. A já vidím, že on se naprosto největší část věcí naučí od svých sourozenců. Ne od nás, od rodičů, ale od nich. Úplně přirozeně. A oni si neříkají, tak od kdy můžu tomu bráchovi něco ukázat. No prostě, jestli to umím, tak mu to můžu ukázat a on se to může naučit.
2: Já jsem se v nějaké knize dočetla, že učednictví je nejlepší způsob, jak získat svět pro Boha, protože dobře vyučení křesťané nebo učedníci získají víc lidí pro Boha, než ten, kdo třeba je nově obrácený, nemá ještě takovou hloubku víry. Myslíš si to, že je to tak i záměr Ježíšů, že měl těch 12 učedníků, aby jim v nějakém těsném kontaktu předal nějakou hloubku, aby oni pak mohli co nejvíc získávat lidí dál?
3: Já myslím, že jsou tam dvě stránky. Jo? Že ta jedna stránka z toho jednoho úhlu bych řekl, že ne. A vidím to zase třeba i v té Biblii. Zrovna teď jsem nedávno o tom hodně přemýšlel u Matouše, který potom se stal autorem Matoušova evangelia v Biblii. Tak u něj, když to člověk čte, tak vlastně v rámci jedné kapitoly Ježíš toho Matouše osloví. Matouš byl celník, prostě zabýval se prostě nějakýma finančníma operacema ve prospěch nepřátelských okupantů té tehdejší země. Takže prostě byl v opovržení u svých soukmenovců a podobně. Ježíš ho oslovil a pozval ho, aby se stal jeho učedníkem. On to přijal, ale ještě v téže kapitole čteme, že ho Ježíš spolu s ostatními učedníky ustanovil jako apoštola a poslal, aby chodili po dvou do měst a vesniček a tam vlastně mluvili o Ježíši, mluvili o Božím království, o Bohu. Takže ten Matouš zcela zjevně nestihl se nějak jako připravit. Prostě stačilo to, že měl tu čerstvou zkušenost s tím Ježíšovým proměňujícím dotekem, s tím, co to udělá když člověka osloví Bůh, když ho osloví Ježíš a když změní jeho život. A to stačilo. Takže, jak jsem říkal, z jednoho úhlu bych řekl, že to není potřeba. Na druhou stranu, prostě evidentně člověk, u člověka dlouhodobě nestačí to nadšení. Jo, prostě to, že člověk prožije tu zkušenost, to je úžasný. Ale je potom dobrý, aby rozuměl i těm hlubším souvislostem, aby nějakým způsobem dokázal prostě dát i odpovědi na nějaké otázky, aby nemusel na každou otázku odpovědět jenom tím nevím, já to nechápu, jenom vím, že se mě Bůh dotknul a změnil můj život.
2: Jak je to podle tebe v církvích? Myslíš si, že v církvích je dostatečné vyučování lidí, kteří tam třeba přijdou?
3: Jo, myslím si, že to prostě pořád ještě hledáme, moc to neumíme. Myslím si, že prostě se církev plní divákama a ne učedníkama. A to je špatný. Jo, protože Ježíš, když těsně vlastně před svojí smrtí, když nechával takový svůj odkaz, to, čemu říkáme velké poslání, tak říká, běžte a získávejte učedníky a učte, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Takže z toho je vidět, že ta církev nemá za úkol jenom ty lidi získat, ale taky je vyučit. Jo, získávejte mi učedníky a učte. A já si myslím, že jako církev potřebujeme hledat způsoby, a zrovna pro nás je to teďka věc, kterou se intenzivně zabýváme, prostě najít způsoby, jak rozmnožit ty řady učedníků na úkor diváků.
2: Co je takovým největším nebezpečím, jestli by se mohl říct, v tom učednictví, jestli nějaké, a potom, co má být tím cílem?
3: Já myslím, že největší nebezpečí učednictví je, že nenastane. Jo, že člověk se prostě spokojí s nějakou tou úrovní, které dosáhl. Prostě pokud nevynaložíme úsilí na pohyb vpřed, nastává automaticky pohyb vzad. Jo, to znamená, že buď se člověk proměňuje do té podoby Kristovi, buď nějakým způsobem vyvíjí určité úsilí, aby rostl a stával se stále podobnějším Kristu. A nebo se pomalu vrací zpět, mění zpět do těch svých starých tělesných způsobů. Tohle je důležité vědět a myslím, že v tom si skutečně můžeme mnohem víc pomáhat navzájem, než jsme si doposud mysleli.
2: A potom ještě, kdyby si řekl, co je vlastně tím cílem, jestli je to teda duchovně dospělý křesťan?
3: Já si myslím, že to, co jsi říkal, všechno je pravda. Je to proces na celý život a cílem je duchovně dospělý křesťan, ale zároveň Bible ukazuje něco, co mě hodně zaujalo, když jsem to objevil, že cílem učednictví není naučit se znát, ale naučit se milovat. Čteme to v Janově evangeliu, kde Ježíš říká, kdo přijal má přikázání a zachovává je, jo, což bylo vlastně to, o čem potom on mluvil. Získávejte mi učedníky a učte je, aby zachovávali, co jsem vám přikázal. Takže Ježíš říká, ten, kdo to dělá, kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Takže z toho je vidět ten cíl učednictví, že to není prostě naučit se toho víc, ale víc milovat. A Ježíš říká, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Jo, takže tam je vlastně ta spojitost s tou láskou a myslím si, že bez té lásky by se z nás mohli stát jenom takový jakoby vystudovaný, nastudovaný lidi, který jsou ale únavní a utravný.

0: Rozhovor, který jste poslouchali v relaci Poklady z archivu, zazněl původně v relaci Na křesťanské vlně Plzně. Hostem pořadu byl Karel Řežábek a slovem provázela Mirka Homolková. Možná znáte lidi, kteří se něčím nadchnou a to jejich nadšení má tendenci smést vše, co mu stojí v cestě. Je to většinou ta první vlna nadšení, která pak opadne. A na druhé straně jiným po letech už chybí jakákoliv jiskra. Co s tím? Přemýšlí Aleš Bartošek.
1: Mám rád zapálené lidi, pro něco nadšené. Ze zkušenosti vím, že talent i vzdělání je velmi málo. Kolem sebe mám mnoho nadšených a zapálených lidí. Každý křesťan by měl přímo hořet pro Pána Boha, být uchvácen, jak říká apoštol Pavel. Už jsem kdysi říkal, že žít křesťanským životem prostě nelze. Buď jsem Kristův, až jsem jim uchvácen, anebo se v nějaké vlastní síle vleču s Kristem, který je mi vlastně břemenem. Ale to snad ani nebudu domýšlet. Řekl jsem, že mám rád zapálené lidi a vidím, jak si je Bůh používá. Ale i zde je jakýsi háček satanovy udice. Ten vlastně loví hlavně tam, kde se to rybkami jenom hemží. Apoštol Pavel píše do Korintu, a píše to velice pokorně, svědomím, že to je jakési hraniční situační nebezpečí. Čtu. Zbraně vašeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista, a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. Tento úsek jsem četl především pro tu zvláštní citaci Uvádíme v poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista. Proč dávám do souvislosti nadšení, euforii, zapálení s tímto výrokem? V nadšení se snadno zahledíme tam, kde to dobře jde, kde situace na sebe dobře navazují a mneme si ruce, jak Bůh vlastně připravuje cestu. Dám příklad vymýšlený. Před zimou je potřeba pomoci starému muži nasekat dříví a jdu tam. Cestou narazím na mimořádnou nabídku letní dovolené na příští rok. Začtu se do letáku ve výkladní skříni a v duchu sním, jaká by to byla krása. Jenže stejně nemám u sebe peníze a tak se otáčím, odcházím. A najednou kolem kolega, slovo dá slovo, peníze má u sebe a je ochoten půjčit. A to je super. Tak jdu do cestovní kanceláře, kde zjistím, že moje vybrané je vyprodané, ale mají jinou nabídku. A na tu mě právě stačí peníze, akorát. Ale nemám občanku. Tak to smutný balím. A zvonící telefon v kapse mě zastaví a manželka s autem se právě vrátila a občanku hned doveze. A je nakoupeno. Jen dříví už jsem nestihl naštípat. Ale to tak krásně všechno zapadlo do sebe. To bylo boží vedení, že? A v euforii se těším na dovolenou. Ale? Bylo to boží vedení? Co ta první myšlenka? Nezapomněl jsem na to zahledění se od původního záměru jinam? Apoštol Pavel říká, uveď poddanost Kristu každou myšlenku. A ta první myšlenka té rodící se touhy po dovolené byla poddána Kristu? A to je to, na co si musím dávat veliký pozor, abych nebyl třeba zlomen potom zkrachovalou cestovkou a ztrátou peněz. Právě proto, že to všechno tak do sebe tak krásně zapadalo. Mám rád nadšené lidi, a jsou-li nadšení pro Pána Boha, je to super. Pro sebe i pro tebe ale říkám, hned tu první myšlenku zajmi a zkoumej. To, jak věci do sebe zapadají, to jsou jen detaily, které mohou být falešným korytem.
0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu, relaci, ve které se probíráme staršími pořady, které odolaly zubu času. S potěšením musíme říci, že takových je velká řada a skutečně je z čeho vybírat.

0: šel do neznáma,
1: jo.
0: Tak jsem se to o něm v první Mojžíšově dočel. V týhle věci on byl na tom stejně s náma. I když to byl tehdy jinej letopočet, ač se nezdál, byl v balíku tenhle nomád. A s ním všechny jeho děti vnuci, pa i prapravnuci. On měl totiž mnohem víc než stádovat.
1: Jo.

0: V dnešní relaci, ve které hledáme poklady z archivu, jsme se zaměřili na téma učení, vzdělávání, poznávání i moudrosti. A předávání zkušeností i znalostí, to je také velká otázka kladená před každého rodiče. Hovoří Magdaléna Strejčková.
1: Jako máma a původně učitelka se cítím být dvojnásob pedagogem a vychovatelem. S nejčistším svědomím a s vědomím své lidské slabosti se snažím vzdělávat a vychovávat sebe i druhé. A to v prvé řadě své dvě ratolesti. Jak prosté, jak samozřejmé, jak nedoceněné a neocenitelné. Jak krásné a jak těžké. Studuji literaturu, články na internetu, zkušenosti příbuzných a kamarádek a hlavně vlastní děti. Je to spousta zajímavých materiálů a podnětů. Teorií o tom, co a jak, aby po nás nezůstala potopa, ale slušně vychovaní lidé, bylo napsáno hodně. Není ani v lidských silách to všechno pojmout. A je to tak možná dobře. Nechci každý zkusí najít svůj autentický rodičovský styl výchovy. Hlavně takový, který bude funkční. Nelze ze vše obecňovat. Každý jsme originál a i ty naše ratolesti jsou jedinečné. Považuji se za mámu amatérku. V rodičovské úloze teprve chvíli, ale už jsme toho panečku zakusili. Citové závislosti, strach z cizích lidí, období prvního vzdoru, pak druhého, teď znovu prvního s druhým dítětem a se starším procházíme tříletou pubertu. Je to dobrodružství. V roli matky se člověk nudit nemůže. Od početí dětí člověk činí různá předsevzetí, jak se toho či onoho určitě vyvaruje a že to je dobré a bude to fungovat. A ono člověk míní, Pán Bůh mění. A to je dobře. Ozývá se nám, abychom náhodou v tom našem rodičovském, vychovatelském veleúsilí na něho nezapomněli. Babička říkala, bez Božího požehnání marné lidské namáhání. A maminka zas, přičiň se člověče a Pán Bůh ti pomůže. A i já už mnohokrát zakusila, že Pán Bůh lajdáky nepodporuje. Ale kdo by si taky troufnul odflinknout takový veleúkol? V jednom kázání jsem slyšela pěkné přirovnání, které se sem taky hodí. Než se začne kosit tráva, nejdříve je třeba nakout kosu. Zdánlivě je to zbytečná práce a ztráta času. Ale když se to udělá, pak jde práce lépe od ruky a jak dobře to vypadá. A tak je to i s každým dnem, který přijímáme z Božích rukou. I se všemi těmi úkoly, které na nás čekají. A těmi našimi svěřenci. Můžu ležet v knihách od rána do noci a bude mi to k ničemu, když každý den a všechny své snahy nesvěřím do Božích rukou. Prosit o vedení a nechat se vést. Čerpat z darů Ducha Svatého a nechat ho v nás vanout tím správným směrem. Zdánlivě to zdržuje. Pak ale jde vše snadněji a na výsledek bude s Boží pomocí radost pohledět.

Hodinka, ve které jsme vám nabízeli poklady z našeho archivu, končí. Od mikrofonu se tedy loučí Kateřina Hodecová a zvuk poslechu zase za týden.

Takové bylo aktuální vydání relace Poklady z archivu, která byla věnována vzdělání, poznání, učednictví a moudrosti. Premiéru této relace zachytíte ve vysílání v sobotu v 16 hodin. Kateřina Hodecová připraví materiál s názvem Ke kořenům aneb o stromech.

0: Odbyla čtvrtá hodina. Je neděle 30. srpna a vy posloucháte noční program Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. O půl páté nabídnu biblickou úvahu Karla Řežábka. Teď se ovšem ponoříme do hudebního světa. V písničkách z archivu se znovu setkáme s Jiřím Zmoškem.
1: Písničky z archivu.

Vítejte u dílu pořadu Písničky z archivu, kterým vás provede Karolína Vološinová. Jiří Zmožek, známe to jméno zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Je však třeba také dodat, že Jiří je stále autorsky činný. Koncertuje přesto, že mu je přes 80 let. Dnes se zaposloucháme zejména do jeho křesťansky laděné tvorby a završíme jeho povídání o životě a tvorbě věnované Bohu Kristu. Příjemný poslech.

0: tebe taky volá.
1: Vy jste se pustil i do tvorby muzikálu, Velký příběh lásky se to jmenuje. Jak vás to napadlo?
2: No, tak to vím úplně přesně. Já jsem už dlouhou dobu věděl, že prostě, protože jsem znal apoštola Pavla důvěrně z Bible, nesčetněkrát jsem četl, se to bojím říct, ale možná z některé věcí jsem četl nejméně 100krát, takže když jsem četl ty všechny Pavlovy epištoly a všechno, co napsal, tak mě to tak oslovovalo i ten celý jeho život a jak ke konci dopadli, jak dopadnou všichni, prostě, že tam bydlel někde v nějakým bytě a oni za ním chodili a jedni s ním souhlasili a druzí s ním nesouhlasili a tím to končí. Prostě tam není žádná velká Pavlova sláva. Prostě Bibli ten konec toho jeho příběhu končí tím, že jedni byli pro a druzí byli proti, ale mě se ten jeho příběh strašně dotýkal. Jako. No a tak jsem si sedl a začal jsem psát ten příběh od začátku do konce a když kamenovali Štěpána, že jo, a on tam hlídal kabáty a když jsem to měl potom hotový, tak jsem měl problém, co s tím textem. Jo. A textaři, kterýma jsem dělal, se vůbec neuměli vypořádat s tou myšlenkou, že by měli psát, takže pan Borovec, který udělal Drákulu, tak potom si snad dokonce myslel, že Drákula je nějaký křesťanský pořád, nebo

muzikál, jo? Protože mi říká, když jsem mu přehrál tenhle ten muzikál Velký příběh, tak říká, ale já už žádný křesťanský věci dělat nebudu. A pak jsem šel za rytířem, ten byl tím jako hodně zasažený. Všichni byli hodně zasažený, ale nemohlo to k ním patřit. Neměli to pověření prostě, aby se tomu mohli zúčastnit. Tak jsem si sedl sám a začal jsem to dělat s Marcelem. No a když jsme to dokončili, tak to bylo takový jako období, to jsme bydali zrovna v Bratislavě a chodili jsme okolo toho Národního divadla. Manželka říkala, tak tady se to bude jednou hrát. Chodila tam, modlila se tam okolo Národního divadla. Můj přítel Josef Kundla, který je solistou opery divadla v Bratislavě, jednou jsem s ním šel rozmnožovat mu noty, už když se to učil, že tam bude zpívat to hlavní solo, tak jsem se taky tak vohlit a říkal jsem, ale tady se to bude hrát. A on mi řekl na tom přechodu, říká, no tvoji víru bych chtěl mít, povídá. On tam opravdu zpíval. A řekl mi, že nikdy neměli takhle plnou opera slovenská v Národním divadle, nikdy neměla takovou návštěvu, jakou my jsme měli na tomhle muzikálu. Bylo to jenom, nebyla to v tom pravém slova smyslu muzikálová záležitost se všem tím herectvím a podobně, ale my jsme to dělali jako oratorium a bylo tam 80 zpěváků a bylo to nádherný opravdu, protože v první řadě seděl Petr Dvorský tam dole a když se díval na těch 80 zpěváků, který jsem tam měl, tak oni říkali, že nikdy tam takový sbor neměli a já jsem šel se pozdravit s Petrem Dvorským, tak jsem mu tak podal ruku, zdravili jsme se, šel jsem dolů, když skončil a on se tak na mě podívá a říká, a toto kde jste zobrali? Jak se díval na ten... A já jsem říkal, na internetu. A to ako? No já jsem jim poslal pozvánky a pak jsem za něma jezdil a dal jsem jim CDčka, oni se to naučili. A to máme z až po Košice. To se sjela celá republika, takže to bylo takový památný vystoupení v Národním divadle. Moc se o tom v Čechách nepsalo, nevím proč. A myslím si, že teď na to není až tak vhodná doba, je taková doba těch soubojů a protože to má takový ten náboj židovský, tak si myslím, že by to trošku v Čechách narazilo. No.

0: Těšíte se k nebeským branám?
1: No, já jsem napsal teďka variantu tu jako u nebeských bran, tak já tam mám teďka v tom refrénu krásnější svět toužebně hledám. Rytíř tam napsal krásnější svět vůbec nehledám. Já jsem říkal, prosím tě, a proč tam nehledáš krásnější svět? No, říká, já jsem levičák. A já říkám, no dobře, ale tak proč to? A to je to, já si myslím, v tom to celý spočívá, jo, že lidi tomu říkají pořád, je mi tady dobře, mám se tu dobře, jo, ale já čekám na ten lepší svět, na to, a nedovedu si to moc představit. Když jsem měl takový vidění pár, já tady o tom nechci vyprávět, ale měl jsem takový jedno velký vidění, když jsem byl jednoho známýho a on měl takovou malou svoji zahradu, já jsem tomu říkal rajská zahrada, ale nebyla až tak rajská, protože byla taková vesnická. A on tam měl všechno. On tam měl svině divoký v takový ohradě. Říkal, tady je drbu po zádech hraběma, prostě, když je to svědí. A tady tohle to jsou králičci, ty já nezabijím, já je rozdávám. A tady mám dva psy, to mi tady známí nechali. A teď mi to celý vyprávěl. A tady mám ryby v tom rybníku a plave tady jenom jedna kačená, ale tu mi sežrali už lišky. A teď mi to celý ukazoval. A byla to taková rajská zahrada, ale v tom nejvesničtějším podání, jak si umíme představit. A když jsem se vrátil domů, tak jsem měl takové vidění a viděl jsem opravdu takovou rajskou zahradu, ale nebylo tam vůbec nic. Bylo tam jakoby takový stříbřitý podnebí a prožil jsem, že na konci té zahrady je hrad chvály. A to bude hrad, kam všichni budou mít přístup a všichni budou chválit pána a budou se tam střídat, a protože v nebi je nekonečný čas, žádný omezení, jo, takže tam se vejdou všichni. A tak jsem se rozradoval, že je to taková ta nová cesta. Jo. My si představujeme, že my musíme určit nějakou cestu, ale my nevíme, jak ta cesta bude vypadat. My nevíme, jak se dostaneme k té cestě. Ale víme, že když budeme pána chválit, tak ho budeme chválit věčně.
0: Děkuji mockrát za váš čas, za rozhovor pro Radio 7. Ještě na závěr se vás zeptám, jaké máte plány ještě tady na zemi? Co byste rád ještě zrealizoval?
1: Já si myslím, že kazatel 3. kapitola je takovej můj vůdce a říká, že všeliká věc má svůj čas a každé rozhodnutí pod nebem svou chvíli, ale není to naše rozhodnutí, protože musíme přijmout rozhodnutí toho, který ty věci připravuje. A já věřím, že jsou připraveny věci a věřím tomu, že teď, než odejdu z tohohle Radia 7, tak vyrazím do světa a v tom světě zase budeme očekávat prostě nádherné věci, nádherné setkání, spousta nadšených lidí. Nedávno jsem zpíval Hradci Králové Otče můj a jsem tam seděl tak na balkóně a vedle mě seděl jeden přítel a když jsem dospíval Otče můj, tak vedle seděli ještě dva manželé, oni byli na balkóně a vedle toho přítele a on za mnou, ten přítel, přišel a říká, představ si, to byl nějaký vysoce postavený úředník z Hradce Králové a on se na mě otočil a říká, to zmožek píše taky takový písně, protože on se už nezabýval tím, že jsem tam zpíval Už mi lásko není 20 let. Ale on si zapamatoval, že jsem zpíval, že Ježíš za tebe zaplatil na kříži. Ježíš za tebe vylil svou krev. A to je smysl toho, co ještě dneska chci dělat. Tak jestli se mě ptáte na plány, tak budem pokračovat a věříme, že lidi se budou radovat a taky si odnesou něco do svých životů.
0: Děkuji mockrát, že jste byl hostem.
1: Já taky.

0: O tom, jak nás k učení vybízí Bible, bude v následujících minutách uvažovat Karel Řežábek.
1: Žalm 25, verš 5 říká: Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť si Bůh má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Asi někdy v půlce srpna tohoto roku jsme byli s mým synem 9letým v Hypertestku v Plzni a viděli jsme tam všude nápisy zpátky do školy. No musím říct, že to v mém synu žádné velké nadšení nevyvolalo. Možná pokud máte děti, tak to znáte, že se blíží konec prázdnin a děti dávají více či méně otevřeně najevo, jak se jim ta škola hnusí, jak ji nemají rádi, jak se tam netěšejí, pokud vůbec na něco, tak na ty přestávky nebo maximálně na tělocvik. A možná, že si vzpomeneme na svoje roky a pokud jsme upřímní, tak víme, že jsme se taky kolikrát do té školy netěšili, že to v nás taky žádné nadšení nevyvolávalo. A možná, že tady tohle přemýšlení si potom neseme po zbytek života. Že se nám nechce zpátky do školy. Že vlastně máme radost, že už to máme za sebou, tu povinnou školní docházku. Jenomže některé věci se musíme učit celý život. V určitém slova smyslu bychom měli být v boží škole celý život. Třeba Jan Bosko řekl, malá láska je vrozená, velké se musíme učit. A podobnou myšlenku říká i Vítězslav Nezval. Láska je veliké umění, kterému je nutné se učit po celý život. Takže s tou školní docházkou ukončenou ani u nás dospělých to není tak jisté. A proč ta škola v nás vlastně formovala tohle myšlení? No možná, že to bylo proto, co jsme se učili a jakým způsobem nás to učili. Jan Amos Komenský školu definoval jako sbor vyučujících a učících se užitečným věcem. A to možná byl ten problém, že jsme se neučili užitečné věci. Nevím, jak je to teď ve škole, ale možná, že v něčem je to podobné. Že kromě toho, že se tam naučíme číst a psát a počítat, což je rozhodně potřeba, tak se tam taky učíme věci, které potřeba nejsou a je jich taky spousta. Učíme se nazpaměť věci, které bychom nepotřebovali k životu. Učíme se vyjmenovávat dlouhé seznamy děl nebo něčeho jiného, které bychom si mohli klidně být schopni najít v encyklopedii nebo na internetu. A učíme se tam taky podávat výkon. A možná, že se tam nepřímo si tam osvojujeme poselství, že výsledek je důležitější než cesta, jakou jsme toho výsledku dosáhli. Hlavně získat dobré známky tím, že se naučím věci říkat tak, jak se to ode mě očekávalo. Chtějí to nazpaměť, budu to umět nazpaměť. Chtějí to přesně jako je to v učebnici, naučím se to jako z učebnice. To je jedno, že už to zítra vědět nebudu, hlavně když dostanu dobrou známku. Případně to při nejhorším opíšu staháku. Jenomže to není to, co jsme se měli ve škole naučit. Protože věc, kterou jsme se tam potřebovali naučit především, bylo učit se. Učit se, jak věcem přicházet na kloub, aby nás to bavilo. Osvojit si nadšení pro to růst dál, rozvíjet se, pracovat sami na sobě. Naučit se umět si vytvořit a obhájit vlastní názor. Nebo naslouchat a nechat se obdarovávat rozdílností. Takže možná, že ta škola nás tohle nenaučila, i když by to bylo dobré, kdyby nás to naučila. Ale ať tak nebo tak, možná někdo z posluchačů měl větší štěstí a byl ve výborné škole, kde se přesně tyhle věci učil. V tom případě to má lepší než my, ale ať tak nebo tak, to nic nemění na tom, že my jsme zůstali ve škole. Po celý život se potřebujeme učit některé věci. A pokud budeme mít k té boží škole nebo k té škole života ten přístup, jaký jsme si možná osvojili v dětství ve škole. Bude to škoda, protože mineme některé strašně důležité lekce, anebo nám budou trvat mnohem déle, než měli. Takže když se řekne slovo škola, co se vám vybaví? Žákovi nebo studentovi se vybaví, no je to místo, kde se učím. Učitel nebo učitelka řekne, škola, no to je místo, kde učím. A nám ostatním se vybaví, no my už, nás už se to netýká. Maximálně rodiče by řekli, akorát tam musíme každé ráno nějak nažduchat své děti, aby tam šli. Bible samotná slovo škola nepoužívá. Ale velmi často používá slovo učedník nebo učednictví. A to samotné slovo učedník v sobě skrývá i v češtině ten slovní základ ten, kdo se učí. Takže jsme-li učedníky, a to máme být učedníky Pána Ježíše Krista, pak je pro nás školou celý svět. Celý svět právě proto, že se skládá celý z množství vyučujících, učících se a z učiva. A my jsme v této škole žáky, nebo chcete-li učedníky. Ale ona ta podstata slova učedník jde ještě hlouběji. Ve škole stačilo se něco naučit. V té učednické škole, v té škole života, nestačí se jenom něčemu naučit, tam se musíme někým stát. No a co učebnice? Jsou v té boží škole nějaké učebnice? Jan Amos Komenský říkal, že jsou tři. První učebnicí je Bohem stvořený svět, kdy z toho, co vidíme, se můžeme dozvídat některé věci o tom, co nevidíme. Druhou učebnicí je člověk sám, který je stvořený k božímu obrazu, kdy zase v tom, co nacházíme v sobě, se můžeme dozvědět něco důležitého, naučit něco potřebného o tom, jaký je Bůh. A třetí učebnicí je Bible, která nám podle Jana Amose Komenského pomáhá porozumět těm prvním dvěma učebnicím. Pak mě napadla ještě jedna myšlenka, že v té boží škole vlastně nikdy nejsem jenom žákem, ale jsem tam i učitelem. Ne každý má povolání učitele třeba v církvi nebo ve škole. Ne každý učí svými slovy, ale každý z nás učíme svým životem. Boží slovo mluví o tom, že máme být příkladem. To je v tom řeckém originálu slovo typos. A typos znamená doslova otisk po úderu. Tedy nejde o nějaký vzor nebo model, který umělec pečlivě vytesá. Význam tohoto řeckého slova spíš vyvolává představu člověka, který upadne do bláta a zanechá tam svůj otisk. Rozumíme tomu, jít příkladem tedy neznamená, že zanecháme dojem, který jsme si naplánovali, ale je to skutečný otisk naší osobnosti. Pokud jdeme příkladem, předvádíme to, jací skutečně jsme. A najednou je o to důležitější, jak my sami zvládáme ty lekce, před které nás staví ta škola života. Protože čím lépe je zvládneme, čím pokročilejšími jsme v té boží škole, tím lépe učíme druhé. A můžeme jim pomoci zvládnout lépe a rychleji ty lekce jejich. A my si možná říkáme, že bychom docela rádi spokojeně zůstali obyčejnými lidmi. Ale pokud se jednou dáme Bohu do rukou, tak on je odhodlán provést s námi plán zcela jiný. On nás chce proměnit ke svému obrazu. C.S. Lewis v jedné své knize vkládá Ježíši Kristu do úst tato slova. Nenechte se mýlit, říká Kristus. Necháte-li mne, učiním vás dokonalé. Ve chvíli, kdy se mi svěříte do rukou, tomu neujdete. Dostane se vám právě toho, ničeho jiného a ničeho menšího. Máte svobodnou vůli a zlíbili se vám, můžete mne odbít. Pokud to ale neuděláte, pamatujte, že svou práci udělám beze zbytku. Bez ohledu na to, jaké utrpení vám to přivodí ve vašem pozemském životě, jak nepředstavitelnou očistou vám bude projít po smrti, bez ohledu na to, co to bude stát mně, nikdy nepovolím a nedovolím to ani vám, dokud se nestanete v pravdě dokonalými. Dokud nebude můj otec moci bez výhrad říci, že ve vás nachází zalíbení, jako řekl, že je nachází ve mně. To mohu učinit a také učiním, ale o nic méně.
0: O konci prázdnin bude v pondělí v 6:45 v biblické úvaze hovořit Miroslav Kubíček.

Z neděle 30. srpna uplynulo již 5 hodin. Posloucháte Rádio 7 a závěrečnou 60-minutovku nočního vysílání, kterou vás provede Kuba Lofítek. Jako Rádio 7 nechceme předávat laciné odpovědi a instantní návody na život. Chceme probudit srdce i mysl posluchačů k promýšlení biblické zprávy o naději a záchraně v Ježíši Kristu. To dělá Rádio 7 už od počátku své existence. Tato práce stojí na modlitbách a finančních darech podporovatelů. A my jsme vděční za každého nového dárce i modlitebníka. I vás zveme k této formě spolupráce. Podrobnosti o možnostech podpory najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz, kde jsou také informace o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Čtvrt na šest bude čas pro relaci modlitby podle Bible. Zbytek hodiny dáme prostor hudbě. Díky, že jste s námi.

Vítám vás u dalšího pokračování modliteb podle Bible s Helenou Brdečkovou, ve kterých se už po osmé zastavíme u tématu našeho duchovního vystrojení a vyzbrojení do každodenního života. Pán Bůh si přeje, abychom neprocházeli svým životem bez zbraní, ale abychom na sebe oblékli Boží zbroj, kterou nám připravuje. Už jsme v tomto seriálu o Boží zbroji mluvili o mnoha tématech. O pravdě, spravedlnosti, víře, o slově Božím a tak dál, jak jsou zapsány v 6. kapitole listu Efeským od 10. verše. Dnes budeme mluvit o modlitbě. Kdybych měla dát nadpis dnešní relaci, nazvala bych ji Odvaha k modlitbě. Téma modlitby je v oddílu o Boží zbroji zařazeno na konec. Dá se říci, že všechna ostatní témata završuje a uzavírá, všechna ostatní spojuje. Všechna si totiž potřebujeme vyprosit. Nejdříve si nalistujeme list Římanům 8. kapitolu, verše 5 až 10 a 13 až 15. Než si 8. kapitolu listu Římanům najdete, chtěla bych oddíl krátce komentovat v souvislosti s naším přemýšlením o tom, že máme získat Boží zbroj. Dary nebo vlastnosti, které tvoří součástí Boží zbroje, nemáme získávat vlastní silou, ale máme se jimi nechat obdarovat Bohem. Kdo si vydobývá své dobré jednání vlastními silami, je v pokušení přičítat si zásluhy za své dobré činy a dobrý charakter a snadno propadá pýše. Protože jsme lidé, nemůžeme také svým úsilím získat nic jiného než lidské pochopení pravdy, lidskou spravedlnost, lidské porozumění písmu svatému. Ale to není Božím cílem. Pán chce, abychom získali všechny tyto věci na duchovní úrovni, ne na úrovni, která je přirozená lidem. Proto je můžeme získat jen tak, že se jimi necháme Pánem a Bohem obdarovat. Bible o tom na mnoha místech píše jako o životě z moci Ducha Svatého. Nejsou to dary určené jen pro výjimečné křesťanské osobnosti, ale mají je mít a používat všichni věřící křesťané. Získání dobrého charakteru vlastním úsilím může být naším nesprávným cílem a může nám přinášet pyšné sebeuspokojení, které se Bohu příčí. Ale když víme, že svůj nový charakter a nové schopnosti jsme dostali jako vymodlený dar od Pána, budeme mu vděční, s radostí a pokorou je přijmeme a oblečeme a tak naplníme Boží vůli. Pojďme si přečíst jedno takové místo, které nás vybízí, abychom odložili své vlastní cíle a snahy. A pak se podle tohoto oddílu budeme modlit. V modlitbách můžeme pokračovat i během další písničky. Římanům 8, 5 až 10. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste hřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlnění. A od 13. do 15. verše. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče.
Budu se teď podle tohoto oddílu volně modlit a můžete se k mé modlitbě přidat nebo se modlit jiným způsobem, kterým vás inspiruje. Pane Bože, nechci žít ze své síly, ale z tvojí. Prosím, dej mi svého Ducha svatého. Uč mě žít z moci tvého Ducha. Obleč mě prosím do tvých zbraní, ty sám. Abba Otče, blízký Otče, děkuji, že jsem tvá milovaná.

Pojďme si ještě jednou nalistovat centrální oddíl tohoto seriálu o boží zbroji v listu Efeským 6. kapitole. V úvodní modlitbě se zaměříme na text zapsaný v 10. a 13. verši. Během následující písničky se pak můžeme podle textu modlit. Efeským 6, 10 a 13. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Abba, Otče, Otče nejbližší, prosím, dej mi tvoji sílu. Jak se mám o tebe opírat? Prosím, vyzbroj mě a dej, abych v den zlý obstála.

Oddíl v listu Efeským pokračuje od 14. do 18. verše. Efeským 6:14 až 18. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Můžeme se dál podle tohoto textu modlit. Abba Otče, Boží Tatínku, postav mě tedy, opásej mě pravdou, obrň spravedlností, obuj mě ke službě evangeliu, zaštiť mě vírou, kterou bych uhasila všechny ohnivé výpady toho zlého. Děkuji ti za přilbu spasení. Prosím, vyzbroj mě mečem ducha, tvým Božím slovem, a nauč mě ho používat ke své obraně i k útoku tam, kde je to potřeba. Dobrý nebeský Otče, nauč mě modlit se, dej mi prosím ducha modlitby a přímluv. Amen.

Tématem dnešních modliteb podle Bible je odvaha k modlitbám. V 18. verši 6. kapitoly listu Efeským apoštol Pavel o modlitbě píše: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Volá nás, abychom se vytrvale v každém čase modlili a přimlouvali za sebe i za jiné lidi, abychom na modlitbách bděli. Chtěli byste se víc modlit? Jestli ano, přemýšlejte o tom, co vám v tom brání, a modlete se důvěrně a obyčejně jako malé děti. Za každou věc, která vám v modlitbách brání. Nemůžete najít k modlitbě čas? Říkejte to Pánu v době, kdy dobíháte na vlak. Zdá se vám, že se neumíte modlit? Že neumíte modlitbu sformulovat? Říkejte to Bohu, který je Abba, táta. Nevíte, za co se modlit? Řekněte mu to. Nedůvěřujete Bohu? Řekněte mu to. Vraťme se do 8. kapitoly listu Římanům. Teď přečteme verše 26 a 27. Když nevíme, jak se modlit nebo za co, když ztrácíme důvěru nebo naději, můžeme si připomínat toto místo, kde je psáno, že Duch svatý sám se za nás bez ustání modlí a prosí. Římanům 8, 26 až 27. Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným mlkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha, neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

Bůh Otec, Syn a Duch usiluje podepřít nás v modlitbách, v životě, ve zkouškách. Uvěřme tomu, že Bůh je náš Abba, táta. Je blízko nás a myslí to s námi dobře, daleko líp, než si dovedeme představit. Seberme odvahu a pojďme ho důvěrně prosit, důvěrně s ním mluvit. Jen nehrozme pěstmi, i když přicházíme s hlubokými bolestmi. Ale přicházejme v hluboké opravdovosti, takový, jací jsme, s opravdovými otázkami, strachem, bolestí, slabostí, s hříchy, se slzami, s touhami, s vášní. Boží odpovědi na otázky nebo na prosby nemusí být v rovině odpovědí na otázky nebo v rovině věcí, které se stanou. Mohou být v rovině pocitů nebo změny v nás vevnitř. Může to být naše duchovní obdarování nebo změna našeho charakteru. Nemusí přijít hned, ale až po delších vytrvalých modlitbách. Nemusíme si jich ani brzy všimnout. Ale naše modlitby nás čím dál víc posouvají k Bohu. Žádná z nich nezůstane bez odezvy. I když třeba odezvu na některé modlitby nevidíme, nebo nikdy neuvidíme. Osobní zkušenost modlitebníků je, že Pán na modlitby odpovídá. V 18. až 20. verši 6. kapitoly listu Efeským apoštol Pavel prosí efeskou církev, aby se modlila za některé konkrétní věci v jeho službě. Pavel se necítí být dost duchovní, povýšený a sebejistý. Věří, že nutně potřebuje modlitební podporu spoluvěřících. Efeským 6, 18 až 20. V každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství Evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Můžeme se teď podobně modlit za ty, kteří potřebují naši modlitební podporu.

Dnešní modlitby podle Bible pomalu končí. Mluvili jsme v nich o poslední z duchovních zbraní zapsaných v 6. kapitole Efeských o modlitbě. Věřím, že tímto pořadem naše prosby za duchovní dar modlitby nekončí. Říká se, že ďábel se směje, když vidí různou jinou církevní práci, ale třese se, když se věřící modlí. Proto vám přeji odvahu k modlitbám. Slovy zaslíbení zapsanými v listu Filipským ve 4. kapitole od 4. do 7. verše se s vámi loučí Helena Brdečková. Filipským 4:4-7. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Noční vysílání Rádia 7 se pomalu, ale jistě uzavírá. Za společně prožitý čas děkuje a zároveň se ze studia Rádia 7 loučí Kuba Lofítek. Čerpejte z našich zdrojů i v následujících hodinách a mějte dobrý den.

Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukášovo evangelium, 11. kapitola, 28. verš.

0: M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Pokojné nedělní ráno. Minula 6. hodina a s ní k mikrofonu Rádia 7 usedá Broňa Procházková jako průvodce ranními hodinami dnešního dne. Tím je 30. srpna. Tak jsem přemýšlela, jakou písničkou začít. Vybrala jsem kapelu Adonai a písničku Za všechno vzdávám dík. Právě proto připomenutí vděčnosti. Než se ale rozezní tato písnička, tak ještě přehled pořadů. Ranní vysílání otevíráme s tichým časem v 6.15. Další důrazné varování apoštola Pavla, zaznamenané v prvním listu Korinským, připomene pořad Studna slova. Jak je důležité, čemu věříme, a jak tato víra ovlivňuje náš život, dokládá Jiří Hurta od 6.45. Mezi lidmi není rozdíl, zda je někdo Žid, Řek nebo Pohan. Kristus zemřel za všechny. Zní z textu apoštola Pavla v listu Římanům, který otevíráme v hodině po 7. Otevřít Bohu své srdce i život, to není slabost, jak si někteří myslí, ale naopak velmi statečný krok. Kdo z nás nemá co skrývat? Ale jedině otevřením se můžeme na vlastní kůži zjistit, jaký Bůh doopravdy je. Sváteční slovo Evy Staňkové naladíte po 8. hodině. A krátce po 9. se vypravíme na bohoslužbu do církve bratrské Elim v Opavě, kde kázal Tibor Máhrik o významu Bible pro náš život. Ranní pořady představeny, ještě jednou pokojné ráno a tady je ta slíbená písnička. Kapela Adonai.

tichém čase na rádiu 7 s vámi Broňa Procházková. Prázdniny jsou v cílové rovince. Rodiny končí poslední pobyty, než děti zamíří do škol a školek. Je vám to líto? Někomu je to líto, protože si volno nádherně užíval. Někdo už se těší, až začne školní rok, protože zajistit program pro děti přes léto opravdu není jednoduché. Někomu se dovolená vydařila, pro jiného byla zklamání. Odpočinout si není jen tak. Skutečně si odpočinout není jen tak. O pravém, o skutečném odpočinku mluví i list Židům v Novém zákoně v Bibli. Ve 4. kapitole tam čteme. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, míněno Božího odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od svých. Přečtu ještě jednou a soustřeďme se na to, jak ten, kdo vstoupil do odpočinku, odpočinul. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od svých. Odpočinek může být čas, kdy konečně už nemusíš dělat to a ono. Konečně to a to nedělám. Vespod v tomto podání ale vnímám jisté zklamání ze zmaření času. Čas mohl být naplněný něčím smysluplným, ale nebyl. A teď mám od toho konečně klid. Odpočinek jako vysvobození od prázdného času. Zmařeného času. Ten, kdo vstoupil do Božího odpočinku, odpočinul jako Bůh odpočinul od svého díla. Nacházíte v Genesis, v první knize Mojžíšově přilíčení stvoření, Boha, který sedmého dne odpočine, protože už konečně nemusí tvořit. Konečně už nemá, promiňte ten výraz, vopru stvoření. Tvoření jako zmařený čas? Ani náhodou. Bůh dokončil dílo a řekl si, jo, je to dobrý, a odpočinul. Nedávno jsem poklízela ve skříně, no a potom, když jsem dokončila dílo, tak jsem se na to chodila dívat a měla jsem z toho radost, pocit z dobrého díla. Já vím, že je to malý, takový hloupý příklad, ale ano, takového ražení je Boží odpočinek. Je to odpočinek jako završení naplněného času. Nevím, jaký odpočinek jste na dovolené prožili, ale vím, jaký odpočinek čeká ty, kteří doufají, že Ježíš je dovede k Bohu. Bude to odpočinek jako naplněný čas? Bude to, jo, je to dobrý. Náš nebeský Otče, děkujeme, že je možné vstoupit do tvého odpočinku. Díky Kristu je to možné a je to jisté jeho zaslíbením. Děkujeme. V závdavku tohoto odpočinku, ať chodíme i dnešního dne, prosíme. Prosíme, ať chodíme ve tvém pokoji. Pokoji, který zmařený čas promění v čas naplněný. Děkujeme, že jsi s námi. Amen.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

0: Na Rádiu 7 začíná pořad Studna slova. Pokud máte rádi výpravy do historie, jste tady dnes úplně správně. V dalších minutách budeme společně s Jiřím Hurtou doprovázet starý Izrael na cestě z Egypta a dostaneme se i na hostinu římských císařů. To vše proto, abychom společně znovu zkoumali základní jistotu, na které může stavět křesťan svůj život.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.

V boji proti falešnému siláctví víry, na základě něhož se někteří křesťané domnívali, že jim nehrozí žádné nebezpečí od okolního pohanského světa, že mohou mít i účast na jeho hostinách v pohanských chrámech a že je dostatečně odolné proti vlivu modlářského životního stylu. Apoštol Pavel pokračuje v prvém listu do Korintu v 10. kapitole slovy 18. až 20. verše. Pohleďte na izraelský lid. Nespojuje ty, kteří jedí oběti společenství oltáře? Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Nikoli. Nýbrž, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Problémem jsme se zabývali už minule na základě předešlého textu. Pavel tu uvádí pro své stanovisko znovu příklad ze Starého zákona. Je třeba si uvědomit, že starý historický Izrael, tedy dřívější církev boží, tvořili mnozí různorodí lidé, stejně jako církev Kristovu. Izraelci totiž po žádné lidské stránce nebyli přirozenou jednotou. Myslet si, že všichni Izraelci byli skuteční potomci Jákobovi, tedy pokrevní potomci 12 praotců Jákobových synů, to je pošetilý nesmysl. Už v Exodu se dovídáme, že z Egypta vyšlo spolu s Izraelci také množství přimíšeného lidu. Zástupy, které vyšly pod Mojžíšovým vedením z Egypta, byly s hlukem lidí bez ladu a skladu. Byla to, dá se říci, různorodá sebranka. A k ní se časem přidávali další lidé, kteří rovněž nebyli téže krve. Za všechny můžeme jmenovat aspoň Kénice, o kterých čteme v první kapitole Soudců 16, že vytáhli spolu s judovci do judské stepy a usadili se tam spolu s lidem. Nebo můžeme k ním připočítat i Gibeoniany, o kterých čteme v 9. kapitole knihy Jozue. Celé to pestré množství se postupně jednotou teprve stávalo. Ale jednota nebyla v žádném případě založena na příbuznosti rodové. Izraelci se stávali jednotou, protože všichni se stávali účastníky oltáře a jedli společné oběti, které byly přinášeny jednomu Bohu, a to Hospodinu. V té době vlastně vůbec neexistovalo něco jako národnost anebo národní uvědomění, které je teprve plodem novověkého romantismu. V pozdější době existovaly jen státy. Původně se však tvořila jen kultická společenství, tedy svazky lidí, kteří se shromažďovali kolem určitých společně uznávaných božstev a jejich kultů, tedy způsobů uctívání. Izrael byl společenstvím kultu Hospodinova. Oběť je tu zdůrazněna, protože pro vzájemné spojení všech členů společenství i pro spojení s božstvem měla oběť jedinečný význam. Při obětní hostině účastníci kultu věřili, že uctívané božstvo je přítomno. Na znamení toho byla například do čela společného stolu stavěna socha božstva. Dokonce například ještě koncem prvého století po Kristu římský císař Domitián hodoval tak, že kolem stolu rozsadil sochy svých příbuzných a přátel, kteří podle něho byli bohy. On, Bůh, hodoval tedy mezi bohy. Socha božstva při takových hostinách vlastně znamenala, že uctívané božstvo tomuto hodu jaksi předsedá. A tím se vytvářela i
jednota stolujících obětníků. Proto i v izraelské svatyni, kde byl Hospodin neviditelně přítomen, byla hostina naznačena takzvanými předkladnými chleby, které byly položeny na stole ve svatyni. To bylo jídlo, které jedli kněží. A tím bylo naznačeno, že oni jsou účastníky oltáře, že jsou tedy i účastníky na přítomnosti Hospodina. Neboť ty chleby jedí jakoby společně s Hospodinem. Izraelské společenství se tedy vytvářelo společnou účastí na jednom společném oltáři, jímž byl oltář Hospodinův. O co tedy v korinském sboru šlo? Ti domněle ve víře silní křesťané, kteří hájili svou takzvanou svobodu a tvrdili, že modla ani oběť jí přinášená nic není, po stránce logické měli jistě pravdu. Ale Pavel upozorňuje na důsledky, jaké svévolná účast křesťanů na pohanské hostině může mít. Ono totiž nestačí, aby si křesťan při pohanské oběti představoval, že jeho oběť neplatí uctívané modle, nýbrž živému Bohu. Tady jde o to, čemu se říkává mentální nebo myšlenkové rezervy. To znamená, člověk navenek něco dělá a vnitřně se od toho distancuje, vzdaluje se tomu a má to pro něho jiný obsah. Například mluví polopravdu a k tomu, co říká nahlas, v duchu dodává něco, co by z jeho slov teprve učinilo pravdu, ale ostatní to neslyší. Takovéhle praktiky se prováděly například při přísahách. Člověk oficiálně na něco přísahal a současně se nějakým tím svým kejklem z platnosti přísahy vyvazoval. Když zvedal ruku se dvěma prsty k přísaze, druhou rukou strkal současně třeba dva prsty dolů, což mělo jaksi znamenat, že pro něho přísaha neplatila. A dlužno říci, že takových způsobů, jimiž člověk klame ve skutečnosti sám sebe, je bezpočet. Pavel říká jasně, že účast na kultu vytváří jakési neviditelné vnitřní spojení účastníků, že tedy má skutečný vliv na člověka. A říká taky jasně, že kultovní pohanská hostina je účastí na stolu démonů. Ten neviditelný vliv se potom projeví viditelnými důsledky na způsobu myšlení, a tedy i na způsobu života. Uvažte jako příklad třeba projevy davové psychózy. Jde v nich o viditelné důsledky cizího, třeba i neviditelného vlivu. Možná, že dnes už se objevují zřídka, ale existují. Způsob vlivu nemusí být okamžitě jednoznačně zřetelný. Například miliony lidí se v určité chvíli společně dívají na televizi. Vidí tutéž věc, která na ně působí, takže se mezi nimi vytváří jakési vnitřní spojení a společné stanovisko. Tento vliv může vést i ke společnému určitému způsobu života, myšlení, k životnímu postoji. Jistě dobře víte, že když za války vysílal například rozhlas Hitlerovi projevy z Reichstagu, miliony lidí je poslouchali na ulicích a náměstích a upadali přitom do jakési extáze. Člověk se totiž cítí v takovém davu povznesen nad sebe a upadá do vytržení. Po vystřízlivění sice vytržení pomine, ale vliv působí i nadále na rozhodování a činy. A může snad někdo popřít, že tady mnohokrát šlo o vliv, který
právem můžeme nazvat démonský? Vždyť ani rozumný úsudek a střízlivé uvažování pak už mnohokrát nestačí, aby člověk tu sílu toho cizího vlivu zvládl. Postupně mu propadá, nakonec podlehne bez odporu a bez zábran. A právě tak, jak jsme toho byli svědky v době nacismu, může se to opakovat v síle jiných vlivů. Apoštol o tomto záludném nebezpečí dobře ví a nechce, aby se kterýkoliv křesťan stal účastníkem démonů. Proto varuje před falešným siláctvím víry a důrazně připomíná, nemůžete mít podíl na dvou různých stolech. Zvažme tohle apoštolské slovo ve své aktuální situaci a v praktické aplikaci na dobu, ve které žijeme. Vždyť i pro nás platí, že patříme pouze Ježíši Kristu jako svému pánu. A v tom případě máme z milosti ve víře jediné právo. Právo účasti na jeho stole a nikoli na stole kohokoliv jiného.

Pane Ježíši Kriste, pro cenu krve, kterou si nás vykoupil z moci zlého, ti děkujeme za to, že ti patříme a že máme účast na tvém stole požehnání. Prosíme, chraň nás před vlivy cizími a tobě nepřátelskými. Amen.

Modlitbou za ochranu každého, kdo poslouchá, končí dnešní vydání pořadu Studna slova. Nahlížíme společně do archivních nahrávek, které zaznamenávají hlas kazatele Jiřího Hurty. I příští týden se budeme těšit na slyšenou, to se budeme věnovat bdělosti.

Bylo 7 hodin, máme neděli s datem 30. srpna. Ranními hodinami na Rádiu 7 provází Broňa Procházková. Bible je velkou pokladnicí, bohatou na moudrost. Zároveň je dostupná pro každého a zároveň je s hloubkou, ze které se až zatočí dech. Prý, když ji člověk čte, tak za chvíli zjistí, že ona čte jeho. Na stránky Bible zaměříme svou pozornost v hodině před námi. Zalistujeme v knize Žalmů, také se obrátíme do proroka Malachiáše a ze Nového zákona se zastavíme v 10. kapitole listu Římanům. Pestré menu pro nedělní ráno. Díky, že posloucháte, díky, že můžeme být s vámi.

textu Žalm 146. Haleluja! Chvála duše má Hospodina. Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, coživ budu. Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi, s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věrnost. Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně, Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. Hospodin bude královat věčně, Bůh tvůj, Sione, po všechna pokolení.

0: Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pro národy. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pro národy, pravý Hospodin zástupů. Ale vy je znesvěcujete, když říkáte, že panovníkův stůl je možno poskvrňovat a to, co je na něm obětovaný pokrm, není třeba brát vážně. Říkáte, ach, nač se trápit, a vše odbýváte, pravý Hospodin zástupů. Přinášíte, co bylo vzato násilím. Kulhavé i nemocné přinášíte jako obětní dar. Což si mohu oblíbit, co je z vaší ruky, pravý Hospodin? Kniha Malachiáš, 1. kapitola, 11. až 13. verš.
1: Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka, či kráš.

Před chvílí jsem četla ze Žalmu 146 a také místo z proroka Malachiáše. Ta místa míří různým směrem, jsem si toho vědoma, mají různá zacílení, přesto postavena vedle sebe tak zvláštně zní. V textech se mluví o postoji k živé bytosti, která kulhá, která je tělesně poznamenaná. Lidský přístup? No tak to nějak použijeme. Zalátáme tím díru povinnosti věc k použití. Boží přístup? Král, který se sklání a podepírá.

List Římanům, 10. kapitola. Bratři, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy. Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plní horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní. Proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Mojžíš píše o spravedlnosti založené na zákoně. Člověk, který tak jedná, bude živ. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů. Ani neříkej, kdo se stoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? Blízko tebe je slovo, ve tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Není rozdílu mezi Židem a Řekem. Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno, jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci. Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izajáš říká, Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti? Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Ptám se však, to snad nikdy neslyšeli zvěst? Ovšem, že slyšeli. Po celé zemi se rozlehl jejich hlas, do nejzazších končin jejich slova. Ptám se tedy, nepochopil Izrael, co mu bylo zvěstováno? Nepochopil. Už u Mojžíše se přece říká, vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není národem, proti národu pošetilému vás popudím k hněvu. A Izajáš má odvahu říci, dal jsem se nalézti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali. O Izraeli však říká, každý den jsem vztahoval ruce k lidu neposlušnému a vzpurnému.

Kdo v něho věří, nebude zahanben, znělo před malou chvílí z listu Římanům z 10. kapitoly. Víra v Krista nezahanbuje. Když něčemu věřím, tak ano, může se stát, že si později řeknu, no to jsem byl ale blázen, že jsem tomu věřil. U víry v Krista to takto není, nebude. Spíš si jednou řekneme, no to jsem byl blázen, že jsem Kristu nedůvěřoval.

0: Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková, a to krátce po 8 hodině v nedělním ránu 30. srpna. K nedělnímu ránu patří sváteční slovo, to dnešní připravila Eva Staňková.
1: Sváteční slovo. Kniha žalmů je pro mne velmi cenná. Často se k některým žalmům vracím. Vyjadřují duševní zápasy žalmisty, těžké chvíle, ve kterých hledá pomoc a ochranu u Boha. Často vylévá svůj smutek nebo přiznává úzkost, strach a obavy. Vždy však svůj pohled nakonec zaměřuje na Boha a dovolává se jeho zastání, pomoci a vysvobození. Žalm 139. si připomínám v poslední době nejvíc. David odhaluje hodně z Božího charakteru. Jak vnímá, že s ním Bůh jedná? Hned v úvodě říká: Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Neboli dnešní mluvou řečeno, máš mě dokonale přečteného. Mnohdy to v nás vyvolává nepříjemný pocit, že nás Bůh vidí, slyší, sleduje, že ví o nás všechno. A David ve svém přemýšlení pokračuje. Když nás někdo takto zkoumá, rádi bychom se někam schovali, utekli, skryli se. Ale i tam mě tvoje ruka doprovodí a tvá pravice se mě chopí. Ani žádná tma není pro tebe temná a pro mne úkrytem. Ale proč je tomu tak? David vyznává. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. David vnímá Boží skutky, všechno, co Bůh koná, všechny divy a váží si jich. Ani je nedovede spočítat, je jich víc než písku. A tak na jedné straně má velkou úctu a respekt před Bohem a na druhé straně si uvědomuje, že Bůh je pro něho osobním, blízkým a důvěrným přítelem. A tak v závěru praví: Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. A hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. A mě se vede podobně jako Davidovi. Vnímám Boží blízkost a všudy přítomnost. Často, když nedovedu najít vhodná slova, jak Bohu říct, co za trápení a složité situace prožívám, řeknu to podobně jako David. Bože, ty mě zkoumáš a znáš mě. Víš, čím procházím i co ti chci říct. Rozumíš mi, ještě než to slovo vyslovím. Nic ti není utajeno. A najednou ta tíha ze mne padá. Vždyť je tu někdo, kdo mi naslouchá 24 hodin denně a rozumí mi, protože byl u mého zrodu, ještě dřív mě znal, než mě rodiče plánovali. A tento veliký a úžasný Bůh je mým otcem, milujícím i vychovávajícím. Jak jsem šťastná, že mohu být jeho dítětem a přenechat jemu aby mě tvárnil, vedl a zkušoval.
0: Sváteční slovo připravila Eva Staňková.

jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lizeť. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď. Právě teď.

Když život se ti zhroutil jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl,

nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Svátek dnes slaví Vladina. Spolu s Vladanou je jméno Vladina odvozeno od Vladislavy a Vladimíry. Všechny tyto tvary lze vyložit jako žena, která vládne.

0: kalendárium.
1: Při ohlížení zpět do historie s dnešním datem 30. srpna se zastavme v roce 1918. Příslušnice strany Socialisté revolucionáři Fanny Kaplanová spáchala v Moskvě neúspěšný atentát na vůdce ruských bolševíků a předsedu Rady lidových komisařů Vladimíra Iliče Lenina. 3. září roku 1918 byla zastřelena. Srpna roku 1958 se narodila Anna Politkovská, ruská opoziční novinářka. Známá obhájkyně lidských práv ve svých článcích tvrdě pranýřovala porušování práv civilního obyvatelstva v Čečensku ruskými jednotkami. Byla nesmlouvavou kritičkou Kremlu s Vladimírem Putinem v čele. V roce 2006 byla za dosud nevyjasněných okolností zavražděna u svého bytu. Její ruský deník vyšel i u nás. UNESCO jí udělilo Světovou cenu tiskové svobody in memoriam. V kalendáriu se ještě krátce zastavíme v oblasti literatury. Roku 1919, 30. srpna se narodil Jiří Orten, český básník židovského původu. Vlastním jménem Jiří Ornstein. Přestože zemřel velmi mladý, srazila ho německá sanitka a podlehl následkům zranění ve věku 22 let, svou tvorbou patří k jedněm z nejvýznamnějších básníků první poloviny 20. století u nás.

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil, že ti srdce

0: Nedělní ráno se sotva posouvá ke 8:45, já ale už v programu nahlížím až k 11. hodině. V 11 hodin začne Rozmarína, která se bude snažit zorientovat v dnešním virtuálním světě našich dětí. S lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou si bude povídat moderátorka Radka Mazurová. Krátce po 12. hodině pak nabídneme v intervalu album Plamen Kateřiny Marie Tiché. A když už jsme u té hudby, pak milovníci hudby klasické si přijdou na své v Koncertínu po 15. hodině. Prázdniny zakončíme tvorbou Leoše Janáčka. Můžete si poslechnout jeho zhudebnění modlitby Hospodine Otčenáš a skladbu Věčné evangelium.
1: כי בך בטחתי, הודיעני דרך זוהלך, כי אליך נסעתי.

Poslouchej, Bože, moji modlitbu, mé prosby, prosím, popřej sluch, odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v bránu před tebou.

0: tobě svou duši svěřil jsem. Plň tu vůli, prosím, nauč mě a strápení, strápení vyveď mě. Vyslyš mě dřív,
1: než ztratím.

Posloucháte Rádio 7. Z dnešního večera upozorním na 19. hodinu, kdy se vydáme do Mexika s manželi Vachutkovými v pořadu Za obzor. V srpnových dílech pořadu Řeka života jsme přinášeli rozhovory Kateřiny Hodecové s církevním historikem Jiřím Sladkým, ve kterých jsme procházeli dějinami a sledovali jsme české překlady Bible. V závěrečném setkání se zaměříme na překlady, které následovaly po Bibli Kralické, a téměř skokem se tak přeneseme do 20. století. Řeka života začíná dnes ve 22 hodin.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Z neděle 30. srpna uplynula 9. hodina. Na Rádiu 7 ráda s vámi Broňa Procházková. Nabídka k poslechu v čase před námi pozve na bohoslužbu. Kázání Tibora Máhryka, hosta ve sboru Církve bratrské Elim v Opavě, připomíná, že bez Bible se křesťanský život dříve nebo později rozplývá do dojmů a názorů. Boží slovo tu zaznívá jako pevný základ pro víru, každodenní rozhodování i pohled na sebe sama. Poslech záznamu bohoslužby za 15 minut je pozváním vrátit se k písmu nejen jako ke křesťanské knize, ale jako k živému hlasu Boha, který mluví i dnes. Za 15 minut kázání Tibora Máhryka.

0: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
1: Já jsem se zmínil, že na Gimplu jsem založil ještě s jedním kamarádem ateistický kroužek, protože byli jsme trochu naštvaní na to, co si ta církev dovoluje a jak balamutí lidem hlavy a je už prostě na čase s tím skoncovat, tak jsme založili takový kroužek, měli jsme povinnou četbu Bible a hledali jsme tedy argumenty pro to, abychom vyvrátili těm křesťanům a těm farářům a těm různým takovým zpátečníkům a přinesli jim zvěst o pravdě, o skutečné pravdě. A samozřejmě ta Bible nebyla má, patřila škole. Já jsem chtěl mít vlastní Bibli a nebylo možné ji sehnat. S mým kamarádem, velice dobrým kamarádem, doposud jsme kamarádi, tak jsme šli na Čundr a v první večer, to bylo v Rajecké dolině, tam jsme odparkovali naše favority, kolo se jmenovalo favorit. On měl S-ku, já měl favorita, 5 kolečkového vzadu a 2 kolečkového na středu, to bylo něco. A když už táborák, oheň hořel a jsme seděli, já měl kytaru a pořád jsem vždycky měl kytaru i na krývání, na kopci. Když jsme s mládežníkama tam vyšli, tak on najednou vytáhl přepis Evangelia Jana 1. kapitolu. To bylo samizdatově, se to šířilo a najednou říká u toho ohně, Tibore, já ti něco přečtu. A začal číst. To bylo tak silné. U toho ohně, uprostřed přírody, u té řeky takové malé. Bůh tam byl. Prostě mě najednou zmrazilo. To je moment, na který se nedá zapomenout. Dnes jsme v situaci 10 let poté. Bible jsou všude. V obchodě koupíme malou, velkou, takovou verzi, onakou verzi, různé verze. Navíc celou situaci ještě komplikují teologové. Jedni říkají, jestli je Bible Boží slovo, nebo Bible je Boží slovo. Jestli opravdu Mojžíš mohl psát Genesis a jak mohl vědět, jak to všechno bylo. Jak mohl psát o stvoření. Zdali je to pravda, zdali to není pravda. Zdali je to jenom metafora, nějaký obraz. A vůbec písmo, jestli není jenom veliká metafora, kde máme ty duchovní souvislosti nějakým způsobem hledat, vytahovat, dekódovat ta tajemství, ty hlubiny, které tam jsou. Do jaké míry vůbec je to jako historická pravda, to všechno, co se dělo. Ale my čteme to, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem. A je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově. Jestli rodiče se ptají, jak vychovávat děti, tak najednou máme, že písmo je určeno k napravování a výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Já teď dnes nepřicházím mezi vás do Opavy, abychom řešili kontroverze. Abychom řešili některé z těch věcí, které jsem nastínil, protože to je celý paket otázek a problémů, které bychom mohli otevřít. Možná, že když někoho něco bude zajímat u kafe, tak můžeme si o tom popovídat. Já spíš přicházím s tím, jak z tehdejší Biblii před 2000 lety zacházel Ježíš. Ten, který jest Bohem. Slovo, logos, už jenom to, že je nazván slovem. Že je nazván logos, proč není nazván energie, proč není nazván smyslem, proč není nazván nějak jinak, i když v tom konceptu logos to všechno je. I smysl, i teleos, i cíl, všechno. V tom konceptu logos jsou neskutečné věci, ale stejně je nazván, na počátku bylo slovo a slovo bylo u Boha. A Bůh byl to slovo. Čili nějakým způsobem, když se dotýkáme Božího království, Boží reality, Boží skutečnosti, pořád se to točí nějakým způsobem kolem slova. Signifikantní je pokušení, protože my prožíváme pokušení. Bez pokušení to nějak nejde. To pokušení je součástí života a Bůh, když byl na zemi, taky byl pokoušen. A je velice zajímavé, jakým způsobem zápasil s tím pokušením, protože možná dnes bychom řekli, no tak zkus nějaký seberozvoj, opři se o nějaké minulé zkušenosti pozitivní, opři se o nějaký odkaz moudrých lidí, anebo ne. Když bylo první pokušení, říká, je psáno, nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem. Každým slovem vycházejícím z Božích úst. Po druhé, také je psáno, nepokoušej Hospodina svého Boha. Třetí pokušení, odejdi satane, řekl mu na to Ježíš. Je přece psáno, Hospodinu svému Bohu se budeš klanit a jemu jedinému sloužit. Čili jako Ježíš s ním nezápasí způsobem, ty nebudeš vládnout nade mnou. Já jsem poslán od toho, abych tě porazil, hochu, ty ještě nevíš, jako s kým máš dočinění. Je to velice zajímavé, jakým způsobem Ježíš zápasí a čelí pokušení, protože tam je možná někde odkaz i na to, jakým způsobem my bychom mohli a možná i měli. Celkem máme 92 případů, kdy v Písmu svatém, kdy Pán Ježíš Kristus opírá svoji názorovou pozici o text písma. A je zjevné, že pro Božího syna je písmo jakýmsi normativním základem pro životní rozhodnutí a zdroj porozumění výzev v běžném životě. Můžeme říct, že Bible má božskou autoritu, proto je klíčové pro život člověka rozumět Božímu slovu, žít podle něj, ale předpoklad je, že je známe. Když neznám Bibli, nemůžu ji rozumět a nemůžu podle něj žít. Dnešní spiritualitě, dnešní křesťanské spiritualitě je velice silný akcent na zkušenost. A častokrát, i když s mládežníkama, ale i v tom manželském poradenství, kdekoliv se objevíme, na pastorálkách méně, protože to jako kazatelé máme stejnou zkušenost, že je akcent na zkušenost. A že tedy lidé argumentují, ale já jsem to tak prožil, já to tak cítím. A u mě to bylo takhle. A nebo, ale my to tak prožili, my jsme to viděli, my jsme to zažili. Ono to funguje. Ježíš moc s tou zkušeností jako nepracuje. Je ve zkušenosti, které je přímo na poušti, když je pokoušen, tak argumentuje písmem, což nám dává vážný odkaz, že naše zkušenosti, které máme, musíme poměřit tím, co mluví Bůh. My musíme naše vlastní zkušenosti interpretovat ve světle Božího slova. Zkušenost není normativní. Zkušenost není jako klíčem anebo návodem, jak věci dělat. Stejný Bůh, stejný Duch svatý může u tebe, u mě vést různými způsoby. Pak je to velice těžké. Proto někdy lidé jsou zmateni, když slyší silná svědectví. Já si to velice dobře pamatuji. A na Cukrové byl jeden bratr, který měl silné svědectví, jak ho oslovil, jak prožil znovuzrození při obětování Izáka. Izákův příběh a Bůh Abrama a celý ten příběh byl pro něj tak silný, že celoživotně se upíral k tomu a vracel se. A mnohé zkušenosti, mnohé zápasy své víry odvíjel i argumentačně z teologie Abrahama a obětování Izáka. Já jsem to dostal jako do svého pohledu, do svého výhledu a taky jsem se pokoušel, když byly věci v mém životě, ale nebylo to funkční jako pro mě. Abraham, Izák, Jákob, i když jsou silné příběhy, ale nebyl klíčový. U mě byl zcela jiný příběh klíčový. A tak musíme vždycky dát i majhla na to, když máme svědectví osobního třeba typu, a vždy upozornit, protože tam můžou být lidé, kteří poprvé jsou ve společenství, že ale Pán Bůh může tě vést jiným způsobem, protože zkušenosti jsou různé, ale slovo Boží zůstává na věky. To je stejné. To je jako olovnice, jako zdi můžeme stavět různé, ale olovnice je pořád, i když ne stejná, ale gravitace stejná. Čili ta nám to poměří, abych byl tedy technicky přesný. Ještě i olovnice můžou být různé, ale ten princip zůstává stejný. A když to zavěsím, tak vidím, zdali je ta zeď rovná nebo ne. Pojďme na dvojku. Zajímavé je kázání nahoře. Známá blahoslavenství. Tam Ježíš prohlašuje, že nepřišel zákon zrušit. Nýbrž ho přišel naplnit. Všechna slova, které byly kdy napsaná, tak Ježíš přišel je naplnit. Amen, říkám vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze zákona, než se to všechno naplní. Kdokoliv by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Jako pro mě tyto věty jsou mrazivé. Protože okamžitě se ptám, dobrá, jsem učitel písma. Všichni kazatelé učíme, jsme povoláni k tomu. Nehrozí nám, že něco opomíníme, že to naše vyučování je redukce Boží pravdy? Jako na mě je ta tíha, kterou prožívám, jako celoživotně. A modlím se, Pane, chci celou zvěst přinést. Chci rozumět lidem, aby neredukoval, aby se nestalo, že sloužím lidem, anebo i pastoraci a něco sdělují, nějaké věci osvětlují a opomenu něco, protože Ježíš nikdy neopomenul. Když on sloužil, tak to byla tutovka, 100%. Když on poradil, když koučoval nebo mentoroval někoho, tak to bylo topka na 100%. A já mám za to, že i když dělám to nejlepší, co mohu, já si myslím, že nedělám 100%. I když já existenciálně dělám na 100%, snažím se to nejlepší, ale někde na té mé obrazovce, na pozadí, pořád je tam ikona, a která říká méně než 100%, že potřebují Boží milost. Pořád potřebují Boží milost. Pořád potřebují, aby mě Pán Bůh odpustil. Pořád potřebují to, aby přikryl mou nahotu. Nejsem si vědom toho, že bych dělal na 100%. A to máte stejné i ve vědě. My máme zákony, my máme porozumění, my máme nějaká paradigma o porozumění a vnímání univerzály. My dobře víme, že to není absolutní pravda. Ještě pořád se to bude vyvíjet, ještě pořád budeme poznávat nové a nové věci, že ta realita out there, tam je nějaká a my ji nějakým způsobem popisujeme, ale my nevidíme všechno. Jako pořád jenom se blížíme, jenom poznáváme šťástky. Jak Pavel říká, šťástky znám, šťástky prorokuju. Ale až jednou uvidím tváři tvář, ne přes tu síť a přes ta skla, které nejsou úplně čírá. Možná, že jsou a že jsou jenom mlhou. Nejsou. Aby nebylo vidět, jo. Takže je nezrušitelné. Pojďme dál. V jedné diskuzi Pán Ježíš říká o věčnosti, mluví o tom, o sobě jako o pastýři a o lidech jako ovcích, které slyší jeho hlas a jdou za ním. A on jim dává věčný život. A téma věčného života je famozní. U nás uvěřil před lety jeden bratr, jmenoval se Max, který najednou ve věku 75 se objevil ve shromáždění a zůstal až do své smrti. Byl to muž, který byl občanem i České republiky, i Německa. On emigroval v Československa, Ostravák. Pracoval ve filmovém průmyslu jako producent v Německu, točil hodně filmů. Třeba Rudá záře nad Aljaškou a Aljaška v plamenech a takové věci. Jako člověk, který do Cannes kráčel po červeném koberci a opravdu se pohyboval v takové vyšší společnosti a říká, Tibore, mě zajímá věčnost. Já jsem v cílové rovince. Já to cítím, že jsem v cílové rovince. Mě zajímá věčnost. Já nemám s kým mluvit o věčnosti. Já v tom Německu, v tom Mainzu, když si sednu do té hospody, tam jsou všechno bývalí starostové a profesoři a doktory práv. A si povídáme u toho piva nebo vína. Fajn, všechno super, ale když dojde na věčnost, tak oni se odvrací a jakože to nech stranou. Ale já chci, mě to zajímá. Já si nemám s kým povídat v té hospodě o věčnosti. Tak přicházím tady do Ostravy na ostrov blažených. Cituji. Přicházím na ostrov blažených, kde si můžu povídat o věčnosti. A Ježíš k tomuto tématu říká, Ježíš odvětil, není ve vašem zákoně psáno, řekl jsem, jste bohové. Jestliže ty, kteří dostali Boží slovo, nazval bohy a písmo nemůže být zrušeno. Proč mě, kterého otec posvětil a poslal na svět, obvinujete z rouhání, když jsem řekl, jsem Boží syn? několik vážných jako věcí, že písmo nemůže být zrušeno. Co to znamená, že písmo nemůže být zrušeno? Jak tomu rozumíte? Co všechno platí? Přijdou adventisté a řeknou, no právě, písmo nemůže být zrušeno. Sobotu musíte uctívat a vepřové prostě, když si přečti a sobota je věčné ustanovení, tak co to děláte všichni křesťané? Tak jak to? Co to znamená, že je zrušeno, není zrušeno? To jsou vážné věci, které se nás přímo dotýkají i vás v Opavě, nás v Ostravě, všude po světě. Písmo je spolehlivé, je nespochybnitelné. Cokoliv se vynoří v diskuzi, pořád a pořád Ježíš ukotvuje své odpovědi, svá řešení do kontextu písma svatého. I proto se ve velekněžské modlitbě krátce před začením modlí za své učedníky. Posvěť je v pravdě. Tvé slovo je pravda. Autorita neomylného písma nekončí u Pána Ježíše. Tam je spíš demonstrována, prokázána. A pokračuje nějakým způsobem v životě jeho učedníků, církve a jistým způsobem i u nás. Pojďme dál. Pán Ježíš potkával různé skupiny lidí a řešil různá témata. Jednou za ním přišli Saduceové, kteří říkali, že vzkříšení není. Jinak vůbec téma vzkříšení je velice zajímavé. Když byly Velikonoce, budete si povídat s lidma o tom, jak jsou to svátky jara, svátky jako pampelišek a probouzející se přírody a cyklů, které přírody jsou a těch živlů toho světa a tak to je jako lidé, oči se jim, zřeničky se jim rozšíří, to se jim líbí, protože to nějakým způsobem něco s něma dělá, najednou přijde, jo, teď jako velikonoční svátky, to je vlastně ukřižování Krista, zmrtvých, zkříšení Krista, ty živly, ty energie, to jo, ale zkříšení Krista. Máme problém. Jakmile otevřete ve společnosti téma vzkříšení Krista, tak ztrácíte i to málo bodů, co jste předtím jako chytili. A jste v minusových číslech. Proč? Proč je to tak? Proč je to tak? Proč je to tak, že když na světě mluvíme o světlu světa, najednou lidé odmítají? Co když lidé jsou ve tmě? Co když je to svět, který je propadlý tmě? A proto má problém. A proto je nervní, jakmile přijdete s Božím slovem, jakmile přijdete a zvěstujete Krista. Pojďme dál. Dnes je velice populární vnímat písmo spíš jako umělecké dílo, jako nějakou beletrii, plnou metafor, symbolů, s tím, že historicky nelze věci brát vážně. Jako kdyby poselství písma bylo jenom duchovní, které je zvláštním způsobem zakódováno do podobenství, metafor, příběhů, obrazů. Ale Pán Ježíš se odvolává na proroky. A to v takových věcech třeba jako, jak ale bylo za dnů Noémových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli, pili, ženili se, vdávali se až do dne, kdy Noé vešel do archy a ničeho si nevšimli. Až do chvíle, když přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. Najednou Ježíš se odvolává na proroky, ale i na historické reálie, o kterých mluvili, ke kterým se vyjádřovali. To je ale pro nás šíleně jako vážná věc. To znamená, my nesmíme si dovolit opomenout historická fakta a jisté reálie, na které písmo svaté se odkazuje a ke kterým se vyjádřuje. Jestli máme hledat pravdu, znát pravdu a žít pravdu, tak nelze obejít historickou spolehlivost písma svatého, protože i Boží požehnání se historicky projeví. I Kristovo dílo v našem životě se historicky projeví. Já přesně vím, kdy se to stalo. Kdy jsem šel ze sprchy na svůj pokoj na kolejích. Já přesně vím, kdy jsem dal svůj život Ježíši, kdy mi odpustil hříchy a kdy Duch Svatý vstoupil v plnosti do mého života. To je spiritualita, křesťanská spiritualita, ale není vágní. To není jenom jako nějaký psychologický projekt, projekce mého vědomí nebo podvědomí. To jsou tvrdá data, historická data. I naše vzkříšení, jednou když přijde a bude nová země, nové nebo, to jsou tvrdá historická data. To není jenom jako pocitová záležitost. To není jenom jako nějaká perspektiva, která je poznášející, která je motivující, která je stimulující a já nevím co. Všechno je, ať zůstává, ale je to historická realita. A jde i Pán Ježíš ještě dál, protože třeba v otázce manželství opírá své argumenty o příběh z ráje. Jak je známe z knihy Genesis, v jedné rozpravě o problematice rozvodu Pán Ježíš Kristus otevírá základní perspektivu svého přístupu. A čteme, on jim odpověděl, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku učinil je jako muže a ženu. Toto téma je ožehavé v dnešní době. Právě s ohledem na různé vědecké názory a etické postoje, ale pro Pána Ježíše Krista je podstata manželství spojena s vědeckým faktem, že Adam a Eva byli stvořeni s nějakým určením, s nějakým cílem. Tudíž písmo má i jistou vědeckou relevantnost v jistých ohledech. Jakmile by nebylo autoritou pro věci pozemské, jak by pak mohlo být autoritou pro věci nebeské? Proto když Komenský mluví o nápravě věcí lidských, tak pokaždé argumentuje písmem a vyvozuje své závěry a své aplikace v dané době, v daném historickém kontextu. Vyvozuje z písma. Není tak dávno, já nevím, jestli je to rok nebo rok a půl, když proběhla ostrá diskuze na téma manželství pro všechny. A na Facebooku to bylo opravdu jako válka. Jako obecné povstání všech skupin a všech jednotlivců. A já jsem tedy jako to prožíval velice bytostně, protože jsem těžce nesl to, že někteří bratři a sestry i z naší církve argumentovali na těch vláknech a na těch sociálních sítích způsobem. Ale prosím vás, jako křesťané, bratři říkají nám ostatním, prosím vás, neargumentujte Biblii. Hledejte nějaké sociální, psychologické argumenty, ale prosím vás, nevynášejte Biblii. Teď to je starý koncept, to je překonané. To jsou věci, které... To, že sociologové budou argumentovat sociologicky a psychologové psychologicky, to je v pořádku. Teď to jsou profesionálové, za to jsou placení. No se nemůžeme divit, to je v pořádku. Ale otázka je, zdali my známe písma? Zdali jim rozumíme v tomto ohledu? A zdali se nebudeme stydět za to, že ano, Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. A že ustanovil manželství pro muže a ženu. A to poslední. Zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život a právě ona svědčí o mne. Ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Najednou máme tady, že zkoumáte písma, jako z toho všeho, co jsem řekl, by se zdálo, že to je báječné a tam je tečka. To je to nejvyšší, co může být, že zkoumáme písma, známe písma, aplikujeme písma. A není to konec. Je to důležitá rovina, důležitá ambice, důležitý cíl, důležitá duchovní disciplína v našem křesťanství, ale není konečná. To není hasta la vista. Ne, nad tím je ještě on sám, protože ta písma nás vedou k němu. Nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Protože náš problém je problém sebereference. Co to je? Náš problém je ten, že každý jeden, jak tady sedíme, včetně mě, každý člověk máme nějaké zatížení, emoční, genetické, povahové, kulturní. A to zatížení nám deformuje obraz reality. To zatížení a ten hřích, který generačně neseme sebou, nás zatěžuje v tom, abychom správně porozuměli všemu, co Bůh říká. Vždycky je tam nějaká ztráta. U někoho procento, u někoho 20%, u někoho 80%. Tudíž my nemůžeme spoléhat jenom na to, jak rozumíme a že jsme znalí a že čteme a podobně, ale protože ta písma stejně člověka vedou do Boží náruče, vedou k živému Bohu. Vzpomeňme na příběh o marnotratném synu a zejména na toho staršího bratra, který zůstal doma. A když táta udělal oslavu toho, že mladší bratr se vrátil domů, tak starší bratr byl jiného názoru. A teď se podívejme na to, jakým způsobem argumentoval. A argumentoval, když ten tvůj mladší bratr odešel z domu. Je to pravda? Je. Když on všechny peníze, které si mu dál jako propil a rozházel. Je to pravda? Je. A pak se vrátil, není hoden. Je to pravda? Je. Všechna data, které tam položil na stůl jako argument, jsou platná. Nevymyslel si nic. A stejně to není obraz pravdy. Protože obraz pravdy je to, že se vrátil domů k tatínkovi. A táta se těšil. A táta udělal hostinu. To je rozhodující, co dělá otec. Ne, co si my o to myslíme. A ten starší tedy bratr měl tohle to vnímat, že ne jeho interpretace těch faktů je rozhodující, ale co dělá otec. Proto Ježíš říká, že každý, kdo mě slouží, toho poctí a toho jednou uctí otec. I on se vztahuje ke svému otci. Služte mě, následujte mě, jednou vás uctí otec. Ta naše spiritualita opravdu nás vede do dimenze, jo, písmo, poznávání, všechno, přemýšlení, snažme se a všechno pořádku a musíme, protože z písma je život, ale zároveň nás to vede do náruče otce, abychom byli smíření s otcem, aby táta nás vítal, aby nás jménem oslovil, abychom byli s ním tady na zemi a jednou v plnosti. Tak jsme v závěru. Potíž člověka je v tom, že chce si sám řídit svůj život a my to nazýváme hezky odpovědnost. A to, kdybychom si povídali s lidmi, kteří možná do církve nechodí, anebo chodí to jedno, ale když dojde na ten takový rozhovor běžný, tak lidé, no ale nemůžeš být ovca, kterou někdo něco jí řekne a teď to dělá, ani neví proč. Jako my jsme pozváni být odpovědní. A to je pravda. Jenomže z teologického a biblického pohledu, co to je odpovědnost? Odpovědnost je to, že jsi autonomní bytí, že sám rozhoduješ o sobě? Jo i ne. Jo, rozhoduji. Protože já když chci, tak vyjdu ven. Ano, ale jsou jisté věci v našem životě a zejména po smrti, o kterých my vůbec nerozhodujeme a nemáme je v rukou. Je hodně věcí, o kterých nerozhodujeme. Kdo do mě nabourá nebo nenabourá, co se stane, co se nestane a když spadne starý strom v parku Sady Milady Horákové na mě nebo ne. Prostě jsou věci, které nemáme ve svých rukou. Život je mnohem složitější a dnes o tom mluví i sociologové, i psychologové, i přírodní vědci, že ta realita je mnohem komplexnější a mnohem složitější než naše nástroje porozumění a uchopení té skutečnosti. A je jedno, jestli mluvíme o tvrdých datech, anebo měkkých, čili sociologie, psychologie, anebo seberozvoj člověka. Všichni se shodují v tom, že jsou jisté proudy, jsou jisté věci v tom životě, které neumíme nějakým způsobem uchopit. Třeba dnes se pracuje s konceptem narcismu. V seznamu nemocí a symptomů narcistická porucha osobnosti je registrována jako symptom, který má své číslo. Já jsem teď psal knížku o a doufám, že se mi to podaří jako vydat, právě o narcismu a teologická reflexe narcismu. Jako přečetl jsem, co se dalo přečíst, a je shoda na té akademické půdě, že nikdo neví, co narcismus je. Jaké je jádro, jaký je problém, kde je zdroj, jak vzniká. Pracujeme jenom se symptomy, že ano, děcka, které a generace, současná kultura, která je narcistická, vykazuje nějaké znaky. Ztráta schopnosti unést utrpení, ztráta schopnosti hluboké komunikace, úzkost se života, fantasmagorie, které trápí člověka a tak dále. Popisujeme průvodní byprodukty jako průvodní znaky. Ale to jádro toho problému nikdo neví. A ještě to přiznají. V té literatuře je to napsáno, doposud není jasno. No a právě to jsou ty věci a ještě další. Takže dejme poslední slide. Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste mně, protože on psal o mně, nevěříte-li jeho zápisům, jak uvěříte mým výrokům? Jinými slovy, ta správná interpretace dat, to správné čtení našeho života, to správné uchopení naší odpovědnosti je to, že půjdeme k Ježíši. Odpovědnost není to, že si dělám, co chci. To je velice nezodpovědné. Odpovědnost není to, že ignoruji Boha. Můžu to dělat, protože jsem svobodná bytost. Ale není to odpovědné. Proč? Protože jednou budeme stát před jeho tváří. Co je tedy odpovědné? No, zakomponovat všechny aspekty, všechna data do svého života. Jestli já budu stát před Ježíšem, tak je hluboce neodpovědné, nezodpovědné, abych to ignoroval. Rozumíte? Čili i ty argumenty, které přichází, jo, já nechci být ovca, protože já jsem odpovědný člověk, přece nebudu přenášet odpovědnost na Boha. No nikdo nepřenáší odpovědnost, ale je odpovědné s Bohem počítat. Je odpovědné vzít potaz, co on řekl. A když Bůh řekl, že ten, kdo věří Boha, tak Bůh mu dává požehnání, přízeň, ten, kdo odmítá Boha, Boží hněv na něm spočívá, tak je velice neodpovědné ty věci ignorovat. Jako když meteorologové oznamovali před více než 10 lety, že se blíží bouřka do Tater a že zasáhne výšku 150-300 metrů, takový segment proudění toho vzduchu tam půjde a už za 3 hodiny přijde, za 2 hodiny, za hodinu přijde. Tak se připravovali lidé. A opravdu to narazilo a Tatry lehly. A stromy jsou pryč. Zvířata to věděli, ty se zařídili. A chatáři hotelieri a majitel hotelu a tak mnozí se připravili, ale někteří ne. Je odpovědné počítat s tím, co se stane. Přátelé, já jsem dnes chtěl přijít jako ambasádor písma v tom smyslu, abychom znovu, možná, když jsme polevili v čtení Bible, když jsme polevili v rozjímání nad tím slovem, když jsme možná polevili v biblickém studiu skupině, protože znovu to jsou věci, které jdou mimo nás. Jako Pán Bůh řekl, kde jsou 2 nebo 3, já jsem uprostřed. Dnes ta doba narcistická, ta individualistická, že já sám sebou si budu, abych já se cítil dobře, abych já to tak nějak, jak mě Bůh povede. Nám se vytrácí ten pluralitní anebo plurální rozměr, což znamená my. Jak my žijeme, nejenom jak já, jak náš sbor. A právě v tomto korporativním rozměru, v tomto společenském, komunitním rozměru, tam Bůh ještě mluví jiným způsobem a poznáváme jeho tajemství ještě jiným způsobem, než když si já doma čtu anebo vyjdu někde k řece. Tak chtěl jsem vás povzbudit a položit vám to na srdce, abyste biblické studium a skupiny, které máte, abyste jim znovu dali vysokou prioritu. Abyste doma s dětma mluvili o písmu. Abyste jim četli. Abyste si s něma o tom povídali. Od dětství, ne když mají 12, je pozdě. 12letém židovství už je bar mitzvah, už projde obřadem a je považován za dospělého muže v synagoze. Od dětství, od mala. Moje žena, když byla těhotná, tak jsem skládal ruce na její břicho a modlil jsem se za to dítě, které jsem ještě neviděl. A už tehdy jsem se modlil za jejich partnery a partnerky. To jsou věci, které máme takhle na dlaní. Bylo by škoda to nevyužít. Tak studujte písma. Amen.
2: Dozněl záznam kázání Tibora Máhryka, hosta ve sboru církve bratrské Elim v Opavě. Přidám jednu rádiovou novinku. S Tiborem Máhrykem se od září budete moci setkávat i jednou za 2 týdny v glosách Rádia 7.

Nedělní vysílání Rádia 7 se blíží k 10. hodině a s ní dochází ke střídání za mikrofonem. Pro tuto chvíli se loučí Broňa Procházková, přeji vám pokojný den.

Dnes je poslední prázdninová neděle 30. srpna 2026 a právě bylo 10 hodin. V tomto svátečním dopolední vám dělá společnost Rádio 7, u jehož vysílání vás vítá a od mikrofonu srdečně zdraví Milan Remeš. Představím vám pořady, na které se společně s písničkami můžete v následujících hodinách těšit.

0: Hory mohou být krásné, ale také velmi zrádné. Rychle se změní počasí a vy zůstanete odříznuti daleko od lidí. Jedno takové podcenění hor přivedlo k přemýšlení o životě Karlu Daňovou. Co si po sestupu dolů do civilizace uvědomila a jak ji to změnilo, se dovíte v 10 hodin a 15 minut při poslechu relace Život víry. Vyrůstají v něm, dýchají pro něj, ale rozumíme mu ještě vůbec? Zorientovat se v dnešním virtuálním světě našich dětí je pro mnohé z nás pořádná výzva. O tom, jak stavět mosty mezi reálným a virtuálním životem, si v repríze pořadu Rozmarína bude s lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou povídat moderátorka Radka Mazurová. Poslouchejte v 11 hodin. Otevřít Bohu svoje srdce i život, to není slabost, jak si někteří myslí, ale naopak velmi statečný krok. Kdo z nás nemá co skrývat? Ale jedině otevřením se můžeme na vlastní kůži zjistit, jaký Bůh opravdu je. Sváteční slovo Evy Staňkové naladíte od 12 hodin. Plamen zahoří v intervalu díky nahrávce Kateřiny Marie Tiché a kapely Benjis. Příjemnou muziku i poetické texty nadhled do obyčejných věcí přinášíme 5 minut popoledni. Kormidle se s dětmi podíváme do nebe na všechnu tu úchvatnou krásu. Dnes napneme plachty a chytíme do nich, no ano, vítr. Tak nezapomeňte na plavbu plnou písniček, pohádek i zajímavého povídání vyplouváme po 1 hodině odpolední. Programu, který připomíná perly našeho rozhlasového archivu, nabídneme tentokrát příspěvky, které jsou inspirovány nadcházejícím časem. Začíná škola, mnoho povinností a znovu se rozjíždí kolo vzdělávání a snahy nacpat do hlavy spoustu znalostí. Ale o co při vzdělávání opravdu jde? Nechte se pozvat k přemýšlení v hodince po 14. hodině. Do světa moderní a současné duchovní vážné hudby vás zveme v koncertínu. Prázdniny zakončíme zastavením u tvorby Leoše Janáčka. Můžete si poslechnout jeho zhudebnění modlitby Hospodine, Otče náš a skladbu Věčné evangelium. Slovem ve 3 hodiny provází Miroslav Kubíček. Kde v Bibli najdeme desatero? Kdo je jeho adresátem a má desatero nějaký speciální název v hebrejské tradici? Odpovědi hledejme v pořadu Séla společně s Petrem a Markétou Šanderovými z církve Československé husitské v Kuřimi. Vysíláme v 16 hodin. Jiří Zmožek, známé to jméno zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Je však třeba také dodat, že je stále autorsky činný, koncertuje, přestože je mu přes 80 let. Dnes se zaposloucháme zejména do jeho křesťansky laděné tvorby a završíme jeho povídání o životě a tvorbě věnované Bohu, Kristu v písničkách z archivu v 16 hodin a 30 minut. Dostat se dnes k nějakému druhu pornografického materiálu je celkem snadné. Nebezpečný obsah, ke kterému se dostávají mnohdy i děti, může vést k závislostem a rozpadlým vztahům. Tipy, jak pomáhat lidem závislým na pornografii, přinesl účastníkům evangelického fóra Pete Lupton z organizace Nepornu. Akademie přináší záznam přednášky po 5. odpolední. Otevřít Bohu svoje srdce i život, to není slabost, jak si někteří myslí, ale naopak velmi statečný krok. Kdo z nás nemá co skrývat? Ale jedině otevřením se můžeme na vlastní kůži zjistit, jaký Bůh opravdu je. Sváteční slovo Evy Staňkové naladíte i po 6. hodině večerní. Přeji vám, ať s námi strávíte příjemné a povzbudivé chvíle a posílám za vámi písničky Jana Knížka a Jany Peštové s kapelou Tehillim, aby pohladili na srdci a pozdvihli na duchu, ať se vám hezky, svátečně, nedělně poslouchá.
1: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří,

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů poslušení.

0: Po následující písničce kapely The Neons znovu dýchám, už na nás čeká život víry s příběhem Karly Daňové.
1: Sám sebe se ptám, kam bych šel, kdybych tě nevěděl.

0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Dobrý den, jmenuji se Karla Daňová. Vyrostla jsem v katolické rodině na malém městě na Moravě. Moje matka pocházela z takové tradiční katolické rodiny, která žila ten křesťanský život takovým způsobem v mantinelech mezi musíš, nesmíš. A ta výchova byla z té strany taková tvrdší a považovalo se za úplně samozřejmé, že jako děti budeme chodit do kostela a převezmeme víru našich předků. Do takového toho dětství, které bylo plus minus harmonické, přišla nemoc matky, když mi bylo necelých 13 let. Zvláštní bylo, že jsem celé dětství prožívala intuici, že umře. Celé dětství jsem měla strach, že je něco blbě a že o ní přijdeme. A najednou to bylo tady a ona těžce onemocněla. Velice brzy na mě dopadla tíha všelijakých starostí o domácnost, protože několik let hodně času trávila v nemocnicích a v mých 17 letech zemřela. Mi se paradoxně ulevilo, protože jsem vlastně ten strach prožívala mnoho let a najednou už to tak bylo a už se s tím nedalo nic dělat a přišla prostě nový život a vůbec nové přenastavení rodiny. Ale hůř na tom byla sestra, která vůbec netušila, jak je to vážné a matka vlastně umřela na její 15. narozeniny a byl to pro ně obrovský šok. Dost to s námi třemi, se sestrou a s otcem se mnou zacvičilo, byla to nečekaná situace a taky se to mělo dopad na naši dětskou víru. Nebyli jsme zvyklí doma o Bohu mluvit, nebyli jsme zvyklí se spolu sdílet, se spolu modlit. Všichni jsme se modlili za maminčino uzdravení, ale každý tak nějak po své ose. A ani teď jsme nebyli schopni si své emoce pozdílet a vůbec spolu o tom mluvit. Já jsem už mezi tím hodně o Bohu přemýšlela, snažila jsem se svoje řešit čelijaké otázky po Boží existenci, potom proč je tolik zla ve světě, proč se děli všelijaké zlé věci v historii. Měla jsem spoustu otázek i k tomu, proč katolická církev, do které jsme chodili, tak škaredě naložila třeba s mistrem Janem Busem a spoustu takových dětských otázek. A tím, že byl maminčin bratr farář a na půdě bylo spoustu literatury, tak jsem v ní občas byla naložena, snažila jsem se sama najít otázky. A moc se mi nedařilo. A byla jsem v tom dost ponořena, ale nenacházela jsem ani odpovědi, ani Boží blízkost, ani podporu v církvi. A tak se stalo, že jsem po nějaké době po matčině smrti se rozhodla, že už do kostela víckrát nepůjdu, a že to s tím Bohem je nějaké úplně mimo. A stala se zvláštní věc tu neděli, kdy jsem po dlouhém přemýšlení a zvažování nevstala z postele, nevstala ani sestra, ani otec a všichni tři jsme tím okamžikem přestali fungovat katolické církvi. Provalilo se to až 3 roky potom, v okamžiku, kdy se moje sestra vdávala ne v kostele, ale na úřadě. V tom okamžiku vlastně všichni příbuzní pochopili, co se děje a došli na ten občanský obřad. Ale my už jsme byli někde jinde. Sestra měla brzy první, pak druhé dítě. A já jsem odešla do Brna na vysokou školu. A přestože jsem doma vypadala jako vzorná studentka, tak v Brně jsem si značně užívala. A tím, že jsem se vzdala víry v Boha, tak jsem ztratila jakékoliv zábrany a opravdu jsem si dělala, co jsem chtěla. A tak to šlo mnoho let a ten život dostával se do čím dál větších obrátek. Po škole jsem zůstala v Brně pracovat. Skoro všechny moje kamarádky se po vysoké škole vdali, ale já jsem v té době přišla o další vztah a o to víc, to byl o důvod víc prostě žít nezávazně a v Radovánkách. A přestože jsem nějak tušila, že to je hodně mimo. První náznak toho, že se něco děje, že se na mě Bůh dívá, nastal zhruba 3 roky po konci školy. Dostala jsem se pracovně na nějaký kongres do Vysokých Tater. A vždycky jsem milovala hory, ale v Tatrách jsem nikdy nebyla. A tak jsem ten kongres místo nasávání odborných vědomostí využila k běhání po horách. A díky tomu, že jsem to kloubila s večerními potulkami a výlety do restaurací a podobně, tak prostě jsem těch sil na ty hory moc neměla a taky jsem neměla žádné zkušenosti. A v takovém, po jedné takové pařbě jsem se v pozdních odpoledních hodinách vydala zdolat Příčné sedlo a vůbec jsem nevzala v úvahu, že je říjen a den je krátký a v 2000 metrech na řetězech už byla námraza a voda, která prostě přes den ve sluníčku tekla po skalách, k večeru zamrzla. A já jsem zhruba v půlce toho přechodu nebo toho stoupání po řetězech, po té skalní stěně, najednou se dostala do stavu, že jsem neměla sílu udělat další krok. Klouzaly mi boty a byla jsem totálně vyčerpaná, neměla jsem ani rukavice, takže jsem měla úplně ledové ruce a najednou jsem visela někde na řetězech, stmívalo se hodně rychle a nevěděla jsem vůbec, jak se jako mám dostat nahoru nebo dolů. Byla jsem tak v půlce a jako úplně jsem jako přemýšlela, kde mám skočit, protože mě nic lepšího nenapadalo. Neměla jsem na nic sil a nějak jsem začala sem prožívat, že je to Boží varování, že se Bůh už nemůže na ten můj život dívat a že je třeba něco změnit, jestli to přežiju. A jako nevím, jak dlouho jsem tam visela, jako bylo to hodně dlouho, protože až za tmy jsem nahoře nad sebou zahledla několik světilek a byli to horolezci, kteří na rozdíl ode mě měli čelovky a sestupovali Příčným sedlem na Terryho chatu a sundali mě dolů, pomohli mi dojít mezi lidi s patřičnými komentáři, které jsem si pochopitelně zasloužila. No, dalo by se čekat, že se něco změní, ale nezměnilo se nic. Dál jsem si jela svůj scénář, své volny. Paradoxně změna nastala až v okamžiku, kdy jsem se několik měsíců po tomto zážitku vdala. Byl to takový nějaký můj pokus po lidsku vyřešit svůj neuspořádaný život. S tím sňatkem přišlo spousta změn. Jedna z nejvýznamnějších byla ta, že jsem se brzy na to odstěhovala na Vsetín, odkud z jehož okolí pocházel můj manžel a začali jsme tady budovat rodinu. Brzy se nám narodil první syn a 2 roky na to druhý, takže jsem byla v cizím městě bez zaměstnání, protože jsem byla na mateřské. Začala jsem se zbližovat s jeho rodinou a nacházet si tady nové přátele. A najednou jsem pochopila, že vlastně musím ten vztah budovat, že vlastně jsem jakoby hodně odkázaná na ten vztah. To byla pro mě nová skutečnost a zkušenost, protože jsem byla zvyklá si opravdu dělat, co chci a všecko nějakým způsobem plus minus vládat. A teď jsem viděla, že prostě jsem v takové situaci životní, že jsem na tom muži závislá a že ten vztah nestojí na dobrých základech. A teď už můžu říct, že na mě pracoval Duch Boží a že jsem začala vnímat, že ten vztah vznikl špatně a že je spousta věcí, které neměly být a které v tom vztahu drhnou a vlastně ten vztah ničí, aniž bych byla schopna to ovlivnit. A týkalo se to mé minulosti. A čím dál více ve mě hlodal pocit viny. A dnes už to vím, nakolik pocit viny je destruktivní a k čemu až může vést. Dostávala jsem se do stavu úplného zoufalství a také bezvýchodné situace, že nevím, co s tím. A na povrchu to vypadalo v pohodě, rodinka jakoby prosperovala, ale my jsme nebyli schopni jak vytvořit hlubší vztah a dnes už vím, že to bylo mou vinou a prožívaným pocitem viny ten vztah nestal na dobrých základech. Zhruba po 4 letech jsem šla na takovou banální operaci s takovou tukovou malou hrčkou na koleně, kterou bylo nutné odstranit. A v té nemocnici jsem byla na pokoji s paní, která byla po těžkém úrazu kotníku. Někde na nějakém setkání nějaké větší dítě skočilo na nohu a prožívala velké bolesti a ten kotník byl opravdu v zoufalém stavu. A začali jsme spolu, mě teda překvapilo, že za touhle paní chodili neustále davy lidí a vůbec jsem to nechápala, co to je, kde se bere tolik příbuzných, tak jsem se na to začala vyptávat. A vyšlo najevo, že ta paní je z nějaké církve a že to jsou vlastně lidi z té církve. Tak to jsem viděla poprvé. A když jsem tady měla někoho z církve, tak jsem, abych nestala řeč, vytáhla ty svoje dětské otázky, které jsem se tenkrát před lety snažila jako úporně sama vyřešit. A začala jsem se na ně ptát a začali jsme o tom spolu komunikovat. A de facto to byl po těch mnoha letech, co jsem skončila nebo přestala chodit do katolické církve, to byl první člověk, s kterým jsem se bavila o Bohu a který vůbec mi dával nějaké otázky, který se o mě nějakým způsobem zajímal a začal mi o Bohu vykládat. A my jsme v té nemocnici strávili spoustu času tím, že jsme si vykládali o svých životních zkušenostech a že mi tahle paní Anička vykládala o svých zkušenostech s Bohem a naprosto bez jakýchkoliv pobouření nebo rozhořčení mě uváděla do pravdy Božího slova, což pro mě bylo nové, protože když jsem se ptala na půdě katolické církve, tak to bylo vnímáno hodně negativně. A najednou byl prostor se o tom bavit. A tak i po skončení naší hospitalizace vztah pokračoval. Anička mi občas navštívila, nezas moc často, ale tak akorát. Občas přinesla nějaký letáček, občas nějakou knížku. A já jsem čím dál více o Bohu přemýšlela. Koupila jsem si taky sama Biblii a začala jsem číst. A očividně jsem se zajímala o to, co je v Božím slově, nebo jaký Bůh by mohl být v podání této nové známé, tím více sílil můj pocit viny a ta nepohoda. Došla jsem až do takového stadia, že jsem pochopila, že pokud bych měla nějakým způsobem se přiblížit k Bohu, takže prostě musím vyjít s pravdou ven ve svém vztahu s mužem. A to byl okamžik, kdy jsem tu Biblii zabalila a uložila k ledu. Doslova se mi dá do knihovny a další dobu na ní se dal prach, protože jsem si řekla, že tohle nikdy neudělám, že bych o ten vztah přišla a to jsem fakt nechtěla. A tak to zůstalo nějaký čas. Anička pochopila, že se dveře zavírají a nechala to tak. A zhruba za rok a půl potom z čistého nebe, aniž bych to čekala, vyšlo velice rychle najevo, že můj manžel má přítelkyni. A to bylo něco, co jsem naprosto nečekala, protože já jsem mu naprosto věřila a jestli jsem někomu nevěřila, tak sobě. Ani jsem možná neplánovala být věrná, ale jemu jsem věřila naprosto, protože mi připadal jako vyloženě rodinný typ. Vnímala jsem, že se ona stará, že ona spečuje a má nás rád. A pro mě to byl úplný šok. Ale současně mi bylo opravdu v ten okamžik úplně jasné, že jsem udělala špatné rozhodnutí, že jsem tenkrát kvůli tomuto vztahu nechtěla vztah s Bohem. A to moje manželství mělo potom rychlý průběh. Já jsem sama byla ten, kdo pomohl tomu, aby nevěra vyšla na povrch a neměla jsem moc chuť nějakým způsobem to tolerovat, takže se manžel brzy odstěhoval a vše směřovalo k rozvodu. A já jsem zoufale litovala, že jsem tenkrát tu Bibli a ty Boží věci odhodila. A nastaly 3 měsíce zoufalství, kdy jsem tušila, že budu opuštěná, nevěděla jsem, co budu dělat, protože jsem byla na mateřské, takže jsem se obávala vůbec i o naší existenci, jak, z čeho budeme žít s dětmi. A současně jsem chtěla volat Bohu a jako byla jsem v takovém stavu nějaké zaseknutosti, že jsem nebyla schopna vypustit ani hlásku a vůbec jsem nebyla schopna nic dělat. To bylo takové nějaké zvláštní napětí. Na jednu stranu, dnes už vím, že to byla taková přetahovačka o mou duši, že na jednu stranu mě táhly ty boží věci a toužila jsem potom to všecko Bohu odevzdat a na druhou stranu jsem byla úplně zasekaná v nějakém zvláštním vzdoru. A tak to trvalo zhruba 3 měsíce a na konci prázdnin už jsem byla dohodnuta, že musím nastoupit do práce, abychom měli nějaké příjmy. 1. září jsem měla jít do nového zaměstnání a v té době, kdy vlastně, ještě jsem neřekla, že v té době, kdy začal ten náš manželský konflikt, takže tak se stalo právě přes tu Aničku, že mě a mou kamarádku pozvala na takovou malou skupinku žen, kde slíbili, že pouze 6x a pouze po 2 hodinách budou vykládat něco o božím slově, takové kratičké příběhy, no a hlavně, že nám přitom pohlídají děti. Tak to byl asi takový nejsilnější motivační faktor. Bylo tam příjemně, děti si hrály a my jsme s několika ženami si povídali a přitom jsme probrali jakových 6 klíčových příběhů z Nového zákona a přitom byla taky sestra místního kazatele církve bratrské a na závěr těchto 6 setkání nám dala nějaké kontakty a pozvala nás, že si můžeme o tom dále promluvit s jejím mužem, kdyby jsme měli zájem a pozvala nás do sboru, tak já jsem tak spíš z povinnosti a ze slušnosti slíbila, že tam někdy se aspoň jednou přijdu podívat. A tu poslední neděli předtím, než jsem měla nastoupit do práce, děti už byly vlastně s manželem a s jeho novou přítelkyní na nějakém výletě. Já jsem měla volný den, který jsem zase trávila v trápení a jsem říkala, tak aspoň něco splním, co jsem slíbila, půjdu se tam podívat. A tak jsem se v neděli večer vypravila na večerní shromáždění a k jeho konci přišel ten manžel od té mojí nové přítelkyně z té skupinky, kazatel z místního sboru a jak mě viděl, tak se mnou dal do řeči, pozval mě k ním. A jak jsme tak nějak nezávazně vykládali, tak ta tíseň moje už byla taková, že se mu všecko vyklopila. Bylo to vlastně z čisté vody, bez přípravy, takové celoživotní pokání, kde jsem Bohu vyznala všecko, co bylo špatně v mém životě, prosila o odpuštění. A ten sam okamžik přišla obrovská úleva. A takové jasné odpuštění a všecko to trápení s vinou bylo rázem tak jednoznačně pryč, že se mi zdálo, že se znáším a že prostě všecko je nové, čisté, krásné. Den byl úžasný a jednoznačně jsem věděla, že mi začíná nový život.

0: Byla to poslední neděle v srpnu, každý rok na ní s vděčností pánu vzpomínám, že mě zavolal. Jsem Bohu vděčná za to, že brzy po tom obrácení přišly docela těžké věci a v nich jsem se musela rozhodovat pro něho nebo proti němu. A díky tomu jsem velice rychle zakořenila v pánu, přestože to bylo dost náročné, všecko se to týkalo budoucího uspořádání našich vztahů. Velice brzy po této příhodě se změnil můj vztah k mému muži. Z toho steku na to, jak to dopadá, jak ten vztah se vyvíjí, jsem najednou začala prožívat vůči němu úplně novou lásku a nový zájem ten vztah udržet. Ten důvod byl Boží, byl to Boží dovoz, celý ten nový vztah k němu. Protože jsem věděla, že manželství je v Božím plánu a tu lásku prostě úplně jinou a novou jsem dostala. A tak jsem začala nečekaně a úplně jinak o ten vztah usilovat. Bylo to pro mou povahu překvapivé a i pokořující, protože jsem ho několikrát prosila, aby se vrátil, aby to přehodnotil a slibovala jsem mu, že věci budou jinak. A že taky jsem mu řekla o tom, že ten důvod, proč si myslím, že to by jinak je, není ze mě, ale že je proto, že jsem přišla k Bohu. Nemělo to moc valný efekt, nicméně se stalo to, že zhruba po 3 měsících po té zkušenosti obrácení se ta přítelkyně na nějakou dobu odjela do zahraničí a on se k nám nějak dočasně vrátil. A já jsem měla obrovskou radost a nové naděje, že to prostě se stane, že to manželství udržíme. A do toho přišlo asi poprvé mocné Boží slovo ke mně, kdy jsem vnímala, že mě Bůh povzbuzuje do toho, abych s ním mluvila v pravdě a řekla mu, co je špatně a ne, co bylo špatně v našem vztahu. A opět to bylo přes velké obavy, že to zničí to, co jsem znovu mohla doufat. Ale bylo to tak přesvědčivé a tak jasné Boží vedení, že jsem to nakonec udělala. Byl to opravdu velice silný okamžik. Došlo k tomu, že mi odpustil vše, co bylo k odpuštění. A řekl, že kdyby to věděl dřív, že by všecko bylo jinak. Že to je strašná škoda, že to ví až teď. A vypadalo to několik dní, že to překonáme a že to půjde, ale pak věci vzaly rychle spát a velice brzy přišel návrh na rozvod, který mě úplně rozložil tím, jak byl napsaný a podaný. A bylo jasné, že teď už opravdu bude usilovat jenom o to, ať ten vztah brzy skončí. Já jsem ještě měla taky pocit a dojem silný, že za ten vztah mám stále dále bojovat, ale to už působilo jenom jeho přitvrzování až tak, že to vypadalo, že chce i, a bylo to tak napsané v té žádosti o rozvod, že chce do péče i děti. A já jsem byla tak z toho zdeptaná, že jsem už i říkala, že jim snad bude s nima líp než se mnou. A tady přišlo další Boží slovo a povzbuzení skrze bratra kazatele, který řekl nic, neřeknu to asi úplně přesně, ale který řekl něco v tom smyslu, že s cizí ženou jim nikdy nebude tak, jak s matkou. A velice výrazně a jednoznačně mě povzbudil k tomu, ať bojuji za to, ať děti jsou svěřeny do mé péče. I za cenu toho, že budu souhlasit s rozvodem na druhé stání. Tak jsem se podle toho zařídila a byli jsme po druhém stání rozvedeni a děti skutečně byly svěřeny do mé péče. Jsem za to Bohu moc vděčná, že se to takhle urovnalo. Jsem vděčná za to, že mi dal příležitost prožít s mými syny život a že vlastně vedl potom i náš vzájemný vztah s bývalým mužem k nějakému upokojení a že jim vlastně mým synům zůstal otcem a zůstal jim blízko i v té době po rozvodu. S dětmi jsme zakořenili ve sboru církve Bratrské ve Vsetíně na Jasence a sbor nám tvořil a tvoří dodnes rodinu. Našli jsme tady spoustu požehnání a podpory. Nesčetněkrát jsem zakoušela to, že nesčetněkrát jsem zakusila nebo přijala finanční pomoc. Našla jsem zde takovou i duchovní podporu. A děti našly mužské vzory a vrstevníky. Jsem za to hodně vděčná, že jsme tady mohli ty léta prožít. Za tu dobu, kdy jsem byla sama, jsem zakoušela takové mimořádné boží zaopatření a tolik mimořádných situací, kdy se o nás postaral, že nad tím stále jenom žasnu. Je to takový souvislý tok zážitku a zkušeností, kdy o nás pečoval a nejenom o nějaké základní potřeby, ale nad naše očekávání. Můžu možná vzpomenout některé příběhy. Zhruba 3 roky po tom, co jsme začali chodit do sboru, jsem měla nějaké zdravotní problémy a musela jsem se podrobit operaci. A těsně před tou zkušeností se stala ta nemilá věc, že mi někdo ukradl kolo. Kolo v té době byl náš jediný dopravní prostředek, jezdili jsme přes celé město do školky, na velkém kole, na svém kole jsem vozila mladšího syna, starší jezdil sám a i po městě jsem se všelijak dopravovala na kole, takže to pro mě byla velká ztráta a byla jsem na Boha fakt dost naštvaná, že nám to kolo neohlídal a co si teď mám počít. Nicméně po té operaci, kterou jsem musela podstoupit, jsem měla dodržovat jakýsi léčebný klid a tak dále, což pro mě je vždy těžké. A kdybych měla to kolo zaparkované ve sklepě, tak by to s tím mojím dodržováním bylo opravdu slabé. A tak jsem neměla na čem jezdit, tak jsem se chovala podstatně klidněji. V době, kdy už jsem byla fit, tak z nenadání přišel za mnou bratr ze sboru, s kterým jsem neměla nikterak blízký vztah. A řekl mi, že nějak mu pan položil na srdce, že mi má dát konkrétní obnos, že už budu vědět, na co je. A bylo to přesně to, za co jsem si mohla koupit nové kolo. Takže to, takových zážitků mám opravdu spoustu, o naše potřeby Bůh pečoval. Dávám k dobru svoje pouštní šaty. To bylo v době, kdy jsem pracovala v jedné neziskové organizaci, něco jsme tam budovali. Byl to takový hektický čas, kdy, jak se říká, na blbosti nebyl prostor a čas. A najednou bylo vše hotovo a přicházel, měl nastat slavnostní okamžik dokončení a slavení toho, že se dílo podařilo. A já jsem najednou říkala, no tak a co teď na sebe? Klasická ženská otázka. A najednou se stalo to, že od spodního prádla přes boty až po úplně luxusní šaty jsem všechno dostala. A proč jim říkám pouštní? Říkám jim pouštní, protože je mám dodnes, je to už 20 let a ty šaty jsou pořád jako nové. Oni prostě nezvečeli, oni se vůbec jakoby neopotřebovávají. Opravdu to nechápu. A už si toho všímají i lidé, kteří mě znají déle, že to je nějaké zvláštní. Opravdu je to zvláštní. Takovým a podobným způsobem Bůh ho nás pečoval. Já mám takovou teorii koloběhu darů v přírodě. To vzniklo někdy už na počátku, kdy mě moje blízké sestry ze sboru v církvi bratrské vylečily z revančismu. Já jsem byla vychována tak, že když náhodou něco dostaneme nebo někdo nám učiní nějaké dobro, takže mu to musíme v nějaké podobě co nejrychleji vrátit, abychom nebyli za nevděčníky. A teď jsem viděla, že to tyhle lidi neuvěřitelně rozčiluje a že to prostě neberou. Ať jsem se snažila sebe být vynalezavější a nějak to zabalit a zamaskovat, tak to vždycky dopadlo stejně, že to odmítali a odkazovali mě na Boží slovo, že se mám naučit přijímat.
1: A tak jsem se to pilně učila a vytvořila jsem si svou teorii koloběhu darů v přírodě, že prostě jsme obdarováváni a ta moje teorie má základ v Božím slově, jsme obdarováváni proto, abychom mohli být velkoryse štědři. Takže prostě ráda přijímám a podle svých možností dávám jinde tam, kde vidím, že je potřeba. No a další důsledek toho, že jsme zakoušeli tolik dobrodění od lidí v církvi a Boží zaopatření našich všech potřeb byla ta, že se mi několikrát v mých zaměstnáních v neziskovém sektoru naskytla možnost svoje zkušenosti z rodiny aplikovat v neziskovkách. A mohla jsem jakoby znovu vidět, že Bůh funguje pořád stejně, že se zajímá o každou naši potřebu a že on je mocen každou naplnit svým způsobem a vždy mě překvapí tím, jak to dělá a jak dává na dočekávání.

Reprízu příběhu Karly Daňové si můžete na Rádiu 7 naladit ještě v pondělí a v úterý ve stejném čase v 18.30. Máte-li touhu předat druhým příběh vaší cesty k Ježíši Kristu a jeho cesty k vám, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese radio7@radio7.cz nebo přes sociální sítě a my váš příběh pošleme dál. Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pondělí od 8 hodin a 30 minut v pořadu Stopy, ve kterém bude hovořit Tomáš Sisel. Pořad Život víry naplní v pátek od 11.15 Josef Mikeš. Posloucháte Rádio 7, které vám po písničce zpěvačky Christine DiMarco s názvem Revolution, ve které zpívá o tom, jak Ježíš mění náš život a přináší do něj proměnu, přinese pohled do kalendária.

0: Kalendárium.
1: Pojďme se společně podívat na některé události a osobnosti spojené v historii s datem 30. srpna. V roce 1918 spáchala příslušnice strany socialisté revolucionáři Fanny Kaplanová v Moskvě neúspěšný atentát na vůdce ruských bolševiků a předsedu Rady lidových komisařů Vladimíra Iliče Lenina. 3. září 1918 byla zastřelena. Srpna roku 1919 se narodil český básník židovského původu Jiří Orten. Vlastním jménem Jiří Ornstein. Přestože zemřel velmi mladý, srazila ho německá sanitka a podlehl následkům zranění ve věku 22 let, svou tvorbou patří k jedním z nejvýznamnějších básníků první poloviny 20. století u nás. V roce 1958 se narodila Anna Politkovská, ruská opoziční novinářka. Známá obhájkyně lidských práv se ve svých článcích tvrdě pranýřovala porušování práv civilního obyvatelstva v Čečensku ruskými jednotkami. Byla nesmlouvavou kritičkou Kremlu s Vladimírem Putinem v čele. V roce 2006 byla za dosud nevyjasněných okolností zavražděna u svého bytu. Její ruský deník vyšel i u nás. UNESCO jí udělilo světovou cenu tiskové svobody in memoriam. Poslední, koho v dnešním kalendáriu zmíníme, je Henri Barbusse, francouzský prozaik. Ten umírá 30. srpna roku 1935. Proslavil se zejména svým protiválečným románem Oheň. To je z dnešního kalendária s datem 30. srpna vše. Připravili je pro nás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Na další se můžete těšit zase zítra. Jak jistě uznáte, dnešní kalendárium bylo poněkud ponuré, s vše prostupující pachutí smrti, samé atentáty, popravy, vraždy a úmrtí, tak bych rád zmínil ještě jednu událost spojenou s dnešním datem, která je přece jen o něco veselejší. 30. srpna roku 1953 byla otevřena zoologická zahrada v Brně. Dodnes přináší radost malým i velkým, také sportovně naladěným návštěvníkům, i těm otylým, kteří chtějí zhubnout, protože se nachází v celkem prudkém kopcovitém terénu, tudíž při jejím procházení člověk spálí spoustu kalorií. Tuto zahradu doporučuje 9 z 10 obezitologů. Pokud jste v ní ještě nebyli, určitě ji navštivte. Na Rádiu 7 se blížíme k 11. hodině, po které vám nabídneme relaci Rozmarína, ve které dnes zazní téma kyberdítě a jeho sítě. Teď ještě písnička skupiny Vokap, starý příběh, a po ní si řekneme, kdo dnes slaví svátek.

Je 30. srpna a dnešní svátkovou oslavenkyní je Vladěna. Spolu s Vladanou je jméno Vladěna odvozeno od Vladislavy a Vladimíry. Všechny tyto tvary lze vyložit jako žena, která vládne. V českém kalendáři má také místo muž s prazvláštním jménem Fiakr. Toto jméno nosil mnich, který se usadil v polovině 7. století blízko Paříže a žil tam až do své smrti. Pokud vám toto jméno něco připomíná, nemýlíte se. O nesmrtelnou památku tohoto človíčka se zasloužili nájemní kočí, takzvaní Fiakristé, kteří po něm zdědili své jméno. Vše vzniklo tak, že kočí v Paříži měli své stanoviště právě u Fiakrova kostela. Jak jste asi tušili, tak Fiakr se u nás v České republice v současné době nikdo nejmenuje. Tak se budoucích odvážných rodičů ptám, jestli s tím nechtějí něco udělat a nepojmenovat tímto hezkým jménem některého ze svých potomků. Ani Vladěna není v našich končinách příliš časté jméno. Poslední dostupné informace zmiňují přibližně 600 nositelek tohoto jména. Pokud nějakou znáte, udělejte jí dnes radost a vemte ji třeba na projížďku s koňským spřežením, klidně i ve sportovním voze, který má pod kapotou celé koňské stádo. Pokud tu možnost nemáte, tak si s ní udělejte výšlap do brněnské zoologické zahrady, ve které máte také možnost svezení, ať už ve vláčku pro návštěvníky nebo nějakém domestikovaném zvířeti. My z Rádia 7 přejeme všem Vladěnám krásný sváteční den a posíláme jim písničku o Bohu, který vládne nám všem.

0: se sváteční písničkou od kapely Adonai Král srdcí věnovanou dnešním oslavenkyním Vladěnám jsme se přenesli přes 11. hodinu svátečního nedělního dopoledne s datem 30. srpna 2026. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš a ve kterém nyní dostane prostor povídání Radky Mazurové s lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou v pořadu Rozmarína. Tématem je kyberdítě a jeho sítě. Přeji vám mosty budující poslech.
1: Dobré dopoledne. Vítejte při poslechu dnešní Rozmaríny, pořadu o rodině a pro rodinu. Od mikrofonu vás zdraví Radka Mazurová. Dnešní děti tráví v internetovém světě mnohem více času než většina z nás dospělých. Někteří rodiče máme trochu problém se v tom zorientovat a rozhodnout, co ještě je dobré pro naše děti a co už není. Podle jakých kritérií se máme rozhodovat? Jaké jsou hranice v používání internetu? A jaké kroky bychom měli podniknout, pokud vnímáme, že naše děti tráví v kybersvětě více času, než je zdrávo? Toto jsou témata, kterýma nás dnes provede můj host Lenka Hájková. Lenko, vítej.
2: Ahoj, Rady, zdravím všechny posluchače. Dobré dopoledne.
1: Leni, pracuješ pro organizaci Hope for Kids jako lektorka etických dílen. Mohla bys nám tuto organizaci trochu představit?
2: My vlastně Hope for Kids máme v logu takovou šipku a ta šipka vlastně ukazuje směr, nebo my se snažíme, pomáháme vlastně vykročit správným směrem. Ale když se na to logo naše podíváte na našich stránkách hopeforkids.cz, tak ona je složena z takových bublinek. A já si to tak představuju, že ty bublinky jsou vlastně jako takové oblasti, kterým se v Hope for Kids věnujeme, protože je to vlastně práce, která je zaměřena na děti, na vlastně programy etických dílen, které pro první i druhý stupeň základní školy realizujeme, ale zároveň když se v těch programech otevřou nějaká témata, které vlastně děcka zajímají, anebo se otevře v srdci toho dítěte něco, na co se třeba bojí zeptat nebo nemá odpověď, hledají, tak máme vlastně takovou následnou činnost. Je to aplikace, která se jmenuje zeptej.se. Můžou posluchači se taky i na webu podívat nebo si ji stáhnout do mobilu a tam se vlastně děcka mohou podívat na to, na co se ptají i jejich vrstevníci, anebo se anonymně zeptat. Takže to je taková druhá bublinka. A další z těch bublinek, co máme v tom našem logu, v té naší sypce, jsou vlastně programy duchovního dědictví. Já někdy říkám, jsou to tak jako vlastivědné programy, ale jsou to programy, které vlastně jsou o velikánech v naší historii. Máme programy o Husovi, o Komenském, stále té kořeny, o Bibli. Takže i tyhle vzdělávací programy realizujeme ve školách. A o čem asi budeme mluvit za chvíli, je ta další bublinka, která vlastně je zaměřena na pedagogy a na rodiče. A je to vlastně, jsou to také semináře, které jsme měli kyberdítě a jeho sítě, aneb jak se zorientovat v dnešním kybersvětě, nebo jak se propojit s dnešními dětmi.
1: Jak ses k této práci dostala?
2: No, já když jsem nad tím přemýšlela, tak já si tak troufnu říct, že to byl vlastně hlavně boží záměr, že jsem teď vlastně lektorkou v Hope for Kids, protože de facto z rodiny to jakoby nemáme, že bychom měli nějak kořeny pedagogové, babička nebo takhle. A my jsme zase víc spíš byli do směru, že můj dědeček nebo jeho tatínek vlastně historicky byl v obci starostou a dědeček mi tak hrdě ukazoval, jak má v kronice od Masaryka tenkrát podepsané, když projížděl obci, že byl zároveň i kronikář. Takže já jsem vlastně vystudovala obor veřejná správa a de facto takovou trochu, nevím, jestli náhodou, možná božím záměrem jsem vlastně se vydala do jakoby oblasti práce v korporátu, do firmy jsem šla, než jsem šla na rodičovskou. A pánbu ale jakoby vedl mě, takže jsem v průběhu, ještě když jsem chodila do práce, jsem neměla děti, jak jsem se dostala na English campy a tam jsem měla možnost potom se poznat s lidmi, kteří mě pozvali na studium Bible. Měla jsem možnost vlastně víc osobně Pána Ježíše poznat a dostala jsem se i mezi lidi, které dneska nazývám takovou svou jakoby věřící rodinou nebo křesťanskou rodinou do vlastně společenství evangelikálního, kde jsem se seznámila s Eliškou Krmelovou, což je vlastně naše paní ředitelka a ta mi vlastně o práci řekla v Hope for Kids, o tom, co vlastně, jaké poslání a ona ta práce tak trochu i službou a mně se to líbilo, tak proto jsem se vlastně tady tím směrem dala a Pán Bůh mi v tom požehnal i v těch okolnostech, že děti byly malé. Můžu to kombinovat s tím, že ta práce na částečný úvazek, což je určitě pro maminky, které mají menší děti, tak velkou devízou pro to, aby nějakým způsobem mohly právě být zároveň tou mámou, ale i tím člověkem, který je v tom pracovním procesu a tak dál.
1: Jaké byly třeba požadavky na tebe jako na lektora?
2: Já jsem teda, když jsem se tady na tu otázku zamýšlela, tak já jsem si tady k tomu dala takové dvě věci. Jedna z nich je, že Eliška totiž, tuším to bylo v jedné zprávě, ve výroční zprávě napsala, že jako její tým nebo lidé, kteří jsou Hope for Kids, takže nejsou lidské zdroje, ale jsou poklad. A mě to teda moc zahřálo, musím přiznat, tady ta formulace. A tak jsem si říkala, že když mě řekneš, jako, jaké jsou požadavky na lektora, takže být jako pokladem. Ale samozřejmě jsou i určité jakoby praktické kritéria. Ale zároveň ještě u toho pokladu a u toho bych chtěla zmínit, že jsem, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že vlastně zároveň být i takovým jako rozsévačem. Já, jestli můžu tady i o tom rozsévači, vlastně možná posluchači budou znát ty slova z Lukáše, z kapitoly 8, z verše 5, kde se říká, že vyšel rozsévač rozsévat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty. Bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu. Vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní. Trní rostlo s ním a udusilo je. A jiné padlo do země dobré. Vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. A já se tak někdy představuji, že jsou takový rozsévač, který právě má tu možnost jít na třeba půdu školy a vlastně rozsévat to zrno.
1: A když teda přijdeš do školy, a co je obsahem tvé práce?
2: Jak už jsem zmínila, tak vlastně programy, které v Hope for Kids děláme, tak jsou zejména programy, které se jmenují etické dílny. A my máme takovou širokou škálu témat a podle toho, co si škola vybere, co třeba ten třídní učitel v té třídě buď řeší, ať jsou to oblasti nějakých vztahové, nebo jsou to oblasti třeba finanční gramotnosti, IT a médií, tak vlastně podle toho si zvolí to téma, domluvíme se a když přijdu do té školy ráno, tak nebo teda přijedu, protože já hodně jezdím autem. Možná je to i taková modlitební výzva ode mě pro posluchače. Jsem sice vlastně lektorkou pro de facto Brno, Brno sever, ale mám pocit, že kolem Brna jsou takové jako hradby kolem těch brněnských

0: a ten směr. A takže my vlastně lektor, když třeba jedeme takhle někam dál ke škole, tak vlastně můžeme jet spolu, takzvanou spolujízdou, a je to moc obohacující čas, kdy se můžeme sdílet, můžeme se modlit za děti ve škole, můžeme se modlit za sebe navzájem, více poznáme, přece jenom je to takové osobnější než třeba jen přes tu obrazovku, takže v tomhle to také specifické.
1: Můžeš nám krátce ještě říct třeba o své rodině, představit svou rodinu?
0: Já mám manžela, kterého Pavla, tímto ho zdravím, on říkal, že určitě nás dneska bude poslouchat, tak možná nás teďka přímo slyší, takže tě zdravím, ale mám i dvě dcery s Pavlem, Sárinku a Klárku. Holky jsou teď obě dvě vlastně na prvním stupni základní školy.
1: A co dělá manžel?
0: Co dělá Pavel? No, jeho hlavní teda prací je, že se živí tím, že má autoservis, ale on de facto může asi dělat téměř cokoliv, že ho pán Bůh neuvěřitelně technicky obdaroval, takže u nás prostě dokonce se mu na Vánoce koupila, nikdo jiný to neopraví, jenom táta, protože to je jako u nás velmi pravdivé, že já teda s tou technickou nějakou dovedností jsem na tom velmi hůře, takže Pavel je ten, kdo na koho se obrací lidé i s různou pomocí, ale to, co ho živí, je vlastně tady to s těmi auty, nebo případně motorkami, nebo karavany, nebo takhle v téhle oblasti.
1: A po písničce se již dostaneme k tématům, jako je nastavení hranic v používání internetu nebo jaká rizika třeba dětem hrozí.

0: Vítejte v Rozmaríně, dnes s Radkou Mazurovou. Povídáme si s mým hostem, lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou. Před písničkou se nám Lenka představila a povídala o své práci. A teď už se můžeme podívat na konkrétní témata, která se internetového světa týkají. Leni, jak se má současný rodič zorientovat v kybersvětě?
1: No, to zorientování se je taková velká výzva, protože vlastně dnešní internet, sítě a ta škála různých webů, aplikací, her, prostě toho všeho, co na internetu je, tak je opravdu strašně moc. A není to vlastně jednoduché. A už to, že vůbec to téma, jakoby, že se zastavujeme a že nad tím tématem člověk jako rodič vlastně popřemýšlí, tak si už myslím, že to je takový první takový otvírá k tomu, že je na dobré cestě, aby právě si zjistil informace, které mohou právě být tou prevencí do budoucna, být tím, aby pak nemusel vlastně později třeba řešit to, že jeho dítě je něčím atakováno, prožívá nějaké třeba kyberšikanu, nebo samo někoho druhého takhle šikanuje, nebo je nabízí se tak jako závislé.
0: Že pro rodiče je vlastně dobré už, když mají děti v nízkém věku, mít tak nějak jasno, jak se k tomu trošku stavět, tady k tomuto světu. Děti dneska už od předškolního věku jsou vystavovány internetu, mají někdy mobily už i v předškolním věku. Jaká rizika hrozí dětem při používání internetu?
1: Tady se nabízí ta odpověď, že tím rizikem je jakoby ta závislost, ale de facto samozřejmě také může být, ale dá se říct, že ne každý se stane závislým, když se dívá na internet, ale ten čas třeba i toho dětství, když se vezmeme, kolik jakoby volného času děti stráví před obrazovkou, než který by si vlastně mohli třeba užít s jinými kamarády, nebo společně jsme si ho mohli užít a my ho vlastně věnujeme jakoby tomu médiu, té obrazovce, a to mě třeba přijde hrozně škoda. Takže určitě jakoby rizikem tam závislost je a jsou určité parametry, o kterých se třeba s rodiči bavíme na vlastně našich seminářích, ale určitě třeba dobré si i uvědomit, že ten čas utíká, máme jenom jeden a je vlastně škoda ho jak kdyby promarnit tímhle způsobem. I když neříkám, že ten internet je jenom jakoby to zlo, protože někdy mně se moc líbilo. Taková právě teď, když tak říkám o tom zlu, jeden vlastně tatínek nám napsal po našem semináři takovou reakci, jestli tady můžu přečíst.
0: Můžeš, určitě.
1: On nám napsal, že jako rodiče či učitelé máme asi tendenci vnímat kybersvět jako zlo, ale díky semináři jsem si uvědomil, že to není tak černobílé a že potřebujeme tento svět přijmout a naučit se v něm pohybovat, rozlišovat dobré a zlé a především být s dětmi tam, kde jsou, nečekat, až přijdou tam, kde jsme my. A to je vlastně takové, nechci říct to poselství, ale ano, to, které, když mluvíme právě s rodiči tady na tohle téma, tak se snažíme tam vlastně i mluvit o tom, že je důležité trávit čas s dětmi, je důležité tyhle věci právě se zajímat, co je zajímá, vstupovat do toho jejich světa, protože to není náš svět, oni nám do něho unikají, my leckdy prožíváme v tom takový strach nebo takový nekomfort a tím, že vlastně jim k tomu půjdeme takhle naproti, tak dochází k tomu propojení a čím častěji budeme propojení, tím si budujeme nějaký level důvěry a o tom to pak vlastně celé je ten vztah a ty prožitky, ty zážitky, které spolu máme.
0: K Kdybys mohla zmínit třeba nějaké nástroje, ty už jsi tak trošku k tomu dostala, které jako nám, jako rodičům, mohou pomoct třeba při nastavování hranic, při používání internetu.
1: Aha. No určitě je i dobré to předkládat Pánu Bohu v modlitbě, také být takový aktivní v tom a zjišťovat si informace, protože na webu, když třeba se rozhodnu, a myslím si, že určitě zejména dobré u malých dětí, aby měli v telefonu nastavenou nějak takový ten parenting control, od Google je to třeba family link, ale je jich mnohem víc, jsou dokonce udělané na internetu jakoby webové stránky, které monitorují, jaké možnosti vlastně můžete mít, něco je pro Android software. Prostě jakoby, že dá se v tomhle nalézt si a je těch jakoby možností na internetu, že s tím přímo ty webové stránky zabývají, takže určitě doporučuji, aby prostě rodiče, který mají malé děti, si tady na tohle podívali a dětem nějakou kuhle aplikaci jakoby kontrolní jim dali. A určitě ještě je třeba dobré i sám si to někdy vyzkoušet. Třeba aplikace Stay Free. Sama jsem si instalovala do mobilu a ona vlastně každý den ukáže zaprvé souhrn toho času, který člověk měl, koukal na tu obrazovku, a taky v jakých těch aplikacích byl, co vlastně dělal, kdy telefonoval, kdy koukal na třeba YouTube nebo na nějaké jiné kanály. Takže i vlastně udělat si tu svou jako sebereflexi, protože my někdy dospělí tak jako řešíme, aby nebyly ty naše děti závislí, ale de facto ta závislost těch dospělých versus dětí je rozdíl asi 3%, takže někdy je také dobré třeba podívat se, jestli ty moje děti taky nevidí, že kam koukám já.
0: Takže to je jakby ze strany třeba rodičů, co mohou udělat vůči dětem, jak jako nějak mít pod kontrolou, kolik času tráví na internetu, ale jak třeba s těmi dětmi o těch pravidlech mluvit a nějak to jako společně třeba nastavit. Myslím třeba délku času stráveného na internetu, jestli to určit jako rodiče, bude to třeba hodina nebo bavit se o tom s těma dětma, přijít k nějakému společnému závěru.
1: Tady to, jak jsi zmínila, to, kolik času se doporučuje, nebo jaká je zdravá hranice času stráveného na internetu, tak to je taková vlastně otázka, která je de facto pořád předmětem vlastně výzkumu. A dá se říct, že jisté vodítko tady je, ale hodně to záleží na jakoby na individualitě toho dítěte, co tam vlastně dělá. A když řeknu to vodítko, říká se, že vlastně u školáka můžete vlastně vynásobit jeho věk krát 10. Takže 12-leté dítě může mít limit 120 minut denně na všechny obrazovky. Že to je zhruba nějaká taková zdravá hranice, ale ono je rozdíl, jestli dítě třeba si tam něco připravuje kreativního, něco tvoří na nějakém jamboardu, anebo jestli hraje GTAčku, střílecí hru. Že trošku právě i to mít ten zájem, být v tom ti aktivní a podívat se, na co vlastně to dítě kouká, může i taky pro nás být tím vodítkem. Nemu to zatrhnout hned, takové to, že přijdu do pokoje, otevřu dveře a uvidím, že se na něco dívá, okamžitě to vypni. Tím se odpojujeme od těch dětí a oni pak necítí to, že jim rozumíme, jejich kamarádím v tom rozumí, takže nám do toho světa víc unikají a to nechceme.
0: Takže by bylo vhodnější třeba v té konkrétní situaci, kterou si ty teď zmínila, přijít za tím dítětem, sednout si k němu a zeptat se třeba je, co to je, co hraješ, co tě na tom zajímá, co je na tom dobrého.
1: Třeba podívat se, zkusit tak právě neudělat tu kritiku hned a to odsouzení, ale vlastně tak trochu se, já někdy se musím napočítat třeba osobně do 10 i déle, abych to tak jakoby vydýchala třeba, to, co se mně nelíbí, a pak se právě zeptat, jako, co tě na tom vlastně zajímá, proč, co tobě to přináší.
0: Takže tím vlastně vstupuješ do světa toho dítěte a trošičku nahlížíš, jo, co...
1: Ano, a pak se i dozvím.
0: A dozvíš se.
1: Co vlastně, proč ho tady ta hra baví, nebo co tam vlastně dělá, a můžem si i pak říct nějaké věci k tomu, proč já si třeba myslím, že není úplně fajn, když nějaký youtuber tam takhle třeba sprostě mluví, nebo jeho nějaké parkourové výzvy, nebo i jiné challenge jsou třeba nebezpečné, protože to je to, co jakoby se vždycky i snažím svým dcerám říct, že vlastně ty věci, které na tom internetu vidí, tak že jako nemusí být pravda. A my to teda někdy i tak děláme, bylo jedno období slizu u nás doma, kdy vlastně moje dcery to hrozně jako chtěly dělat a dívali se i na YouTube, na ty různé 5-minute crafts, což jsou u holčiček takové oblíbené videa. A tak jsem říkala, tak jo, tak přesně to uděláme podle toho YouTube, tam to trvá vytvoření toho slizu ze vším všudy, bych řekla, je to sekundová záležitost, to video je velmi svižné a rychlé, no a tak jsme to tak dělali a holky si na vlastní skůži vlastně zažili, že se nám to rozhodně takhle krátkou dobu netrvalo a i jsme občas nějaké jako jiné krafty dělali a že třeba někdy to právě tak úplně není a můžím to na tom tak jako demonstrovat, že jsme si to i prakticky vyzkoušeli. Takže neříkám, že všechno je nepravda, a na druhou stranu je to pro mě trošku to, že oni si to prožijí, že něco děláme, tak vlastně, že pak mohu říct, hele, ale na tom internetu jsou dobré věci, ale špatné. A když stejně budeš sledovat jenom ty dobré, ale budeš jich sledovat strašně moc, tak jak je to, jak když bys snědl strašně moc dobré čokolády nebo dobrých pomerančů, tak ti z toho může být špatně.
0: Velké téma jsou sociální sítě. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je nějaký jako věkový limit pro děti, které chodí na sociální sítě, protože už vidíme, že i děti třeba mladšího školního věku na těch sociálních sítích jsou.
1: Ono to teda hodně, co se týká věkového limitu, tak záleží i taky na té platformě, jak to má ten daný poskytovatel nastavené. Vím, že jsem se dívala, že třeba Facebook, tak ten má nastaveno, abyste v České republice mohli mít svůj vlastní účet, svůj profil, tak vlastně věk 15 let, ten pracovní web LinkedIn, ten to má tuším od 13, někde jsem viděla 16, trochu záleží, ale vlastně pokud malé děti mají takhle vlastně udělané účty, tak nějakým způsobem tam vlastně podvodně napsali ten svůj věk a je to tam i kvůli nějaké odpovědnosti, i trestní odpovědnosti, v případě, že se tam nějak chovám, takže proto je to takhle uvedeno a děti malé by vlastně neměly toto mít.

0: Stále posloucháte Rozmarínu s Radkou Mazurovou u mikrofonu a lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou. Před písničkou jsme si povídali o tom, jak jako rodiče můžeme pomoct našim dětem používat internet správně, ale abychom dětem mohli radit, tak jim potřebujeme taky rozumět. Jak s dětmi můžeme komunikovat?
1: Té oblasti těch sítí. Já už jsem to tak zmiňovala právě, co nedělat, je právě to hned odsouzit, tak kritizovat, ale spíš se zajímat. A nebo taky, my v našem semináři říkáme, neprojevovat takový ten strach, jako, jo, co to tam, tak to bývá právě čím si tu cestu zavíráme jako rodiče, ale právě zajímat se. Dneska jsou youtubeři, jsou tu už určité celebrity známé, kteří opravdu mají velikou sledovanost. Některé videa mají prostě 4 miliony sledování, takže jsou to lidé, kteří bych řekla, i třeba přeskočili už i nějaké takové televizní moderátory nebo lidi, kteří jsou v médiích, influenceři, také další oblast lidí, kteří svými názory ovlivňují mladé a jejich rozhodování. Takže zajímat se o tohle. Třeba dám takový tip pro rodiče. Jeden z našich lektorských kolegů, Petr Kadlec, tak má svůj youtuberský kanál, jmenuje se to Etika mezi světy, tak se mohou na YouTube podívat a třeba i najít nějaké videa. On to dělá takovou vtipnou formou a i právě my jsme s ním spolupracovali jako Hope for Kids při právě tady tom semináři kyberdítě, když se připravoval. Takže na to se třeba můžou rodiče podívat a prostě dívat se, co děti na těch telefonech dělají, co je tam zajímá a domluvit se s nimi na hranicích. Protože pokud jsme vlastně domluveni na těch hranicích, tak si myslím, že i vytváříme takový jako klid, takové bezpečné prostředí. A mně se moc líbí, posluchači to teď neuviděli, já to pokusím se popsat. Když člověk udělá jako takové gesto, jako že tě chci obejmout a roztáhnu ty ruce, tak vlastně ti dávám tu lásku, to přijetí, ale taky zároveň, jako říkám, odsaď od té pravé ruky, pocaď po tu levou ruku. A právě to, že si máme jako rodiče nastavit hranice, pravidla, vnímám jako moc důležité.
0: A mohla bys dát konkrétní příklad třeba hranic pravidel?
1: Když se teda nad tím bude rodič zamýšlet, jak ty hranice nastavit, tak si myslím, že určitě dobré k tomu jako přizvat celou rodinu. Aby vlastně na tom tvoření těch pravidel rodiny se mohli spolu podílet vlastně všichni. Tak to je jeden takový princip. Druhý princip je, že jich musí být málo. Taky by měly být srozumitelné pro všechny.
0: A málo, třeba je, málo je 3 nebo 10?
1: Já si myslím, že málo je třeba 6 nebo 5, protože někteří tvořiví by udělali takový ten seznam a někdy, když člověk vidí ty seznamy, ať už je to třeba pracovní, nebo začne se zajímat o nějakou oblast a zjistí, kolik toho je, tak už se mu do toho vlastně nechce. Takže proto, aby jich bylo málo a měly by být pozitivně formulované.
0: Například?
1: Prostě budu třeba po 9. hodině už v tichosti v pokoji. A ne, že nebudu v obyváku po 9. Jo? Jako takové to pozitivně formulovat. V sobotu prostě uklízíme svůj pokoj. Nebo při jídle nikdo nebude telefonovat nebo mít puštěný nebo koukat prostě na obrazovku nějakou. Že
0: Ano, zní to tam jako, že tam prostě potřeba mít ten rodinný čas nějaký, který, kdy mobily nás nebudou rušit a budou odloženy a je to nějaké společné pravidlo, na kterém se můžeme společně nějak domluvit.
1: A samozřejmě, když to jako určitě to zkuste a nebojte se, když vám něco nebude fungovat v těch pravidlech, tak to můžete změnit. Každá rodina je jiná, někdo jsou rodina víc třeba introverti, někdo zase naopak, prostě každý jsme trochu jiný a vyhovuje nám něco jiného, takže neznamená to, že s nějaké jakoby hranice doma nebo pravidla nastavíme, že když nám nebudou vyhovovat, že nemůžeme změnit. A možná bych ještě poslední zmínila v tom, je potřeba, aby je dodržovali všichni, takže i rodiče. To je tam jako důležité a myslím si, že je důležité si i stanovit následek, když to nebude.
0: Co když děti se brání nebo obchází ta pravidla?
1: Přesně tak, aby když se domluvíme, že třeba hodina času strávených před obrazovkami, tak je to prostě před všemi a zase si stanovím prostě dobře, tak nebudeš to druhý den mít vůbec, když jsi to dneska nedodržel. Ať ví i ten důsledek toho, když se ta vlastně to pravidlo nedodrží.
0: Takže důsledek by mohl být třeba krácení času, nebo nebude mít mobil nějakou dobu.
1: Třeba.
0: Takové důsledky mohou být. A ty věci, které jsi zmiňovala, určitě nám pomáhají v tom, jak neztratit důvěru u těch dětí. Je ještě něco, co můžeme udělat, aby nám děti jako důvěřovaly v téhle oblasti?
1: No obecně vlastně důvěra, zůstat propojený nebo zůstat na té stejné vlně je, a myslím, že to je i obecně jako ve vztazích i v partnerských, je to, že když se jako u toho druhého zajímám, když mi vlastně není jedno, co dělá a myslím si, že to je tak stejně i vlastně s tím, když budu právě ochoten svůj čas vlastně aktivně věnovat dětem a naše děti, když se i na programech bavíme o to, co je pro ně nejdůležitější. V etických dílnách, když jsme ve škole, tak mluvíme tam i o tom, co je pro ně nejdůležitější, na čem jim vlastně nejvíc záleží. A de facto, vlastně nikdy se mi ještě nestalo, sice jsem lektorkou třetím rokem, tak nemám takové zkušenosti, jak třeba některé vzácné kolegyně, ale opravdu vždycky ty děti vyjádří, je to pro ně rodina a vztah. Takže to, že spolu budujeme ten vztah, že jim vyjadřujeme tu bezpodmínečnou lásku, i přesto, že se prostě čtení třeba nedaří, nebo že zlobí, nebo něco, tak tím vlastně budujeme tu důvěru.
0: A to je něco, co už můžeme dělat vlastně od narození, už v tom předškolním věku a v pubertě třeba neseme potom to ovoce. Setkávám se s tím, že už malinké děti v předškolním věku i v kočárku sedí třeba v hromadné dopravě s mobilem, nebo mají tablet a koukají na něco, nebo u lékařů čekají na vyšetření v čekárně a taky mají třeba mobil, koukají do mobilu. Jak bys to dělala v tom předškolním věku? Jako jak bys děti pouštěla do toho virtuálního světa?
1: Když si člověk tak nějak otevře nějaké knížky, které jsou o nějakém psychomotorickém vývoji a o jakoby o malých dětech, tak nebo aspoň knížky, které jsem k tomu četla já a já mám stejný názor, tak de facto ty obrazovky by tam moc neměly být, nebo respektive nejlépe by tam neměly být. Ale nebudu tady lhát, že jsem to nikdy jakoby, jako určitý prostředek toho, když jsme zůstali třeba na imunologii opravdu dlouhou dobu a už jsme tam tak nějak všechny ty časopisy prošli a snědli všechno, co jsem měla i v tajných kapsách kabelky, tak prostě někdy to pomůže a člověk pocítí takovou vděčnost, že to má. Na druhou stranu je to někdy takové levné řešení toho, proč radši třeba nepopisovat, co z té tramvaje vidím, a to dítě může, že se pak i třeba usmát na nějakého seniora, mu to třeba rozzáří úplně den, ale když de facto tu jeho pozornost strhnu jakoby na ten displej toho telefonu, tak vlastně tím tak ochuzujeme sebe, to dítě, o to, co je vlastně kolem ten svět, a i třeba nějaké takové povzbuzení, že dětský úsměv je něco krásného, tak i třeba takový dar, který můžeme vlastně prostřednictvím našeho dítěte dát vlastně druhým.
0: Vlastně ho i v tom věku už učíme nějakým způsobem si zvykat na to, jak tráví ten čas. A když můžeme mu vzít i knížku třeba do té čekárny, že? Nebo do té hromadné dopravy a něco dát, přečíst anebo dát na prohlížení. Takže taky je to o tom asi, jak to dítě učíme si zvykat, do čeho kouká. Je to na nás, na rodičích. Po písničce se ještě podíváme na možné signály, které mohou děti nevědomky vysílat a které by rodičům mohly říct, že něco není v pořádku.

0: poslední části dnešního rozhovoru s lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou si popovídáme o signálech, které nás mohou upozornit, že něco není v pořádku ve vztahu dětí k virtuálnímu světu. Kdy by měla rodiče zpozornět?
1: Když jsme se nad tím zamýšleli při přípravě semináře Kyberdítě a jeho sítě a ne jak se propojit s dnešními dětmi, tak jsme si tam dali takové základní tipy. A baví se to dítě s námi i o reálných věcech, zvládá školu, stíhá kroužky nebo nějaké další volnočasové aktivity, má čas na svoje kamarády, má vůbec kamarády, pomáhá nám s něčím doma, dokáže se třeba i najíst bez toho mobilu v ruce, tak to jsou takové jako ty signály, něco, co nám může dát vlastně trochu ten signál tomu, když si na všechno odpovím, že ne, tak by už měl rodič zpozornět. A když si třeba pořád, tak jako nejsme jistí, tak na webu, například na poradna.ebezpečí.cz, tak jsou i takové jakoby testy, které si může právě člověk udělat nebo s dítětem udělat, které i vyhodnotí to, jestli už to třeba je potřeba nějak řešit nebo ne, a určitě na to nebýt sám prostě, když člověk zjistí, že tady ty věci, takové ty jakoby běžné, se nedějí u nás doma, a tak si mohu takhle právě i dohledat vlastně pomoc odborníků.
0: Leni, jak to funguje u vás doma? Daří se vám aplikovat to, co víš, a nastavovat hranice? A jak se k tomu vaše dcery staví?
1: Ano, já ten vlastně díky práci, kterou mám, tak se leckdy i inspiruji do výchovy svých dcer, a vlastně mě to i obohacuje v tom, na co si i dávat pozor. Možná ještě tady zmíním pro rodiče takovou zajímavou věc, protože takových těch různých komunikačních aplikací je spousta. De facto jsem jich tady vzala škálu, takové ty známé Messenger, YouTube, Facebook, TikTok, ale třeba Wattpad nebo Telonym jsou třeba aplikace, u kterých bych zpozornila, u toho Telonymu, protože to je aplikace, která je vyloženě udělaná na platformě anonymity a nejde prostě možné dohledat, a je to taková aplikace, ve které bývá nejčastěji využívaná pro kyberšikanu. Takže pokud uvidíme nějakou aplikaci, kterou třeba neznáme, ve které dítě komunikuje, tak můžeme si zase o ní něco dozvědět, zase se dá na internetu dohledat. Vím, že teďka jsme byli na jedné návštěvě a klub nám tam zase ukazoval Discord, což je taková komunikační platforma zase pro komunikty. Oni tam mají takové boty, tak mi ukázal, který různě vyhledávají. Tak ono, co říkám třeba dnes, nemusí už být úplně zítra aktuální, ale hold prostě neznám, tak si můžu dohledat, podívat se, co to je, anebo se i zeptat toho dítěte. Oni let, kdy nám i děti velice rádi řeknou vlastně, co to je, a mají radost toho, že se zajímáme. Takže to jsem chtěla zmínit, a ty se ptala na to, jak je to u nás doma. Mě inspiroval pan Jan Kršňák, to je vlastně odborník, který se zabývá těmi jakoby vztahy mezi lidmi a médií. A on mě inspiroval v tom, že my jsme doma, naše jenom starší dcera, která je v 5. třídě, má telefon, ta mladší, co je ve 2. třídě, ho zatím nemá. A když jsme teda Sárince chtěli vlastně telefon dát, tak jsem se právě nechala inspirovat panem Kršňákem, a on říká, nedávejte jim to jako dar, ale dejte jim to jako třeba služební telefon. Protože když vám dá, když dáte dítěti dárek medvídka, tak taky mu neřeknete a můžeš se na něho dívat jenom 2 hodiny denně a večer ho dáme tady do té skříně. A taky jsme i otevřeně mohli vlastně říct, že máme v tom ten parenting control, že vlastně táta vidí, na co se kouká, aby to, a můžu si ho taky kdykoliv vzít ten telefon. Takže dali jsme to jako takovou věc, tak jak jakoby ledničko nebo nějaký spotřebič, který je v domácnosti, a nedělali jsme právě z toho ten dárek. Mě to trochu, my jsme neviděli, jak to úplně na Vánoce to Sárinka jako hodně očekávala, tak jsme to tak jako dali bokem a udělali jsme k tomu jako nějaké divadlo, ale prostě jsme jí to otevřeně takhle řekli, aby prostě od začátku to měla takhle, že něco jí dám, pak jí to beru, tak to mi přišlo takové dobré a uděláme to i takhle u Klárky. Přišli jsme na to, že to byla jako dobrá cesta.
0: Došli jste společně i k nějakým návrhům, které aplikace používat? Víš teda, které Sára používá?
1: My to máme tak, že vlastně má nastavený jakoby určitý ten parenting control, máme od Google ten family link, který nepustí na určité typy jakoby sítí, a vím, že třeba co se týká nějakých i jako hranic, co máme nastavené, tak tam se dá i časový limit nastavit, limit, kdy se vlastně ten telefon uzamkne, že napíše se na displeji je čas jít spát, a to dítě de facto nemůže scrollovat displej někdy v 9, v 10 večer a pak být právě unavený ve škole, což dost často od pedagogů třeba slyším, že děti leží po lavicích, nebo oni i sami v programu třeba IT a média, kdy se vlastně bavíme s dětmi, protože se snažíme, aby etické dílny nebyly nějakou jakoby jenom informace a vzdělávání, ale hrajeme tam různé hry, dáváme tam různé aktivizační metody, prostě jsme tam pro ty děti a oni nám i říkají, jo, já jsem prostě hrál, jo, do půlnoci a to. A pak právě třeba to dítě je unavené a tak, a holci někdy nemůže pomoct, oni jsou prostě malé a oni to potřebují, aby jsme jim v tom právě my dospělí pomohli a ty hranice jim nastavili. Takže není to, jak kdyby rodič nastavuje hranice, dělám betonové zdi, ale ba naopak si myslím, že právě tím jakoby pomáhám těm dětem se v tom světě nestratit, v tom kybersvětě, zažívat to nějaké bezpečí.
0: Leni, podle toho, co jsi dnes říkala, nemusíme zoufat jako rodiče. Existuje naděje na udržení těsnějšího spojení mezi námi a dětmi a stojí za to s Boží pomocí o to usilovat. A může pro nás být povzbuzení, že je v našich silách pomoci dětem používat internet tak, aby jim dobře sloužil a byl k užitku. A tak vám, milí posluchači, přeji, aby se vám to dařilo aplikovat něco z toho, co jste dnes slyšeli, do vašeho rodinného života. Leni, tobě moc děkuji, že jsi přišla, že ses tady s námi sdílela, a přeji ti, aby ve tvé práci ti Bůh žehnal a ty jsi mohla i nadále přinášet dětem i rodičům naději.
1: Díky, a taky díky, Radko, za pozvání sem do rádia, a chtěla bych i tobě, i taky rodičům právě popřát, aby se vám co nejvíce dařilo se propojovat se svými dětmi, a i když ten internet, ten mobil, ta elektronika prostě bude do toho vždycky vstupovat, tak aby se dařilo právě vytvářet to bezpečné prostředí pro to, aby z nich právě vyrostly ty silní jedinci, kteří obstojí v době, která je před nimi, ať už bude jakákoliv, a v tom ať to pomáhá Pán Bůh.
0: Dnešní rozmarina končí a já se budu těšit za měsíc 17. listopadu na rozhovor s mým hostem Lucí Sedlákovou, se kterou si budeme povídat o jejich zkušenostech s ezoterikou a o tom, jaký to mělo vliv na její rodinu a jaký Pán Ježíš z toho vyvedl. Od mikrofonu se s vámi loučí Radka Mazurová a její host Lenka Hájková.
1: Naschledanou.

Povídání Radky Mazurové s Lenkou Hájkovou o kyberdítěti a jeho sítích naladíte v Rozmarině na Rádiu 7 ještě v úterý ve 13 hodin. Příští vydání, které premiérově naladíte ve čtvrtek od 10 hodin, přinese rozhovor Kláry Litterové s psycholožkou a rodinnou terapeutkou Marií Hlaváčkovou na další aktuální téma. Jak dětem i sobě ulevit při návratu do školy. Před 12 hodinou ještě zazní písnička Čekáme na tebe skupiny EFOT.

0: Právě odbyla 12. hodina a poslední prázdninová neděle s datem 30. srpna 2026 vstupuje do své druhé poloviny. Na Rádiu 7, jehož vysíláním vás provází Milan Remeš, vám nyní nabídneme sváteční slovo Evy Staňkové s názvem Bože, zkoumej mě a po něm poslední vydání hudebního pořadu Interval, ve kterém zahoří plamen. Nahrávka Kateřiny Marie Tiché a kapely Benjis. Ve 13 hodin je pak připravené kormidlo pro všechny děti, tak zůstaňte s námi. Přeji vám příjemný poslech.
1: Sváteční slovo. Kniha žalmů je pro mne velmi cenná. Často se k některým žalmům vracím. Vyjadřují duševní zápasy žalmisty, těžké chvíle, ve kterých hledá pomoc a ochranu u Boha. Často vylévá svůj smutek nebo přiznává úzkost, strach a obavy. Vždy však svůj pohled nakonec zaměřuje na Boha a dovolává se jeho zastání, pomoci a vysvobození. Žalm 139. si připomínám v poslední době nejvíc. David odhaluje hodně z Božího charakteru. Jak vnímá, že s ním Bůh jedná? Hned v úvodě říká: Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Neboli dnešní mluvou řečeno, máš mě dokonale přečteného. Mnohdy to v nás vyvolává nepříjemný pocit, že nás Bůh vidí, slyší, sleduje, že ví o nás všechno. A David ve svém přemýšlení pokračuje. Když nás někdo takto zkoumá, rádi bychom se někam schovali, utekli, skryli se. Ale i tam mě tvoje ruka doprovodí a tvá pravice se mě chopí. Ani žádná tma není pro tebe temná. A pro mne úkrytem. Ale proč je tomu tak? David vyznává. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. David vnímá Boží skutky, všechno, co Bůh koná, všechny divy a váží si jich. Ani je nedovede spočítat, je jich víc než písku. A tak na jedné straně má velkou úctu a respekt před Bohem a na druhé straně si uvědomuje, že Bůh je pro něho osobním, blízkým a důvěrným přítelem. A tak v závěru praví: Bože, zkoumej mě. Ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. A hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. A mě se vede podobně jako Davidovi. Vnímám Boží blízkost a všudy přítomnost. Často, když nedovedu najít vhodná slova, jak Bohu říct, co za trápení a složité situace prožívám, řeknu to podobně jako David. Bože, ty mě zkoumáš a znáš mě. Víš, čím procházím i co ti chci říct. Rozumíš mi, ještě než to slovo vyslovím. Nic ti není utajeno. A najednou ta tíha ze mne padá. Vždyť je tu někdo, kdo mi naslouchá 24 hodin denně a rozumí mi, protože byl u mého zrodu ještě dřív mě znal, než mě rodiče plánovali. A tento veliký a úžasný Bůh je mým otcem, milujícím i vychovávajícím. Jak jsem šťastná, že mohu být jeho dítětem a přenechat jemu, aby mě tvárnil, vedl a zkušoval.
0: Sváteční slovo Evy Staňkové si můžete poslechnout ještě dnes v 18 hodin.

0: Kateřina Marie Tichá vystupuje s kapelou Benjis po smrti Davida Stypky. Že je mu důstojnou následovnicí, to doloží další chvíle našeho vysílání. Pořadem provází Lucie Endlicherová.
1: Interval. Hudbu s přesahem vybírá Lucie Endlicherová.

Jméno zpěvačky Kateřiny Marie Tiché se do širšího povědomí veřejnosti dostalo poprvé nejspíš v roce 2020 s jejím debutovým albem Sami. Nenadarmo za ně byla později oceněna co objev roku hudební cenou Anděl. Když se její cesty protly s jejím velkým inspirátorem a vzorem Davidem Stypkou, vývoj věcí byl celkem logický. A tak dnes Kateřina Marie Tichá vystupuje s někdejší Stypkovou kapelou Benjis a dostává se i díky tomu do širšího povědomí posluchačů ještě více. A to je velmi dobře. Bylo by škoda tuhle ženu silného a barevného hlasu a barevných příběhů minout. Její nahrávka Plamen z počátku roku 2024 k sobě připoutala dostatek pozornosti. Dostalo se jí propagace na mnoha stranách a dnes se donese až k vám. Jakým hlasem promlouvá? Vítejte ve světě plném silných tónů i slov. Od mikrofonu Intervalu přeje dobrý poslech Lucie Endlicherová.

muziku zvolí za kulisu, nebude zklamán ani vyrušován nějakými přehnanými nároky, které by na něj muzika kladla. Ale ten, kdo bude poslouchat pozorněji, zaslechne kus práce a touhu po něčem, co chce Kateřina Marie Tichá sdělit posluchačům. Zajímavě k přenesení sdělení někdy pomáhají i další hudební prostředky. Třeba v následující písni V horách až filmová aranže muziky, díky které si budete místy připadat třeba jako ve velkofilmu při průletech nad hlubokými propastmi a dalekými horizonty.

0: Kdybychom zkoumali dráhu Kateřiny Marie Tiché, tak bychom zjistili, že na ní najdeme kontakty s Martinem Červinkou, který léta zaštiťoval tvorbu Jany Kiršner, vystupování s kapelou Jelen i spolupráci s Ondřejem Turtákem alias ODD, někdejším raperem a dnes velmi oceňovaným producentem u nás. Ostatně stál i za deskou Plamen, kterou dnes společně posloucháme. Titulní píseň téhle nahrávky je plná silných emocí a přirovnání a v něčem může být vlastně klíčem k celé desce.
1: Chci dělat, co se nesmí, co je zakázané. Chci, ať se spojí vesmír a potom splanet.

0: Úplně zjednodušeně by se dalo říci, že Kateřina Marie Tichá na své nahrávce dělá to, co je ženám vlastní, tedy zpívá o emocích, vztazích, touze po blízkosti a zakotveném životě. Ale písně, které posloucháme na albu Plamen, v sobě mají ještě něco víc. Nejde o nějaké líbivé rýmy typu Láska páska, nebo o kolovrátkovité melodie, které se zakousnou do mozku a už posluchače nepustí. Svůj podíl na tom mají bezesporu i přirovnání obsažená v textech. Vím, že už nebudu stejná, jsi součást mojí smečky a já tvého hejna, zpívá Kateřina Marie Tichá a aniž by si potřebovala kohokoliv přivlastnit, posluchač hned ví.
1: Mám před sebou čistý stůl a dvě prázdné sklenky, tak můžu víno a nebo vodu pít. Na všechnu mou tíhu je led pode mnou tenký, možná přišel čas ji odložit.

Padla tu zmínka o tom, že Kateřina Marie Tichá zdědila kapelu Benjis po svém vzoru a blízkém kamarádovi Davidu Stypkovi. A tak posloucháme muziku skvěle zahranou, barevnou, která zpěvačku skvěle podpoří v jejím výkonu. Zároveň nemá posluchač dojem, že by zde byla snaha nějak kopírovat to, co už to bylo, navazovat na Stypku, natáčet nějaké další tóny, které budou Stypku připomínat. A pak přijde první duet z desky, ve kterém se ke Kateřině Marii Tiché přidá trošku překvapivě možná Milan Zeiss z Tata Boys. Alespoň pro mě byl v té chvíli David Stypka zpět. Ten feeling, klenutí té písně, její vyznění, to celé mi Davida Stypku připomínalo od prvního tónu až do konce. A vlastně mi to tak v pořádku přijde mi.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval, dnes pěkně do Popíkova, do Pohody s deskou Kateřiny Marie Tiché Plamen z roku 2024. Už to byla řeč o tom, že deska zpracovává především téma vztahů. Ostatně i já jsem zpěvačku zachytila také především díky zmínkám na Instagramu jedné známé, která se u videí z brněnského koncertu Kateřiny Marie Tiché vyznávala z toho, jak jí texty jejich písní pomáhají procházet vztahovými bouřemi i zátokami života. Když ovšem poslouchám písničky z alba Plamen, tak si říkám pořád dokola, že tohle skutečně nejsou jen zpívánky o tom, jak jsou vztahy těžké nebo lehké nebo jakékoliv. Myslela jsem při poslechu na Lenku Dusilovou, na Janu Kiršner, na Anetu Langerovou, na zpěvačky a skladatelky, kterým se podařilo oslovit široké publikum a přitom se nějak nezaprodat, nevzdat se kvality, hloubky sdělení. A musím říct, že zdá se mi, tohle se daří i Kateřině Marii Tiché. Naštěstí.

0: Je před námi, alespoň podle mého názoru, jedna z nejsilnějších písní desky, ne-li úplně ta nejsilnější. Jmenuje se Budu tu, začíná touhou po zahlédnutí velryb a zvuk podobný velrybýmu zpěvu se pak celou písní nese. A zároveň po tom exotičnu, kterou tuhletu písničku otevírá, jde pak o píseň úplně zakořeněnou do nejobyčejnějších obyčejností. Zrají v ní poslední letní jablka, prohání se v ní bouřka a voní to v ní senem. A zatím vším je zdánlivě obyčejný příslib blízkosti. A taky je to jediná píseň na albu, v níž se v textu objeví odkaz k tomu nahoře. Jakoby tohle všechno bylo propleteno do trojpramenného provázku, který se nepřetrhne.
1: Chci vidět velryby na širém moři a chci znovu zažít senohrabskou bouři a dívat se, jak líp je před domem ze zlátnou vlasy. Chci, ať mi vyprávíš o všem, co jsi viděl, kdy nejvíc se spál a kdy nejvíc se styděl. Chci, ať můžeš

Na desce Plamen najdeme dva duety. V tom prvním se objevuje Milan Zeiss z kapely Tata Boys a možná může jít o nečekané spojení. Ne, že by to druhé bylo neméně překvapivé. Druhým souputníkem Kateřiny Marie Tiché je Štěpán Kozub. A celá píseň opět zní, jako by se David Stypka usmíval a Benjis hrál k jeho klasickému výkonu.

Všimli jste si? Píseň Znova, ta, kterou deska Kateřiny Marie Tiché Plamen končí, vlastně nekončí. Ne do tečky. Zůstává otevřená podobně jako některé nahrávky na poslední desce Davida Stypky Dýchej, která už byla dokončena po jeho smrti. Spousta věcí se neuzavírá a má šanci na pokračování. Příběh Kateřiny Marie Tiché a kapely Benjis, dříve kapely Davida Stypky, která dnes doprovází Kateřinu Marie Tichou, je toho příkladem. Tak se těším na další kapitoly tohodle příběhu. Snad i vy. Interval dnes patřil desce Plamen Kateřiny Marie Tiché a je u konce. Od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

Poslední vydání Intervalu, kterým provázela Lucie Endlicherová, je za námi. Skoro 20 let ukazoval na hudbu s přesahem, na tu, které stojí za to se zastavit. Díky, že jste to dělali s námi.

Na obzoru je 13. hodina, ke které nás doprovodí skladby Miriam Kaiser Zvony a Emmy Neeson Gotta Have Faith. Potřebuješ mít víru. Na děti už čeká pořád kormidlo, tak budeme rádi, když i nadále zůstanete s námi.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Je neděle 30. srpna a dorazili jsme ke 13. hodině. Posloucháte vysílání Rádia 7 s Milanem Remešem za mikrofonem a já teď zdravím všechny malé i velké děti. Ahoj, zkuste zaklonit hlavy a podívat se nad sebe. Pokud jste doma, uvidíte strop a lustr, ale pokud jste právě venku, uvidíte nebe. V dnešním kormidle se vydáme přímo do oblak, abychom s Ondrou prozkoumali úchvatnou nebeskou krásu. Napínáme plachty naší rozhlasové lodi, ať se nám podaří chytit ten správný vítr.

Hola, hej, zdraví vás Ondra. Halo, halo, pojďte za mnou na palubu, už vás čekám. Cože, že mě neslyšíte? No to bude asi tím větrem. Ale nebojte se, můstek k palubě je pevný. Do vody nespadnete. A z přístavu dnes vyplouvat nebudeme. Kdo ví, jak by to s námi dopadlo. Takový vítr, ten dokáže na moři udělat pořádnou paseku. Kluci, holčičky, to jsem rád, že se vidíme. Dnes to bylo pěkné dobrodružství dorazit až sem do přístavu. Když se dostane vítr v přírodě ke kormidlu, není to jednoduché, ale my jsme nad ním zvítězili. A tak se tu pěkně schováme v závětří. No ano, za větrem. A budem si povídat. A poslouchat pohádky, a listovat Biblii, a přijde i Pavel, jasně. A na malování se taky dostane. Tak, vzhůru, vykasat plachty. Vlastně ne, je vítr. Tak ne vzhůru, jenom seďte a poslouchejte.

Jo, jo, vítr má sílu. O tom my námořníci víme své. Ale určitě to znáte taky. Třeba když začne foukat, sedíte na zahradě a uletí vám to, co máte položené na stole. Nebo když vítr mamince vezme letní klobouk, nebo chce nadzvednout sukni, to dělá taky rád. A taky se mi párkrát stalo, že mi nafoukalo do ucha a pak jsem musel k doktorovi. A ten ucho prohlédnul a nebyl z toho vůbec rád, protože se v něm udělal zánět. No a pak jsou tu třeba větrné mlýny, z některých už zbyly třeba jenom stěny, ale některé jsou ještě pořád úplně funkční a kdyby se nám zachtělo pomlít si v nich mouku, úplně klidně by to šlo. Ale nejvíc je vítr potřeba, když maminka upeče čerstvé buchty, protože takovou buchtu je zapotřebí nechat schládnout, než se do ní pustíte. Třeba minule, když přišla návštěva, jsme měli tvarohovou bábovku. Ta je úplně jednoduchá, tu můžete zkusit taky. Potřebujete 15 deka změklého másla, 15 deka cukru, 3 vajíčka a 1 tučný tvaroh. Všechno smícháte, přidáte 25 deka polohrubé mouky, prášek do pečiva, vanilkový cukr, šťávu a kůru z citronu. A je to. Pořádně vymažete a vysypete bábovkovou formu, s tím by vám mohla pomoci maminka. Pak do ní dáme těsto. Kdybyste chtěli, můžete dát jen polovinu a do té druhé přidat trošku kakaa. To celé se peče asi na 180 stupňů půl hodiny. Že je hotovo, poznáme podle toho, že bude bábovka vonět a když do ní zapíchneme špejly a vytáhneme ji, bude suchá. Nepřilepí se na ní žádný drobeček. Když bábovku vytáhnete z trouby, chviličku ji nechte ještě odpočívat ve formě, ale jen chvilku, pak ji vyklopte na talíř a dejte za okno vychladnout. No a na to je nejlepší ten vítr. Jo, a jestli se vám bábovka povede, tak ji vyfoťte a pošlete mi ji, jo? Uděláte mi tím radost, skoro jako kdybych ji mohl ochutnat.

Já jsem se tu zapovídal, ale úplně bych zapomněl. No, ne, vlastně nezapomněl. Vy si asi na bábovku budete muset počkat, ale mě tu ještě kousek zbyl. Takže mňam, já si dám bábovku, kakao a k tomu se nejlíp hodí pohádka.

0: Na konci každého roku se všechny vichry, větři a vánci scházejí, aby si předávali zkušenosti. Co se ve světě událo, kdo kde vál, foukal či fučel, a aby si povídali o tom, jaká je čeká práce v dalším roce a jak to na světě s počasím dnes vypadá. Setkávají se na místě na severu země, kde nikomu neublíží. Na rozsáhlých sněhových pláních, přerušovaných jen kusy ledovců. Jen si představte, že by se někde ve městě najednou potkali vichr a hurikán, či vichřice s tornádem. No to by to dopadlo. Na všechno dohlíží paní vichřice, neboť už je hodně věkovitá a moudrá. Ta také rozděluje úkoly jednotlivým větrům pro příští rok. Po předání zkušeností a zážitků mají všichni volnou zábavu. Mohou se prohánět, jak chtějí. Když je hodně čerstvého sněhu, víří vločkami, hází si je na sebe, staví větrné sněhuláky, aby je potom zase rozfoukali. I tento rok tornádo vytvářelo sněhové sloupy a hurikán se neustále předváděl, kolik sněhu vynese do vzduchu a jak velkým ledovcem pohne. Někteří větři se ale od něj raději drželi dále. Stále jim totiž dával najevo, jaké má svaly, jak je mocný a slabším větrům se vysmíval. Po chvíli si vichřice všimla, že jeden malý vánek stojí opodál a jen tak si pohazuje vločkami a s ostatními se nebaví. Přivála k němu. Co pak se děje, vánku? Zeptala se mile.
1: Ale, zafňukal, hurikán se mi zase smál, že prý jsem takové vyžlé a k ničemu, že on je ten správný vítr, co kácí stromy, láme větve a zvedá mořské vlny. A já, že to nedokážu.
0: Vichřice ho pohladila. A slastný.

0: Nedomrla, pokračoval opět sebelítostně Vánek. Jenom si povívám a stěží ohnu silnější květinu. Rozbrečel se naplno. Cítíš se neužitečný?
1: Ano,
0: přitakal smutně Vánek.
2: Tak už přestaň, chlácholila ho Vichřice. Podívej, dám ti úkol. Celý příští rok budeš bedlivě sledovat, co se kolem tebe děje a jak se k tobě chovají lidé a zvířata, ano?
1: No, jak? Přece mě vůbec neberou na vědomí.
0: Škytl a jeho větrné slzičky se odfoukly do vzduchu.
2: Nemyslím, že by si z toho kdy všimnul. Byl si zahleděný do své sebelítosti. Ale teď si na to dávej pozor.
0: Vánek utřel slzičky a řekl si, že Vichřice přece nikdy nemluví do větru. Vlastně, že pořád mluví do větrů a mívá pravdu. A tak se rozhodl, že poslechne.

0: Následující rok na jaře byl Vánek skoro bez práce. Měl za úkol přebývat ve střední Evropě a ten rok se jaro probudilo s pláčem. Zima ne a ne přestat, foukal pouze ostřejší vítr a Vánek se choulil mezi stromy. Zvířátka byla také schovaná a všichni jen čekali, kdy nastane pořádné jaro. A dočkali se. Sluníčko vysvětlo, příroda se zazelenala a ptáčci spustili své jarní písně. Jenže Vánek opět neměl do čeho píchnout. Počasí bylo jako malované a kolem se znovu proháněl jen silnější větřík. Opět upadal do své sebelítosti. Už si myslel, že vichřice neměla pravdu a on, že je k ničemu. Ale pak přišlo léto. Nastoupilo s takovou prudkostí, že to každého překvapilo. Celou Evropu zasáhla vedra, jaká dlouho nepamatovala. Nikde se nepohnul ani lísteček. Všichni silnější větři spali a lidem i zvířatům bylo horko. Jednou, když byl Vánek také zalezlý ve větvích stromu, uslyšel ptáčky, jak si stěžují, že je nic neosvěží. A pak uviděl pár lidí, jak sedí na lavičce, funí a ovývají se časopisem.
1: Aspoň malý větříček, kdyby byl, posteskla si jedna paní.
0: Vánek jakoby špatně slyšel. Malý větříček. To jsem přece já! A tak vyfoukl ze stromu a začal poletovat kolem lidí.
1: No ne, to je krása, zaradoval se starší pán. To je hned člověku lépe.
0: To je příjemné, takový Vánek. Neublíží, jen osvěží. Takový mám nejraději. V silnějším větru je mi zima a o vichřicích ani nemluvím, ty všechno zničí, přidala se paní. Vánek byl potěšený, tak přece jen k něčemu je. A najednou měl spoustu práce. Tu provál peříčka ptáčkům, aby jim ulevil, tu ofukoval dělníky, kteří pracovali na slunci. Jinde schladil červené tvářičky hrajících si dětí, či rozfoukal vodní hladinu, aby mohly rybky lépe dýchat. Pomalu si uvědomoval, že asi opravdu nebude zas tak zbytečný, i když pochybnosti ho ještě úplně neopustili. Koncem léta horka polevila. Bylo méně práce a Vánek odletěl do lesa a jen tak prolétával mezi stromy. Myslel na to, jestli ještě k něčemu bude, když taková léta nebývají častá. Z jeho myšlenek ho vytrhl podivný zvuk, jakoby někdo naříkal. Přivál blíž a uviděl mládě jezevce, jak sedí na bobku, škytá a z očí se mu koulí slzičky.
1: Ale co pak je, prcku?

0: zeptal se a pošimral ho za ušima.
1: Ztratil jsem maminku a nevím, kde je. Volám a ona se neozývá. Tráva je na mě moc vysoká a taky ostružiny jsou velké a nevidím dopředu a z toho prodírání mám doškrábaná ouška.
0: Aha, tak víš co? Seď tu a já se ti po mamince podívám. Vánek se vznesl, kličkoval mezi stromy a hledal maminku jezevčici. Uviděl ji dost daleko od malého jezevce a vypadala neklidně. Bezradně cupitala kolem stromu, uši neustále ve střehu, jestli neuslyší svého potomka. Vánek se rychle vrátil k mláděti. Sedělo poslušně na místě a jen tiše vzlikalo. Tak, teď půjdeš za mnou a já tě dovedu k mamince, vyhrkl udýchaně. Opravdu? Vykvikl malý jezevec nadšeně. Jen se dívej před sebe na trávu. Jakmile se pohne, běž tudy. A tak jej Vánek pomaličku vedl lesem. Tam jemně rozhýbal stébla trávy, jinde zatřepal ostružinami či roztančil kapradí. A za chvíli byli na místě. Maminka jezevčice je uslyšela a rozběhla se naproti. Radost byla veliká. Malý jezevec Vánku poděkoval a ten mu jen zamával, že není zač, a zmizel do korun stromů.

a znovu přišel čas setkání větrů. Paní Vichřice už byla nedočkavá a vánek vyhlížela. Stál zase bokem a rozpačitě přešlapoval, ale už nevypadal tak smutně jako minulý rok. Spěchala k němu. Tak co, Vánku, jak ti to šlo celý rok? Paní Vichřice, já myslím, nevěděl, jak to říct. Že to bylo jiné, viď? Přispěchala mu na pomoc. Ano, bylo, ale... No tak povídej, vyzvala ho nedočkavě. A tak jí povídal o tom, jak se na jaře cítil neužitečný, o velkém horku v Evropě, o tom, jak měl na podzim zase pochybnosti, ale jak potkal malého jezevce. Jenže stále neví, jestli je to ono, protože mu to připadá málo. A paní Vichřice ho poslouchala a jen se usmívala. Milý Vánku, zašuměla, my, silné větry, máme spíše na starosti ničení. Musíme to dělat, protože příroda je taková. Je třeba rovnováhy a také připomenout lidem, že oni nejsou pány nad přírodou. Je nám to mnohdy líto a proto se možná hurikán tak chlubí, aby to zastřel. Je silnější než já a bývá po něm ošklivá spoušť. Ale ty a ostatní Vánci máte úkol zcela odlišný. Vy pomáháte. Sám si viděl, kolika lidem i zvířatům si byl užitečný. A jak tě nazývají? Osvěžující, mírný, jemný. To je pěkné. To já nemám, smála se. A hlavně dokážeš ukázat jiným cestu. A to je, myslím, ta nejhezčí práce. Vánek koukal na Vichřici s otevřenou pusou. Nejvíce ho zaujalo, že se hurikán chlubí proto, aby ukryl svou nespokojenost. Vždyť vypadá tak sebevědomně. Poděkoval Vichřici a rozletěl se k ostatním větrům. Našel hurikán a dlouho s ním rozmlouval. Vichřice jen spokojeně sledovala, jak udiveně kouká pro změnu hurikán na vánek. Od té doby se na setkání větrů mnoho změnilo. Nikdo se už nikomu nevyhýbal. Hurikán se přestal vytahovat nad menší větry a hrál si s nimi. Vozil je na svých větrných svalech, vyhazoval je vysoko do vzduchu a pak zase chytal, dělal s nimi kolotoče a náramně se spolu bavili. A Vánek už nikdy nezapochyboval, že je také k něčemu užitečný.

0: Ahoj Ondro, tak co, můžeme vyrazit?
1: Jasně, už jdu.
0: Vezmi si pořádnou bundu, pěkně tam fouká.
1: Teda, máš pravdu, jsem venku chvilku a už mi začíná být zima. Čím to je?
0: Myslím, že je to právě tím větrem. Doma nám nefouká, tak je kolem nás více ohřátého vzduchu. Když ale začne foukat, opírá se do nás studený vzduch a je nám o to větší zima.
1: A co takový vítr vlastně je?
0: Vítr si můžeme připodobnit velkému větráku. Nevzniká tím, že se točí lopatky, ale rozdílným tlakem vzduchu. Ale výsledek je vlastně stejný. Takže si představ velký větrák. Když ho zapneš, tak se kolem nás začne prohánět vzduch, podobně jako teď. A nebo když pojedeš autem a trošku pootevřeš okýnko. Dovnitř se dostane vítr a pořádně prožene všechno, co je uvnitř. Takže z toho plyne, že vítr vzniká tam, kde se hýbe vzduch. A je jedno, jestli je to pomocí větráku, při pohybu auta, nebo ještě jinak.
1: Co vítr všechno umí?
0: To se asi neptáš na příjemný letní vánek, když jen tak pofukuje a začne šustit listí na stromech, viď? Protože vítr umí třeba taky brát čepice a vyvracet stromy.
1: Mám dojem, že existuje nějaká stupnice, kterou se síla větru popisuje, že?
0: Tak. Vraťme se k našemu větráku. Když je vypnutý, tak se na stromech nehne ani lísteček. Kouř z komína stoupá rovně nahoru, vítr tedy nefouká, je bez větří. Když na našem pomyslném větráku pootočíme malinko spínač, aby začalo malinko foukat, tak podívej, kouř stoupající z komína se trochu ohne a začne šustit listí na stromech. Takto příjemný je vánek. Přidáme větráku ještě trochu více otáček. A začne se otáčet i plechový kohout támhle na střeše. Na stromech se začaly hýbat listy a malé větvičky. A vlajkace vyvěšená před obecním úřadem začala vlát. To je větřík.
1: A co kdybych větráku ještě přidal a on foukal už pořádně? Počkej, musím si přidržet čepici, nebo mi odfoukne. Vidíš, Pavle, tamhle ten stromek? Už se ohýbá. A pozor, teď tu proletěla utržená větev.
0: Tak to je vichr, Ondro. A protože při něm už není úplně bezpečné chodit venku, a taky je to obtížné, navrhuji větrák vypnout. Zbytek už si raději povíme jen tak, jinak by to byla pořádná pohroma. Když jsem si neuklidil v pokojíčku, maminka mi občas říkala, že se mi tam prohlnala vichřice. Po vichřici zůstává pěkný nepořádek a kolem nás by toho lítalo určitě víc, než sem tam nějaká menší větev. A u nás to není tak běžné, ale v jiných částech světa se můžeme doslechnout i o tornádech. Ta už dokáží pobořit dům nebo odnést auto. Tornáda vznikají více u moře, tak se jich tady tolik bát nemusíme. V zimě může vítr sebrat hodně sněhu a takový blizzard dokáže zachumelit celou vesnici během několika hodin. U moře se můžeme setkat ještě s dalšími větry, které třeba foukají neustále několik měsíců a nesou sebou hodně deště.
1: Teda, to jsou věci. To jsem netušil, že existuje tolik druhů větru. Jen mám teď trošku dojem, že vítr jen ničí a nic dobrého neudělá.
0: Vítr neumí jen ničit a bořit. Takový vítr pohání mraky na obloze, aby mohli utíkat jako ovečky. Tvoří vlnky a vlny na moři nebo u rybníka. Lidé začali vítr využívat při cestách lodí místo motoru nebo pádel. Takže když budeš mít na loďce plachtu, poletí po vodní hladině jedna radost a ruce můžou odpočívat. Vítr používají i ptáci, když se chtějí dostat na dlouhé vzdálenosti. Nechají se větrem unášet a dostanou se tak rychle a bez námahy celkem daleko. A nebo některá semínka.
1: To znám, když odkvítají pampelišky, vždycky do nich foukáme a zkoušíme, komu pampelišková paraplíčka poletí nejdále.
0: No vidíš, to jim vlastně pomáháte. Semínko se někde uchytí a vyroste nová pampeliška. Nebo máme javory. Z jejich semínek si můžeme vyrobit roh nosorožce. Ty se také nechávají nosit větrem. A hlavně síla větru může pomoci vyrobit i elektrický proud. Určitě znáš větrné elektrárny.
1: To jsou takové ty velké větráky postavené na dlouhé noze?
0: Jo, to jsou ony. A když do nich zafouká, začnou se otáčet a vyrábět elektřinu. Tak, to bychom měli. Ondro, teď se zeptám zase já tebe. Víš, proč jsme na kopci?
1: Budem pouštět draka?
0: Jasně. Jen doufám, že bude dost foukat, aby nám pořádně létal. Je potřeba, aby byl co nejlehčí a správně vyvážený. Draka je možné koupit, ale mnohem větší zábava je si ho vyrobit. Když je ve vzduchu, funguje podobně jako plachetnice. A víš, odkud draci pocházejí?
1: Určitě někde zdaleka.
0: Draky používali již dávno v Číně, odkud se dostali i k nám. V Číně draky používali třeba jako signál, když někdo potřeboval pomoci. Sem k nám je přivezli mořeplavci a hodně vědců je začalo využívat k pokusům. Pomocí draků vědci zprozkoumali bouřky nebo sestrojili první letadla. Pomocí draků se měřilo počasí, fotilo nebo sloužili jako antény. Nebo vznikly nové sporty, při kterých drak pohání sportovce.
1: Tak já už si nebudu o větru myslet jen to špatné.
0: To je dobře, vždyť i Pán Bůh si větru hodně používá. V Bibli máme příběh o tom, jak do Egypta přiletěly kobylky a žrali všechno zelené. Mojžíš se modlil k Pánu Bohu a on poslal silný vítr a všechny kobylky odnesl do moře. A když pak Izraelci utíkali z Egypta, protože už tam nechtěli žít, stáli před Rudým mořem a nemohli se hnout. Před nimi bylo moře a za nimi egyptské vojsko. Pán Bůh zavolal silný vítr, který rozdělil moře a všichni Izraelci mohli projít suchou nohou do bezpečí. A teď už konec povídání. Dáme si závody, komu drak doletí výš.

0: Že chcete vědět, kdo ty závody vyhrál?
1: No přece.
0: A víte co? Já vám to asi nebudu říkat. Ono je to stejně jedno. Důležité je, že jsme se měli dobře a že jsme si to užili.
2: Ale kdyby vás to moc zajímalo, tak jsem vyhrál já, ale jen o fous.
0: No, ale o to nejde. Jde spíš o to... Když jsme si tak s Pavlem povídali o větru, napadlo mě, co se o větru vlastně píše v Bibli. A začal jsem přemýšlet. Určitě mi pomůžete. Však nejspíš taky nějaké příběhy znáte. Třeba jak jeli učedníci s Ježíšem na lodi a začal foukat silný vítr a přišla bouřka a oni se báli a budili ho. A když se Ježíš probudil, poručil větru, aby byl sticha. A učedníky to úplně překvapilo a dokonce se zděsili. Tohle mi přijde dost zvláštní. Učedníci jsou s někým, kdo umí utišit vítr a rozbouřené moře a přitom se ho bojí? Jenže když to vezmete kolem a kolem, tak oni měli důvod se bát. Znali sílu větru, věděli, jak může silný vítr vylomit stromy i z kořeny, rozbít lodě o skaliska a kdo ví, co ještě všechno dalšího. A najednou je tu někdo, kdo umí větru poručit a on zmlkne. Jenže oni se vůbec neměli bát. Já si totiž myslím, že učedníci zapomněli na jednu hodně důležitou věc. Zapomněli, že ten, který utišil vítr a moře, Ježíš, to udělal kvůli nim, na jejich žádost, že na té lodi jedou spolu. Takže se naopak vůbec bát nemuseli. Tohle si připomínám, když někdy moc fouká, moc sněží nebo je silná bouřka. Prostě když se děje s počasím něco, co se mi úplně nelíbí. Vždycky si vzpomenu na tenhle příběh a dojde mi, že Ježíš má pod kontrolou i počasí. A ví o něm.

Jedno pohádkové větrné vyprávění už jsme poslouchali, ale ještě tu mám připravený jeden příběh. A ten bude lahodit všem klukům. Ahoj, kluci! Protože se vypravíme do hor a na skály a však si to poslechněte.

Jindra byl od malička dobrodružná povaha a lákali jeho věci, které byly někdy skoro až nebezpečné. Nikdy ale neriskoval tak, že by pokoušel Pána Boha. Dobře věděl, že se to dělat nemá. Láska k Bohu i dobrodružství jej vedla k tomu, že chtěl spojit dobré a ještě lepší ve svém životě. Toužil potom, aby mohl být záchranář a nejlépe u horské služby. Jindra byl i výborný horolezec. Nechodil do horolezeckého oddílu ani moc dlouho a jeho výjimečného talentu si všiml i vedoucí oddílu Standa. Ten se právě chystal na mezinárodní kurz první pomoci horské služby. Byla to úžasná akce, kde se mohli setkat ti nejlepší z nejlepších záchranářů a vyměnit si své zkušenosti a vzít sebou i mladé lidi, kteří by jednou chtěli jít v jejich stopách. To bylo něco, o čem se Jindrovi ani nesnilo. A tak, když za ním přišel Standa s nabídkou, aby jel s ním, neváhal ani vteřinu. Jediné, co mohlo jeho výpravu ještě překazit, bylo to, že maminka měla o Jindru strach. Co když jej nepustí? A tak šel Standa s Jindrou domů a mamince slíbil, že se o Jindru dobře postará. Za pár týdnů vyrazili na cestu. Sotva dojeli na místo, kde se kurz konal, dorazili snad všechny živly, které si v horách umíte představit a které tam fakt nemusíte mít. Jakoby se všem chtěli vysmát a říct tým, že na ně jsou krátcí i všichni dohromady. Bouře stíhala bouři a prudký liák zvedal vodu v potocích tak nebezpečně, že za pár dnů přišla výzva, aby účastníci kurzu pomohli s řešením obtížných situací, které v kraji nastaly. A tak, než se stačil vzpamatovat, stal se Jindra členem velkého týmu záchranářů, který měl spoustu práce. Jednou se Jindra se Standou měli vypravit do hor. Volal je nějaký muž, který tam uvízl s poraněnou nohou. Bylo to místo, kde voda ještě nenatropila tolik škody jako jinde. Muže našli snadno, ošetřili jej, ale jít dolů z hor, to bylo velmi pomalé. Museli jej dostat k mostku přes potok. Za ním už byla silnice, kde nechali stát auto. Jenže po cestě dolů je chytil další prudký liák. Naštěstí byl poblíž převis, kam se všichni schovali a čekali, až to nejhorší přejde. Standa vyndal raněnému spacák, ten se do něj zachumlal a brzo spal jak batole, které ví, že je v bezpečí. Pak začal vařit čaj. Jindra si zatím vyndal svůj malý kapesní nový zákon a pustil se do čtení. Když Standa viděl, co to čte, smál se mu. Tak velký kluk a ještě čte pohádky. Jindra se vůbec nedal vyvést ze svého klidu, jenom kývl hlavou, že takové pohádky fakt čte a rád, a zahloubal se dál do čtení. Když v tom se z údolí ozvala velká rána a podivný hukot. Standa si bručel pod vousy, to se mi vůbec nechce líbit, co se to tam zas děje. Po nějaké době se liák uklidnil a všichni tři se vydali na cestu k rozvodněnému potoku a k můstku, kudy se měli dostat do bezpečí. Jenže když došli k tomu místu, všechno bylo jinak. Voda strhla můstek a valila se krajem tak, že zůstali úplně odříznutí od okolního světa. Auto stálo na silnici asi 10 metrů od nich a přitom v té chvíli nekonečně daleko. Blížil se večer a s ním i další bouře. To už bylo trochu moc na všechny. Standa začal klít a pak se obořil na Jindru. Kde je ten tvůj bůh, ty křesťané? Jindra zůstal vyděšeně koukat. Standova poznámka ho však přiměla k tomu, aby se ze všech sil potichu pomodlil a pak jen odpověděl. Přece tady s náma. Zavřel oči a modlil se dál. Tatínku můj nebeský, moc potřebujeme tvou pomoc. Udělej prosím něco. Ještě se ani nedomodlil a vítr tak zesílil, že se všichni zase honem rozhlédli, kam se pro změnu teď schovají.
Blízko byl jen starý seník. Za pár okamžiků byli v něm. Nikdo z nich už nepromluvil.

Vítr se hnal a hučel v korunách stromů, když v tom se zas ozvala velká rána. Co zas bylo tohle, vyskočil Standa, který věděl, že v seníku opravdu moc v bezpečí nejsou. Proč jen jsem bral toho kluka sebou? Jakoby nestačilo, že jsem v maléru s tím chlapíkem. Ještě jsem do toho zatáhl takové děcko. Co řeknu jeho mámě? Honily se chmury jeho myslí. Jak rychle vítr přišel, tak odešel. A světe div se, roztrhal i mraky, takže místy začalo vykukovat sluníčko. Tak honem. Všichni se zas vypravili k rozvodněnému potoku. A tam je čekalo další překvapení. Vysoký smrk, který stál na břehu, byl tak podmáčený vodou, že když se do něj opřel silný vítr, skácel se jak podťatý tak, že udělal lávku přes potok. Standa neváhal ani okamžik. Vytáhl lano a hned začal zajišťovat přechod přes potok pro ty dva. Netrvalo dlouho a byli všichni tři v autě na druhém břehu a za půl hodinky v chatě horské služby v suchu a v bezpečí. Když šel Jindra spát, tak se Standa k němu přitočil a řekl mu. Byl jsi pašák. Bezvadně jsi to zvládl. Teď už jdeš spát, že? Jindra byl na sebe nesmírně pyšný. Takovou chválu z úst Standy jen tak někdo neslyšel. Čekalo ho však ještě jedno překvapení. Standa si trochu nervózně odkašlal a zeptal se ještě Jindry. A teď už tu svou Bibli číst nebudeš, že? Já bych si ji půjčil. Ten vítr, co přišel, když se pomodlil, ten strom, který spadl přesně tam, kde jsme potřebovali, a to modré nebe za chvíli potom všem, tak to teda bylo nějak moc podezřelých náhod najednou. Já se asi zkusím s tím tvým bohem trošku skamarádit taky. Jindra se jen spokojeně zazubil, podal Standovi svůj nový zákon a v duchu pošeptal. Díky, můj nebeský tatínku, že si poslal ten vítr a že si byl pořád s námi.

Taky máte pocit, že se vítr utišil? Vypadá to, že se naše pohádková loď bude moci za chvíli zase vydat na cestu. Už bude bezpečná. Počkejte, zjistíme to. Že nevíte, co to dělám? No tak přece nejlépe zjistíte, odkud fouká vítr, když si nasliníte prst a začnete jim otáčet po větru. Tak, cítíte to? Odtud, od severozápadu, tak. Když prst ukáže směrem na severozápad, najednou to zastudí. A tenhle vítr je úplně příznivý, za chvíli vyplouváme. Ale než se rozloučíme, chci poděkovat za obrázky, co nám posíláte. No jo, jenže jak namalovat vítr? To bych rád věděl, jak by se to dalo udělat. Kdyby vás to náhodou napadlo, určitě mi takový obrázek pošlete. Ale kdyby ne, tak mi můžete třeba namalovat to, co máte s větrem spojené. Jsem zvědavý, na co foukavého a vanoucího si vzpomenete. A teď už opravdu musíme zvednout kotvy. Tak, plavčíci, díky za návštěvu na rozhlasové palubě, za týden tu budeme zas. Své obrázky a fotky bábovky mi můžete poslat e-mailem na radio7@radio7.cz. Děkuju. Jo, abych nezapomněl. Na závěr jsem si schoval písničku, co si rád notuju. Je o tom, že máme tisíce důvodů k vděčnosti. A já si dnes do seznamu věcí, co za ně Pánu Bohu děkuji, chci připsat i vítr. Protože kdyby nebylo větru, tak bychom se nemohli potkávat, protože by naše loď nedoplula do přístavu. Tak, tatínku, děkuji za vítr.

0: Dnešní kormidlo si můžete děti poslechnout ještě ve čtvrtek v 5 hodin odpoledne. V tom příštím, které naladíte zase v neděli od 13 hodin, bude pěkně mokro, protože Ondra nám přiveze náklad pohádek, písniček i povídání o dešti a o tom, jak je důležitá vláha.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Na vlnách dětského kormidla jsme dopluli ke 14. hodině srpnové neděle s datem 30.8.2026. Na Rádiu 17 nyní čekají poklady z archivu, které dnes přináší téma vzdělání, poznání, učednictví a moudrosti. Pořad připravila Kateřina Hodecová a od mikrofonu vám přeje obohacující poslech Milan Remeš.

0: Po týdnu vás vítám znovu u poslechu hodinky, ve které budeme vytahovat z hlouby našeho rozhlasového archivu věci, které v tlaku doby a změnách obstály a tak stojí za nový poslech. Dnes jsme se zaměřili na vzdělávání, moudrost, znalosti, prostě oblasti, které každé září tak trochu evokuje. Zatímco pro někoho znamená vzdělání pouze získání určité kvalifikace, tedy přistupuje k němu čistě účelově, druhému jde o poznání, to znamená, že na prvním místě je smysl, účel. A tak vás zvu nejprve k poslechu krátkého zamyšlení Miroslava Kubíčka, faráře Československé církve husitské, který pro Transvolt Radio roky připravoval relaci Rýmování o životě. Tady je jeho zamyšlení o vzdělání, či spíše o vědění a poznání. Vzdělání a poznání totiž vlastně vůbec nemusí být vždycky totéž. O skutečné moudrosti pak ani nemluvě.
1: Zůstaňte s námi na Rádio 7.
2: Už někdy dříve jsem zde určitě vzpomínal na jednu svoji příhodu, respektive zkušenost. Přibližně před 20 lety jsme s mým dobrým a vzácným přítelem Václavem vedli časté, pravidelné a dlouhé hovory o náboženství, o teologii a o Bohu. On římský katolík a já tělem i duší protestant. Diskuze se vedly jak jinak u piva, tudíž bylo vždycky jen otázkou času, kdy se obyčejná diskuze změní v hlubokomyslnou disputaci. Takových setkání bylo mnoho a v těch zcela fundovaných disputacích jsme se navzájem trumfovali argumenty tak pádnými, že by nejeden akademik umlkl v úžasu. Zcela nezávisle jsme pak oba zároveň začali studovat teologii, Václav na univerzitě v Českých Budějovicích a já v Praze na Husitské teologické fakultě. Byli jsme plní nadějného očekávání a velice jsme si libovali, jaké ty naše disputace teprve dostanou říz, až na ně po těch 5 letech budeme mít diplom a titul. Během studia opravdu nebyl čas, ale o to natěšeněji jsme se konečně sešli, když už jsme to konečně měli, jak se říká, v kapse. Dali jsme si pivo a čekali, jak se rozvine debata. Ale ona nic. A najednou jsme s údivem seznali, že na to nemáme ani chuť, ani náladu, ani inspiraci, ba ani sílu. Prostě se ukázalo, že ty naše velice náruživé disputace, při kterých jsme se navzájem přebíjeli argumenty, ale hlavně sebe sama přesvědčovali o váze té své pravdy, jsou už nenávratně pohřbeny v minulosti. A v ten okamžik nám konečně také došlo, jak je hloupé a zbytečné mrhat síly v planém agitování za tu svou pravdu. A jak je naopak důležité umět se pokorně sklonit před nedozírným oceánem skutečného poznání, na jehož břehu jsme mohli z Boží milosti stanout. Snažil jsem se před týdnem hledat rozdíl mezi účelem a smyslem. Stejně tak bych mohl dnes navázat otázkami o kvantitě a kvalitě, nebo se tázat, v jakém poměru jsou k sobě informace a poznání. Je toho hodně a je to sobě navzájem dost příbuzné. V dnešní době lze nalézt velice rychle nesmírnou spoustu informací o věcech, kvůli nimž jsme dříve museli přečíst spousty knih. Ale netrpí touto kvantitou kvalita? Je sice samozřejmě možné opsat obsahy a výtahy z povinné školní četby z internetu, ale dobrá literatura toho v sobě skrývá mnohem víc než pouhý děj a abychom toto víc, tu skutečnou duši románu, příběhu, nalezli, k tomu nestačí obsah z internetu, k tomu je zapotřebí pozorně se prokousat knihou. A zase jsme chtě nechtě u té staré známé a často až nepříjemně zmiňované pokory, neboť bez ní totiž skutečné poznání není možné. Jistě jste si také mnohokrát všimli zvláštního úkazu. Setkáme-li se s člověkem opravdu vzdělaným a moudrým, tedy s takovým, kterému vždycky šlo daleko víc o poznání než o tituly a kariéru, překvapí nás, že jestli je něčím skutečně nápadný, tak to není ani tak učenost, jako spíše skromnost a pokora. To staré známé Sokratovo vím, že nic nevím, má totiž vážně nadčasovou platnost a dospět k tomu dá velikou námahu. Vyjádřil jsem se před okamžikem poněkud skepticky k internetovému hromadění informací a přiklonil se tak ke klasickému pročítání knih. Jenomže to vůbec neznamená, že bych se tím pádem vůči tomu hromadění informací stal imunní. Přiznám se, že trpím čímsi, co bych nazval knižní obžerství. Přečíst všechno, co hromadím, nemám čas. Ale sám sebe neustále ujišťuji, že určitě jednou a že je tudíž dobré, ba nutné to mít doma. Vybavuje se mi v té souvislosti jedna kresbička Josefa Čapka, na které je vyobrazen človíček, jak stojí před obrovitánskou knihovnou a říká si: teď na to nikdy nemám čas, ale až budu někdy týden nebo 14 dní nemocný, tak si ty všechny knihy přečtu. Jak vidno, problém dosti rozšířený. Jednoho alespoň potěší, zjistí-li, že má s velikým klasikem společného, když nic jiného, tak alespoň nějakou tu nectnost či slabůstku. Jak se tak zdá, tak ono to skutečné poznání a pravá moudrost opravdu nebude v kvantitě, ale někde úplně jinde. Ostatně již zmíněný Sokrates nenapsal za svůj život ani řádku a o Pánu Ježíši Kristu se ani netřeba zmiňovat. Autor starozákonní knihy Kazatel dospěl k následujícímu závěru. Píše se tolik knih, že to nebere konce a přílišné bádání člověka unaví. Nalezneme to napsáno v samotném závěru knihy, zde jsem citoval z překladu Bible 21. Je ovšem nutno připomenout slova, kterými Kazatel pokračuje. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel. Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání, vždyť to je pro člověka vším. A zajímavou myšlenku říká také autor druhého listu Timoteovi, když se zmiňuje o ženách, které by se pořád chtěly učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. Musíme samozřejmě sebekriticky přiznat, že tohle se týká nás mužů stejnou měrou.

0: Pořadu, který nabízí poklady z archivu, jste poslouchali zamyšlení Miroslava Kubíčka o vzdělání a poznání. Zejména ten druhý výraz, tedy poznání, je hojně užívaný i v Bibli. Dokonce je v ní zapsáno i to, že Bůh se dá poznat a chce se nám dát poznat. A to je veliká výzva i šance zároveň. V následujících minutách nabídneme krátký sestřih původně hodinového pořadu, ve kterém se o vzdělávání, učení, ale hlavně poznání hodně mluvilo. Hostem Mirky Homolkové byl Karel Řežábek.
1: Posloucháte Rádio 7.
2: Je to možná tak, že dneska si člověk pod pojmem učedník představí učně v dílně, kde ho do řemesla v nějakém oboru zaučuje jeho mistr. A já se tě zeptám, co se při slovu učedník vybaví tobě?
3: No tak mě se vybaví něco jiného, ale je to tím, že už o tom přemýšlím teda z hlediska Bible. Protože Bible to slovo učedník používá v jiném významu a v podstatě učedník je někdo, kdo se od někoho něco učí prostřednictvím osobního vztahu. Takže Bible vlastně používá to slovo učedník jak ve vztahu lidí vůči Kristu, vůči Ježíši, tak ve vztahu lidí vzájemně. Ale v podstatě je to vždycky stejné. Někdo, kdo se od někoho něco učí prostřednictvím osobního vztahu.
2: Kdybych se zeptala ještě obecně a pro někoho, komu je třeba biblická terminologie vzdálená, myslíš si, že to téma učednictví je aktuální i teďka? Proč se tím vůbec zabývat? Co mi to může dát?
3: Já myslím, že to téma je hodně aktuální, ale asi by stálo za to použít jiné slovo než slovo učednictví. Mně se líbí hodně, v poslední době přemýšlím o tom termínu do

0: nebo sdílení, ale to třeba můžou podle mě vykonávat i mý přátelé. Jaký je podle tebe rozdíl mezi tím učednictvím a dejme tomu přátelstvím, kde ten přítel taky se mnou jde určitou cestu a prožívá se mnou věci?
1: Tak tady možná malinko musíme ještě odlišit ty pojmy od sebe, protože já jsem mluvil o tom doprovázení a ono to není úplně to samé jako učednictví. Učednictví v podstatě předpokládá, že je tam nějaký mistr a nějaký žák. Jeho učitel a žák, to znamená někdo, kdo je, když to vztáhnu na tu duchovní rovinu, na tu rovinu toho duchovního rozvoje člověka, tak někdo, kdo je prostě o kus přede mnou a od koho se učím. Protože podstata učednictví je být formován a ne informován. To znamená, nejde o to dozvědět se informace, ty si můžu přečíst v knížce nebo v Bibli nebo kdekoliv, ale pro mě jsou ty důležité věci, jsou ty, které vidím nějak v praxi, v životě toho, kdo je nějak duchovně dál než já. Takže tohleto myslím, že je trochu něco jiného než přátelství.
0: Takže, abychom to dobře ještě definovali, to učednictví se váže teda jenom k osobě Ježíše, nebo to znamená i učit se ze svých zkušeností nebo od lidí z knih. Budeme se bavit dneska o učednictví biblickém.
1: No, ale i v té Biblii zjevně se používá obojí. Myslím si, že když se to týká knih nebo přejímání nebo učení se z nahrávek nebo nějak přeneseně, tak já bych tomu asi učednictví neříkal. Myslím si, že to učednictví v podstatě, aspoň v tom biblickém slova smyslu, je přímo spjato s tím osobním vztahem.
0: V Biblii vlastně čteme, že Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, zapře sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Co jsou docela vysoké požadavky. Tak jsem se chtěla zeptat, co to vlastně obnáší být učedníkem, co proto musím mít, abych vůbec pak obstála v tom dalším.
1: Mm-hmm. Tak já to chápu právě tak, že člověk nemusí mít nějaký moc velký schopnosti, aby mohl být učedníkem, ale musí mít velkou touhu. Musí mít velkou touhu se rozvíjet dál, prostě nějak se učit, růst a musí být ochotný zaplatit tu cenu. Protože já myslím, že každý z nás se potýkáme s určitým problémem a to je problém, kterýmu na základě jedné knížky teď říkám duchovní entropie, kdy tak jako v tom viditelném světě prostě všechny věci přirozeně směřují ke stále větší míře neuspořádnosti, neboli když se to řekne lidově, jebinec narůstá, tak prostě myslím si, že i duchovně je určitý proud, který člověka strává k tomu, aby byl stále pohodlnější, línější, aby si ulevil, polevil. A to je vlastně přesně opačný směr, než o čem mluví učednictví. Učednictví mluví o tom napřít svoje síly k tomu, abych přerostl sám sebe, abych nějakým způsobem dosáhl něčeho víc, abych se rozvíjel, aby se ten můj růst nikdy nezastavil.
0: Takže se tomu dobře rozumím, znamená to následovat Ježíše a snažit se dělat věci jako on?
1: Určitě, ale na té rovině těch mezilidských vztahů, tak to chápu tak prostě, když vidím někoho, kdo je přede mnou a já bych chtěl být jako on, tak prostě nelenit, věnovat tomu ten čas, prostředky, energii a skutečně se od něj naučit, co nejvíc můžu.
0: Je na učednictví něco lákavého, čím bys ho druhým nějak přiblížil, anebo je to jenom o tom být poslušný, učit se, poslouchat,
1: makat? To asi záleží opravdu na člověku, jo? Jak to kdo vnímá. Prostě mě to třeba vždycky ve škole bavilo. Jo, já si pamatuju, že jsem se opravdu celou školní docházku těšil do školy, když moje děti se nad tím už klíbají, tak prostě to tak bylo, jako mě bavilo se učit. A bavilo mě dozvídat se něco nového, bavilo mě nějak růst. A to mi vydrželo do teďka.
0: Ty říkáš učit někoho druhého, takže jak dlouho se učit, aby člověk mohl sám pak začít někoho dalšího učit?
1: Tak když se podívám, jak to funguje v rodině, tak tam prostě už ty starší děti, klidně tříletý dítě už může učit něco svého mrňavýho brášku, nebo pětiletý dítě už taky ukáže spoustu věcí a my máme vlastně děti

0: 4 a ten nejmladší, tomu teď budou v létě 4 roky. A já vidím, že on se naprosto největší část věcí naučí od svých sourozenců. Ne od nás, od rodičů, ale od nich. Úplně přirozeně. A oni si neříkají, tak od kdy můžu tomu bráchovi něco ukázat. No prostě, jestli to umím, tak mu to můžu ukázat a on se to může naučit.
1: Já jsem se v nějaké knize dočetla, že učednictví je nejlepší způsob, jak získat svět pro Boha, protože dobře vyučení křesťané nebo učedníci získají víc lidí pro Boha, než ten, kdo třeba je nově obrácený, nemá ještě takovou hloubku víry. Myslí si to, že je to tak i záměr Ježíšův, že měl těch 12 učedníků, aby jim v nějakém těsném kontaktu předal nějakou hloubku, aby oni pak mohli co nejvíc získávat lidí dál?
0: Já myslím, že jsou tam, dvě stránky, jo? Že ta jedna stránka z toho jednoho úhlu bych řekl, že ne. A vidím to zase třeba i v té Biblii, zrovna teď jsem nedávno o tom hodně přemýšlel u Matouše, který potom se stal autorem Matoušova evangelia v Biblii, tak u něj, když to člověk čte, tak vlastně v rámci jedné kapitoly Ježíš toho Matouše osloví. Matouš byl celník, prostě zabýval se prostě nějakýma finančníma operacema ve prospěch nepřátelských okupantů té tehdejší země. Takže prostě byl v opovržení u svých soukmenovců a podobně. Ježíš ho oslovil a pozval ho, aby se stal jeho učedníkem. On to přijal, ale ještě v téže kapitole čteme, že ho Ježíš spolu s ostatními učedníky ustanovil jako apoštola a poslal, aby chodili po dvou do měst a vesniček a tam vlastně mluvili o Ježíši, mluvili o Božím království, o Bohu. Takže ten Matouš zcela zjevně nestihl se nějak jako připravit. Prostě stačilo to, že měl tu čerstvou zkušenost s tím Ježíšovým proměňujícím dotekem. S tím, co to udělá, když člověka osloví Bůh, když ho osloví Ježíš a když změní jeho život. A to stačilo. Takže, jak jsem říkal, z jednoho úhlu bych řekl, že to není potřeba. Na druhou stranu, prostě evidentně člověk u člověka dlouhodobě nestačí to nadšení. Jo, prostě to, že člověk prožije tu zkušenost, to je úžasný. Ale je potom dobrý, aby rozuměl i těm hlubším souvislostem, aby nějakým způsobem dokázal prostě dát i odpovědi na nějaké otázky, aby nemusel na každou otázku odpovědět jenom tím nevím, já to nechápu, jenom vím, že se mě Bůh dotknul a změnil můj život.
1: Jak je to podle tebe v církvích? Myslíš si, že v církvích je dostatečné vyučování lidí, kteří tam třeba přijdou?
0: Jo, myslím si, že to prostě pořád ještě hledáme, moc to neumíme. Myslím si, že prostě se církev plní divákama a ne učedníkama. A to je špatný. Jo, protože Ježíš, když těsně vlastně před svojí smrtí, když nechával takový svůj odkaz, to, čemu říkáme velké poslání, tak říká, běžte a získávejte učedníky a učte, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Takže z toho je vidět, že ta církev nemá za úkol jenom ty lidi získat, ale taky je vyučit. Jo, získávejte mi učedníky a učte. A já si myslím, že jako církev potřebujeme hledat způsoby, a zrovna pro nás je to teďka věc, kterou se intenzivně zabýváme, prostě najít způsoby, jak rozmnožit ty řady učedníků na úkor diváků.
1: Co je takovým největším nebezpečím, jestli by se mohl říct, v tom učednictví, jestli nějaké, a potom, co má být tím cílem?
0: Já myslím, že největší nebezpečí učednictví je, že nenastane. Jo, že člověk se prostě spokojí s nějakou tou úrovní, které dosáhl. Prostě pokud nevynaložíme úsilí na pohyb vpřed, nastává automaticky pohyb vzad. Jo, to znamená, že buď se člověk proměňuje do té podoby Kristovi, buď nějakým způsobem vyvíjí určité úsilí, aby rostl a stával se stále podobnějším Kristu, anebo se pomalu vrací zpět, mění zpět do těch svých starých tělesných způsobů. Tohle je důležitý vědět a myslím, že v tom si skutečně můžeme mnohem víc pomáhat navzájem, než jsme si doposud mysleli.
1: A potom ještě, kdyby si řekl, co je vlastně tím cílem, jestli je to teda duchovně dospělý křesťan?
0: Já si myslím, že to, co jsi říkala, všechno je pravda. Je to proces na celý život a cílem je duchovně dospělý křesťan. Ale zároveň Bible ukazuje něco, co mě hodně zaujalo, když jsem to objevil, že cílem učednictví není naučit se znát, ale naučit se milovat. Čteme to v Janově evangeliu, kde Ježíš říká, kdo přijal má přikázání a zachovává je, jo, což bylo vlastně to, o čem potom on mluvil. Získávejte mi učedníky a učte je, aby zachovávali, co jsem vám přikázal. Takže Ježíš říká, ten, kdo to dělá, kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Takže z toho je vidět ten cíl učednictví, že to není prostě naučit se toho víc, ale víc milovat. A Ježíš říká, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Jo, takže tam je vlastně ta spojitost s tou láskou a myslím si, že bez té lásky by se z nás mohli stát jenom takový jakoby vystudovaný, nastudovaný lidi, který jsou ale únavný a utravný.

0: Rozhovor, který jste poslouchali v relaci Poklady z archivu, zazněl původně v relaci Na křesťanské vlně Plzně. Hostem pořadu byl Karel Řežábek a slovem provázela Mirka Homolková. Možná znáte lidi, kteří se něčím nadchnou a to jejich nadšení má tendenci smést vše, co mu stojí v cestě. Je to většinou ta první vlna nadšení, která pak opadne. A na druhé straně jiným po letech už chybí jakákoliv jiskra. Co s tím? Přemýšlí Aleš Bartošek.
1: Mám rád zapálené lidi, pro něco nadšené. Ze zkušenosti vím, že talent i vzdělání je velmi málo. Kolem sebe mám mnoho nadšených a zapálených lidí. Každý křesťan by měl přímo hořet pro Pána Boha, být uchvácen, jak říká apoštol Pavel. Už jsem kdysi říkal, že žít křesťanským životem prostě nelze. Buď jsem Kristův, až jsem jim uchvácen, anebo se v nějaké vlastní síle vleču s Kristem, který je mi vlastně břemenem, ale to snad ani nebudu domýšlet. Řekl jsem, že mám rád zapálené lidi a vidím, jak si je Bůh používá. Ale i zde je jakýsi háček satanovy udice, ten vlastně loví hlavně tam, kde se to rybkami jenom hemží. Apoštol Pavel píše do Korintu, a píše to velice pokorně, svědomím, že to je jakési hraniční situační nebezpečí. Čtu. Zbraně vašeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista, a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. Tento úsek jsem četl především pro tu zvláštní citaci uvádíme v poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista. Proč dávám do souvislosti nadšení, euforii, zapálení s tímto výrokem? V nadšení se snadno zahledíme tam, kde to dobře jde, kde situace na sebe dobře navazují a mneme si ruce, jak Bůh vlastně připravuje cestu. Dám příklad vymýšlený. Před zimou je potřeba pomoci starému muži nasekat dříví a jdu tam. Cestou narazím na mimořádnou nabídku letní dovolené na příští rok. Začtu se do letáku ve výkladní skříni a v duchu sním, jaká by to byla krása. Jenže stejně nemám u sebe peníze a tak se otáčím, odcházím. A najednou kolem kolega, slovo dá slovo, peníze má u sebe a je ochoten půjčit. A to je super. Tak jdu do cestovní kanceláře, kde zjistím, že moje vybrané je vyprodané, ale mají jinou nabídku. A na tu mě právě stačí peníze, akorát. Ale nemám občanku. Tak to smutný balím. A zvonící telefon v kapse mě zastaví a manželka s autem se právě vrátila a občanku hned doveze. A je nakoupeno. Jen dříví už jsem nestihl naštípat. Ale to tak krásně všechno zapadlo do sebe. To bylo boží vedení, že? A v euforii se těším na dovolenou. Ale? Bylo to boží vedení? Co ta první myšlenka? Nezapomněl jsem na to zahledění se od původního záměru jinam? Apoštol Pavel říká, uveď poddanost Kristu každou myšlenku. A ta první myšlenka té rodící se touhy po dovolené byla poddána Kristu? A to je to, na co si musím dávat veliký pozor, abych nebyl třeba zlomen potom zkrachovalou cestovkou a ztrátou peněz. Právě proto, že to všechno tak do sebe tak krásně zapadalo. Mám rád nadšené lidi, až jsou-li nadšení pro Pána Boha, je to super. Pro sebe i pro tebe ale říkám, hned tu první myšlenku zajmi a zkoumej. To, jak věci do sebe zapadají, to jsou jen detaily, které mohou být falešným korytem.
0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu, relaci, ve které se probíráme staršími pořady, které odolaly zubu času. S potěšením musíme říci, že takových je velká řada a skutečně je z čeho vybírat.

0: šel do neznáma,
1: jo.
0: Tak jsem se to o něm v první Mojžíšově dočel. Týhle věci on byl na tom stejně s náma. I když to byl tehdy jinej letopočet, ač se nezdál, byl v balíku tenhle nomád. A s ním všechny jeho děti vnuci, pak i prapravnuci. On měl totiž mnohem víc než stádovat.
1: Jo.

0: V dnešní relaci, ve které hledáme poklady z archivu, jsme se zaměřili na téma učení, vzdělávání, poznávání i moudrosti. A předávání zkušeností i znalostí, to je také velká otázka kladená před každého rodiče. Hovoří Magdaléna Strejčková.
1: Jako máma a původně učitelka se cítím být dvojnásob pedagogem a vychovatelem. S nejčistším svědomím a s vědomím své lidské slabosti se snažím vzdělávat a vychovávat sebe i druhé. A to v prvé řadě své dvě ratolesti. Jak prosté, jak samozřejmé, jak nedoceněné a neocenitelné. Jak krásné a jak těžké. Studuji literaturu, články na internetu, zkušenosti příbuzných a kamarádek a hlavně vlastní děti. Je to spousta zajímavých materiálů a podnětů. Teorií o tom, co a jak, aby po nás nezůstala potopa, ale slušně vychovaní lidé, bylo napsáno hodně. Není ani v lidských silách to všechno pojmout. A je to tak možná dobře. Nechci každý zkusí najít svůj autentický rodičovský styl výchovy. Hlavně takový, který bude funkční. Nelze ze vše obecňovat. Každý jsme originál a i ty naše ratolesti jsou jedinečné. Považuji se za mámu amatérku. V rodičovské úloze teprve chvíli, ale už jsme toho panečku zakusili. Citové závislosti, strach z cizích lidí, období prvního vzdoru, pak druhého, teď znovu prvního s druhým dítětem a se starším procházíme tříletou pubertu. Je to dobrodružství. V roli matky se člověk nudit nemůže. Od početí dětí člověk činí různá předsevzetí, jak se toho či onoho určitě vyvaruje a že to je dobré a bude to fungovat. A ono člověk míní, pán Bůh mění. A to je dobře. Ozývá se nám, abychom náhodou v tom našem rodičovském, vychovatelském veleúsilí na něho nezapomněli. Babička říkala, bez božího požehnání marné lidské namáhání. A maminka zas, přičiň se člověče a pán Bůh ti pomůže. A i já už mnohokrát zakusila, že pán Bůh lajdáky nepodporuje. Ale kdo by si taky troufnul odflinknout takový veleúkol? V jednom kázání jsem slyšela pěkné přirovnání, které se sem taky hodí. Než se začne kosit tráva, nejdříve je třeba nakout kosu. Zdánlivě je to zbytečná práce a ztráta času. Ale když se to udělá, pak jde práce lépe od ruky a jak dobře to vypadá. A tak je to i s každým dnem, který přijímáme z božích rukou. I se všemi těmi úkoly, které na nás čekají. A těmi našimi svěřenci. Můžu ležet v knihách od rána do noci a bude mi to k ničemu, když každý den a všechny své snahy nesvěřím do božích rukou. Prosit o vedení a nechat se vést. Čerpat z darů Ducha Svatého a nechat ho v nás vanout tím správným směrem. Zdánlivě to zdržuje. Pak ale jde vše snadněji a na výsledek bude s Boží pomocí radost pohledět.

Hodinka, ve které jsme vám nabízeli poklady z našeho archivu, končí. Od mikrofonu se tedy loučí Kateřina Hodecová a zvuk poslechu zase za týden.

0: Reprízu dnešního vydání pokladu z archivu inspirovanou nadcházejícím časem si můžete na Rádiu 7 poslechnout ještě v úterý od 23 hodin. Příští díl, který nese název Ke kořenům a neb o stromech, naladíte premiérově v sobotu. Jen čas se díky novému vysílacímu schématu posunuje až na 19. hodinu. Před námi je 15. hodina, ke které nás doprovodí písnička skupiny KSP Music U tebe jsem v bezpečí.
1: U tebe jsem bezpečí.

Je 15. hodina poslední prázdninové neděle 30. srpna 2026 je za námi. Rádio 7, jehož vysíláním vás stále provází Milan Remeš, vám již za chvíli nabídne malý koncert hudby Leoše Janáčka v relaci Concertino, ale ještě předtím vás pozvu ke společné modlitbě za Ukrajinu a další země, sténající pod tíhou válečných konfliktů. S nadcházejícím školním rokem bych se rád modlil zejména za děti a mládež z těchto postižených oblastí.

Nebeský Otče, děkujeme ti za nový den a novou příležitost přicházet k tobě, Bohu živému, svatému a svrchovanému, stvořiteli a udržovateli všeho viditelného i neviditelného, a přinášet ti naše chvály, díku vzdání a také prosby, nejen za nás, ale i za naše bližní, za celý svět. Myslíme v tuto chvíli na ty, kteří žijí nebo pocházejí ze zemí, měst a vesnic, ve kterých zuří hrůzy války. Pozvedáme k tobě a prosíme tě dnes hlavně za všechny děti a mladé lidi, kteří jsou nejzranitelnější a jejichž duše jsou nejkřehčí. Měli by být ve školách, učit se a žasnout, a místo toho jsou mnozí z nich fyzicky i psychicky bolestně zasahováni utrpením, které války přinášejí. Prosíme tě za ně, posilni a povzbuď jejich srdce. Uzdravuj jejich rány na těle i na duši. Poskytni jim náruč, ve které prožijí lásku, přijetí, vřelost, bezpečí. Vlej do jejich srdcí naději, že i přes všechnu temnotu tady je světlo, které všechno přemáhá a které tma nedokáže pohltit. Že přes všechnu smrt je tady život a pokoj, který všechno přemáhá. Skloň se k ním ve své milosti. Dej, aby kolem sebe měli nebo našli lidi, kteří jim dají potřebnou péči, kteří jim pomohou vše překonat a dokáží je naučit vše, co budou pro život potřebovat. Prosím tě i za děti a studenty, kteří jsou kvůli válce v cizí zemi, v cizím prostředí, aby se setkali s přijetím a vlídností, aby tady i tam se mohli učit a zažívat lidskost. A veď i nás a dej nám moudrost, jak jim, kromě modliteb, můžeme i my pomoci. Ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Pod pojmem duchovní vážná hudba hledáme většinou něco starého, časem prověřenou a osvědčenou klasiku. Jenomže při vší úctě ke klasice, tou tato oblast hudby zdaleka nekončí. Duchovně zaměřené skladby vznikaly i dál, v dalších obdobích, etapách a směrech vážné hudby. A je tomu tak až dodnes. Stále žijí autoři, kteří se, někteří výlučně, někteří příležitostně, zabývají právě takovouto hudbou. Jedná se o skladatele světové, ale i naše, i těch je dost. A všichni si zaslouží, aby byli připomínáni a aby jejich díla zazněla. Začneme u nás doma. Skladatelem, kterému budeme věnovat pozornost, a ne zrovna malou, je Leoš Janáček. Snad nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že právě on znamená cosi jako předěl v hudební tvorbě, v tom, jak byla chápána a skládána. Uvědomíme si, že generačně patřil vlastně ještě spíše do etapy Dvořákovi. Antonín Dvořák se narodil v roce 1841, Leoš Janáček o pouhých 13 let později, v roce 1854. Dvořák umírá v roce 1904, Janáček v roce 1928, takže vidíme, že byli skutečně, možno říci, souputníci. Jenomže tohle platí pouze jako příslušnost generační, ne ale již jako příslušnost či orientace umělecká. Velice zjednodušeně bych asi řekl, že zatímco Dvořák ještě naplno patří do století 19., tak Janáček již otevírá století 20., a to naplno. Spisovatel Milan Kundera, veliký obdivovatel Janáčka, napsal: Janáček je podle mého mínění tvůrcem nejdůležitější operní estetiky epochy moderního umění. Janáčkův čin byl zcela mimořádný. Objevil pro operu nový svět, svět prózy. My se zde ale nebudeme zabývat Janáčkovými operami, k tomu nemáme prostor. Tento citát jsem uvedl pouze z toho důvodu, abych alespoň stručně naznačil, jak nesmírný a zásadní skok Janáčkovo dílo v kontextu hudební tvorby v té době znamenalo. My se teď chceme ale zaměřit na jeho hudbu duchovní. Janáček ji neskládal programově, nebyl z těch, kteří by potřebovali do své tvorby promítnout svoji víru. On se dokonce prohlašoval za ateistu. Tomu ale ani v nejmenším nebránilo složit celou řadu vynikajících děl, naplněných neuvěřitelně silným duchovním nábojem. Určitě nejznámější je jeho Glagolská mše. Jde o jedno z vrcholných děl Janáčkovy, k této hudební formě se vrátil až přibližně 2 roky před smrtí. Je to dílo velkolepé, ale zároveň i velmi dobře známé, často hrané, a proto bych na začátek raději uvedl pár drobnějších Janáčkových děl, ale takových, která jistě své nezaměnitelné místo nejenom v jeho, ale i v kontextu duchovní tvorby jako takové bezesporu mají. V roce 1896 zpracoval Janáček slavnou českou duchovní píseň Hospodine pomilujny. Jde o dílko drobné rozsahem, netrvá déle než 4 minuty, ale má důležité místo v Janáčkově tvorbě, tedy v tom, jak vnímat duchovní text. Autorovo pojetí je velice zajímavé, samozřejmě především hudebně. Vedle pěveckého sboru zde kontrastují varhany s harfou a s žestovými nástroji. Zbývá dodat, že zpívá Pražský filharmonický sbor pod řízením Josefa Veselky, hraje Pražský symfonický orchestr s dirigentem Jiřím Pinkasem, na varhany hraje Petr Sovadina a na harfu Ludmila Solařová. Nahrávka je z roku 1965.

A do třetice si dnes poslechneme Janáčkovu kantátu Věčné evangelium. Zde bychom mohli trošku narazit, protože jde o text, který vychází ze středověkého vizionáře mnicha Joachima de Fiore, což byl vlastně z věroučného hlediska v podstatě kacír. Zjednodušeně řečeno, rozdělil boží zjevení na tři etapy, na věk otce, na věk syna a na věk ducha. Až to poslední bylo završením, což ovšem zcela není v duchu křesťanské ortodoxie. Teď ale není naší úlohou věroučná diskuze, nýbrž umělecké, duchovně zaměřené dílo. A to, myslím si, je zcela bez debaty. Leoš Janáček napsal tuto kantátu na text básně Jaroslava Vechlického na jaře roku 1914. Poprvé byla provedena v roce 1917. My ji máme opět v podání Pražského symfonického sboru a Pražského symfonického orchestru. Solový tenorový part zpívá Beno Blachut. Nahrávka opět z roku 1965.

0: Tak a to by bylo, přátelé, pro dnešek vše. Doufáme, že jsme vás touto hudbou příliš nezahltili a hlavně neodradili. Ta moderní a především potom ta současná hudba není vždycky zrovna lehká na poslech. Na posluchače klade často nemalé nároky, ale jsem přesvědčen, že se ta námaha vyplatí.
1: A my se opět těšíme za týden, dá-li pán naslyšenou.
2: Koncertino se skladbami Leoše Janáčka připravil Miroslav Kubíček. Je krátce před 16. hodinou, ke které nás doprovodí písničky Lenky Halové s Pavlem Dirdou Tiše sedím a Coryho Ashberyho I'm sorry. Je mi to líto. Po ní nás na Rádiu 7 čeká pořad Séla, tedy bohoslužba slova s manželi Šanderovými, kteří se dnes budou věnovat Mojžíšovu desateru.

0: Píseň Je mi to líto Coryho Ashberyho nás přenesla přes 16. hodinu prázdninové neděle s datem 30. srpna 2026. Společnost v příjemném letním odpoledni vám dělá vysílání Rádia 7, kterým vás od mikrofonu provází Milan Remeš. O 16:30 vám nabídneme písničky z archivu, které dnes vyplní převážně křesťansky laděná tvorba Jiřího Zmoška a také jeho povídání o životě a písních věnovaných Bohu a Kristu. Nyní vás zveme na husitskou faru do Kuřimy, kde nám Petr a Markéta Šanderovi přiblíží desatero. Pořad Séla začíná a já vám přeji srdce se dotýkající poslech.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Je tu další Séla.
1: Pokoj vám ve spolek.
0: Na husitské faře v Kuřimi ve farní pracovně.
1: Kde jinde, že?
0: No ovšem, ta pracovna je docela osvědčená.
1: Tak zde jsou
0: Markéta
1: a Petr Šanderovi.
0: Už se nemůžeme dočkat dalšího dílu našeho čtení a povídání o Bibli.
1: Dnes vybočíme z řady.
0: Nebudeme číst nedělní perikopy podle ekumenického lekcionáře.
1: Tentokrát budeme číst desatero.
0: Snad zhledáte takové opakování tohoto zásadního textu užitečným.
1: To bychom si a také vám moc přáli. Snad to vyjde.
0: Budeme vidět. Ale než se však do toho pustíme, zmlkněme aspoň na malou chvíli.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison. Modleme se.
0: Otevři Bože naše srdce, ať slyšíme tvé slovo. Ať se jim navzájem potěšíme a v úzkosti a pochybnostech vždycky na tebe spoléháme. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.
1: Amen.
0: Proč desatero?
1: No, protože mi v rámci hledání a modlení přišlo tak nějak na mysl. Víš, pro mě to je taková neobvyklá situace. Já většinou probírám texty podle nějakého výběru, který udělal někdo jiný. No a když mám sám něco vybírat, bývám dosti bezradný.
0: Tak to jsi asi rád, že děláš faráře v církvi, která jede podle nějakého lekcionáře, že?
1: To ano, ale to asi jen tak na vysvětlenou toho, proč může stačit.
0: A můžou nás notoricky známé texty, jako třeba desatero, něčím novým překvapit?
1: Určitě mohou, ale nějak stoprocentně s tím počítat asi nemůžeme, protože ono se to řídí jinými zákonitostmi. Je to svoboda a milost. Ale i ty nejznámější texty mají své hlubiny a nejrůznější souvislosti, kterých jsme si do té doby třeba nevšimli. A najednou je to tady. Ale nic takového dnes neslibuji, to se ani nedá.
0: No dobře, tak se necháme překvapit.
1: Víš, ono je to vždycky setkání. Nejednou jsme si říkali, že biblická slova ožívají v mysli věřícího čtenáře či posluchače. Nemůžeme nabídnout nic víc, než svou přítomnost, svou víru a prostě čekat.
0: Čekat, že Bůh své slovo otevře.
1: A on to ve své dobrotě dělá.
0: Jak jsme se mnohokrát mohli přesvědčit i my.
1: Já jsem si připravil pár takových opakovacích otázek, tak bych je teď přečetl a ty na ně budeš odpovídat.
0: To jsi teda vymyslel náramně vypečeně.
1: Myslíš, ale nejsou těžké.
0: Doufám, že se budou týkat jen desatera.
1: Ovšemže, čeho jiného?
0: Tak pojďme na to.
1: Tak za prvé, kde v Biblii desatero najdeme? Za druhé, jak se desatero dělí na oněch 10 přikázání? Za třetí, kdo je adresátem desatera? A za čtvrté, jaký má desatero speciální název v hebrejské tradici?
0: A to by, myslím, stačilo.
1: No dobře, když myslíš. Takže kde ho najdeme?
0: No, dochovalo se ve dvou verzích. Jedna je v Exodu a druhá v Deuteronomiu. Ve druhé a páté knize Mojžíšově. V Exodu je to 20. kapitola, v Deuteronomiu 5. kapitola. To se dobře pamatuje. Druhá Mojžíšova 20, pátá Mojžíšova 5.
1: A liší se tyto verze nějak?
0: Liší, ale není to nějak zásadní. Například uvádějí různá zdůvodnění dne odpočinku. Exodus operuje stvořením, Deuteronomium vyvedením z Egypta. Například.
1: Báječně.
0: Teď se zeptám já. Co nám říká, že to je ve dvou verzích?
1: No, že se to vyučovalo ze dvou zdrojů.
0: Nerozumím.
1: No, že mohou existovat dva zdroje tradice. Setkáš se s názorem, že deuteronomní verze se možná učila v prostředí severoizraelského království, zatímco ta první, obsažená v Exodu, spíš na jihu v Judsku. Než zaniklo severní království pádem Samaří, existovaly ty dva zdroje tradování, ale později splynuly v jeden celek. A vím, je to hypotéza, ale docela to dává smysl.
0: Dobře. A co my s tím?
1: Co my s tím? No, konkrétní formulace je sice důležitá. Jazyk, slovní zásoba, gramatika a tak, to si ještě ukážeme. Ale na druhou stranu, v liteře samotné to prostě není. Přesné znění samo o sobě nemusí být to nejdůležitější.
0: A co tedy je to nejdůležitější?
1: Přece to, kam slova a gramatika ukazují. Co je za slovy nebo pod slovy, prostě kam ukazují. Ať už držíš sváteční den kvůli stvoření nebo kvůli exodu, držíš ho, abys sloužila Bohu. No, ale teď zpátky k našim otázkám. Jak se dělí desatero na oněch 10 přikázání?
0: Jinou, různě. Jinak to má tradice židovská, jinak katolická tradice a luterská, jinak reformovaná a pravoslavná.
1: Super. Vybavuje se ti nějaký rozdíl? Příklad?
0: No, myslím, že katolická tradice spojuje první dvě přikázání do jednoho a poslední zase dělí na dvě. Takže v jednoho Boha věřit ti budeš, to jako první, a pak hned nevezmeš nadarmo jméno Boží. No a celé to končí, nepožádáš manželky bližního svého. Jako deváté, nepožádáš majetku bližního svého jako desáté.
1: Dobrý, dobře si to pamatuješ.
0: No, když jsem slyšela, že budeme probírat desatero, tak jsem se trochu připravila. Nesu přece, však víš co.
1: Vím, ale pochopitelně to říkat nebudu.
0: No, tak vypadá, že neexistuje nějaké původní dělení. Různé tradice to dělí různě, ale vždycky tak, aby to dalo tu desítku.
1: Ovšem, a to je přesné, desítka je tu důležitá.
0: Proč zrovna desítka?
1: No, má se za to, že čísla pro starověkého člověka plnila i symbolickou úlohu.
0: Šlo by říct, že mají i symbolickou dimenzi?
1: Jistě, že. Já zapomněl, že máš moc ráda dimenze. Tak tedy ku příkladu sedmička to je plnost. Dvanáctka ucelený kruh. No a desítka prý souvisí s řádem a pořádkem. Jinak to má, a to s tím taky určitě souvisí, i takovou pedagogickou dimenzi, která spočívá v...
0: No to jsem tady zvědavá.
1: No nebuď, ono to zase tak... Až šokující sdělení neobsahuje. Prostě 10 věcí se dá dobře odpočítávat na prstech obou ruk. A to je celé. 10 se dobře pamatuje a odpočítává. Žádné hluboké mystérium v tom nehledej.
0: Vlastně existují i různá další desatera, zásad a pravidel různých organizací, naprosto sekulárních. Nemají třeba anonymní alkoholici nějaké desatero?
1: Ne, ne, ti mají 12 kroků. Já to vím, protože...
0: Protože jsi četl takovou knížku, víc?
1: Nikoli, prostě jsem si to vygooglil. Ale k těm sekulárním desaterům, tak ku příkladu, my jsme se za Komančů museli na gymnáziu učit text, zvaný, no to bys neuhodla.
0: A třeba uhodla, co víš?
1: No, tak jmenoval se to Morální kodex budovatele komunismu. A hádej, kolik to mělo bodů.
0: Že by 5? Ne, je to jasné. A pamatuješ si z toho něco?
1: Ani ťuk, a to ani tenkrát. Jen jsme tomu říkali komoušské desatero. Ale myslím, že tam byly takové ty věci, jako že komunista nelže a nekrade a tak. Ale nikdo to pochopitelně nebral vážně. Teď, když se bavíme o té struktuře a rozdělení desatera, je tu ještě jedna věc, a sice dělení na ty desky jsou dvě.
0: Pravda, tak se vlastně kreslí symbol desatera.
1: Dvě desky, a teď co patří na první a co na druhou?
0: Začátek a konec je jasný, problém bude s prostředkem.
1: Logicky.
0: První deska určuje vztah k Bohu a kultickým věcem, druhá deska vztah k bližním.
1: Ano, tak se to traduje, Z biblického textu to přímo nevyplývá, je to tedy spíš naše tradice, jak si ta slova rozstřídíme, ale teď co ta prostřední část, kdy je problém a proč?
0: Na hraně bude přikázání o úctě k rodičům. Jde tu o vztah k Bohu nebo k bližním?
1: Ano. Jsou rodiče bližní, anebo ne? Tedy, aby bylo jasno, jsou bližní, ale nejsou náhodou něco víc?
0: Autoritou?
1: Tak. Jsou bližní, anebo ne?
0: Jsou. A zároveň jsou víc. Jsou naším původem. Nejen biologicky, ale i psychologicky, lidsky a duchovně. Proto je někdo dává na první desku a někdo na druhou. Kam bys je dal ty?
1: Asi na tu první. A rodiče svou autoritou, příkladem, vyučováním zprostředkovávají základní životní hodnoty a postoje a tak v sobě odrážejí něco z autority Boží. Jsme jimi do života uvedeni. Náš život nám je darován. Jde v něm, v tom našem životě, o to, co nás přesahuje.
0: Myslím, že se mluví o tom, jak ta zkušenost s rodičovskou autoritou psychologicky zakládá vztah k transcendentnu, a tedy i Bohu. Když je tento vztah zdravý, utváří také zdravý postoj k autoritě Boží. A když ne, vznikají problémy. O tom je například ta kniha o zdeformovaných obrazech Boha a o tom, jak je uzdravit. Jakým se ten autor jmenuje?
1: Myslím, že Frelingsdorf, Karl Frelingsdorf. A ta knížka se jmenuje Falešné představy o Bohu, tedy v českém překladu. V originále je to Dämonische Gottesbilder.
0: To jsme se do toho desatera nějak zavrtali zprostředka, nevadí?
1: No, nic už s tím nenaděláme. Ono to vypovídá, že jsme se zastavili právě tady něco důležitého o nás lidech vůbec. Vztah rodiče, děti je pro nás prostě zásadní. A ono to jistým způsobem právě tady pro každého z nás začíná.
0: A taky končí, že?
1: I tak se to dá vidět. Prostě patří to k našemu lidství, podobáme

0: Jaký má desatero speciální název v hebrejské tradici?
1: Myslím, že žádný speciální název nemá, pokud vím.
0: No a víš to dobře, prostě je to 10 slov, nebo ještě lépe tato slova. Jo, i vyslovil Bůh všechna tato slova, hotovo. Žádné zvláštní nadpisy, zvýraznění, nic takového, prostě tato slova. Tedy abych nezavdal příčinu k nějakému nedorozumění, tak to rozhodně nesnižuje význam desatera. Naopak, můžeme v tom vidět, jak jsou tato slova součástí našeho každodenního života.
1: Myslíš?
0: Nebo dobře, jak by měla být součástí našeho každodenního života.
1: A neměli bychom už to desatero konečně přečíst? Už o něm dost dlouho mluvíme a ještě tu ani jednou nezaznělo.
0: No, já bych ještě počkal. Mohli bychom toto naše povídání vzít jako takovou přípravu. Někdy je lepší nechat dozrát tu chvíli a pak přečíst slovo ve vrcholném momentu.
1: No, když myslíš, ale mně se to moc nezdá.
0: A teď ještě otázka, komu bylo desatero původně určeno?
1: Jak to myslíš?
0: Jak to říkám, prostě je to starý text, žijeme s ním staletí a tisíciletí, způsob života, vztahy a jejich podoby se během té dlouhé doby různě změnily. To platí o lidské společnosti i o božím lidu. Kde to začalo, jak se to měnilo a kde jsme dnes? To je taky strašně důležité pro naše pochopení tohoto textu. Jo? Kdo byli jeho první adresáti?
1: No, asi Izraelci, co vyšli z Egypta.
0: Ano.
1: Muži.
0: Tak.
1: A na základě čeho to můžeme říct? Jen domýšlíme podle toho, jaká tehdy byla společnost?
0: Divila by ses, ale na základě gramatiky. Také. Osobní zájmy na ty, tvůj, tobě i slovesné tvary ve druhé osobě jsou v jednotném čísle mužského rodu. Bryština tu jasně rozlišuje rody. Ještě se k tomu vrátíme, ale teď ještě pokračuj v profilaci těch adresátů.
1: Taky jedná se o pastevce, ovcí a koz, kočovníky.
0: Ano, dál.
1: Jsou to lidé patriarchálně uvažující.
0: Tak, jinak to ani tenkrát nebylo možné.
1: Ženy nebyly rovnoprávné, nahlíželo se na ně jako na majetek. Nemluví se tam o monogamii. Někteří muži měli více žen. Jejich společnost neznala rovnoprávnost v našem smyslu slova. Blížním byl muž, Izraelec, rozuměj účastník smlouvy Hospodinovi, svobodný, tedy jako neotrok.
0: Tak, každému to tehdy připadlo normální. My bychom se tomu nezdivili. Nejenom tomu otroctví, ale i třeba té sociální a právní nerovnosti. A na tom si uvědomujeme, jak se pochopení toho, co je normální, s dobou mění, a to i v Bibli. No a teď, jak se dál měnili adresáti desatera?
1: No, z kočovných pastevců se stali usedlí zemědělci, obyvatelé kenánských vesnic a městeček. A někteří se stali řemeslníky a obchodníky. Změnila se politická struktura. Vzniklo království s další společenskou, politickou a ekonomickou strukturací. Vojáci, úředníci. Pak království zaniklo a oni se stali zajatci, obyvateli diaspory, poddanými asyrské, babylonské, perské říše a pak helénské a římské. A dál, až po naši dobu. Dnes jsme občany sekulárních demokratických států, globálního společenství, uživatelé informačních technologií.
0: Tak, a ten starý text k nám mluví i dnes. Ale nechce nás držet ve starých dobách a strukturách, nýbrž nabízí v těch proměnách času základní hodnoty, na kterých lze vždycky stavět vztahy s Bohem i lidmi. Nabízí. A záleží na lidech, jestli nabídku přijmou. Více o těchto souvislostech můžeš třeba číst v knížce Johna Bartna Etika a starý zákon, anebo v takovém stati Martina Prudkého Dekalog v biblické teologii. Odkazy mohu přijít.

0: Dobře. Ale proč jsme si toto všechno říkali?
1: No, abychom prostě pochopili, že se porozumění těmto slovům odehrává v různých dobách, v různých společenských a politických souvislostech a také, že se výklad těch přikázání rozšiřuje a prohlubuje.
0: A to v jakém smyslu?
1: No, třeba přikázání nezabiješ původně znamená nezavraždíš. Tedy život bližního je chráněn proti úkladné vraždě. Nic víc. Ale postupně je vztahován i na jiné souvislosti a ochranu života v širším slova smyslu. Nebo nesesmírníš, původně znamená nenarušíš manželství svého bližního, jako bližního muže. Ale postupně se tato ochrana manželství vztahuje i na manželství ženy a další aspekty soužití mezi muži a ženami, mezi lidmi vůbec a tak dál a tak dál.
0: Dík. Možná ještě něco k té gramatice. Vím, že na ní ti hodně záleží. Co je na ní zvláštního?
1: No, ty to si děkuju já. Zvláštní jsou slovesné tvary. Totiž až na výjimky tam nenajdeš imperativ. Není tam nekrať, ale nepokradeš. Což je nebudeš krást.
0: A ty výjimky?
1: Myslím, že to je u přikázání o rodičích. Tam je imperativ. A fakticky též u toho svátečního dne, tam sice není přímo imperativ jako gramatický tvar, ale infinitiv absolutní, který má rozkazovací význam.
0: Něco jako stát.
1: Přesně, tam je doslova střežit, dávat pozor.
0: A co to znamená?
1: No, to má moc hezky ve svém výkladu desatera, zase profesor Jan Heller. Není to imperativ, ale indikativ imperfecta. A ten se překládá jako indikativ futura. Hospodin tě vyvedl z Egypta a kam ta cesta vede? Tam, kde nebudeš krást, ani zabíjet, ani cizoložit a tak dále a tak dále. Z tohoto zorného úhlu nese desatero zvěst. Hospodinovo vyvedení člověče před tebou otvírá nové perspektivy. Necháš-li se vést, nebudeš krást ani dělat jiné věci.
0: To je, jak říkáš, osvobodivé.
1: To tedy ano. Profesor Heller prý říkal studentům, že by ta přikázání se mohla překládat třeba přece bys nekradl, přece bys nezabíjel.
0: Možná to zpočátku nezní tak úderně jako pořádný imperativ. Ale když nad tím začneš přemýšlet, zjistíš, že to má větší sílu.
1: Tak, před námi se tu otevírá cíl toho všeho. Svoboda boží, svoboda bližního, jak ten pojem bližního rozšiřuje Ježíš, a také svoboda moje, tvoje, vaše, naše. Svoboda, které nás učí Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, otec našeho pána. A teď bychom si mohli poslechnout text desatera podle Deuteronomia 5. kapitoly, tedy té méně známé verze.
0: Mojžíš řekl, tváří v tvář mluvil s vámi Hospodin nahoře z prostředku ohně. Já jsem stál v oné době mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli ohně, a nevystoupili jste nahoru. Řekl.
1: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
0: Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já, Hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
1: Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
0: Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh. 6 dní budeš pracovat a dělat všechno svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. Aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.
1: Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
0: Nezabiješ.
1: Nesesmilníš.
0: Nepokradeš.
1: Nevydáš proti svému blížnímu falešné svědectví.
0: Nebudeš dychtit po ženě svého blížního. Nebudeš toužit po domě svého blížního. Ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému blížnímu.
1: Tato slova mluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění nahoře z prostředku ohně, oblaku a mrákoty, mocným hlasem a víc nepřipojil. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mně.
0: Amen. Amen. Tak, a to bylo pro dnešek všechno, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
1: Loučíme se s vámi, děkujeme za trpělivost a pozornost.
0: Že jste to s námi vydrželi.
1: Přejeme radost z Boha, který vyvedl svůj lid z Egypta, i ze zajetí smrti a otevírá před námi své království.
0: Pokojnou neděli i celý týden.
1: A za týden opět naslyšenou.

Reprízu dnešní sély věnované desateru naladíte ještě zítra ráno v 5 hodin a 30 minut. Po skladbě kapely Way to Go Leď už se k vám rozletí písničky z archivu s Jiřím Zmoškem, ať vám udělají radost.

Vítejte u dílu pořadu Písničky z archivu, kterým vás provede Karolína Vološinová. Jiří Zmožek, známe to jméno zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Je však třeba také dodat, že Jiří je stále autorsky činný. Koncertuje, přestože mu je přes 80 let. Dnes se zaposloucháme zejména do jeho křesťansky laděné tvorby a završíme jeho povídání o životě a tvorbě věnované Bohu Kristu. Příjemný poslech.

0: tebe taky volá.
1: Vy jste se pustil i do tvorby muzikálu, Velký příběh lásky se to jmenuje. Jak vás to napadlo?
2: No, tak to vím úplně přesně. Seděl jsem, já jsem už dlouhou dobu věděl, že prostě, protože jsem znal apoštola Pavla důvěrně z Bible, nesčetněkrát jsem četl, já se to bojím říct, ale možná z některých věcí jsem četl nejméně 100krát, takže když jsem četl ty všechny Pavlovy epištoly a všechno, co napsal, tak mě to tak oslovovalo i ten celý jeho život a jak ke konci dopadli, jak dopadnou všichni, prostě, že tam bydleli někde v nějaký bytě a oni za ním chodili a jedni s ním souhlasili a druzí s ním nesouhlasili a tím to končí. Prostě tam není žádná velká Pavlova sláva. Prostě Bibli, ten konec toho jeho příběhu končí tím, že jedni byli pro a druzí byli proti, ale mě se ten jeho příběh strašně dotýkal. Jako. No a tak jsem si sedl a začal jsem psát ten příběh od začátku do konce a když kamenovali Štěpána, že jo, a on tam hlídal kabáty a když jsem to měl potom hotový, tak jsem měl problém, co s tím textem. Jo. A textaři, kterýma jsem dělal, se vůbec neuměli vypořádat s tou myšlenkou, že by měli psát. Takže pan Borovec, který udělal Drákulu, tak potom si snad dokonce myslel, že Drákula je nějaký křesťanský pořad nebo muzikál, jo? Protože mi říká, když jsem mu přehrál tenhle ten muzikál Velký příběh, tak říká, ale já už žádný křesťanský věci dělat nebudu. A pak jsem šel za Rytířem, ten byl tím jako hodně zasažený. Všichni byli hodně zasažený, ale nemohlo to k ním patřit. Neměli to pověření prostě, aby se tomu mohli zúčastnit. Tak jsem si sedl sám a začal jsem to dělat s Marcelem. No a když jsme to dokončili, tak to bylo takový jako období, to jsme bydleli zrovna v Bratislavě a chodili jsme okolo toho Národního divadla. Manželka říkala, tak tady se to bude jednou hrát. Chodila tam, modlila se tam okolo Národního divadla. Můj přítel Josef Kundla, který je solistou opery divadla v Bratislavě, jednou jsem s ním šel rozmnožovat mu noty, už když se to učil, že tam bude zpívat to hlavní solo, tak jsem se taky tak vohlit a říkal jsem, ale tady se to bude hrát. A on mi řekl na tom přechodu, říká, no tvoji víru bych chtěl mít, povídá. On tam opravdu zpíval. A řekl mi, že nikdy neměli takhle plnou opera slovenská v Národním divadle, nikdy neměla takovou návštěvu, jakou my jsme měli na tomhle muzikálu. Bylo to jenom, nebyla to v tom pravém slova smyslu muzikálová záležitost se všem tím herectvím a podobně, ale my jsme to dělali jako oratorium a bylo tam 80 zpěváků a bylo to nádherný opravdu, protože v první řadě seděl Petr Dvorský tam dole a když se díval na těch 80 zpěváků, který jsem tam měl, tak oni říkali, že nikdy tam takový sbor neměli a já jsem šel se pozdravit s Petrem Dvorským, tak jsem mu tak podal ruku, zdravili jsme se, šel jsem dolů, když skončil a on se tak na mě podívá a říká, a toto kde jste zobrali? Jak se díval na ten... A já jsem říkal, na internetu. A to ako? No já jsem jim akorát poslal pozvánky a pak jsem za něma jezdil a dal jsem jim CDčka, oni se to naučili. A to máme z až po Košice. To se sjela celá republika, takže to bylo takový památný vystoupení v Národním divadle. Moc se o tom Čechách nepsalo, nevím proč. A myslím si, že teď na to není až tak vhodná doba. Je taková doba těch soubojů a protože to má takový ten náboj židovský, tak si myslím, že by to trošku v Čechách narazilo. No.

0: Těšíte se k nebeským branám?
1: No, já jsem napsal teďka variantu tu, jako u nebeských bran, tak já tam mám teďka v tom refrénu krásnější svět toužebně hledám. Rytíř tam napsal krásnější svět vůbec nehledám. Já jsem říkal, prosím tě, proč tam nehledáš krásnější svět? On říkal, já jsem levičák. A já říkám, no dobře, ale tak proč to? A to je to, já si myslím, v tom to celý spočívá, jo, že lidi tomu říkají pořád, je mi tady dobře, mám se tu dobře, jo, ale já čekám na ten lepší svět, na to, ale nedovedu si to moc představit. Když jsem měl takový vidění pár, já tady o tom nechci vyprávět, ale měl jsem takový jedno velký vidění, když jsem byl jednoho známýho a on měl takovou malou svoji zahradu, já jsem tomu říkal rajská zahrada, ale nebyla až tak rajská, protože byla taková vesnická. A on tam měl všechno. On tam měl svině divoký v takový ohradě. Říkal, tady je drbu, po zádech hrabě mám prostě, když je to svědí. A tady tohle to jsou králičci, ty já nezabijím, já je rozdávám. A tady mám dva psy, to mi tady známí nechali. A teď mi to celý vyprávěl. A tady mám ryby v tom rybníku a plave tady jenom jedna kačená, ale tu mi sežrali už lišky. A teď mi to celý ukazoval a byla to taková rajská zahrada, ale v tom nejvesničtějším podání, jak si umíme představit. A když jsem se vrátil domů, tak jsem měl takové vidění a viděl jsem opravdu takovou rajskou zahradu, ale nebylo tam vůbec nic. Bylo tam jakoby takový stříbřitý podnebí a prožil jsem, že na konci té zahrady je hrad chvály. A to bude hrad, kam všichni budou mít přístup a všichni budou chválit pána a budou se tam střídat, a protože v nebi je nekonečný čas, žádný omezení, jo, takže tam se vejdou všichni. A tak jsem se rozradoval, že je to taková ta nová cesta. Jo. My si představujeme, že my musíme určit nějakou cestu, ale my nevíme, jak ta cesta bude vypadat. My nevíme, jak se dostaneme k té cestě. Ale víme, že když budeme pána chválit, tak ho budeme chválit věčně.
0: Děkuji moc krát za váš čas, za rozhovor pro Radio 7. Ještě na závěr se vás zeptám, jaké máte plány ještě tady na zemi? Co byste rád ještě zrealizoval?
1: Já si myslím, že kazatel 3. kapitola je takovej můj vůdce a říká, že všeliká věc má svůj čas a každé rozhodnutí pod nebem svou chvíli, ale není to naše rozhodnutí, protože musíme přijmout rozhodnutí toho, který ty věci připravuje. A já věřím, že jsou připraveny věci a věřím tomu, že teď, než odejdu z tohohle Rádia 7, tak vyrazím do světa a v tom světě zase budeme očekávat prostě nádherné věci, nádherné setkání, spousta nadšených lidí. Nedávno jsem zpíval Hradci Králové Otče můj a jsem tam seděl tak na balkóně a vedle mě seděl jeden přítel a když jsem dospíval Otče můj, tak vedle seděli ještě dva manželé, oni byli na balkóně a vedle toho přítele a on za mnou, ten přítel, přišel a říká, představ si, to byl nějaký vysoce postavený úředník z Hradce Králové a on se na mě otočil a říká, to zmožek píše taky takový písně, protože on se už nezabýval tím, že jsem tam zpíval Už mi lásko není 20 let. Ale on si zapamatoval, že jsem zpíval, že Ježíš za tebe zaplatil na kříži. Ježíš za tebe vylil svou krev. A to je smysl toho, co ještě dneska chci dělat. Tak jestli se mě ptáte na plány, tak budem pokračovat a věříme, že lidi se budou radovat a taky si odnesou něco do svých životů.
0: Děkuji moc krát, že jste byl hostem.
1: Já taky.

Na další písničky z archivu se můžete na Rádiu 7 těšit opět příští týden. Před námi je teď písnička Petra Křemena Nadmořská výška.

0: Neděle 30. srpna 2026 dospěla k 17. hodině. Ve vysílání Rádia 7, které vám i v dnešním svátečním odpolední dělá společnost, nyní dostane prostor relace Akademie, která přináší zajímavé přednášky na různá aktuální témata. Ta dnešní, Píta Luptna z organizace Nepornu, zazněla na evangelickém fóru a přináší tipy, jak pomáhat lidem závislým na pornografii. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Milan Remeš.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Já jsem Pete Lapten, jsem ředitel a zakladatel organizace Nepornu, která v podstatě funguje už od roku, nebo ten projekt funguje od roku 2018, ale od roku 2020 fungujeme jako neziskovka. Byl to nějaký vývoj, ale naším hlavním cílem tak od začátku je rozšiřovat povědomí o problematice a nabízet pomoc lidem, kteří jsou závislí. Nechcem ukazovat jenom, že tady je problém, chceme ho nějakým způsobem řešit. Máme celou řadu teda i online kurzů, děláme přednášky od minulého roku, preventivní programy na školách a nabízíme celou řadu pomoci. Od začátku nabízíme nějaký e-coaching, čili doprovázení po e-mailu, že máme proškolený dobrovolníky. Do toho máme teďka místní podpůrné skupiny, jsme na Discordu, což je hlavně pro mladý lidi. Takže celá řada možností, které tak jako nabízíme. A od začátku toho projektu se nám ozvalo přes 2500 lidí nějak s žádostí o pomoc. Padly do různých těch kategorií, hlavně teda e-coaching nebo podpůrné skupiny, s tím, že ještě tady máme ten Discord, který funguje hodně svépomocně a online forum, ale ty se snažíme moderovat, aby to přece jenom bylo tak jako bezpečný prostředí. Úvod do problematiky. Prostě všichni sledují porno. Statistiky to říkají. Smazávají se rozdíly mezi holkama a klukama, hlavně v mladé generaci. Vlastně vidíme, že s každou novou generací tak se smazává postupně ty rozdíly, narůstá zastoupení žen. Podle Pornhubu, což je jeden z největších pornoserverů, za těch 10 let byl rapidní nárůst klidně o nějakých 14% v tom zastoupení žen. A zatím může právě hlavně mladá generace postupně se začínají v podstatě smazávat i ty rozdíly mezi i frekvencí. Říkám postupně, protože si vemte, že to je 2016. Do toho 2016 tak tam byl nárůst o nějakých 13%, co se týče toho procentuálního zastoupení žen. Jo, to znamená, je to opravdu rapidní. To znamená, i ta frekvence se začíná smazávat. Průměrný věk, kdy se lidi setkají poprvé s pornografií, tak je 11 let. V podstatě všechny výzkumy na to nějak tak jako ukazují. Můžete narazit na různé výsledky, ale většinou se teďka v posledních letech setkáváme s těma 11 rokama. My jsme taky dělali průzkum na školách, kde jsme měli přes 1600 respondentů. Mladých lidí do 17 let a vlastně těch 11 let byl opravdu ten průměr, který nám vyšel. Takže to jsou jenom nějaké obecné statistiky. Mezi křesťanama, tak že jo, Česká evangelikální aliance taky před covidem dělala průzkum a tam vyšlo 43% mužů a 12% žen v církvi sleduje porno. Důležitý na tom výzkumu bylo, že 85% respondentů byli velmi aktivní křesťané, kteří si několikrát do týdne dělali stišení nad Biblí. Jo, to znamená, že bychom to zprůměrovali na celou církev, tak ty procenta asi se moc od toho světa nebudou lišit. Přibližně 20% vedoucích v církvi zápasí s pornem. Je to důvod, protože vlastně na vedoucí je poměrně velký tlak, často to jsou osamělý pozice, ne vždycky jakoby tam funguje nějaká dobrá vykazatelnost, že jo? A hlavně v tom sboru někdy prostě ten kazatel nebo i ten vedoucí je stavený nějaký pedestál, že prostě jako by měl být dokonalý, měl být tím příkladem a v podstatě oni mají pocit, že oni se nemůžou úplně naplno sdílet s tím, co prožívají s těma lidma v tom sboru a někdy vlastně se stydí jako před dalšíma vedoucíma, že jo? Někdy je to osamělá pozice v tomhle tom a proto poměrně velké procento i vedoucích zápasí s pornografií a zároveň spousta křesťanů v tom i výzkumu od České evangelikální aliance udala, že nikdo v podstatě neví, jak na tom jsou přesně. Obrovský procento lidí, to znamená, je to problém, o kterém se v církvi mlčí, je to tabuizovaný a samozřejmě ty vedoucí se s tím bojí jít ven, protože co si budeme povídat, často je sexuální problém jako jeden z kardinálních hříchů, nebo minimálně tak jakoby vnímaný, to znamená, je to velmi citlivý osobní téma a ty lidi prostě se s tím bojí jít ven. Což vlastně tím, že to ještě jako v církvi často tabuizujeme, nemluvíme o tom tématu, tak je další problém. A když o tom mluvíme, tak samozřejmě jenom tím odsuzovačným tónem, že to je problém, že to je hřích, jo, což není úplně budující a my se podíváme potom na to, co s tím dělat. Takže jenom pro informaci, přitažlivost pornografie budí zvědavost. Tím, že se s tím setkávají teďka hlavně malí děti, jo, ten průměrný věk 11 let, ale prostě třetina se s tím setká mezi 8. a 10. rokem života. Což prostě ten mozek na tomto není připravený, děti jsou zvědaví, teďka přijde kamarád, hele, co jsem objevil, u rodičů něco objeví, vyskočí na ně nějaká reklama, tím, že jsou zvědaví, prokliknou se a tím, že u rodičů často nemají to zázemí, že by se s nima o tom mohli bavit, tak dál hledají, co to vlastně viděli, buď to na internetu, nebo mezi kamarádama, no a to už mají zaděláno na problém. To znamená vůbec to, že se to tabuizuje a s dětma se o tom nemluví, tak je prostě problém. Já když si dělám průzkum mezi teenagerama, s kým jejich rodiče do 11. roku života mluvili o pornografii, tak jestli zvedne ruku jeden nebo dva v celé třídě, tak to je většinou jako moc. Takže to jsou běžné statistiky, protože rodiče samozřejmě nemají to povědomí, často si myslí, že ty děti ještě jako vůbec, že jo, jak by se k tomu dostali a tak. No ale ono to koreluje s tím, že opravdu třeba přibližně 30% dětí dneska dostane smartphone v 8 letech. A přibližně 30% dětí se setká s pornografií již v 8 letech. Jo, nebo velmi brzo potom. Tím, že rodiče to často špatně kontrolují nebo regulují ten přístup k internetu a tak dále. To jsou celá řada problémů v této oblasti. Zároveň vlastně ten dětský mozek, že jo, tak mnohem rychleji si vybuduje nějakou tu behaviorální závislost, co se tady bavíme u pornografie, protože ten mozek je formovatelnější, tím pádem ta náchylnost tam je větší a tím, že pornografie je opravdu velmi intenzivní, takzvaný supranormální podnět, tak ty děti jako nemají šanci tomu ustát, pokud tam právě nemají nějaké vedení těch rodičů nebo nějakých dalších lidí, kteří je tím můžou projít, můžou jim dát nějaký coping-ový mechanismy, jak se s tím vypořádat a tak dále. No a když si vybudují vlastně tu závislost, tak potom v pozdějším věku to často funguje právě jako řešení nějakých problémů, což může být na úrovni špatného návyku, který teprve přeroste v závislost. Závislost sama o sobě tak je porucha copingového mechanismu, to znamená těch zvládacích mechanismů, které my v životě máme. A je to, když přijde jakékoliv problémy, ať už je to stres, ať už je to hněv, ať už je to samota, ať už je to nuda, ať už je to třeba hlad, jo, nebo únava, tak jo, my to můžeme řešit nějakým únikem, nebo nezdravou životosprávu a tak dále, anebo to můžeme řešit nějakým konstruktivním způsobem. Pornografie je ten nekonstruktivní způsob a vlastně ono to částečně přehluší tyhle ty věci, protože vlastně se tam vylučuje spousta pozitivních hormonů a ty lidi se opravdu třeba uvolní, zrelaxujou, jo, ale je to chvilkový a není to řešení toho problému. Je to, že přebije prostě ten problém, člověku to dodá ty pozitivní emoce, ale vlastně když příště přijde znova ten pocit, tak znova půjdu k té pornografii a znova bude forma toho úniku, ne toho řešení. Často zatím je nějaké hledání intimity, protože my jako lidé jsme vztahové bytosti. A my toužíme po intimitě. Problém je, že tady máme špatný rovnítka, že často my dáme intimita rovná se sex a sex rovná se porno. Jo, a tím pádem intimita rovná se porno. Spousta lidí potom hledá právě tím, že nenachází tu intimitu, že nenachází ty vztahy ve svém životě, tak to hledá v té pornografii. Ale intimita není o sexu. Sex je jedním z možných projevů intimity v partnerském vztahu, ale intimita sama o sobě tak je v podstatě hluboký vztah s druhým člověkem. To může být i přátelský, nesexuální vztah. Na internetu, v pornu, tak tohle z toho lidi nenachází. Ono tam hraje roli i takzvaný oxytocin, řekněme si to biologicky, protože vlastně při sledování pornografie, obzvláště při orgazmu, se potom do těla vylučuje oxytocin. Oxytocin je hormon, který mimo jiné budí potřebu blízkosti. Blízkost, že jo, v partnerském vztahu, už to, že, nebo i přátelském, že tam někoho mám, tak je naplněna. Ale vlastně u té pornografie, tak já jsem tam sám, že jo. To znamená, když třeba ještě jdu sledovat porno, protože se zrovna cítím osaměle, tak následně se budu cítit ještě víc osaměle a může to vést k úzkostným depresivním stavům, bude to vést k tomu, že prostě nebudu nacházet dlouhodobě to naplnění, budou tam další vlastně poruchy ve zvládání těch běžných situací a celkově vlastně místo toho, aby teda ta pornografie řešila ty věci, tak naopak je bude prohlubovat. Ale to je samozřejmě komplexnější problém, se kterým se dneska setkáváme obecně v tom, jak se čím dál více lidí pohybuje v tom digitálním světě, a myslím si, že nárůst těch depresivních a úzkostných stavů v posledních letech, hlavně u mladé generace, tak je způsoben právě neregulovaným přístupem k internetu, k sociálním sítím, k počítačovým hrám a k pornografii. Nechci teďka počítačové hry a sociální sítě demonizovat, oni můžou mít i pozitivní jakoby vliv, ale říkám nekontrolovatelný jakoby přístup a nekontrolované užívání. Dopady potom pornografie nebo hlavně závislosti na pornografii, tak může být právě, že tam je to zvýšené riziko sexuálních kompulzí a závislostí, hlavně u těch malých dětí, kde se ten mozek vyvíjí se až do 26 let, jo, do té doby je prostě formovatelnější, že jo, potom tak trošku jako zatuhne, proto prostě v pozdějším věku se hůř učíme novým věcem, hůř si budujeme nové návyky, takže platí to, že co se v mládí naučíš, že jo, známe to pořekadlo, toho se ve stáří hodně blbě zbavuješ. U pornografie to bohužel také funguje. Může tam být sociální fobie, úzkostné stavy, depresivní stavy, někdy jakoby v rámci toho, že se člověk izoluje do sebe, odděluje se od druhých, odděluje se od koníčků, protože mu můžou přestávat jako dávat smysl, člověk se bojí sebeodhalení, že by druzí přišli na to, jaký ve skutečnosti jsem, co potají dělám na tom internetu, co sleduju a tak dále. Je to i v rámci toho, jak jsem teďka popisoval třeba ten oxytocin, tak to vlastně k tomu vede. Je tam pokles motivace celkově, což tady vlastně vidíme taky, že u pornografie se vylučuje šílený množství toho dopaminu a v tak nadměrný míře, že vlastně potom ty další podněty v tom běžném životě nám nedávají tolik smysl. Dopamin je motivační hormon, který nás vůbec motivuje dělat věci nebo třeba i vstát z postele ráno. No a když vlastně my víme, že nejvíc toho dopaminu přichází skrz tu pornografii, tak najednou ty další věci v tom životě jakoby přestávají dávat smysl nebo přestávají být tak zajímavé pro nás. A takže to vede vůbec k poklesu motivace, energie, výkonnosti v práci, ve škole, v rodině a tak dále, což je jeden z možných dopadů taky. Zároveň vlastně se tam bavíme o problému s navazováním vztahu s opačným pohlaví a Filip Zimbardo třeba v knížce Odpojený muž mluví i dokonce i o nezájmu mužů budovat partnerské vztahy. Jo? Protože co si budeme povídat, je to moc času, energie, někdy peněz. Proč bychom do toho měli investovat, když prostě se stačí párkrát jako kliknout na mobilu a mám porno. Ale celkově tak vlastně klesá zájem i o partnerský sex celosvětově. To jsou statistiky, které se v posledních letech ukazují, že i když ty lidi mají přístup k partnerskému sexu, jo, mají partnera, partnerku, tak vlastně ho nemají, protože pornografie je snazší. Dochází tam často vlastně nějaký objektivizaci, což se na tom stavu často pozná, že když k tomu člověku přistoupuji jenom vlastně jako k masturbačnímu nástroji, tak jako to není moc o budování vztahu, že jo. Typizovaná představa žen, ale i mužů jako pornohvězdy. Někdy chlapi mají představu, jak by holka měla vypadat, jak by se měla chovat, jo, jak by k ním měla přistupovat. Bohužel někdy dívky začínají s pornografií právě, aby se naučili, jak k těm mužům takhle jako přistupovat, což je potom takový začarovaný kruh. Dívky vlastně od té doby, co se rozšířila internetová pornografie, tak až 3000násobně zrostl zájem o plastickou chirurgii intimních partií u žen. Prostě vytváří to nějaký nereálný představu o sexu, jo? Což další průšvih je, že pro drtivou většinu teenagerů v dnešní době pornografie slouží jako primární zdroj sexuální výchovy. Protože škola jako nedělá dobrou práci, rodiče taky ne. A nakonec ta pornografie jako je vzdělává o tom, jak ten sex vypadá, jak by měl vypadat, jo? A i když jako někdy slyší, že to vlastně není reálný, že to je pohádka, tak vzhledem k tomu, že průměrný věk je 11 let a průměrný věk, kdy mají lidi první sexuální zkušenosti v České republice je 17 let, tak jako než mají první reální sexuální zkušenosti, tak za sebou mají stovky nebo tisíce hodin sledování pornografie a pojďme si na rovinu říct, že je to nijak neovlivní. To je nesmysl. Takže potom samozřejmě tam jsou nereálné představy, je tam menší sexuální spokojení se sexuálním partnerem nebo partnerkou, oproti tomu, jak se říká, okořeňte se svůj partnerský život, že jo, tím, že se společně podíváte na pornografii, že se něco naučíte, že se inspirujete, jo, a podobně. Často to vede k naprostému opaku, nás kontaktují prostě zoufalé manželky, že chlapi s nima nechtějí mít sex, jo, protože je upřednostňují porno. A jak jsem říkal, celosvětově klesá zájem o partnerský sex, protože prostě žádný člověk z masa a kostí se nakonec může vyrovnat tomu nekonečnému harému a vlastně dopaminu, který přichází skrz tu pornografii. což potom zároveň vede ke zvýšenému riziku takzvaném pornem indukované erektilní dysfunkce u mužů. Do nedávné doby erektilní dysfunkce byla výsadou mužů nad 40, tak v dnešní době mnohem větší procento mladých mužů do 30 let trpí erektilní dysfunkcí v nějaké míře, která je způsobená nadměrným sledováním pornografie. A jenom abychom si to dali do kontextu, tak za erekcí a za vzrušením stojí dopamin. A je tam zároveň vlastně u žen se začíná projevovat něco podobného, porucha vzrušivosti, že nejsou schopné vzrušit se dostatečně.

mají přesně ten ten pocit nehodnosti. A často tam jsou ty výčitky, jo, svědomí, pane Bože, už jsem se milionkrát modlil, ty jsi mě toho ještě nezbavil, tak asi teďka nevyslýcháš moje modlitby, tak já si ten problém musím vyřešit sám, dokud se toho nezbavím, tak mě nebudeš vyslýchat. Jo, a je to vlastně takový začarovaný kruh, že vlastně ty lidi se ubíjejí mentálně ještě víc, tím pádem spadají do nějakého negativního emocionálního stavu zase, který zase je východiskem, protože unikají do světa pornografie. Což je šílený a pro spoustu křesťanů, ale tohle je hrozně náročný to zlomit. Já teďka mám nějaký coachingový setkání s jedním pánem šedesátníkem a když máte takhle jako hluboce, dlouholetě zabudovaný to, že vy se musíte snažit, abyste jakoby nejprve se chovali dobře a potom vás pán Bůh bude přijímat, to je velký problém. No, protože vlastně to opravdu vede k tomu opětovnému sledování a vracení se k pornografii. My se dostaneme k tomu, jak to třeba zlomit, ale tohle je nějaký úvod. S tím, že závislost na pornografii, ne každý, kdo sleduje pornografii, tak samozřejmě je závislý, pojďme si to říct na rovinu. Samozřejmě z křesťanského hlediska víme, že sledování pornografie je hřích. Přece jenom kdokoliv pohledí na ženu chtivější si zložil v svém srdci. A proč jinak lidi sledují pornografii? Řekněme si to na rovinu, ale když se bavíme o závislosti, tak je to něco, co vlastně nestačí taková ta rada, kterou bohužel v církvi slyšíme častokrát, nebo od různých lidí, tak s tím prostě přestaň. Ta rada na dvě věci, tu prosím vás nedávejte lidem, kteří jsou závislí na pornu. To prostě nefunguje. To znamená, když je někdo závislý, tak je tam problém přestat. To znamená, i když se opakovaně snaží s návykovým chováním přestat, tak se mu to nedaří, vrací se k pornografii znova a znova. Takový pravidlo je, že závislý člověk třeba nedokáže bez pornografie vydržet víc jak měsíc. Takový ten třeba no nut november, takový ty výzvy, že kluci mají abstinovat a holky taky, tak to je vlastně celkem dobrá příležitost, jak si to vyzkoušet, jestli jsem nebo nejsem závislý. Nebo že jo, pustní období před Velikonocema, ale člověk si to může samozřejmě vyzkoušet kdykoliv, jo, jenom takový momenty, kdyby člověk to chtěl zkusit. Zároveň potíže v jiných oblastech života, zmínil jsem celou řadu negativních dopadů. Není to, že u každého se projeví všechny, u každého se to bude projevovat jinak v různý míře, podle míry závislosti a tak dále. A jenom je dobré o tom mluvit a dělat tuhle prevenci, protože některé ty dopady můžou být skryté. Jo, třeba někdo vlastně neskoušel komunikovat s opačným pohlavím, nebo si to vůbec nespojí, že by to mohlo být dopad pornografie. Nebo někdo ještě neměl sexuální zkušenosti, takže neví, že se u něj projeví erektilní dysfunkce. To znamená, je dobré dělat tu prevenci dopředu a mluvit o tom. A závislost samozřejmě bude mít nějaký negativní vliv na náš život. Omezení jiných aktivit života, už jsem zmiňoval, nedávají smysl, omezuju aktivity, ale omezuju i vztahy, protože se bojím často o odhalení a tím pádem ten člověk se více izoluje postupně do sebe a jeho vztahy můžou být povrchnější a povrchnější, může opouštět nějaký koníčky, které ho do té doby bavily. Zvýšená tolerance, což je vlastně jako u alkoholika, že postupně potřebuje větší dávky, aby dostal stejný hype, tak vlastně úplně podobně to funguje u pornografie, že buď to sleduje častěji a častěji pornografii, anebo sleduje silnější obsah, tvrdší obsah, násilnější pornografii, pornografii, která třeba nutně neodpovídá jeho sexuální orientaci, různé typy fetišů, může to eskalovat do nelegální pornografie, zoofilní dětská pornografie, může to eskalovat do rizikového sexuálního chování, to jsou samozřejmě extrémy teďka, ale rizikové sexuální chování, že třeba člověk půjde, zaplatí si prostitutku, nebo se stane sexuálním predátorem v síti, jak jsme viděli v dokumentu v síti, nebo že prostě půjde někoho znásilní, jo, a takové ty věci. Samozřejmě není to u každého, pornografie automaticky nevede k násilí, jo, ale třeba u lidí, kteří k tomu mají nějak přirozeně sklony ve svém životě, tak to naopak může podtrhnout a může to k tomu dovést. To je důležité se taky říct. Podstupování rizika jsem přeskočil, podstupování rizika odhalení, že čím silnější bude závislost, tím ten člověk bude ochotný podstoupit větší riziko, že ho někdo odhalí, aby dostal co nejrychleji svoji pravidelnou dávku. To znamená, za začátku si prostě počká doma, až si někde zaleze, jo, a bude mít klid, ale čím bude mít silnější závislost, tak proč by čekal? O přestávce se zajde jako na záchod. Nebo proč by čekal na přestávku, nebo nakonec porady, zajde si jako během toho. Proč by kamkoliv chodil, pustí si to rovnou lavici, pustí si to rovnou na počítači, i když kolega kdykoliv může přijít, i když manželka je ve vedlejší místnosti nebo spí hnedka vedle mě. Jo, čím silnější bude závislost, tím já budu víc ochotný podstoupit nějaké riziko odhalení. A v neposlední řadě tak tam budou odvykací symptomy, a nejčastěji jako problémy se soustředit, můžou to být ale až mentální mlhy, že ztrácím pojem o čase, o místě, co se kolem mě děje, budou tam výkyvy nálad, nejčastěji samozřejmě podrážděnost, že nemám přístup k tomu

svému pravidelnému porníčku, bude tam třeba extrémní nadrženost, nebo naopak úplný útlum, že vlastně člověk zažije flatline takzvaný, jo, že vlastně sexuální libido spadne skoro na nulu, což někteří lidi můžou brát jako požehnání. Některé lidi, kteří na to nejsou připravení, tak je to vyděsí a jdou si pustit porno, jestli jsou ještě normální, jo, což je zase vrátné do toho začarovaného kruhu, anebo někteří zase dělají tu chybu, že to vlastně neřeší. A potom jedou na tam takovém tom hypeu, že vlastně jsou v pohodě, ale jakmile se to libido zase vrátí, tak se vrátí s takovou razancí, že to neustojí a jdou si pustit porno. V obdobném případě to mají někteří křesťané, a to zmíním tady, ve stylu, kdy říkají třeba Pán Bůh mě toho zbavil. Já tyhle svědectví nechci vůbec jako spochybňovat. Věřím, že Pán Bůh je schopen nás toho zbavit, a by to nedělá podle mě tak často, ale když už se to stane, tak ty lidi často udělají tu chybu, že to neřeší. Jo, Pán Bůh mě to zbavil, jsem osvobozený, neřeším to. Jenže problém je, že většinou to funguje, já tomu říkám, období milosti, kdy Pán Bůh tomu člověku dá ten prostor zpracovat si ty spouštěče, co se vlastně dělo, proč tu pornografii vůbec sledoval, proč k tomu unikal, jo, a tak dále. No a když to ten člověk neudělá, tak co si myslíte, až, že se stane, až znova přijdou nějaké problémy do jeho života. Bude zpátky u porna. Já slyšel jsem to v desítkách, stovkách případů křesťanů, kteří to takhle měli. Využívat to období milosti, jak já říkám, naplno. To jsem projel momentálně, to, co normálně dělám třeba až hodinu během skoro 30 minut. Můžeme se podívat na to, co můžeme jako církev dělat pro to, aby jsme vytvořili takzvaný bezpečný prostředí a bezpečný proces toho, aby to lidé mohli řešit. Bezpečné prostředí je jednoduše to, aby lidé se nebáli o tom tématu mluvit, a bezpečný proces je to, jak to můžou řešit. Ty dvě se musí doplňovat. Pokud budeme mít bezpečné prostředí, ale nebude mít bezpečný proces, tak lidi budou frustrovaní. Jo, že vlastně nevědí, co s tím mají dělat. A pokud bude mít bezpečný proces, ale nebude mít bezpečné prostředí, tak lidi za náma nebudou chodit. Jo, to je jednoduchý. No, potřebuje oboje dvoje. A teďka jak docílit do toho, aby jsme to v tom životě měli. Bezpečné prostředí, já tam asi hodím rovnou obě dvě věci. Máme nějaké výzvy pro církev, jakým způsobem o těch věcech mluvit. První je třeba, jak mluvit o pornu. Řeknu, že to je hřích. Jo, to už jsem tady zmiňoval. Církev jako není problém říct, že porno je hřích. No, to si všichni celkem jako uvědomují, jak kdo má nějakou sebereflexi, tak to dokáže říct. Byť existují i jakoby lidi, kteří jako popírají, že porno je hřích. Existují takový. A já si myslím, že jako církev prostě musíme férově říct, ale já to vnímám jako hřích. Dobře to tak jako popisuje, je to hřích. Na druhou stranu je tady milost. A myslím si, že v této oblasti my celkově, a to se spíš dostáváme k tomu, jak mluvit jako o sexu, my nedokážeme nějakým způsobem jako do toho vnášet tu milost a tu nějakou jako přirozenost, to, jak to Pán Bůh stvořil. V tomhle tom třeba v tom sexu, tak vlastně, já nevím, jestli jste někdy u vás jako zkazatelny slyšeli nějaký pěkný kázání o sexu, kde by se řeklo, že to je boží dar. No, slyšeli, super, tak jako většinou taky zažívám jednoho člověka jako v publiku, jo. Ano, opravdu to je problém, protože já i za mnou chodí mladí lidi třeba někdy a ve stylu jako, hele, my jsme se teďka vzali a my nevíme, jak o tom sexu máme uvažovat. Protože teďka jsme v církvi slyšeli, že to je špatný. Jo, nedělej to. Jo, anebo všechny ty hříchy, jo, vyjmenováváme hříchy tohoto z toho světa, ty sexuální jsou ty největší, že jo, jak jsem už říkal. No a v církvi s tím samozřejmě nemáme problém, takže ty lidi jako potom neví, jak o tom mají přemýšlet. To znamená, je to boží dar, ale samozřejmě jsou tady nějaký důsledky pádu, to, že my často zneužíváme ten sex, včetně pornografie, násilí, jo, zneužívání a tak dále, těch možností je tady celá řada. A vlastně jakým způsobem teda o tom mluvit, že teda jasně sex je boží dar, ale má nějaký třeba hranice, které mu Pán Bůh jako dává, a že tady nějaké to zdravé vyjádření, ta zdravá sexualita. Vůbec mluvit o zdraví sexualitě, to taky jako v církvi se moc jako nedělá, když si to zprůměrujeme. No. A vlastně teďka v tom s tou pornografií, tak vlastně často tam je zdůrazňovaný ten hřích, jo, že to je problém. A kde je ta milost, že Pán Bůh nám pomáhá? Protože ono to v těch lidech budí právě ty pocity viny až pocity hanby. Pocit viny sám o sobě nemusí být špatný, protože pocit viny je o tom, že my vidíme, že tady je nějaký problém, který bych měl řešit. A vede nás to k řešení. Pocit hanby je právě to, co nás paralyzuje, kdy my sami sobě připadáme jako naprosto neláskyhodný, že nám nemůže Pán Bůh odpustit, že druzí nás nemůžou přijmout a já jsem naprosto zkažený, jo, a dokud si to nevyřeším sám, tak Pán Bůh mě neodpustí, a to nás paralyzuje. O to, aby jsme to jakkoliv řešili. Jako, a to není jenom pornografie. My se stydíme mluvit o našich hříších v církvi.
My to neděláme, jo, takový ty malý hřích, jako že jsem se na někoho naštval, že jsem na někoho zatroubil v autě, jo, že jsem se pohádal teda s manželkou trošku, že mi ujela trpělivost a tomu dítě si jsem plácnul, jo, nebo něco takového. To my řekneme jako v pohodě, jo. Ale takový ty jako osobnější hříchy, takový ty větší hříchy, jako že bojujeme se záští, že bojujeme prostě s nějakým sexuálním hříchem, že bojujeme s pomluvama, jo. A o tom už jako moc nemluvíme. To je nám nepříjemný být takhle jako osobný. My se za to pořád stydíme. My pořád se za to stydíme. Tady přichází na řadu to, jak mluvit o hříchu. Jako církev, my máme plnou milosti, ale neumíme vlastně ji aplikovat jako reálně. Jo, když jako je začínající křesťan, tak pohoda. Jo, tam samozřejmě odpouštíme, milosti plná, jo. Ale vlastně potom očekáváme, že během roku jako už to bude dokonalý člověk, že jo. A už bude mít dořešený život, a už nebude mít žádný problémy. Někdy to tak jako v církvi bohužel vypadá. A někdy tak jako o věcech mluvíme. Ale to taky není realita, že jo. Někdy máme pocit, že bychom už život měli přece mít vyřešený. Obzvláště, když jsme dlouholetý křesťani, že jo. Já už bych přece ten život měl mít v kupě a už bych s takovýhlema věcma neměl bojovat. Já vždycky těm lidem říkám jenom, ať si vzpomenou na Abrahama a jaký dělal v 90 letech. Myslím, že máte dost času. Pán Bůh jako říká, buďte dokonalí, jako já jsem dokonalý, ale to není, že od nás očekává dokonalost. On ví, že prostě nemůžeme být dokonalí. A to znamená, když říká, kdokoliv pohledí na ženu, chtivě jistný si zložil ve svém srdci, to je boží standard, ale ten boží standard je nedosažitelný. Proto to říká těm lidem, protože aby si uvědomili, že všichni potřebují Boha. A všichni potřebují milost. To je ten důvod, proč říká tenhle ten verš. Ne, abychom si ho odloukali vo hlavu, že tohle to všichni máme dodržovat, a když to nedodržujeme, tak jsme špatní křesťani. To je naprosto nepochopený toho, co Ježíš říkal. Ježíš to říkal, nikdo z vás to není schopný dodržet a výsledkem je, všichni potřebujete mě. To je hlavní důvod toho celého poselství. A tady se dostáváme právě teda, jak mluvit o boží milosti, je, že boží milost odpouští naše hříchy a to je vlastně tečka. Jo? Kdokoliv vyznává svoje hříchy, Bůh je natolik věrný, že mu je odpouští. Tam není žádný ale. Tam není to, že se člověk musí proměnit, že se musí změnit, aby mu Pán Bůh odpustil. Ne, vyznáváš, že ti odpuštěno. Tečka. Knížka Ve válce o čistotu. V podstatě on tam říká skutky pokání. První je, přiznej si vůbec jakoby hřích. On tam vychází toho akronymu ACTS, jo, accept. To znamená, přiznej si, že jsi řešil, což je jednoduchý, prostě přiznám si to. A jo, vůbec přiznám si, že mám problém. Druhý krok je, vyznej to, confess. A to je právě, tam je použité slovičko homologeo, mluvit stejně jako. To znamená, že o tom hříchu mluvíme stejně jako Pán Bůh. Jo? Že se nevymlouváme, proč jsme řešili, jak jsme řešili, co nás k tomu vedlo, prostě to vyznáváme, byl to hřích, je to špatně, uznávám to. A ideálně to máme vyznat Bohu a druhému člověku, proč pragmatický důvod jsme lidi a Boha nevidíme. A někdy nám pomáhá, když to řekneme tomu druhému člověku, protože někdy právě v tom sebeutápění se v tom, jak jsme špatní a jak jsme hříšní a podobně, tak nedokáže vnímat to boží odpuštění. A nedokážem číst ten verš, kdokoliv vyznává své hříchy, Pán Bůh je tak věrný, že mu je odpouští. Tečka. Nic dalšího, žádná změna. Tečka tady. Vyznáváš odpuštěno. A to si myslím, že je důležité, že ten druhý člověk nám to může připomenout. Tady hraje úžasnou roli církev. Že si to navzájem můžeme připomínat. A to odpuštění je zároveň důležitý, protože vlastně to odpuštění v momentě toho vyznání, tak je to, co tvoří vlastně ten základ našeho křesťanského života. Je vlastně naší motivací. My někdy jakoby jdeme k té proměně, že vlastně já se musím změnit, což je téčko, což je další krok, turn, odvrátit se od hříchu, což je proměna. A my někdy jako křesťani máme právě pocit, obzvláště když jsme dlouholetí křesťani, že se teda potřebujeme změnit, abychom teda znovu mohli přijmout tu boží milost. Což je blbost. To Pán Bůh od nás neočekává. Pokud žijeme náš křesťanský život s tím, že, nebo pokud chceme přestat s pornem, jo, když budu konkrétní, s tím, že musíš, protože ti to říká Bible, protože ti to říká pan kazatel, protože ti to říká církev, protože já nevím co, tak je to špatně. Tak přestaň, to selžeš. Dřív nebo později selžeš. To nemá jakoby dlouhodobý účinek. A tohle to po nás ani Pán Bůh nechce, to je zákonnictví. Ta změna vychází z toho odpuštění. Já vím, že mi bylo odpuštěno. Já vím, že Pán Bůh mi odpustil. A proto já chci žít jiný život. Vemte si, dělám testík všude. Jak začíná desatero? Protože spousta lidí řekne, že jo, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Začíná tím přikázání. To je špatně.
začíná to, já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Podívej se, co jsem pro tebe udělal, jak jsem tě zachránil, že tě miluju vlastně, i když jsi měl prostě problémy, když jsi byl v tom hříchu, že Ježíš nás vyvedl z otroctví, z domu hříchu. Tak já jsem tě zachránil, vyvedl jsem tě z toho, odpustil jsem ti, zachránil jsem tě. Proto nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Pokud přijímáš to, že já jsem tě zachránil, pokud ty tohle, samozřejmě to musíme přijmout, že jo? Ale pokud my to přijímáme v tom vlastně vyznání, a Pane Bože, jo, odpust mi, tak vlastně je to o tom, že my víme, co pro nás Pán Bůh udělal, to v nás budí vděčnost za to, co pro nás udělal, a to je ta motivace žít ten život jinak. Zároveň teda, protože si uvědomujeme, že Pán Bůh pro nás chce dobrý život, on chce, aby jsme žili dobře. A dává nám nějaký vodítka. A to, že co Pán Bůh říká, tak si uvědomujeme, že je pro nás dobré. Proto tak chceme žít. Jo, je tam ta touha. Není to o tom, že já musím se změnit, protože Pán Bůh mi to říká, ale protože já se chci změnit, protože vím, že to je pro mě dobrý a to, co Pán Bůh říká, je pro mě dobrý. Jo, ta motivace je postavena úplně jinak. Jo, a to si myslím, že je křesťanský přístup, který bychom v lidech měli budovat. A zároveň vlastně ale to odpuštění často se vypořádává právě s tou hanbou a s tou vinou, který ty lidi zažívají. Takže je to nevrhá do toho negativního emocionálního stavu, který je potom často zase únikem, nebo kde pornografie je tím únikem, ale vlastně přerušuje tenhle ten začarovaný kruh. Že vlastně člověk se do toho nedostane. A to jenom zmíním, a to je Ježíš z nás nesněl pouze náš hřích. On z nás sněl i naši hanbu, jak říká Izajáš 53. A to je velmi důležitý. A vede to ke čtvrtému kroku. To je strengthen, posiluj. Jo? A to je ten moment, kdy Ježíš říká Petrovi, třikrát mě zapřeš a až se obrátíš, posilni své bratry. Znáte příběh o Davidovi a Batšebě? Jak prostě se flákal doma místo toho, aby táhnul do války. Potom se procházel po střeše. Nic nedělal, flákal se, viděl tam pěknou holku. Ten největší bizar na tom příběhu je, že on za ní nešel. On si ji nechal zavolat k němu domů. No a ty poslové tam šli, reálně, zaklepali. Paní Batšebová, pan král vás chce vidět. A s oblékáním se neobtěžujte. Takový bizar toho příběhu, jo, když si to uvědomíte. A on se to snažil potom samozřejmě zakrýt, dokonce nechal zavraždit jejího manžela, nakonec ho usvědčil prorok Nátan a tam napsal jeden z nejúžasnějších žalmů, který kdy byl za mě napsaný, a to je žalm 51. Napsal pokání. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své velké milosrdenství, pro své velké slitování, zahlaď moje nevěrnosti. Můj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukáží spravedlivý ve svém soudu v tom, co vyřkneš. Chvíli pokračuje a dojde k bodu a budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Kdyby David mlčel o svém selhání, tak možná bychom ho ani v Biblii neměli. Kdo ví? My o tom víme. On o tom nemlčel, on činil pokání, proto je nazván mužem podle Božího srdce. Ne proto, že by byl dokonalej, ale protože byl ochotný činit to pokání, protože to vyznal a Pán Bůh potom obnovil tu jeho službu, obnovil všechno, co dělal a on pokračoval i ve vedení. Ale bylo to o tom, že on posiloval druhé. A to je přesně o tom, že my často jako křesťané, jak jsem říkal, my se stydíme mluvit o našich hříších a o našich selháních a být konkrétní. Nejhorší jsou svědectví, kdy no já jsem udělal něco špatného a cítil jsem se kvůli tomu hrozně a Pán Bůh mě odpustil a já jsem teďka už v pohodě, takže děkuju ti, Pane Bože, za tvůj milost. To je ten vágní svědectví, který nikomu nic neřekne, je úplně na nic. Já se omlouvám těm, kteří to takhle občas jako dělali, jo, ale je to realita. Takovýhle svědectví reálně nikomu nic nedá. To je asi jako, když přijdete za svýma nevěřícíma kamarádama a řeknete jim, Pán Bůh tě odpouští tvoje hříchy. Já žádný nemám. No, to je běžná odpověď. A když mluvíme o našich hříších, o našich selháních, tak ono to má dvojí efekt. Jednak jsme konečně upřímní. Potom vlastně lidé v církvi se přestanou možná bát mluvit o svých selháních, protože často mají pocit, že jsou jediní, kteří s něčím zápasí, obzvláště s pornografií, že jo? A možná to konečně začnou řešit. Možná konečně díky tomu budeme naplňovat naše biblické poslání církve, kdy máme vyznávat hříchy jeden druhému, máme se jeden za druhého modlit, máme si pomáhat, máme nést břemena jedním druhým, že když to neděláme, že jo, tak selháváme ve svém úkolu jako církev, co si budeme povídat. A jak vlastně můžeme si navzájem pomáhat, když vlastně si o těch problémech neříkáme. Musíme to říkat. Jo? To znamená na férovku mluvit o svých selháních a já chápu, že ne každý to bude dělat zrovna, když teďka jako mám ten problém, jsem v tom problému, tak nebudu to říkat samozřejmě před celým shromážděním. Jo? To je takový ten jako křesťanský exhibicionismus, tomu se prosím vás taky vyvarujte. Ale prostě budu to řešit s někým
zároveň, až se z toho dostanu, tak možná vydám svědectví, možná jednomu člověku, možná skupince, možná nakonec před celou tou církví. Jo, kdo ví? To je můj úkol, který já dělám teďka, vlastně, když přednáším o tomhle tématu. Já sám jsem byl na tom závislý a tak teďka motivuju lidi, aby se nevydávali tou stejnou cestou, jako jsem šel já. Posiluj své bratry. Takže to je jeden efekt, mluvit o svých selháních v církvi. A druhý efekt, že lidi mimo církev nebudou odrazováni pokrytectvím k církvi, která se často tváří jako, že žádný hříchy nemá. Ono to má i evangelizační efekt. A možná to nebude, já žádný hříchy nemám. Ale možná to bude, hej, já tady s tím mám taky problém. A fakt ten Bůh mi s tím může takhle pomoct. To je nejenom úžasná zpráva. To je ta dobrá zpráva. To znamená, ono to má i ten evangelizační účel. A to je o tom, že prostě církev si má navzájem pomáhat a není to jenom o bohoslužbě. Je to o celkovém prostě nastavení, jak my žijeme ten náš život a i přes ten týden spolu navzájem, jakým způsobem budujeme ty vztahy v církvi, protože to je naprosto zásadní. Pokud v církvi nikoho, žádného důvěrníka takhle nemáte, tak si prosím vás zkuste z někoho najít. To je moje pozbuzení vůči vám. Jo, jak tam byla ta statistika, že nikdo neví, jak na tom přesně jsem. Kdo ví, jak na tom přesně jste? Komu důvěřujete natolik, že mu řeknete všechno o svém životě? Jakkoliv je to bolestivý. To zase je ta nejhorší část vlastně našich životů, kdy my vnímáme, nebo já to vnímám, Marek Macák o tom mluví často, že my v církvi zakoušíme, celý společnosti, ale bohužel i v církvi, zakoušíme krizi přátelství. My žijeme povrchní vztahy a nejdeme do hloubky. Ale obzvláště jako církev, obzvláště jako křesťané, bychom měli jít do té hloubky. A není to o tom, že bychom se do toho měli nutit takovýto církevní, jako že bychom měli ty vyznávat ty hříchy na sílu a podobně. To je taky špatně. Ale prostě mít tam ty lidi, kdy přirozeně budujeme ty vztahy, kdy přirozeně s jedním, se dvěma lidma se potkáváme a snažíme se být jeden před druhým zranitelný a pokládat si navzájem ty otázky složitý, samozřejmě bez toho, ani bychom kohokoliv nutili, tak prostě jak se ti daří? Je teďka něco, s čím bojuješ? Můžu ti s něčím pomoct? Je naopak něco, co se ti daří? Já teďka zápasím tady s tím. Potřeboval bych pomoct tady. To jsou věci, které my potřebujeme v té církvi dělat. A které často neděláme. A myslím si, že potom máme problémy v nejrůznějších oblastech. Tak bych nás jako vedoucí chtěl samozřejmě motivovat, abychom šli tím příkladem a tohle to začali dělat. Což mě vede k tomu bezpečnému prostředí, k poslední věci, kde mluvit v církvi o pornografii a jednoduchá odpověď je všude. Ať už je to na velkých setkáních, jako je třeba nedělní shromáždění, kážu na to téma běžně. My se o těchto tématech bojíme prostě mluvit na férovku. Potom jako se snažíme jako nějak zdrobňovat a nakonec to neřekneme naplno a vyzní to divně. Musíme se o tom bavit na férovku. Procentuálně by byl ve více verších mluví o penězích a o sexu, než o tom, jak být spasen. To je důvod k zamyšlení, o čem v neděli mluvíme s kazatelny, ne? Je to téma, který patří na kazatelnu, který tam má zaznívat a nemusí to být samostatný téma vždycky, jo, může samozřejmě, ale může to zaznívat i v ilustracích, v tom, jak mluvíme o věcech, že z někdo s tím měl problém, jak se to vyřešilo, že já jsem s tím měl problém a tak dále. Střední skupiny jsou více o tom, že máme třeba mládež, máme třeba rodiče, máme třeba nějakou střední generaci, máme třeba i ty babičky a dědečky, oni to potřebují taky slyšet. Prostě na těch středních skupinách tak už můžeme více aplikovat, co s tím teda můžou ty jednotlivé skupiny dělat. Jak s tím můžou zacházet. Takže se snažíme vzdělávat tady tím způsobem. No a potom na těch menších skupinách, to jsou většinou ty miniskupinky o pár lidech, tak tam nastává ta změna. Tam je to, kdy se můžeme bavit do hloubky. Tam si můžeme pokládat ty těžké otázky. A tam si navzájem můžeme pomáhat. To na těch větších skupinách samozřejmě možný není. Tam můžeme říkat obecní principy, ale na těch malých skupinkách tam dochází k té změně, protože si navzájem pomáháme. Takže proto je dobrý o tom mluvit prostě všude. A vlastně ono to pomáhá právě budovat to bezpečné prostředí, protože vlastně to normalizuje, jak o tom mluvíme. Je to detabuizace toho tématu. Je tam potřeba otevřenost ze strany prostě vedoucích, kdy i oni jsou schopni prostě vyznat, že s tím třeba měli problém. Je tam samozřejmě diskrétnost, když už teda za náma někdo přijde, tak nevyřvávat to, ale být diskrétní o tomhle tom tématu. A zároveň poslední tak nabídnout řešení, což je teda ten bezpečný proces. A bezpečný proces
Zjednodušeně je vzdělávání, vedení a vztahy. Vzdělávání, vzdělávat lidi o tom, jak funguje závislost na pornografii, co to může způsobovat, jaké to má dopady a jakým způsobem s tím samozřejmě můžeme pracovat. Jo, nějakým praktickým způsobem. Tomu se dostanu. Vedení, kdo z vedoucích ví, co má dělat. Samozřejmě kazatel není vševěroucí. A kazatel nebude mít odpověď na všechny otázky. Možná poskytnout jim nějaké školení, zaučit je, aby nějakým způsobem měli aspoň základní přehled, co můžou dělat potom i prakticky, jak říkám, k tomu se dostaneme. A vztahy, to jsou ty vykazatelnostní skupinky, kdy vlastně my vytváříme pro to prostor. Ono to může být samozřejmě i tom, že se těm lidem věnujeme jeden na jednoho. Pokud máme kapacitu, tak je to možné. Doporučení třeba, když se vám těch lidí sejde víc, tak uvolejte skupinku. Rozvěte je, hele, mám tady víc lidí, nechtěl bych se třeba zapojit, že bychom udělali skupinku. Já, protože ono, tom, ty své pomocní skupinky v tomhle jsou moje ozdravný jakoby vliv v tom, že my se učíme mluvit o tom tématu normálně a tím pádem jako zase nejsme sužováni vlastně těma pocitama viny, hamby a tak dále. Protože se to normalizuje a nezakoušíme to odsouzení v té skupině. Takže vztahy v tomhle co jsou neskutečně důležitý a můžeme si položit samozřejmě klíčové otázky, jakým způsobem vzděláváme lidi v církvi o problematice pornografie, co funguje, co nefunguje, co bychom mohli zlepšit, koho si můžeme pozvat, kde o tom můžeme začít vzdělávat, jak my sami se o tom můžeme začít vzdělávat, což je vlastně i ten další, jakým způsobem podporujeme růst dalších vedoucích v církvi, aby věděli právě, co se děje. Možná i jestli nejenom jak jestli lidé vedoucí vědí, jak k tomu přistupovat, ale jestli lidi vědí, za kým jít. Pokud máte nástěnku, super možnost. A tam měli napsáno, za kterou oblast církve jako jsou zodpovědní. A měli tam ale i pastorační věci, jakože prostě pokud řešíte problém tady s tím, jděte tam za tím. Nebojte se ozvat. To je jeden z takových jako jednoduchých nástrojů. Jaký jsou mezilidský vztahy u nás v církvi, nachází zde lidi podporu, chodí sem lidi spíše na přednášku, nebo opravdu tady nachází ty vztahy. Spousta církví to zakoušela, že po covidu spoustě lidem přišli lidi už do církve. Protože se zvykli na ten online a vlastně zjistili, že do té církve nemusí chodit, protože tam měli ty vztahy. Ta církve, které byly postaveny primárně na programech a na kázáních a podobně, tak prostě přišli o lidi. Že ty lidi už se tam nevrátili, protože neměli důvod. A my mi řekneme, to je povrchní, když přece kvůli Pánu Bohu. No, jasně, ale my Pána Boha zakoušíme jako církev, jako společenství. Pána Boha zakoušíme i v těch vztazích. A to je prostě nedílnou součástí. Jak můžeme nějak podpořit vytvoření podpůrných skupin pro ty, kteří zápasí, samozřejmě se můžou vytvořit i cíleně jakoby podpůrné skupiny k tomuhle z tomu tématu. Kdybyste nevěděli, my právě děláme podpůrné skupiny, zaškolíme lidi, pokud se to můžete i to i v církvi dělat jako potom veřejně, jo, jako službu neutrálně i pro ty nekřesťany, že to nemusí být jenom pro lidi v církvi. O jedno společenství se třeba rozhodlo tak, že se udělají nejdřív jako interní skupinku a počase, že to teprve transformují a otevřou to navenek. To je taky jako třeba jedna z možností, s tím můžeme pomoci. A to je teda třetí část, jak konkrétně pomáhat lidem. Jednak bezpečné prostředí, už jsem to zmiňoval, zpověď ne nutně v katolickém stylu, i když ta má samozřejmě taky jakoby prostor, protože za někým jdou vyspovídám se, má to taky svoje místo, ale i v tom protestantském smyslu, to, že jdu za druhým člověkem, vyznám svoje hříchy a ten druhý člověk mě právě může ujistit o tom božím odpuštění, jak jsem zmiňoval. A to znamená ta zpověď, to, že prostě to vyznám, tak má svoje místo a neměli bychom na to zapomínat. Osobní doprovázení, to jsem taky zmínil, že vlastně se můžeme lidem věnovat na osobní úrovni, nebo potom vytvořit podpůrnou skupinu, nebo i v rámci nějaký jiný skupiny, že to nemusíme řešit jenom tohle téma, ale řešíme šíř to téma, tak to je další možnost. Odkázat je na nás, na Nepornu, kde nabízíme bezplatnou pomoc, nebo odkázat je na odbornou pomoc. Tady prosím vás zdůrazním, obzvláště pokud ty lidi zápasí s něčím fakt složitým. Může to být nějaký trauma. Může to být úzkostný, depresivní stavy, může to být sebepoškozování, může to být sebevražedný sklony. Tam jako nepřemýšlejte, nehrajte si na odborníka a nehrajte si na to, že Pán Bůh vyřeší všechno a modlitba vyřeší všechno. Pošlete ty lidi okamžitě na odbornou pomoc, nebo pomožte jim najít odbornou pomoc. Jo, tohle jsou stavy, se kterými není radno si zahrávat. Můžete se za ně samozřejmě dál modlit, můžete je dál doprovázet, můžete s nima dál jakoby být, prostě nabídnout jim tu oporu, ale tady to jsou tak závažní témata, kdy oni potřebují odbornou pomoc. Nehrajte si na odborníky. Pokud nemáte odborné vzdělání, nehrajte si na ně.
Říkám to na rovinu. A je to určitě jeden ze způsobů. A samozřejmě kromě toho, když třeba nemáte nikoho v té církvi, tak ji můžete odkázat i na nějakou odbornou pomoc i tak. Tam jenom si buďte vědomí toho, že bohužel pořád v České republice existují odborníci, kteří to zlehčují a řeknou, že pornografie není problém. Takže těm lidem bohužel nepomůžou. Jo, my v Nepornu máme nějaký seznam interní, nějakých ověřených takhle terapeutů, který když tak jakoby těm lidem opravdu pomůžou. Takže když tak se můžete obrátit na nás na nějaký kontakt, nebo je odkázat na ADKP jo, a podobně, tak to jsou nějaké možnosti, ale rozhodně také důležité. Restart mozku, to znamená, vlastně, aby se člověk zbavil závislosti, tak v průměru, pokud na tom člověk pracuje intenzivně, jo, tak to trvá 6 až 12 měsíců. Abstinenční příznaky nejsilnější jsou první 3 až 6 týdnů, jo, potom většinou opadnou, ale to ještě neznamená, že člověk má vyhráno a často lidi sklouznou k tomu, že si řeknou, já už vlastně nejsem tolik v pokušení, já už jsem celkem v pohodě, tak se přestanu tolik hlídat a to většinou je kámen úrazu. Restart mozku, to znamená, že jo, tam dochází vysloveně k poškození mozku v tom, že dochází k nějakým změnám na mozku, tomu, jak spínají synapse v našem mozku a tak dále. Závislí lidé třeba mají menší šedou mozkovou kůru v prefrontálním kortexu, což je oblast zodpovědná za naší vůli a rozhodování. Jo, to znamená, závislí lidé se jednoduše chovají jako malí děti v něčem, protože vlastně to potřebují teďka hnedka a nejsou schopní počkat. Jo, když to zjednoduším, prosím vás. Takže v tomhle tom vlastně ten mozek je schopný se opravit, říká se tomu neuroplasticita mozku, ale trvá to minimálně 6 měsíců a takže v průměru se bavíme 6 až 12 měsíců na restart mozku. Užitečný nástroj v tomhle tom můžete využít náš online kurz 30 dní bez porna, který máme zdarma dostupný na našich stránkách, nebo odkaz, máme to na platformě teďka druhýkrok.cz, ale odkaz najdete na našich stránkách. Máme i verzi pro muže a verzi pro ženy. Ten 30-denní kurz provází takovýma základníma krokama, který vy s těma lidma můžete probrat taky. A připomenout si to, co vám teďka řeknu. První věc je zabránit nebo omezit přístupu k pornu. První věc, jo. A jak jsem říkal, člověk jako někdy lidi přicházejí s výmluvama, já přece potřebuju budovat tu silnou vůli. Ta největší blbost. První věc, jak jsem říkal, naše vůle je biologicky ovlivněná závislostí. Druhá věc je, tady budu vycházet z knížky Atomové návyky, teďka celkem populární, a tam vlastně ten autor říká, že když se podíváte na lidi se silnou vůlí, tak to není o tom, že by měli nějakým super nadpřirozeným způsobem silnou vůli. To je o tom, že si uspůsobili svoje prostředí tak, aby tu vůli nevystavovali tomu pokušení. To znamená zabránit či zamezit přístup k pornu. To je jako první krok. A ať už je to, že prostě vyměníme smartphone za tlačítkový, nebo že prostě si nainstalujeme nějaký blokovací programy do počítače, na mobil, jo, nebo cokoliv dalšího. Prostě nastavíme si nějak ten život tak, abych nebyl tolik vystavovaný tomu pokušení a abych neměl snadný přístup k pornu, protože platí jednoduché pravidlo. Pokud máš snadný přístup k pornu, dřív nebo později se podíváš. To je prostě realita. Takže to je první věc, doporučuji v tomhle tom nejrůznější samozřejmě blokovací nástroje, včetně třeba rodičovský kontroly a tak dále. Komplexní je Covenant Eyes, já ho doporučuji hlavně v církvích a třeba na mládežích a podobně, ale jakoby funguje dobře i pro skupiny lidí. Stojí totiž $17 měsíčně, jo, je to trošku dražší, ale je tam až 10 uživatelských účtů a neomezený počet zařízení, což je výhoda. Takže se to potom třeba na mládeži a tak může rozložit nebo v církve. Ale výhoda toho programu je, že jednak on blokuje přístup k pornu, ale zároveň skenuje obrazovku, snímá obrazovku a potom to posílá rozmazané snímky nějakému parťákovi. Proč je to důležitý? Protože to je tam vykazatelnost a je to vlastně vystupování z anonymity, přičemž anonymita je jeden ze základních problémů online závislostí. Anonymity, accessibility, affordability v angličtině. To znamená, porno je snad je anonymní. Nikdo vlastně neví, co dělám na tom mobilu. Je snadno dostupné, je zadarmo, a je snadno přístupné, stačí pár kliků. A Covenant Eyes tady s tím může pomoct. Takže to je jedna z věcí. Potom druhá je právě ta vykazatelnost. Vykazatelnost zní jako hrozně vznešený slovíčko. A já ho v něčem nerad používám, ale není bohužel lepší slovíčko. A vykazatelnost o tom není, že my tomu druhému člověku děláme policajta. Co jsi dělal? Díval se na porno, nebo nic se nedíval. Jo? O tom to není. Je to o tom, že třeba i když mě přijde prostě ten report na tom Covenant Eyes, tak tomu kámošovi zavolám, řeknu, hele, nepřišel report, se zase na něco díval, co? Jak se máš? Jsi v pohodě? Můžu ti nějak pomoct? Můžeme se o tom popovídat? Chceš se sejít?
Prostě bejt tady pro toho člověka, o tom to je. A v konečném úsledku vykazatelnost, ta průběžná, jo, hlavně to znamená průběžná, že se scházíme pravidelně a bavíme se obecně o životě, jo, že se pokládáme ty těžké otázky, jak jsem říkal, jak se máš, zápas si s něčím, můžu ti s něčím pomoct a tak dále, tak je v konečném úsledku obudování hlubokého přátelství. To je hlavní smysl vlastně vykazatelnosti. Jo, protože vztahy jsou motorem našeho života a její výzkumy ukazují, že vztahy jsou nejlepší prevencí a řešení závislostí. Jo, hluboký přátelský vztahy. A to musíme v církvi podporovat. Samozřejmě já lidem, hlavně malým, říkám, hele, pokud jste na škole, tak přirozeně budujete ideálně jako máte přirozený prostředí k budování hlubokých vztahů, protože k tomu potřebujete i čas. Protože budete mít možná rodinu, práci, koníčky a najednou zjistíte, že vlastně se svým nejlepším kamarádem jste se neviděli půl roku, protože jste to nedali do kalendáře. A budovat vlastně už ve škole nějakou cílevědomost v tom, že se potkávám s někým pravidelně a dávám si to do kalendáře, jo, abych na to prostě myslel. To je neskutečně důležitý a je to life skill, který vám vydrží po celý život. Potom je tam obrana, to je v momente, kdy já vychytávám ty slabý místa, jakože třeba, já nevím, rodiče jedou na dovolenou, anebo o víkendu tady nebudou, já bych byl doma sám, zavolám kámošovi, hele, mohl bys na mě myslet, mohl bys se za mě modlit, nebo ještě líp, mohli bysme něco podniknout společně. Nebo jedu na pracovní cestu. Jo, vím, že to je pro mě zdroj pokušení, budu tam třeba sám na pokoji a podobně, když si řeknu, hele, můžeš na mě myslet, můžeme si třeba párkrát během té cesty zavolat. No, prostě vychytávám ty slabý místa, abych předcházel tomu pokušení. Útočná, teď jsem v pokušení, teďka zvedám telefon, teďka volám. Kdyby vám někdo volal, jedno dobré doporučení, když to zvednete, on vám to řekne, že je v pokušení podívat se na porno, tak prosím vás, nestravte 30 minut tím, že se s ním budete bavit o tom, jak má chuť podívat se na porno. Jo, protože když zavěsíte, tak se půjde podívat na porno. Potřebujete tu jeho pozornost odvíct něčemu jinému. Jo, udělat nějaký plán toho, co má teďka dělat, ideálně něco pozitivního, případně se s ním domluvit schůzku, prostě vymyslet to, co on může teďka jako dělat a pomoct odvíct tu pozornost něčemu lepšímu, něčemu jinému. Lidem, kteří zápasí s pornografií, tak vlastně je vedu ke změně pozornosti. To znamená, když jim říkám, když vy byste byli v pokušení, tak tři kroky, to znamená, přiznejte si, že jste dostali chuť na porno, takový ten vnitřní zápas, jako v hlavě chci se dívat, nechci se dívat, chci se dívat, nechci se dívat, ten prohrajete. Přiznejte si to, dostal jsem chuť na porno, čím dřív si to přiznáte, tím to bude lehčí a přiznejte si to nahlas. A musí to slyšet všichni kolem vás, to není pointa, ale když to řeknete nahlas, verbalizujete to, tak ten mozek se aktivuje trošku jinak, je to psychologický prostě hack a v podstatě ten problém se jakoby materializuje a vy jste schopni o tom líp přemýšlet logicky. No, to je takový dobrý hack, to znamená řekněte si to nahlas, verbalizujte to. Potom to nahlas odmítněte, nechci se dívat, protože... A tam je dobré, aby si doplnili vlastní důvod, proč se na to nechtějí dívat. Ideálně pozitivně formulovanou motivaci. Ne, nechci se dívat, protože porno je špatný, protože pán Bůh to nemá rád, jo, a podobně. To taky nepomáhá. Cílem vlastně motivace není o tom, co nechci, ale co chci. Definovat si, co chci místo toho porna. Chci, já říkám, cílem abstinence od pornografie není přestat sledovat porno, ale žít lepší život. To je mým cílem. No, já chci žít lepší život. Chci být lepší táta, chci být lepší manžel, chci být lepší manželka, jo, nevím. Definovat si sám, co od toho života teda chci a proč nechci to porno sledovat. A potom vlastně změnit tu pozornost, to znamená jít se projít, jít si zaběhat, jít si udělat čaj, jít tancovat, jít zpívat, ale já nevím, jít si zahrát nějakou hru, jít ven s kamarádem, zavolat rodičům, navštívit babičku, to je jedno, cokoliv vás prostě napadne, odvíst tu pozornost někam jinam. Jo, když nikdo není dostupný a mladým lidem říkám, ať zvednou telefon a zavolají svoji babičce. Velmi rychle přijdou na jiný myšlenky a babička ještě bude ráda, že jste se ozvali. To je takový oskoušeno našimi klienty, doporučuju. Ale zároveň vlastně v té změně té pozornosti, já udělám krok zpátky, já to musím potom přehodit, je to odhalení těch spouštěčů. Protože spouštěče to je to, co mě potom vede k tomu sledování porna. A často to jsou právě ty negativní emocionální stavy. No a nemusí to být takový ty vizuální spouštěče, ty samozřejmě můžeme řešit taky. Jakože třeba někdo je nějak oblečený, vyskočí na mě nějaká reklama nebo něco takového. Ale ty stavy, to znamená, že já se cítím osamělá, že jsem naštvaný, že jsem unavený, jsem prostě nějak off, já jsem nějak jako mimo a potřebuju vlastně to řešit. A teďka ono to zní triviálně, ale vlastně jak s těma spouštěčema pracovat, tak vy můžete těm lidem pomoci tak, že hele, tak jako pokud utíkáš k pornografii, protože se cítíš osamělé,
Co můžeš jiného konstruktivního místo toho dělat, aby se necítil osamělé? Nechat to vymyslet, jo? Nevymyšlet to za ně. Já mu můžu říct, zavolám někomu, sejdu se s někým, jo? A prostě najednou jakoby sám si vytvoří ten návod, co má dělat v rámci té změny pozornosti. Protože když to jakoby napasujete přesně na ten jeho problém, proč on uniká a nabídnete mu konstruktivní řešení, tak to je to, co pomůže. A ten plán si potřebuje připravit dopředu, že když na místě, když bude v pokušení, bude vymýšlet, co má dělat, tak to je pozdě. On potřebuje mít ten plán připravený předem. A vy mu v tom můžete pomoci s ním, že mu pomůžete odhalit ty spouštěče a naplánovat, co místo toho může dělat jinýho. A on časem může přijít na další věci, jakože postupně to budete vychytávat. To není, že během jednoho sezení přijdete na všechno, jo? To taky jako je důležitý říct. To možná ještě jsem zapomněl říct jednu věc, když jsem se bavil o té změně, takže změna není jako takhle, ale změna je proces. Jo, jak jsem zmiňoval, že věřím tomu, že Pán Bůh nás toho může zbavit takhle, ale nedělá to tak často, tak moje zdůvodnění je, že pro Pána Boha je mnohem důležitější, když nás tím procesem provede, protože v tom procesu my se naučíme mnohem více o nás samotných a o něm, což je pro náš život mnohem lepší. Je také věcí. A samozřejmě potom teda pomoc s budováním nových vztahů nebo nových návyků, zdravých vztahů a zdravého pohledu na sex. To jsou věci, se kterými můžeme pomoci taky, budování nových návyků, cokoliv je pro toho člověka jako důležitý. Protože vlastně cílem není soustředit se na boj s pornem, mám problém a nesmím se dívat na porno, co tím děláme, no pořád myslíme na to porno, že jo. No a cílem je myslet na něco jiného. Ideálně na ty lepší věci, budovat nové návyky, nové koníčky, může to být i v rámci církve, v rámci vztahů, samozřejmě my věříme jako křesťané, že to nejlepší je Pán Bůh, že jo, a myslet na Ježíše. Když to zjednoduším pomocí budovat ty lepší jakoby návyky, myslet na ty lepší věci a žít ten život, který chtějí žít, ne ten, který nechtějí žít, ale ten, který chtějí žít. Což vlastně se týká i těch zdravých vztahů a zdravého pohledu na sex, což jenom u toho zdravého pohledu na sex, tam zase u všeho tohle z toho prostě můžete použít otázky. Co on se pod tím představí, co on by chtěl budovat, jaký on by chtěl budovat návyky, jak vypadají zdraví vztahy, jak vypadá zdravý pohled na sex. My někdy máme tendenci jim jako předávat hotovou věc lidem. Proč? Proč děláme tu práci za něj? Když lidem přidáme něco hotového, myslíte si, že se toho budou vážit? Když si tomu dojdou sami, budou si toho vážit mnohem víc. A co když se dojdou k něčemu špatnému? Já tyhle si otázky pokládám nekřesťanům. A oni si dojdou někdy k lepším věcem než ty křesťani. Upřímně řečeno v těch závěrech. Ale nemusíme se toho bát. My je můžeme směřovat, můžeme je vést. A to, že teďka můžou mít trošku jako pohled, který úplně není biblický, to není problém. Ono, že jsou na začátku toho procesu. Proces je změna. Za půl roku budou jinde. Možná to přehodnotí. My tam můžeme být zase pro ně, protože je doprovázíme na té cestě. A samozřejmě, když se vrátím k tomuhle tomu, tak jsem teďka řekl, tak je to proces, je to dlouhý proces a potřebuje to trpělivost a doprovázení z naší strany. Jednou modlitbou se rozhodně nic nevyřeší, ale ty lidi potřebují doprovázet a my tam musíme být s nima.

0: Přednášku Píta Lubtna o tom, jak pomáhat lidem závislým na pornografii, naladíte na Rádiu 7 ještě v úterý od 21 a v pátek od 17 hodin. Před námi je 18. hodina, se kterou začíná večerní vysílání Rádia 7. Loučí se s vámi moderátor Milan Remeš a přeje vám pokojný zbytek neděle a všem dětem, rodičům, pedagogům a dalším zaměstnancům vzdělávacích institucí dobrý vstup do nového školního roku. Bůh vám žehnej.
1: Prázdniny jsou v plném proudu.
2: A také čas dovolených.
1: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
2: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

0: V neděli 30. srpna jste si naladili českou redakci Rádia 7. U mikrofonu bude s vámi dnešní večer Pavel Kol a hned na úvod také sváteční slovo Evy Staňkové. Dobrý poslech.
1: Sváteční slovo. Kniha žalmů je pro mne velmi cenná. Často se k některým žalmům vracím. Vyjadřují duševní zápasy žalmisty, těžké chvíle, ve kterých hledá pomoc a ochranu u Boha. Často vylévá svůj smutek nebo přiznává úzkost, strach a obavy. Vždy však svůj pohled nakonec zaměřuje na Boha a dovolává se jeho zastání, pomoci a vysvobození. Žalm 139. si připomínám v poslední době nejvíc. David odhaluje hodně z Božího charakteru. Jak vnímá, že s ním Bůh jedná. Hned v úvodě říká: Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Neboli dnešní mluvou řečeno, máš mě dokonale přečteného. Mnohdy to v nás vyvolává nepříjemný pocit, že nás Bůh vidí, slyší, sleduje, že ví o nás všechno. A David ve svém přemýšlení pokračuje. Když nás někdo takto zkoumá, rádi bychom se někam schovali, utekli, skryli se. Ale i tam mě tvoje ruka doprovodí a tvá pravice se mě chopí. Ani žádná tma není pro tebe temná. A pro mne úkrytem. Ale proč je tomu tak? David vyznává. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. David vnímá Boží skutky, všechno, co Bůh koná, všechny divy a váží si jich. Ani je nedovede spočítat, je jich víc než písku. A tak na jedné straně má velkou úctu a respekt před Bohem a na druhé straně si uvědomuje, že Bůh je pro něho osobním, blízkým a důvěrným přítelem. A tak v závěru praví: Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. A hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. A mě se vede podobně jako Davidovi. Vnímám Boží blízkost a všudy přítomnost. Často, když nedovedu najít vhodná slova, jak Bohu říct, co za trápení a složité situace prožívám, řeknu to podobně jako David. Bože, ty mě zkoumáš a znáš mě. Víš, čím procházím i co ti chci říct. Rozumíš mi, ještě než to slovo vyslovím. Nic ti není utajeno. A najednou ta tíha ze mne padá. Vždyť je tu někdo, kdo mi naslouchá 24 hodin denně a rozumí mi, protože byl u mého zrodu, ještě dřív mě znal, než mě rodiče plánovali. A tento veliký a úžasný Bůh je mým otcem, milujícím i vychovávajícím. Jak jsem šťastná, že mohu být jeho dítětem a přenechat jemu aby mě tvárnil, vedl a zkušoval.
0: Sváteční slovo je připraveno na Rádiu 7 vždy v neděli v 8, 12 a 18 hodin. To dnešní připravila Eva Staňková.

Jaké pořady jsou připraveny pro ty následující hodiny? Velmi speciální bude zákoutí, které nabídneme po 7:30. Z archivu pořadu vybereme poslední vydání z roku 2023, kde byli hosté zástupci podcastu Bez filtru, který se touží dívat na věci víry kritickým pohledem. Setkáte se s Hankou Kašpárkovou, Aneškou Vevýorkovou a Filipem Brindlem. Závěrečné zastavení na cestě kolem světa, k níž nás pozvali manželé Eliška a Tomáš Vachutkovi, bude v zemi salsy, chili a indiánské kultury. A na závěr jistě nebude chybět i malé ohlédnutí za celou cestou. Například se dovíte vítěze soutěže o nejlepší dezert. Poslouchejte pořad Za obzor v 19 hodin. I nejpevnější skalní útvar podléhá erozi. Na lidský život podobně negativně působí hřích, podemílá, narušuje a kazí. O erozi života podruhé uslyšíme v podání Charlesa Stanleyho v pořadu Doteky od 20 hodin 15 minut. Po 9. a naposledy se v pořadu modlitby podle Bible vypravíme do slavné 6. kapitoly listu Efeským. V uplynulých týdnech jsme si postupně nasazovali jednotlivé části duchovní výstroje, pravdu, spravedlnost, pohotovost k nesení evangelia, víru, spasení, boží slovo a modlitbu. V tomto závěrečném dílu odstoupíme, abychom spatřili celkový obraz člověka plně postaveného v boží zbroji, pevného, chráněného a připraveného čelit všemu, co život přinese. Modlitby podle Bible začínají v 9 večer. V srpnových dílech pořadu Řeka života přinášíme rozhovory Kateřiny Hodecové s církevním historikem Jiřím Sladkým, ve kterých prochází dějinami a sledují české překlady Bible. V závěrečném setkání se zaměříme na překlady, které následovaly po Bibli Kralické, a téměř skokem se tak přeneseme do 20. století. K poslechu zveme na 22. hodinu. Závěrečnou část čtení z knihy České studny z pera Davida Louly přináší relace Večer pod lampou na Rádiu 7. O studni vzdělanosti budou číst Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka po 23. hodině. Tolik výhled, za chvíli tedy zákoutí a úplně nejbližší minuty naplní píseň Dariny Kočenzy.

0: kam zobereš.
1: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.

0: Setkání, které nabídne dnešní zákoutí, vzniklo v prosinci roku 2023 a mimo jiné šlo o jedno z posledních rozhlasových výstupů redaktora podcastu Bez filtru Filipa Braindla. Po písni nás čeká setkání mírně netradiční a překvapivé, snad se vám bude dobře poslouchat a také je to poslední vydání pořadu Zákoutí. Od září tento pořad končí, tak se můžete k němu dostat už za chvíli.
1: Kdybys věděl, jak mi chybíš,

Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Bez filtru. Zamířit k podstatě aktuálních událostí, dotknout se problémů s empatií a bez předsudků, vidět boží svět bez klapek na očích, silné příběhy, otevřené debaty, upřímné rozhovory. Takhle jednoduše se charakterizuje podcast Bez filtru, který navazuje na práci týmu pořadu Nadřeň a 13+, které se objevovaly ve vysílání Radia Proglas. Bez filtru běží od podzimu roku 2022 a za tu dobu má na svém kontě spoustu zajímavých počinů, ať už je to kniha Kadasmana, za kterou stojí někteří autoři podcastu, série o smrti, autorské debaty jednotlivých členů týmu a další a další. Podcast Bez filtru dnes na návštěvě v Zákoutí. Ahoj, vítejte.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj, moc mě těší.
0: Ve studiu jsou dnes se mnou Áňa Vivjorková, Hanka Kašpárková a Filip Braindl, to abychom byli konkrétní. Tak. Já jsem přemýšlela, jak moc mám být objevná a jak moc můžu být úplně předpokladatelná v otázkách. Tak na úvod něco, co si myslím, že nikoho nepřekvapí. A moc bych vás prosila, jestli byste na to mohli odpovědět každý sám za sebe. Jak moc velkou roli v tom, co v rámci Bez filtru děláte, hraje vaše víra? Tak mě napřed do kola, Hanko.
3: Určitě hlavní, určitě velkou, protože to, co děláme, se snažíme dělat jako tou optikou křesťana. A já bych k té víře ještě přidala nějaký to jakoby osobní nastavení, čím víc děláme různý témata, které jsou nějak kontroverzní, tak mám pocit, že i ta víra je škáhla vlastně nějak zleva doprava nebo možná ze spoda nahoru, tak si myslím, že i nějaký takový ten to lidský jádro je v tom nějak důležitý.
0: Filipe.
2: Hanka by mohla být naše mluvčí tady, protože těžko bych něco dodával nad rámec toho, co řekla. Snad to, že jak to vnímám já, víra ovlivňuje to, jak se dívám na věci kolem sebe a pak tedy i v té novinářské profesi to, jak se dívám kolem sebe, mě vede k tomu způsobu práce novinářské, takže ta propojenost je tam jasná a velmi úzká.
0: Áňo?
1: Já jsem si myslela, když tu otázku položila, že vlastně nehraje, ale pak jsem si vzpomněla, že jsem vlastně ráda, když mám hosta, který něčemu věří a nemusí to být stejné vyznání, jako mám já, ale že právě s takovými hosty, u kterých vím, že jsou věřící, tak se s nima o tom fakt ráda bavím a zjišťuju, jak to mají oni. A možná tím víc, když to je opravdu někdo, nevím, třeba buddhista, nějakého vyznání, který já jako neznám nebo mu zas tak nerozumím. A když vlastně zjistím, že jo, tak on vlastně věří jako stejným věcem jako já.
0: A když jsi říkala, že tě napřed napadlo, že to žádnou roli nehraje, tak mě o to víc zajímá, jestli vnímáš v tom, co děláš a jak to děláš, to, že tě nějak ta víra ovlivňuje, anebo ne?
1: Asi jenom v tom smyslu, že když si ten rozhovor připravuju, tak opravdu mě to tam zajímá a jako většinou nezapomenu na to se zeptat. Někdy trošku mám s tím problém, když jako nevím, jestli ten člověk vyloženě je třeba věřící, tak jako vlastně si říkám, to je jako moc osobní, nechci do toho rejpat, jako ráda to vím dopředu a pak se na to ráda ptám, ale když to nevím dopředu...
0: Mně jde spíš o tebe, víš? Mně jde spíš o toho člověka, který stojí na té druhé straně mikrofonu, toho tázajícího se, protože pořád přemýšlím o tom, jestli novinář, který má nějaký přesah, počítá s Bohem, je křesťan, se dívá na ty věci jinak, ptá se jinak, vidí je jinak.
1: Popravdě nevím, jak je vidí novinář nekřesťan, takže to asi fakt nedokážu odpovědět.
0: Tak dobře, tak já to zkusím na Fildu, protože to byla otázka, kterou jsem si jako speciálně pro něj chystala, protože by mě zajímalo, Fildo, jestli to vnímáš, jestli vidíš to, jestli se nějak liší pohled člověka, který počítá s Bohem, jeho pohled na svět kolem sebe, od toho, kdo s Bohem nepočítá. A jak je to v rámci publicistiky? To je možná jako ještě ta důležitější otázka pro mě.
2: A taky mnohem složitější. Ono je to asi hodně individuální, protože na první dobrou by člověk měl tendenci odpovědět ano, jasně, že se to liší. Je prostě jasný rozdíl mezi člověkem, který v tom svém pohledu na svět vidí ten boží svět a mezi člověkem, který ho takový nevidí, ale ona i ta intenzita, jak to člověk vnímá a jak to pojmenovává, že ten jeho pohled na svět je vlastně na svět boží, tak to vůbec nemusí zdaleka mít nějaký průnik třeba s nějakou církevní příslušností. No a co se týče té publicistiky, tak bych řekl, že spíš to pro sebe vnímám jako takovou určitou výhodu. Teď se opravdu nechci srovnávat s nikým jiným, protože nevím, jak to ti druzí novináři mají, ale já sám to vnímám jako velkou výhodu, že ten můj způsob dívání se na věci, nebo jak to říct, tak má i tuhle perspektivu a ta pak může a taky nemusí, když to neudělám dobře, tomu dát nějakou přísadu, tomu výsledku, okořenit ho v tom dobrém slova smyslu.
0: Áňo, co je to vlastně víra? Nebo spíš komu, čemu věříš? V co věříš?
1: Já věřím v Boha a myslela jsem si, že věřím v Boha, který mě miluje, ale v postupem času jsem zjistila, že to tak vlastně není, že mám jako nějakou falešnou představu. Takže teď je můj úkol tak nějak opravdu se nechat ujišťovat o tom, že mě opravdu miluje. Já jsem si vždycky myslela, že jako spíš ode mě chce nějaký věci a že když je nesplním, tak mě teda potrestá a tak to jako bude a takhle mě bude docela tvrdě vychovávat. Takže teď se učím to nahlížet jako z toho jiného úhlu pohledu, že vlastně, že mě miluje tady a teď, i když dělám nějaký kopance. A to je teda pro mě hodně těžký tohle přivádět jako do běžného života.
0: Jak to děláš? Jak se o tom přesvědčuješ? Říkala jsi, učím se, tak mě zajímá, jak taková škola probíhá.
1: Já myslím, že on mě to snad učí sám, teda doufám v to. Tak si toho snažím jako víc si toho všímat a někdy se mě to daří a někdy ne. No. Někdy fakt jeden, kdy ten den začnu s Bohem a říkám si, a opravdu je to pak vidět, že si říkám, jejda, tak tohle si pro mě udělal, to je fakt krásný, jako to mě asi fakt musíš mít rád. Ale jsou dny a je jich asi víc, kdy prostě na to nemyslím, nebo mi to ani nedochází, co vlastně všechno pro mě dělá.
0: Fildo, komu, čemu, v co věříš?
2: Já nevím, věřím v Boha, který je se mnou a těžko se mi to nějak pojmenovává dál, protože ano, jsou tu ty obrazy milujícího otce a tak dále, ale všechny tyhle obrazy jsou zároveň jako hodně limitovány tím, co vlastně máme a já třeba si nemůžu vůbec stěžovat třeba na vztah s tatínkem, který už nežije. Já jsem zažil milujícího otce, ale pořád cítím, že to je úplně jiná liga, než jak to mám a jak bych to i mohl nebo měl mít s Bohem. Já nevím, on mě ani nevede, on mě ani nesleduje, ale zároveň to všechno dělá, takže to nemůžu říct tak, jako je to Bůh, který mě vede, je to Bůh, který mě sleduje. Ono to není jenom to, ale je to taky to. Je tu se mnou a já to můžu pociťovat a stavět na tom vlastně všechno další, samozřejmě včetně toho, co, jak věřím, Bůh lidem zjevil, všechno to, co se odráží v křesťanství, všechno to dobré, co můžu následovat.
0: Jak to máš ty, Hanko?
3: Čím jsou starší, tak mám pocit, že takový nějaký leitmotiv toho mýho vztahu s Bohem je to, že na mě pořád čeká, tak já vlastně věřím Boha, který tak nějak trpělivě pořád na mě hledí a čeká, než se vzpamatuju. Věřím v Boha, který dokáže z toho, co já tady nějak na tom světě udělám, takže dokáže udělat jako mnohem lepší věci. To mě pořád přesvědčuje o té jeho lásce ke mně, že já udělám nějakou blbinu v práci a vlastně z toho najednou něco, co lidi třeba označují jako velký nebo pro ně důležitý. To je pro mě fakt takový důkaz, že tady je a že nás má rád.

0: Mám moc ráda vaše autorské debaty, které děláte. To je moje nejoblíbenější poslouchání. Vždycky si to pouštím víckrát dokola a obdivuju, jak upřímní dokážete v těch svých debatách být. A k téhleté otázce si mě inspirovala, Áňo, ty vaší debatou o svatosti, protože ty jsi tam mluvila o tom, co jsi říkala teďka, že se jakoby učíš poznávat Boha, jaký je, tak mě vlastně napadlo, jestli tohle byste uměli pojmenovat, jestli byste uměli říct, jaký podle vás Bůh je a jakého byste ho chtěli mít, jaký byste chtěli, aby byl. A jestli je to něco jiného, než to, jak ho vnímáte.
1: Já jsem zrovna včera, když jsem jela v autobusu a vracela jsem se vlastně z práce, kde jsme s Ondrou Havlíčkem tam pracovali na našem aktuálním seriálu, tak jsem seděla v autobuse a najednou jsem si říkala, tyjo, tady je tolik různých lidí, a tak jsem se na ně dívala. A pak jsem viděla ty auta další a další autobusy a tady je prostě tak strašně moc lidí. A jestli, Bože, ty jsi jako v každém z nich, tak ty musíš být prostě ještě mnohem jako rozmanitější, mnohem barevnější, mnohem prostě vůbec jinačí, než jakýho si tě kdy jako můžu představit, protože já vlastně nevím, jaký jsou ti lidi. Já vůbec netuším, jako jsou úplně jiní než já. Jako ty musíš být vlastně ještě tak úplně jiný, že si to ani nedokážu představit.
2: Já bych rád řekl, že jsem už vyrostl z toho dělat si o Bohu nějaké představy, které jsou samozřejmě nedokonalé a vůbec nevystihují tu skutečnost, ale asi jsem z toho ještě úplně nevyrostl, ale tady bych se asi spíš do toho opravdu nepouštěl, jako snažit se nějak vystihnout, jaký Bůh je, protože to opravdu podle mě je mimo mé schopnosti. Ale k té druhé otázce mě napadá, že dost často si říkám, jestli by ten Bůh tady nás neměl přece jenom nechávat v takové autonomii a více intervenovat v nějakých konkrétních záležitostech, v tom, co sledujeme ve světě, válečné konflikty a dezinformace a různé tyhle věci, chudoba, hlad, násilí, utrpení spousty lidí. Zase jako se snažím vidět to, že to asi nějaký, nebo zcela určitě to nějaký hlubší smysl má, rozhodně má smysl ta lidská svoboda a vůbec to fungování lidstva jako takového, protože mít to tak jako, tak si tu dělejte, co chcete, a když to bude velký průšvih, tak já zakročím, tak to taky asi není ono, tak já vlastně nevím, že jo.
1: Já si vždycky říkám u přesně takovýchhle věcí, nejde, ale jako Bůh musí strašně, ale strašně trpět, když tohle všecko vlastně vidí. A jako pro rodiče je pro mě tahle představa jako hrozná, že vidím svoje dítě, jak dělá něco, co mu ubližuje, něco, čím si ubližuje, a já vlastně vím, že jako ale nesmím zasáhnout, nebo že kdybych zasáhla, tak to vlastně není dobře. Tak si říkám, jak se asi musí cítit Bůh.
3: Já na to částečně navážu, asi představuju Boha kreativního v tom smyslu, že všechny tady ty naše přešlapy dokáže jak nějakým prostě baletem jako vytančit do něčeho úplně jako jiného a krásného. Když navážu na to, co říkal Filda, nemyslím teď ve vztahu k lidstvu, ale ke mně taky si, jako k člověku taky si někdy říkám, jestli by neměl jako trochu víc vzít nějakou tu jako pomyslnou rákovskou na mě a říct, jako už fakt teda jako se probuď. A říkám si, že by to možná jako, že bych to fakt potřebovala často, a to lidstvo asi taky, no.
0: Otázka, jestli bychom to přijali, že jo? Protože to je přesně to, co nechceme, že jo? Nechceme trpět, nechceme procházet něčím těžkým. Takhle to odsouváme a říkáme, to se nás netýká.
2: No hlavně bychom pak přestali být těmi, kdo vlastně určují ty kroky, protože tohle vlastně by z nás udělalo malé děti, že jo? Takové, které si vyjdou jako bez starosti, protože je pak někdo chytí a ono prostě rozbít si tu hubu taky má nějaký svůj význam. Až neříkám, že bych to nějak vyhledával ve svém životě.
0: Suvka, kdyby byl Bůh sloveso, jaké sloveso by byl? Co vás napadá?
2: Být.
0: Je to teolog, co se dá dělat.
2: Tvrdím i samozřejmě.
3: Objímat.
1: Já nevím proč, ale úplně první sloveso, které mi naskočilo v hlavě, bylo dělat.
0: Já jsem hodně přemýšlela si tuhle otázku položit, ale zajímá mě to, protože když tady mluvíme o tom, jaký je Bůh, kdo je Bůh, jak si ho představujete, nebo jak o něm přemýšlíte, jak ho vidíte, tak by mě vlastně zajímalo, jestli nějak, a pokud ano, tak kde, jak, skrze co, formujete to poznání, kdo je nebo není Bůh. A jestli je to pro vás důležité nebo ne?
3: Pro mě je tohle asi vyšší dívčí, abych se spokojila s tím, kdybych sama sebe dokopala si na Boha udělat čas každý den. aspoň chvíli, až bych vybudovala ten vztah nějak jako pořádně, tak pak bych to asi rozšiřovala dál, ale zatím jsem na tom nižším stupni.
0: Co by splňovalo ty představy, dokopala bych se k tomu, že bych si každý den udělala na Boha včas?
3: Tak to je můj prostor, už jsem to provařila dvakrát nebo třikrát v našich podcastech, ale je to pro mě třeba ten ignaciánský examen, o kterém mluvím často. Kdybych si udělala tu čtvrt hodinu každý den, každý večer, tak si myslím, že bych mohla být plně jinde. A to jak sama v sobě, tak ve vztahu k tomu Bohu. A potom bych nějak na tom stavila asi víc, ale jak se uvést do té přítomnosti každý večer, zhodnotit si, co bylo, co je, kam směřuju, co se daří, co se nedaří, odevzdávat to, mluvit o tom s Bohem v přítomnosti. Tak.
0: Fildo, jak kalibruješ své poznání? Teď mě ještě zajímá u tebe o to víc, že máš vystudovanou teologii. Tak mě to zajímalo, jakou roli to v tom hrálo.
2: Ono to člověka i trošku jako místy vyděsí, do jakých podrobností to studium zachází, a člověk si tak říká, jestli to nejsou místa, u kterých spíše jako se sluší zastavit se s posvátnou úctou a nepitvat se v tom. A člověk si říká, kde to vůbec vzali a jako nakolik je to pro mě závazné. A já jsem původně, než si Lucie položila tu podotázku s teologickou fakultou, tak jsem chtěl začít právě tím, že pokládám za velkou výhodu, že to křesťanství se nežije individuálně a ani by nemělo žít. Pro mě třeba má velkou hodnotu to, že ho můžu žít ve společenství, v tom církevním společenství, ať už jako na takové té abstraktní úrovni, že patřím k nějaké církvi, tak právě i na té zcela konkrétní, že jsem někde ve společenství s druhými lidmi, s nimi prožívám tu bohoslužbu, na ní něco slyším, někdy víc, někdy míň užitečného, jak už to tak bývá, tak to jsou pro mě jako důležité momenty, kde si to člověk může jakoby rovnat. Ne stoprocentně, ne absolutně, ale nějak to právě jako porovnávat s tím, co si do toho nese sám za sebe.
0: To je moc zajímavé, že o tom mluvíš. Jak se cítíš formovaný tím společenstvím, nebo jakou roli v tomto společenství hraje?
2: Teď bych řekl hezky politicky, no zásadní, ale...
0: Výborně, ale, co to znamená?
2: Několik věcí. Znamená to, což možná jako vyplývá z mojí povahy, že pro mě je přece jenom jako uklidňující faktor, že se někam nevrhám sám, tak v tomhle to pomáhá rozhodně. Cítit to sdílení s dalšími lidmi. Pak je tam samozřejmě ten moment výměny myšlenek. Člověk mluví s jinými lidmi, naslouchá jim, něco se dozvídá. Pak je tam ještě šance, že jednou za čas člověk potká opravdu někoho moudrého, nosného, který mu dá, a nemusí to být moudrý v tom slova smyslu jako sečtělý, ale v tom, že je to člověk, který zrovna má to dobré slovo, to vhodné slovo do té konkrétní situace. Já si nedovedu představit, že bych byl nějaký jako v uvozovkách individuální křesťan. Ono samozřejmě spoustu toho života z víry člověk žije sám v sobě, individuálně, ale pro mě osobně by tam něco scházelo, kdyby tam ještě nebyl ten aspekt toho společenství.
0: Haňo, jak ty to máš? Co kalibrování a ověřování?
1: Já jsem čtenářka, takže já hrozně ráda si čtu různé knížky, jako různou, nevím, duchovní literaturu se to možná dá říct, ale něco z toho třeba ani není duchovní literatura. A vždycky úplně cítím, že něco ve mně jako zarezonuje u jistých věcí. Někdy to může být třeba fakt jenom jedna věta v celé knížce, a tak si vždycky říkám, jo, tohle je ono, tohle se asi blíží jednomu pohledu na Boha. A pak jich je prostě x dalších. A hrozně ráda to i poznávám právě skrz ty rozhovory s lidma. Protože já si to v běžném životě asi nedokážu se lidí ptát takhle moc osobně. A až když sedím před tím mikrofonem a vím, že toto je moje práce, tak já se jich na to dokážu zeptat. A tohle taky hrozně ráda, právě ty různý úhly pohledu, ze kterých se to pak jako tak různě skládá, tak to taky jako ráda objevuju.
0: Dá se Bůh dokázat?
2: Ano a ne.
0: A to mě zajímá.
2: Tak jsou ty středověké důkazy boží existence, které jsou vlastně ve skutečnosti velmi jednoduché, protože když jako postupujete třeba tím řetězcem příčin a následků, tak jednoho dne jako dojdete k té příčině, kde už třeba nemáte nějakou odpověď, která by to vysvětlovala nějakým přirozeným způsobem, tak tam už stojí ten stvořitel jako příčina, tak takhle k tomu dojdete. Ale pro mě je to hlavně jako dokázat asi to, že, jak se teď populárně říká, je tu něco, co nás přesahuje, tak to se opravdu jako dokázat dá tomu, kdo je ochoten se rozhlédnout a je ochoten to vnímat, že zkrátka není tu jenom nějaký materiální svět a něco, co by se dalo vlastně shrnout do nějakých, já nevím, fyzikálních jevů a všeho možného, ale že tam je právě ještě nějaká složka toho smyslu a ono nakonec o tom kolikrát mluví i ti vědci, ti fyzikové, astrofyzikové a já nevím, kdo ještě, když právě formulují nějakou tu svoji výzkumnou filozofii, tak jako spousta z nich dochází k tomu, že vlastně ač se třeba nadále považují za agnostiky, tak ale nemůžou popřít, že prostě to jejich zkoumání má své limity a to zároveň naznačuje, že těmi lidskými prostředky nejde vystihnout všechno. Ale jako člověk, který se rozhodne, že Bůh není, tak není nějaká síla ho přesvědčit důkazy.
0: Ano, speciální čtenářská otázka pro tebe. Když jsi říkala, že knihy hrají důležitou roli v tom kalibrování a poznávání, hraje tam taky roli Bible?
1: No, to je dobrá otázka, protože by to asi nebyla ta první kniha, kterou bych zmínila. Ta první kniha by byla Pane Bůh, tady Anna. Ale Bible tam, snažím se, aby tam hrála roli. Pro mě je ale hrozně těžký číst, protože právě si to tam nějak pořád jako táhnu od toho dětství, jak jsem to slýchala v tom kostele a vlastně někdy prostě si čtu ten úryvek a říkám si, jedna, to je tak hrozně nemilosrdný, prostě jak se takhle jako může chovat třeba, a to jsou evangelia, prostě jak se takhle ten Ježíš může chovat, já prostě nechci, aby se tak choval. A pak třeba slyším výklad někoho jiného a říkám si, a jo, tak já jsem to brala úplně jako z jiného pohledu, dá se na to kouknout i vlastně jinak. Tak možná proto já vlastně se jí snažím číst, ale zároveň vždycky si říkám, jde, ale já nechci tam slyšet zase něco, co si budu interpretovat jako tak, že jsem teda, že budu zatracená a prostě mám smůlu a nenadělám s tím nic.
0: Kdo je Ježíš? Já jsem se tady ptala, nebo celou dobu tady mluvíme o Bohu a když se ho zmínila, tak děkuju, že jsem byl přinesen. Přijde mi, že tady se ještě můžou potom ty cesty rozcházet, že jako o Bohu k tomu přitaká kde kdo. Ale když má člověk říct, kdo je Ježíš, tak to je ten úhelný kámen, ten průběžský. Hanko.
3: Pro mě Ježíš ten, který na mě večer čeká v tom křesle, když si jdu dělat ten examen a sedí tam, a i když já tam nepřijdu, celkově se taky to Ježíš je vlastně tak trochu teprve učím, nějaký ten vztah. A když to měla popsat nějak jedním slovem nebo ve zkratce, tak je to pro mě nějaká jakoby větší intimita asi toho božství, to něco hmatatelnějšího pro mě.
2: Tak nějak, no, protože...
0: Taky ho máš křesle?
2: No, ano, jako proč ne, klidně. Bůh, který nosil naše boty, nebo taková ta katechismová poučka, Bůh, který se stal člověkem, že jo, to tak je pro nás možnost unikátní vidět Boha, který kráčí po zemi, který teď naskakujou samé právě ty, jako podobal se nám ve všem, kromě hříchu, že jo. Někdo, kdo nám umožňuje lépe vidět Boha, vlastně podstatu toho, kdo Bůh je a co Bůh dělá, to prostě ten Ježíš zosobňuje a je to taková nejuchopitelnější božská osoba. Ano, je to ten, který pro mě hodně stělesňuje to, co jsem říkal na začátku, že Bůh je a je se mnou. A když si to mám nějak představit, tak právě jako mi vytane ten Ježíš jako první.
0: Ano.
1: Já mám asi lepší vztah k Bohu než k Ježíšovi, což je asi divný říct, ale je to tak, možná to je třeba z náboženství nebo právě takový z toho dětství, jakože mě vždycky hrozně iritoval. Mně prostě přišlo, že to je ten svatoušek, který jako teda je dokonalej a to je ta výčitka pro mě, že jako já taková nejsem prostě a jako ani nikdy nebudu. A až v dospělosti se učím poznávat i ty jiné stránky, to, že on nebyl ten svatoušek, který dělal to, co se od něj očekávalo. On prostě dělal naopak to, co se od něj vůbec neočekávalo. Takže takovou tu divokost a tu jako nespoutanost a tu svobodu, to jako na něm mám vlastně hrozně ráda. Ale zase je pro mě těžký na to myslet.
0: Které pochybnosti směrem k Bohu máte? Máte-li je pojmenované?
2: Já asi bych to nenazýval pochybnostmi, ale trochu ve smyslu toho, co jsem říkal, už takové to, že někdy mám tu představu tím směrem, že přece jenom na ty nejhorší věci, aspoň na ty největší excesy, on nějak reaguje a nějak zasáhne. Tak možná jako pochyby tohohle typu, včetně takové té legendární otázky, jako kde jsi byl v Osvětimi a tak podobně. A na to už jsem slyšel dost, řekl bych, uspokojivých odpovědí, odpovědí, se kterými se můžu stotožnit a které nějak jako nepopírají, že by tam chyběl. Ale tohle je taková určitá pochybnost ve smyslu, jestli on někdy nemá zbytečně jako přivřené oči, nebo jak to říct.
3: Já jsem se na začátku té otázky usmála, protože jsem si vzpomněla na jeden náš díl, kdy jsme o tom trošku mluvili, a moje pochyba vůči Bohu je ta, že furt se bojím, že ten můj život, když mu odevzdám, tak on mě něco jako sebere a já vlastně nechci jako trpět. Takže moje pochyba je taková ta, nedokážu se dobře odevzdat, protože vlastně pořád dobře nevěřím, že to ještě si mu myslíš dobře, jako věřím, ale ještě furt mám takový to, někde takový ten pocit v sobě hluboko, jako abych se teda nevydala příliš, jo, nebo tak, jako, abych tady nemusela dokazovat nějaký své. Tady, jako.
0: A tak ono je těžké věřit tomu, že kdyby člověk měl o něco přijít, že to k jeho dobrému, že jo?
3: Mm-hmm.
0: To je asi.
3: Jo, jako... na druhou stranu, když jsem jela sem, tak mě napadla druhá pochyba, vlastně opačná, že pokud ten život prožiju jako v klidu a třeba měl jako dobře v pohodě, tak si, jako abych si pak neřekla, no tak to jsi mě teda jako opravdu ničím jako nevyzkoušel, jako to jsem jako byla tak slabá, nebo já mám takový rozkol teď v sobě.
0: To zní dobře.
2: Mě to trošku navodilo a i před tím, co říkala Áňa, když mluvila o tom čtení Bible, tak mě to navodilo jeden konkrétní starozákonní úryvek, u kterého já si prostě nejsem vůbec jistý. A on se čte o Velikonocích vždycky při té noční liturgii, o té oběti Izáka, jak jo, vem svého syna a tady ho obětuj. To je třeba jeden z momentů, kdy ano, jako nějaká taková pochybnost u mě taky nastává, říkám si, jako fakt by se po mně chtělo, abych beze slova jako tohle udělal, bez nějaké otázky, bez nějaké polemiky, jak má to nějaký smysl a co teď bude s náma a fakt jako mám podříznout svého syna a tak všechno jako dohromady, to je prostě věc, kterou obtížně umím nějak uchopit.
0: Máš, Aňo, taky nějaké pochyby?
1: No, tam je furt vzadu ten strach, jakože asi opravdu velmi silně věřím v Boha, ale opravdu mám problém mu důvěřovat.
0: To je zajímavý. Co je věřím v Boha? Co to znamená, když tam chybí ta důvěra?
1: No, to znamená, že tady je, že existuje, ale že vlastně mu na mě tolik nezáleží. Nebo ne, že nezáleží, ale třeba záleží, ale ve chvíli, kdy jako něco pokazím, tak vlastně řekne ne, já tě neznám, já tě nechci.
0: Co bude po smrti? Co čekáte?
3: Čekám obrovskou party, obrovskou.
2: A radost nějakou, no, jako klidně ve formě party, já nejsem proti.
3: No, tam škopka.
1: Já nevím, já o tom radši nepřemýšlím.
2: A možná ještě to, že budeme vědět, jakože to právě, co teď tady můžeme jenom nějak spekulovat, tak prostě budeme vědět. A ne tou formou, když tak to Lucie vystřihni, jestli to budeš považovat za nevhodné, ale v mém oblíbeném seriálu Simpsonovi je ta scéna, jak Ned Flanders, ta nejvíc křesťanská osoba seriálu, se dostává do nebe a teď jenom jako jsou vidět ty Flandersovy nohy, jak se vzdalují a je slyšet ten jeho hlas, jak tam říká, jako on je tady i Buddha. Mohamed? A tak, jako tak ne v tomhle smyslu, že budeme vědět, i když asi taky, jako, ale celkově, že prostě se všechny ty nejasnosti nějak spojí a najednou to bude jasné. Třeba i to, kde přesně ten Bůh byl, když bojovníci Hamásu vyjeli z Gazy 7. října nebo kdykoliv jindy.
0: Jeden z mých oblíbených biblických veršů mluví o tom, že nejde jen o to, že jsme Boha poznali, ale že jsme jim byli poznáni. Přemýšleli jste někdy o tom, co to znamená, že vás Bůh zná? Nejenom, že my známe jeho, ale že on zná nás.
1: Když si to někdy uvědomím, tak je to svoboda. Tak je to fakt pocit, že tohle je dobrý, prostě tady se nemusím přetvařovat a nemusím nic schovávat.
2: Byly doby, kdy mě to spíš jako děsilo, zvlášť třeba právě v kombinaci s tou katolickou zpovědní praxí, kdy se člověk i zejména v určitém věku jako ostýchal o sobě něco víc prozradit a zároveň jako nade mnou viselo to, že stejně to nemá cenu nějak zatloukat, protože Bůh to stejně ví, ale on je to ano, právě ve skutečnosti ten prostor ke svobodě a ne k tomu, že si můžu dělat, co chci, ale že opravdu jako můžu s tím Bohem vedle sebe nebo u sebe, v sobě vlastně ty svoje kroky nějak řídit.
3: Pro mě je to podpora, takový to jako fandím ti. Když si to uvědomím, že mě zná, je to vlastně asi jediný důvod, proč tam furt čeká na tom křesílku na mě.
0: Hosty dnešního vydání Zákoutí byli zástupci podcastu Bez filtru. Moc děkuju, že jste tady byli bez filtru. Těší mě to a přeju vám hodně zdařilých podcastů, spokojených posluchačů a taky objevování toho světa bez filtru, toho božího světa bez filtru. Dnes tu s námi byla Hanka Kašpárková, děkuju.
3: Tak děkuju.
0: Filip Braindl, díky Fildo.
2: Díky.
0: A Áňa Vevjorková, díky.
1: Díky moc.
0: Od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová, díky, že jste byli s námi.

Tohle bylo poslední zákoutí, které jste ve vysílání Rádia 7 mohli naladit. Díky, že jste spolu s námi hledali cestu a spolu s hosty si kladli nelehké otázky, na které někdy není snadné najít odpověď. Pořad najdete na podcastu Zákoutí a ještě několik týdnů budou ty předchozí díly k dispozici. A pak uvidíme. S 19. hodinou se na Rádiu 7 vydáme na cesty. I při cestě kolem světa jednou dorazíte zase zpátky. Stejně tak se chýlí ke konci putování Tomáše a Elišky, kteří si užívají poslední zastavení na své cestě. Dobrý poslech přeje Pavel Kol.

0: manželi Tomášem a Eliškou Vachutkovými cestujeme kolem světa. Už jsme obletěli, dá se říci, celý svět. Navštívili Afriku, Asii, Ameriku a ještě jedna země je před námi. Tou je Mexiko. Vítám u mikrofonu Tomáše a Elišku. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A zdraví vás také Pavel Kol, který vás bude pořadem provázet. Ještě než se do Mexika vypravíme a zakončíme tu cestu kolem celého světa, tak si ho představme v rozhlasové pohlednici.
2: Mexiko je federativní republika v Severní Americe. Sousedí se Spojenými státy na severu a na jihu s Guatemalou a Belize. Východní a západní břeh je omýván Tichým oceánem a vodami Mexického zálivu. Se svojí rozlohou téměř 2 miliony kilometrů čtverečních je Mexiko 13. největší stát světa. Téměř do první desítky se Mexiko dostalo i co do počtu obyvatel. Na území jich žije něco málo kolem 124,5 milionů. Většina z nich jsou katoličtí křesťané a domluvíte se tu španělsky nebo některým z indiánských jazyků. Osídlení Mexika je velmi staré. Už několik tisíc let před Kristem se zde usídlili civilizace Olméků a Májů. Do dnešních dní se z jejich éry zachovaly četné památky, například pyramidové stavby či pohřebiště. V 9. století přicházejí do země Toltékové, kteří pomohli pozvednout upadající civilizaci Májů. Ve 14. století přicházejí Aztékové, kteří brzy získali vojenský i náboženský vliv v oblasti. Začátkem 16. století se sem z Ameriky a oblasti Karibiku začínají dostávat španělští dobyvatelé, kteří nejprve pronikli na poloostrov Yucatán. Zde také založili první evropské město na americkém kontinentě a pokračovali se svými výpravami směrem do vnitrozemí. Na místě aztéckého města Tenochtitlánu vyrostlo dnešní hlavní město Mexico City. Dalšími výpravami získávali Španělé další území a Mexiko patřilo Španělsku až do roku 1810, kdy byli Španělé poraženi. Ale ani poté nebyla Mexiko uznána samostatnost a různé boje o moc se táhly až do roku 1827. Následovaly války s Amerikou o některá území, které ale Mexiko ztratilo. Další boje se vedly na vládním poli, kdy se na chvíli moci ujali liberálové a na chvíli konzervativci. Na čas do vedení státu zasáhli i Francouzi, kteří dosadili na císařský trůn Ferdinanda Maximiliána. Koncem 19. století tu vládl de facto diktátor, který odstoupil ze své funkce po 40 letech v roce 1911. Následně prodělalo Mexiko i občanskou válku, ve které zemřelo kolem milionu obyvatel. Drobné konflikty trvají v zemi dodnes. Četné indiánské kultury zanechaly v zemi mnoho památek a ruku v ruce se k ním připojuje i množství přírodních krás. Národní parky sice naleznete v celém Mexiku jen dva, ale dalších pět oblastí je chráněno hlavičkou UNESCO. Jedním z národních parků je Cañón de Sumidero, který leží nedaleko města Tuxtla Gutiérrez. Jedná se o údolí řeky Grijalvy, která protéká pod 700-metrovými srázy. Na území Mexika je několik biosférických rezervací, které chrání například velryby či motýla monarchu stěhovavého. V Kalifornském zálivu je pro změnu mnoho chráněných ostrůvků, kde žije hodně endemitních organismů. Na seznamu UNESCO naleznete mnoho historických měst nejen ze 17. století, ale i některá města a stavby z dob velkých civilizací. Celkem je v Mexiku pod patronátem UNESCO 33 památek a lokalit. Pokud vás zajímají velké rozhledy, i na ty zde narazíte. Mexikem se totiž táhnou vrcholky Cordillier. Mezi nejvyššími vrcholy jsou i činné sopky. Nejvyšší vrchol Pico de Orizaba činí do výšky 5636 metrů. Druhou nejvyšší horou je známý Popocatépetl, který je o 200 metrů nižší, ale za to stále aktivní. Mexiko oplývá velkým nerostným bohatstvím. Na jeho území se nachází celých 20% světových zásob stříbra. Také zde bylo nalezeno mnoho dalších rud, nerostů či ropy. Z této země pochází mnoho sportovců, kteří si téměř pravidelně odvážejí několik medailí z olympijských her. Hodně jich je z boxu či jezdectví. Jednou si odvezli i zlato ve fotbale. Podobně jako ve Španělsku se tu setkáte s býčími či kohoutími zápasy, nebo s indiánskými a křesťanskými tradicemi.

0: Amerika, tam jste strávili nějaké chvíle poznáváním Grand Canyonu, dalších zajímavých míst, Las Vegas, a pak jste se přesouvali do Mexika. Co vás táhlo tam, když jste vybírali tu vaši dovolenou, tu cestu, tak co bylo to, proč jste chtěli Mexiko nevynechat?
1: Tak Mexiko, slyšeli jsme o Mexiku hodně zpráv o tom, že je nebezpečné, ale zároveň jsme slyšeli i hodně zpráv o tom, jak je krásné. A tak se naše rozhodování točilo kolem toho, jak moc je to nebezpečné oproti tomu, jak moc je to krásné, a rozhodli jsme se, že to nakonec vyzkoušíme. Jeli jsme do té bezpečnější části Mexika, byli jsme na tom poloostrově Yucatán, který jsme křížem krážem projeli, a to se opravdu vyplatilo, ta cesta. To, ten poloostrov a ta příroda, která v Mexiku je, včetně i té historie, která tam je pestrá, tak to je určitě něco, co doporučuji všem zažít a vidět. Viděli jsme opravdu spoustu přírodních krás a viděli jsme i spoustu věcí, které stvořil člověk nebo vytvořil člověk. A je to jedna ze zemí, která se nám téměř nejvíce líbila z celé cesty kolem světa.
0: Zmínila jsi nebezpečí. Jsme se o něm zase nějakou chvíli nebavili, tak předpokládám, že v Americe toho nebezpečí tolik nečíhalo, ale co v tom Mexiku, co tam je to nebezpečné, čemu je dobré se vyvarovat nebo na co dávat pozor?
1: Tak my jsme tam, jak říkám, se vyhnuli veškerým těm nebezpečným částem Mexika. Co vím, tak v těch více pevninské části toho Mexika je vysoká kriminalita. A to ať už přes od drogových kartelů, přes různé pouliční rvačky, až po tom, co vás někdo může někde okrást nebo zabít. Naštěstí v té části Mexika, kde jsme byli my, jsme se nesetkali s tím, že by nějaké takové razantní nebezpečí hrozilo, nebo bychom ani něco takového viděli. Ta část Mexika je hodně připravená už pro turisty a je tam poměrně bezpečno, takže tomu bezpečí jsme se v podstatě vyhnuli.
0: K Mexiku se mi pojí i ty indiánské kultury, Machu Picchu a další místa spojená s tou indiánskou kulturou, a tak předpokládám, že i na ně jste zavítali.
2: Tak zavítali jsme na jedno z míst, které jsou opravdu památné, a to místo se nazývá Chichen Itza. Jedná se opět o, jak bych to řekl, chrámovou oblast, kde ty chrámy jsou ve zvláštním tvaru, takové pyramidy. Je to opravdu jedno z nejznámějších míst Mexika a obecně Yucatánského poloostrova. Další z míst, co jsme viděli v Mexiku, už byly spíše ty přírodní úkazy, než ty lidmi stvořené. Ovšem ve městě Merida, kde jsme měli první zastávku, jsme viděli i nějaké další chrámy a budovy, ale nejsou už tak známé a určitě by vám nic neřekly názvy. Každopádně jsme měli to štěstí, že ještě před odjezdem z Meridy, kdy jsme pokračovali dále po Yucatánu, jsme zažili souboj v místním sportu. Byla to spíš taková částečná exhibice a částečně i zápas ve sportu, který si nyní nespomenu, jak se nazýval, ale byla to zajímavá exhibice v jednom ze sportů.
1: Nedokážu přesně říct, jak se ten sport jmenoval. Byl to starý majský sport, který kdysi nebyl tak ani jako sport, jako spíš zápas, protože ten tým, který prohrál, byl na konci usmrcen, takže to nebylo zrovna úplně nějaká veselá podívaná, minimálně ne pro ten tým, který prohrál. Každopádně ta hra se hrála tak, že byly dva týmy lidí a mezi těmi týmy lidí byl uprostřed styčený slovo, nebo případně po stranách, to záleželo podle toho, jak ta arena byla připravená, a bylo tam vlastně takový kruh. A účelem té hry bylo skrze ten kruh prohodit míč, který měli. A akorát ten míč, to nebyl jenom nějaký míč, jako my máme na fotbal, to byl takový spíš medicimbal, takže opravdu těžký míč. A oni ten míč nekopali nohama nebo rukama, ale bokem svého těla. Takže to vypadalo opravdu zajímavě pro toho diváka, když se na to díval. Věřím tomu, že ti lidé, kteří ten sport hráli, museli mít potom všude modřiny, ale na to podívanou to bylo opravdu zajímavé. A měli tento sport, tuto hru měli připravenou právě uprostřed té Meridy na tom hlavním náměstí a měli kolem udělané lavičky, aby právě lidé se mohli podívat a mohli si trošku představit, jak to vypadalo v té majské době kdysi, když ta majská kultura vlastně ovládala celé to Mexiko a celý ten Yucatán.
0: Předpokládám ale, že potom nenásledovalo ta likvidace, fyzická likvidace toho týmu, který prohrál.
1: Já také předpokládám, my jsme dokonce nebyli, takže...

Takže ta tam byla asi nejvíce výrazná a na to se kladl i důraz při tom, kdy oni připravovali nějaké věci pro turisty nebo ukazovali na různých místech historii, vždycky tam zmiňovali právě tu majskou kulturu a to, co se k ní pojilo.

0: Na vaší cestě kolem světa jste měli možnost navštěvovat různá tržiště a také jste ochutnávali místní jídla, tak určitě bych tuto oblast nevynechal i v Mexiku, protože i to je svou kulturou a stolováním typické. Tak pojďme začít možná na trhu nebo v těch mexických obchodech.
1: Tak já ještě zůstanu ve městě Merida, než z něho opravdu skutečně odjedeme v našem povídání a vrátím se do dne před odjezdem. My jsme si procházeli město a narazili jsme z ničeho nic na zajímavé místo, kde jakoby jeden pán se snažil na ulici natáhnout do toho místa lidi z té ulice a měl nádherně připravený papírek s anglickou verzí toho, co má říkat, a takhle se lákal lidi. Tím, že předčítal ten papírek a lákal je dovnitř. To místo bylo čokoládovna, nebo výrobna čokolády a zároveň i muzeum čokolády. Takže na tom místě jsme se mohli dozvědět všechno možné o čokoládě, o tom, jak vzniká, z jakých plodů vzniká, a mohli jsme tam ochutnat i kakaové boby.

0: Mohli jsme tam ochutnat i jejich produkty a zároveň si je i zakoupit. A celkově přístup toho, co nás tam provázel, nám byl tak příjemný a tak milý, ještě s tím jeho papírkem, s kterým nás provázel, že jsme neodolali a zakoupili si jejich produkty jenom proto, abychom, nebo ne jenom proto, i proto, že nám chutnali, ale i proto, že jsme chtěli ocenit jeho práci.
1: A další jídlo jsme samozřejmě zkoušeli v místních kuchyních, kde jsme na různých místech, na tržištích nebo i na ulicích skupovali potraviny a jídlo, hotové jídlo, které tam měli připravené. A co nás překvapilo, bylo to, že jsme očekávali od mexické kuchyně, že bude velice, velice ostrá. To jsme očekávali, protože se to o tom všude vždycky mluví. A nevím, jestli to bylo tím, že jsme byli na Yucatánském poloostrově, který už je přece jenom pro ty turisty více připravený, a nebo jestli to prostě bylo jenom, že jsme zabrouzdali do špatných restaurací, ale každopádně, co naše jídlo, které jsme tam odzkoušeli, ostré nebylo tolik, nebo minimálně ne tolik, když to srovnáme s Indií, což nás taky velice překvapilo, protože po tom, co jsme zažili v Indii, tak nám přijde, že všechno ostatní už byla jenom taková úplná pohádka, co se jídla týče a ostrosti jídla. Každopádně jsme ochutnali určitě nějaké místní tortily a další místní známé jídla. Chutnalo nám tam a myslím, že bych určitě doporučila. Každopádně, jak říkám, ta ostrost tam určitě nebyla taková, jakou jsme očekávali.
0: A ty se ptal i obecně na tržiště. Tak když jsme zabrouzdali na tržiště místní, nestačili jsme se divit, za jaké pěkné peníze si tam můžeme něco pořídit. Sice jsme věděli, že už máme batohy dost narvané, ale taky jsme věděli, že vždycky se něco vejde. A tak jsme si říkali, že za jedny z posledních úspor, když jsme téměř na konci výletu, můžeme utratit zase něco málo peněz. Musím říct, že nám tam ty batohy stěžkly docela dost. Dalo se i smlouvat o cenách a dalo se, když člověk nakoupil ve velkém, tak se dalo získat i pár kousků zdarma. Takže nás to potěšilo.
1: Překvapila nás v určité ceně i ta kvalita těch výrobků, protože jsme tam zakoupili několika tedy boty a další věci, které máme doteď a pořád nám slouží, a zároveň třeba také peněženku, která slouží doteď, což u mě není obvyklé, protože já peněženky docela střídám tím, že se o ně za tolik nestarám. Takže jsme byli opravdu potěšení, že za takovou nízkou cenu jsme sehnali velice, velice kvalitní výrobky.
2: To už skoro vypadá, že vybalujeme po té cestě, tak pojďme jenom nahlédnout, trošku udělat ten skok zase zpátky do Čech. Co přibylo během toho vašeho cestování v těch batozích, když jste vybírali doma všechny ty fotky a vzpomínky, tak z batohu přibylo co?
1: Tak přibyla spousta oblečení, spousta oblečení. Protože jak jsme projížděli ty levné země, tak samozřejmě koupit tričko za 20 korun, tak kdo odolá tomu. Takže jsme nakoupili, jak říkám, oblečení, nakoupili jsme několik tedy boty, protože ty byly taky velice levné, nějaké kožené pásky, peněženky. Nakoupili jsme různé nějaké náušnice a malé suvenýry pro rodiny. A také jsme se rozhodli už na začátku cesty, že z každé země přivezeme rodině i sobě jednu magnetku, aby nám to připomínalo tu zemi. Takže jsme z každé země táhli magnetku. Nakonec jsme tedy měli asi nějakých, teď to nedokážu rychle spočítat, ale 10 magnetek krát 3, protože každé rodině jednu plus jednu pro nás, takže asi 30 magnetek jsme měli sebou. A z Mexiku přibyla ještě jedna velikánská věc, která nám zabrala hodně prostoru a kterou jsme nevěděli, jestli vůbec nás to pustí, jestli nás nezavřou za to. A to 3 obrovské mušle. Když říkám obrovské, tak tím nemyslím 5-centimetrové, ani 10-centimetrové, ale mušle, které byly velké asi jako naše hlava. Takže ty byly opravdu obrovské a ty jsme tam nezakoupili, ale ty jsme si sami vylovili z moře.
2: Já se ještě vrátím k jídlu. fakt se rád podívám na ty pláže a na všechny ty další místa, ale v předchozím díle jste zmiňovali, že jste měli takovou ochutnávku desertu, že jste se snažili v každém místě najít nebo ochutnat nějaký konkrétní desert, tak už jsme na konci cesty, tak pojďme vyhodnotit vítěze, kde jsou nejlepší deserty, nebo kde vám nejvíc chutnalo a jestli to bylo třeba Mexiko.
0: Upřímně řečeno, my jsme nakonec ani toho vítěze nevyhodnocovali. Mně osobně chutnalo všude. Jedná se o tak typický desert, že ten recept asi nikdo si nějak příliš neupravuje a tak je to už potom jenom v drobnostech a v malých odlišnostech. Takže já si ani netroufám vyhodnotit vítěze.
1: Já nevím, jestli bych si dokázala vzpomenout úplně přesně, co, jak chutnalo, ale vím, že jeden, který mi opravdu hodně chutnal, ten byl právě z New Yorku. Tam mi ten Red Velvet, ten dort chutnal hodně, ale opravdu netroufnu si říct, že to byl úplně nejlepší, protože věřím tomu, že možná kdybychom zkusili jinou cukrárnu, tak to taky je jiné. A zároveň si nepamatuju úplně přesně, jak všechny, které ty dezerty, kde jak přesně chutnaly, jenom vím, že mi chutnaly všude.
2: A některé byly asi ovlivněné i tou pálivou chutí a jinými kořeními, které během toho dne přistály v degustačním ústrojí.
1: Tak můžu, byla jsem neuvěřitelně překvapená, ale například v Indii tam nedali chili, jo, tak což byla jako největší výhra celého našeho cestování po Indii, že jsme si dali dort a v něm nebylo chili.
2: V Mexiku jsme se už seznámili s tou indiánskou nebo majskou kulturou, ochutnali jídla, tak pojďme na ty přírodní místa, na ta místa, která jste si užívali skrze tu podívanou, skrze to jenom tam být.
0: Ty místa, ta příroda byla velice specifická. Vzhledem k tomu, že jsme se nacházeli u pobřeží a občas i ve vnitrozemí, tak jsme mohli vidět dva druhy. Jedno z prvních míst, které jsme mohli navštívit, byla takzvaná cenota, jak oni nazývali. Jednalo se o propast, o zatopenou propast uprostřed ničeho, která mohla být klidně 20 metrů hluboká. A dole se nacházel malé jezírko, občas i to bylo s vodopádem a dalo se v něm koupat. Některé byly spoplatněné více, některé méně a lidé si na tom vydělávali, ale stálo to za to, protože být uprostřed jámy a koupat se v zarostlém prostředí bylo opravdu okouzlující. A to nemluvím o tom, co jsme mohli vidět pod vodou. Vlastně v Mexiku jsme si zakoupili šnorchlovací pomůcky a nelitovali jsme, protože jakmile jsme se ponořili, tak jsme viděli nádherné rybičky, nádherné rostlinky a všechno se hýřilo mnoha barvami.
1: V tom podmořském objevování jsme pokračovali potom nejenom v těch cenotách, kterých jsme navštívili více, ale potom i v moři. Mexiko nebo Mexický záliv a tam to místo, kde jsme byli my, je známé i tím, že má velice blízko pobřeží i korálový útes. A to bylo místo pro nás skoro nejkrásnější z celého našeho putování po tomto světě, které jsme na té cestě kolem světa zažili, protože jsme měli možnost se tváří tvář setkat s živočichy, které jsme předtím nikdy takhle blízko neviděli. A to například to, že jsme měli možnost se potápět s želvami. A to je zajímavý zážitek, protože ty želvy jsou tak majestátné a tak obrovské. Ono se to nezdá, ale oni mají, řekněme, metr a půl na délku a tak v klidu a s takovým klidem a rozmyslem si plavou tou vodou a uždivují ty rostlinky, kterými se živí, a jenom jednou za čas se vynoří nahoru, kde si se nadechnou a zase se ponoří dolů a zase dále jí. A když se vynoříte ve stejném okamžiku jako ta želva a podíváte se jí do těch očí, tak to je takový nezapomenutelný moment. Ale kromě želv jsme tam viděli taky spoustu ryb, samozřejmě různě pestrobarevných, malých i větších. Měli jsme možnost s nimi plavat, proplavávat některé ty menší hejna těch rybiček, které tam byly. A viděli jsme tam také pariby, rejnoky, a viděli jsme tam trnuchy. Ale to nejkrásnější, co jsme tam viděli, byla i malá manta, která majestátně plavala, ale ono se to ani nedalo říkat plavala, ale spíš se vznášela v té vodě. A ten okamžik, kdy my jsme jí snažili polapit svým objektivem samozřejmě, a ona nám stále uplavávala, tak byl zajímavý v tom, že ona vždycky na nás počkala a my jsme do k ní doplavali, a jakmile jsme k ní doplavali moc blízko, tak ona zase utekla a uplavala dál, a takhle jsme se s ní honili asi půl hodiny pod tou vodou, až nakonec jsme to vzdali a vrátili se zpátky na břeh. Každopádně vzhledem k tomu, že jsme měli z toho tak krásný zážitek, tak jsme to ještě jednou nebo dvakrát opakovali na stejném místě a potápili jsme se znovu a znovu.
2: Zážitky, které popisujete, tak já si představím tu malou želvu, kterou možná máme někde v teráriu nebo někde se s ní setkáme v zoologické. Rejnoci se dají pohladit někde v zoologické také, ale to setkání s tou přírodou tváří v tvář, to je asi mnohem jiné, mnohem impozantnější. Máte nějaké ještě další takové zážitky, které se vám vryly do srdce, které vám zůstaly po té cestě zpátky?
1: Tak těch zvířat jsme tam viděli samozřejmě více. Krom těch podvodních živočichů jsme tam viděli i plazy, a to takové obrovské leguány, kteří se tam objevovali úplně všude. A takže když jsme vyšli z nějakého místa, kde jsme měli třeba ubytování, vyšli jsme pár metrů mimo tu stezku, tak tam najednou byl metr a půl dlouhý leguán, který tam buď někde ležel na zemi a vyhříval se na sluníčku, nebo byl někde na nějakém kameni či větvi, a v okamžiku, kdy nás pozoroval nebo nás uslyšel, tak se snažil rychle utéct a tím způsobil obrovský hluk, protože přece jenom je to velikánská masa, velikánské zvíře, které když se začne takhle rychle pohybovat, tak to přeci jenom nějaký ten zvuk udělá. A jak my jsme zvyklí na ty naše malé české ještěrky, které mají 10 cm od hlavy až po patu ocasu nebo konec ocasu, tak ten leguán měl takhle v délce třeba opravdu metr a půl, tak to bylo opravdu velký rozdíl. A někdy nás to i úplně polekalo, když jsme si ho nevšimli třeba předtím a najednou takový zvuk jsme uslyšeli, tak jsme se polekali, co se to děje, a on to byl jenom leguán.
2: Zmiňovali jste cenoty, to je místo, které u nás asi nenajdeme, ale mě by zajímalo, jak se dá vlastně dostat dolů, když je to propast nebo místo, nějaká jáma, a dole je voda, to jsou dole nějaké tunely, cestičky, kterými se do té vody dostat, nebo se spouští z vrchu.
0: Tak u těch hlubokých cenot to měli většinou vyřešené tak, že udělali schodiště k němu, udělali nějaké točité, nebo prostě na jednom z boků, kde to bylo nejspíš technologicky nejvíc vhodné, tak vybudovali nějakou tu přístupovou cestu. A většina těch cenot ovšem nebyla tak hluboká, nebo byla hluboká, ale z velké části zatopená, takže byla jednoduše dosažitelná z břehu vnějšího. Takže potom tu hloubku jsme objevovali spíše pod tou vodou.

0: cestovatelském pořadu Za obzor navštěvujeme Mexiko jako poslední zemi, kterou navštívili Tomáš a Eliška Vachutkovi při své cestě kolem světa. A Mexiko, španělská kultura, říkali jsme, že je tam možná více té indiánské nebo té kultury Májů a Inků, ale přece jenom to Španělsko tam nějakým způsobem působilo, působí. Španělština je tam taky si relativně používaný jazyk a španělská natura je taková aktivní nebo vybízí k tanci, vybízí k pohybu, a tak určitě jste mohli zakusili i tady tu španělskou část toho Mexika. Tak pojďme si možná zatančit.
1: Tak pojďme si zatančit. My jsme vyzkoušeli samozřejmě i tanec, protože tanec se neodmyslitelně k tomu Mexiku váže a salsa je zrovna ten typ tance, který tam je takový typický. A tak když jsme večer jednou se procházeli po městě, ve kterém jsme byli ubytováni, tak jsme procházeli ty vesničky a z každého místa se ozvívaly ty zvuky té živelné španělské nebo živelné hudby, té salsy. A když jsme došli k jednomu takovému místu, tak tam měli přímo plakát s tím, že teda každý večer učí několik těch kroků nebo učí trochu té salsy. A tak jsme si řekli, no tak když už jsme teda tady v tom Mexiku, tak to musíme vyzkoušet. A ta lekce byla zdarma, takže jsme vešli do toho otevřeného baru nebo baru, otevřené restaurace, která tam byla. A tam jsme byli s dalšími páry postaveni do řady a učitel nás začal učit nějaké základní kroky. A v průběhu možná půl hodinky, hodinky jsme se naučili pár kroků, které jsme si potom mohli v průběhu toho večera ještě procvičovat a na různé melodie si je znovu a znovu opakovat. Takže tam jsme se opravdu utahali a když jsme přišli zpátky na pokoj, kde jsme byli ubytováni, tak jsme byli rádi, že si můžeme dát nohy nahoru, protože přece jenom ten tanec po několika hodinách opravdu hodně unaví.
0: Měli jste možnost, nebo vyzkoušeli jste potom i salsu třeba tady, abyste si zopakovali ty kroky? Měli jste chuť se znovu do toho pustit a zavzpomínat?
2: Jsem rád, že se ptáš a musím říct, že ano. Navštívili jsme Prahu a vyloženě jsme si vyhlídli jeden bar, který byl vyhlášený salsou a výukama salsy. Měli jsme v prvních chvílích i tu touhu začít chodit na kurzy společně a naučit se jí lépe, protože se nám ten tanec velice líbil. A tím, že jsme manželé, tak jsme se ani nebáli jít do odvážnějších kousků a opravdu jsme si ten tanec užívali. Tak navštívili jsme pražský bar a nebyli jsme z něho tak nadšení jako z toho mexického. Nebylo to prostě ono.
0: Takže Mexiko je Mexiko a v Praze mexickou atmosféru nenahradí.
1: Přesně tak. Bohužel tomu Mexiku se to prostě váže a ta hudba a ta atmosféra tam byla prostě cítit v tom vzduchu. Zato v té Praze to bylo vytvořeno tak nějakým způsobem uměle a už nás to prostě tolik nezaujalo. A nakonec přece jenom toho času máme každý poskrovnu a jsou v životě důležitější věci, takže jsme dali potom přednost samozřejmě jiným věcem a důležitějším věcem.
0: Teď při tom tanci jste měli možnost si ho oskoušet nebo osahat zase po čase tady v Čechách. Co dalšího během té cesty, co jste okusili, ochutnali, kuchyni, nevím, cokoliv, co jste si říkali, to musím znova zažít, byť někde tady v Čechách, v nějakém malém prostoru, v neúplně ideálních podmínkách.
2: Tak já budu mluvit teď hlavně o kuchyni a to bude například vietnamská kuchyně. Už jsem to zmiňoval během vyprávění u Vietnamu, že mi tam zachutnala jejich polévka. A opravdu, když mám tu možnost, tak velice rád zavítám do vietnamské restaurace a dám si jejich polévku. Dokonce si k ní vezmu častokrát dřevěné hůlky a snažím se je využít co nejvíce a potom piju z misky tu zbytek té vody, té polévky. Další věc, kterou jsem ochutnal nebo vyzkoušel tady v Čechách nebo opět zaspomínal, tak byla Indie. Ačkoliv se možná posluchači diví, tak opravdu jsem to risknul a šel do české kuchyně, do české indické kuchyně a vyzkoušel jsem si tam místní jídlo. Neobjednal jsem si to nejpálivější a chutnalo mi. Ovšem kamarád ten si objednal opravdu pálivé jídlo a když jsem to od něj ochutnal, tak jsem si na Indii zaspomínal a říkal jsem si, pořád je to slabý. Takže musím říct, že tady v Evropě nás šetří.
0: Vy jste na cesty vyrazili ve dvou, vlastně ve třech, protože vaším věrným průvodcem byl Bůh, který vás, už jsme slyšeli, ochraňoval, zaštiťoval, pomáhal vám, dělal vám agenta, tak určitě i v Mexiku nějak působil a jednal. Tak jak působil Bůh v Mexiku?
1: Tak Bůh byl pro nás skvělým průvodcem a pomáhal nám například v tom, že nám zajistil odvoz. A to musím říct opravdu, že to bylo boží vedení, protože my jsme byli se potápět, jak už jsem zmiňovala, nebo šnorchlovat, a strávili jsme tam půl dne. A během toho šnorchlování já jsem měla v plavkách zastrčené peníze, které byly v sáčku, aby se nenamočily, a nechtěli jsme je nechávat jen tak na pláži, takže jsem si je zastrčila do plavek. Jenomže jak jsme tak plavali za tou mantou a za těmi želvami, tak najednou jsme vylezli z vody a já zjistila, že peníze nejsou. A tak jsme procházeli pláž tam a zpátky a hledali jsme, jestli nenajdeme ten sáček s těmi penězi. Ale samozřejmě sáček nenašel a nikdo o něm nic nevěděl. Takže my jsme se najednou ocitli asi 20 kilometrů od našeho ubytování bez jakýchkoliv peněz. A tak jsme šli k autobusu a říkali jsme, že nemáme peníze, jestli teda nás vezou zadarmo, že se omlouváme, že jsme ztratili peníze, ale pán řidič nám samozřejmě řekl, že to neexistuje, že to přece nejde jako chodit prostě takový kus jet bez peněz a podobně. A takže my jsme se ocitli opravdu 20 kilometrů od ubytování a neměli jsme se jak dostat zpátky. Přece jenom 20 kilometrů v tom horku, kdy tam bylo přes 30 stupňů, nebylo úplně tak jako super jít pěšky a podél dálnice nebo rychlostní silnice. A tak jsme se rozhodli, že začneme stopovat. A modlili jsme se, protože jsme řekli, pane Bože, jako my těch 20 kilometrů jako nechceme jít pěšky a bylo by to fakt těžké, tím více, že prostě jsme na sobě měli jenom nějakou takovou obuv v stylu těch žabek a neměli jsme žádnou pevnou obuv nebo něco lepšího, s čím bychom těch 20 kilometrů mohli ujít. A tak jsme začali modlit a modlili jsme se za to, aby pán Bůh to nějak vyřešil, tu situaci. A chvíli jsme stopovali a po asi na 10 minutách nebo po několika minutách, co jsme stopovali, tak jsme najednou nám přistavilo auto. A přistavili nějací další turisté, kteří měli pronajaté auto a řekli nás, že nás svezou. A když jsme nasedli do toho auta s nimi, tak jsme s nimi zase měli takový super rozhovor. Oni nás nejenom dovezli do toho města, do kterého jsme potřebovali, ale oni nás vyhodili přímo před ubytováním, kde jsme měli zajištěné to ubytování. Takže zase jsme museli s vděčností Bohu děkovat za to, že on nám zajistil i to, co my jsme zase ztratili, ty peníze, tak on nám zajistil odvoz a všechno bylo v pořádku a ještě nám vlastně doporučili restauraci ti lidé, takže jsme ještě k tomu měli to s takovým dobrým rozhovorem a s možností navštívit další skvělou restauraci.
0: Zmiňovali jste, že na začátku jste už jednu ztrátu peněz zakusili a poté byla v podstatě nahrazena, zaplacena, tak můžeme zmínit některé ty okamžiky, kdy vám byla nějaká ztráta nahrazena po té cestě, protože předpokládám, že ty peníze nebyly jediné, co se postrácelo, schovalo, zapadlo.
2: Tak tato otázka se dá rozdělit do dvou druhů odpovědí. Navráceno nám to bylo krásnými, ale opravdu úžasnými zážitky, nádhernými scenériemi a skvělými rozhovory s lidmi, skvělými setkáváními s přírodou a se zvířaty, ale i s architekturou a s tím, co vytvořili lidé. A druhá možnost, jak odpovědět, jak se nám peníze vrátily, jsou ty finanční. A to se nám navrátilo v podstatě v podobě té, že jsme narazili na lidi, kteří nám doporučovali levné věci a my sami jsme nacházeli levné věci a byli jsme tak schopni bez nějakého velkého snažení, i když jsme teda celou dobu utráceli rozumně, tak bez nějakého velkého snažení jsme byli schopni zpátky našetřit tu rezervu. A teď mě napadla i třetí rozměr toho, jak se nám v podstatě zaplatila ta ztráta na začátku, a to bylo krásné vyučování od Pána Boha. A to je to, že na těch penězích nesejde a že nesejde na tom, jaký si děláme rezervy a jaký si děláme zálohy, ale sejde na tom, jestli věříme Pánu Bohu, že se o nás vždycky postará.
0: Takové dlouhé cestě, přece jenom to bylo několik týdnů, kdy jste byli na cestách v nepohodlí, tak co vám chybělo, co jste postrádali?
1: Tak určitě v některých okamžicích jsme postrádali teplou sprchu, vyhřátou postel, měkkou, a určitě jsme postrádali i spoustu lidí, které máme rádi kolem sebe a s kterými jsme rádi v kontaktu, ať už rodina nebo naši přátelé či náš sbor. Takže to byly věci, které nám chyběly. Určitě nám chyběly i ty společné časy právě s lidmi ze sboru. I když jsme se připojovali pravidelně na ty úterní skupinky, tak i přesto to nedokázalo nahradit ten osobní kontakt, kdy můžeme se sdílet s lidmi o Bohu a už jsme se těšili, až se vrátíme domů a budeme moct vykládat ty zážitky a to, jakým způsobem nás Bůh provázal těmi cestami. Takže těch věcí nám chybělo víc, ale věděli jsme, že to je jenom na krátkou dobu, takže to nebyl takový problém.
0: A je něco naopak, co vám přebývalo, něco, co jste si přibalili do batohu a na konci cesty jste si řekli, je, to jsme ani nepotřebovali, nebo proč jsem se s tím tahal?
2: Já myslím, že to byly pláštěnky. Ty zabírali poměrně hodně místa a nebyla příležitost je vytáhnout, protože Pán Bůh nám zařídil, na to, že jsme jeli v únoru a březnu, tak Pán Bůh nám zařídil úžasné počasí po celou dobu.
1: Taky mě napadá, že jsme vlastně vůbec nepoužili lékárnu. Přestože jsme ji měli samozřejmě pro nějaké případy akutní, tak Pán Bůh nás natolik chránil celou tu cestu, že jsme vlastně žádnou lékárnu nepotřebovali a domů jsme přijeli vlastně s tou lékárnou plnou.
0: Blížíme se opravdu do závěru našeho putování cesty kolem světa. Nevím, jestli už můžeme se navrátit tady do České kotliny, tady do Čech a možná zhodnotit to, co vám to přineslo, tak uzavřít celé to putování a tak co se vám vybaví, když jste se vydali takhle na tu cestu, tak možná jenom nějaké střípky, nějaká slova, která utkvěla někde v tom srdci.
2: Já se možná budu trochu opakovat, ale utkvěla nám asi nejdůležitější slova, a to, že Pán Bůh za nás zaplatil a že se na něho můžeme spolehnout.
1: Pro mě to byl taky okamžik, kdy jsem si o to více uvědomovala, jakým úžasným způsobem Bůh všechno naplánoval, ať už tu zemi samotnou, nebo i naše životy. A to, že on má opravdu pro všechno svůj plán a má i ten záložní plán, nebo on teda ten záložní plán nepotřebuje, protože on ví, že ten plán, který má, tak ten bude fungovat. A není důležité si chystat naše vlastní záložní plány, protože jakmile mu svěříme opravdu všechno a spolehneme se na všechno, tak zjistíme, že on opravdu to vymyslí stejně nejlépe a on se o nás postará.
0: Plánujete ještě nějaké další cesty, nebo vás to cestování odradilo, všechno to nepohodlí, ale na druhou stranu zase ty úžasné zážitky, tak plánujete někam dál vyrazit?
2: po takovýchto zážitcích nemůžete říct, že vás něco odradilo. Takže opravdu toužíme dále cestovat, ale uvidíme, co s náma Pán Bůh plánuje, a tak necháváme se jim vést a uvidíme. Uvidíme.
1: Další taková věc, která se od té doby změnila, byla i ta, že když jsme přijeli z dovolené, tak jsme počali syna a teď máme 7měsíčního chlapečka, takže teď už to cestování není možná tak jednoduché, jako to bylo před tou dobou, kdy jsme na tu dovolenou jeli, ale tak věříme tomu, že pokud Pán Bůh nás bude chtít někde a pokud nám to dopřeje, tak to bude. A takže to necháváme tak a věříme, že Pán Bůh to prostě má ve své ruce a má ten nejlepší plán.
0: Děkujeme, že jsme mohli nahlédnout a zakusit svět v celé jeho kráse, projet, procestovat od Evropy, Afriky, Asie přes Ameriku až zase zpátky do Evropy. A tak těším se třeba zase při nějakém dalším cestování. Pořadem nebo cestou kolem světa nás provázeli Eliška a Tomáš Vachutkovi. Já jim děkuju.
1: Děkujeme. Nashledanou.
2: Děkujeme. Nashledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí také Pavel Kol. Naslyšenou.

Celé putování manželů Vachutkových si můžete najít v našem zvukovém archivu u pořadu Za obzor. Pokud byste rádi viděli i nějaké fotky z jejich cest nebo i další cestování, můžete zabrousit na jejich web, který své cestě věnovali. vachutkovi.wordpress.com. Další Za obzor nás čeká v pátek od 10 hodin. Vrátíme se zpátky do České kotliny a celou si ji obejdeme.

Osmá hodina večerní na rádiu 7 nás povede do hlubin našeho srdce a přemýšlení. Po cestování a úvahách o životě teď pořad doteky Charlesa Stanleyho za čtvrt hodinky přinese erozi života. Co všechno nahlodává náš život, ohrožuje, to o tom už za chvíli. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.

Bůh tvoří všechno nové. Přicházíme k němu i v náročných chvílích. Tato píseň od skupiny Planet Shakers vznikla během covidového lockdownu a s vyhlídkou naděje, že i ty těžké věci skončí. Hledejme cestu k Bohu. On je pevný a nepohne se. Skupina Spotlight nás dovede k pořadu Doteky Charlesa Stanleyho.

0: Pořádná hora v krajině vypadá jako docela stabilní útvar a přesto povrch každého kopce pomaličku odnášejí neustále poryvy větru a proudy vody. Pevná skála se nepostřehnutelně začíná rozkládat a sesypávat, až se nakonec třeba i zřítí. Podobné je to, když křesťané dovolí škodlivým návykům, postojům nebo emocím nahlodávat a nakonec zničit jejich život. Předtím varuje v pořadu Doteky Charles Stanley. Čte Pavel Hromádka.
1: Hřích se srdcem člověka dělá totéž, co povětrnostní podmínky způsobují s povrchem země. Odnáší z něj to nejlepší. Zajímalo by mne, jestli dnes máte v srdci něco, co v sobě nese podstatu eroze. Buď nějaký návyk, čin nebo postoj. Něco, co pomaličku rozkládá vaše skutečné já, odlupuje z vás vaši skutečnou osobnost a okrádá vás v životě o to nejlepší. Umíte ve svém životě poznat takovou erozní oblast? Nebo se jednoho dne proberete k poznání, že vám život utekl mezi prsty? Většina už ho je pryč? Může to být tím, že všechno cenné postupně a nesmírně nenápadně odnesl hřích, který jste si hýčkali, protože jste si bláhově mysleli, že ho zvládnete. Eroze vyžaduje čas. Dochází k ním během dlouhé doby, podobně jako když voda kapající na skálu vyhloubí svůj důlek a nakonec ji odnese. Trvá hodně dlouho, než mořské vlny nakonec odnesou celou pláž. Samozřejmě hurikán to zvládne rychle. Eroze však je pomalý proces. Určitě se vám stalo, že jste se byli podívat na nějakém místě, možná po 10 nebo 15 letech, a pláž už tam není tak široká ani krásná, jak kdysi bývala. Protože postupně, den za dnem, ji vlna za vlnou odmývala z pobřeží. Takže vidíte, že to ničivé na hříchu je, že častokrát eroze a její ničivý a rozkladný efekt, který je tak tichý a nenápadný, ale přesto až příliš skutečný, se do vás zažere dovnitř. A tak to pokračuje až do chvíle, kdy to začne být vidět. Ale to už bývá příliš pozdě. Trvalo to příliš dlouho. Celá léta vám utekla. A už vám toho zbývá pramálo. Chci vám ukázat 7 kroků, kterými hřích člověku rozkládá život. Jsou jednoduché a prosté, takže si je snadno zapamatujete. Jak vůbec v lidském životě k erozi dochází? Prvním krokem je přijetí myšlenky. To je jednoduché. Vždyť nás konec konců napadá všechno možné. O jakých myšlenkách tady mluvím? O chtivosti, žárlivosti, hněvu, hořkosti, nepřátelství, smyslnosti, chtíči, neodpuštění a tak podobně. Myšlenka na to se vám z ničeho nic objeví v hlavě. Satan je velmistr v používání ohnivých šípů, kterými nám do mysli nastřeluje bezbožné myšlenky. Když nás taková myšlenka zasáhne, možná nic nenaděláme s tím, že nás něco takového napadne. Naše záležitost už však je, jak dlouho takovou myšlenku necháváme v sobě pobývat.

malovat. Možná se jí právě nezabývám, ale je tam. Nenechal jsem ji druhou stranou zase odletět. Možná jsem se rozhodl, že se k ní později ještě vrátím. Ať už se jedná o chtivost, nebo hořkost, či neodpuštění, na tom nezáleží. Přijmout myšlenku a pak následně si s ní nebo s nějakým nápadem pohrávat. No, a pak přichází na řadu třetí krok, myšlenku důkladně prozkoumat. Jaké by to asi tak bylo? Jak bych se cítil? Jak mohu na toho druhého vyzrát? Mám právo na hořkost, podívejte se, co mi provedli. Proto ke třetímu kroku dochází, když z toho v myšlenkách začnete budovat případ. Vždyť stejně konec konců nikdo není dokonalý. Všichni máme nějaký ten hříšek, vždyť každý máme své osobní zvláštnosti, maličké chybičky, maličké zlozvyky. Každý má nějaké takové tajné hříchy, o kterých ví jen on sám. Vždyť co komu udělá maličká, nevinná myšlenčička, se kterou se trošku pobavím. Vidíte? Až do této chvíle to probíhalo jen na úrovni myšlení. Přijetí myšlenky, zahrávání si s ní a nakonec její důkladné prozkoumání. To znamená, že se začnete zabývat dalšími uličkami, zákoutími, aspekty a stránkami celé té záležitosti. A teď už jsme se dostali z mysli do srdce. Čtvrtý krok. Myšlenka nás začne bavit. Vypadá to tak, že si řekneme, no, on by to možná nakonec nemusel být tak špatný nápad. Bez ohledu na to, o co se konkrétně jedná, docházíme tady k bodu, kdy se s tou myšlenkou začneme mazlit. Může se jednat třeba o odpor k někomu. Vy se s tou myšlenkou zžíváte a je vám s ní dobře. Máte pocit, že k vám nedílně patří, že se k vám hodí. A už vůbec nespěcháte, abyste ji ze své mysli vypudili. Začalo vás bavit takto přemýšlet. Mohou to být představy a fantazie. Můžete si představovat, co byste tak někomu zlému udělali a provedli. Nebo vás nesmírně začne těšit představa, jak se vám podaří někoho jiného doběhnout, nebo zmanipulovat, sebrat mu něco, co vám nepatří. Nebo vstupujete do vztahu, o kterém moc dobře víte, že je bezbožný a rozhodně Krista nepotěší. Velice erozivní, škodlivé a destruktivní. Ale viděli jste, co se zatím stalo? Myšlenka vstoupila a já jsem si s ní hrál. Důkladně jsem si ji prohlédl a promyslel a začala mne bavit. Začala se mi líbit. Přešla mi z mysli do srdce. A to je velice nebezpečné místo. Přátelé, když se s ní nevypořádáte nejpozději teď, další krok, ten pátý, je pak už nevyhnutelný a nezvratný. Pátý krok. Vyzkoušet si v praxi to, co se zatím odehrávalo jen v myšlenkách. Zažít to, na co jsme předtím jen mysleli. A teď si čas začíná vybírat svou daň. Jedna myšlenka, dvě, tři, čtyři, deset, dvacet, třicet, čtyřicet, možná ani ne tolik, ale teď jsme je uskutečnili. Tady vidíte, jak se myšlenka prolnula do skutečnosti. Předtím to byla jen možnost. Teď už je to skutečnost. Nejdřív jste si to promysleli a pak jste se rozhodli to i udělat. Stalo se to součástí vašeho života. Zabydlela se v něm koroze a eroze. Rozklad si začíná vybírat svou daň. Někdo teď možná řekne, jestli tedy na něco myslet je tak špatné, jak to tvrdí Bible, když ta myšlenka je už stejně špatná, proč to tedy nejít rovnou udělat? Řeknu vám proč. Protože opravdu to udělat je ještě mnohem horší. Asi se zeptáte, když pouhá myšlenka může narušit moje myšlení, proč to tedy nejít rovnou udělat? Protože čin urychlí proces eroze a ještě rozšíří pole své působnosti. A navíc, přátelé, to vynese na světlo a na povrch a všechno začne být vidět, ta eroze či rozklad, ke kterému zatím docházelo jen uvnitř. Namluvit vám, že když už na to stejně myslíte, že teď už je jedno, jestli to půjdete udělat, to je ďáblova lež. Je to lež, která vychází rovnou z propasti.

0: a ze samého pekla. Jsou určité věci, kterými vám Satan může přehradit myšlení. A vy pak máte problémy to zvládnout. To vám ale neudílí licenci vrhnout se do toho po hlavě a uskutečnit to. Čin není totéž, co myšlenka. I když můžete prožívat mentální bitvu a Satan může ve vaší mysli slavit ohromnou senoseč, ještě to není totéž, jako když to uděláte. Ale vraťme se k celému procesu. Už jste si to vyzkoušeli a zažili. A co se děje dál? Neustále znovu a znovu opakujete body erozního procesu. Do nekonečna. Rychlost, s jakou k erozi dochází, je předurčena tím, jak často na svou věc myslíte. Nebo jak často ji děláte. A přitom přirozenost některých skutků je rozkladnější než jiných činů. Zeptám se vás, teď během posledních minut, vynořilo se vám něco v myšlenkách a v srdci? Dostalo se vám v srdci na povrch něco, co by bylo možné zařadit do kategorie erozivní či rozkladné? Jedná se třeba o postoj k nějakému člověku, nebo něco, co právě v životě děláte, nebo nějaký zlozvyk. Je to něco, o čem v srdci dobře a bez jakéhokoliv stínu pochybnosti víte, že to z Božího pohledu není správné? A vy jste tak nevinně dovolili, aby se ve vás myšlenka na to zabydlela? Začali jste si s ní hrát a mazlit se s ní? A bylo vám s ní tak příjemně? Dnes už jste se s ní zžili, takže se stala součástí vás samých. Dnes už jednáte podle toho, na co jste dřív jen mysleli. Poznáváte to? Každý člověk, když v jeho životě dochází k něčemu, co Boha zarmucuje, dobře ví, co to je. Přátelé, i vy dobře víte, co to je právě ve vašem případě. Už vám to v myšlenkách vyplulo na povrch. Eroze je sice velmi pomalá, ale zaručená. A je velmi hloupé, když si mladík nebo dívka myslí, že procesu eroze, který ve mně teď probíhá, protože jsem mladý, budu schopen uniknout později, až budu starší. To nepůjde. Mladí lidé, kteří si plní tělo vdechovaným kouřem, alkoholem, drogami a tak dále. Myslíte si, že tělesný rozpad, ke kterému dochází dnes, nebude mít žádné důsledky v budoucnosti? Bůh říká, že tělo člověka je chrámem Ducha Svatého a my bychom s tím chrámem neměli zacházet špatně. V životě je celá řada rozkladných věcí, postoje, činy, návyky. Byl bych ale rád, kdybyste viděli, že je to stejné, jako když se na měkké dřevo použije skelný papír. Víte, co se v tom případě děje? Narušuje to váš vztah s Kristem. Každý jednotlivý hřích je ve své podstatě rozkladný a ničivý. Když vezmete kyselinu a cáknete ji na hedvábí, nebo i na většinu jiných tkanin, nemusím vám ani říkat, co to způsobí. A přesně totéž dělá hřích s lidským srdcem. Byl bych také rád, abyste si uvědomili, že je možné, že nikdo na světě nebude mít tušení, že ve vašem životě dochází k erozi. Bůh to ale ví. A doufám, že po dnešku to budete vědět i vy. A mohu vám říci, že když to neuvedete do pořádku, jednou se o tom dozvíme i my všichni. To je právě ta tragédie. Satan vám našeptává, nikdo to neví. Nezapomínejte ale na to, že Bůh to ví. A to je jediné, na čem záleží. A dál, nezapomínejte, že jen proto, že to nikdo neví, to ještě neznamená, že se zastaví rozkladný proces. Dokonce to ani nestenčí rozkladnou sílu ve vašem životě. Hřích rozleptává vztahy a ničí všechno, co je v nás dobré. Doslova v nás zmrzačí to nejlepší, co nám Bůh dal. Rozděluje nás a odděluje a odplavuje to nejlepší, co do nás Bůh vložil. Hřích je ve své podstatě destruktivní. Nemůžete si dovolit ho tolerovat, přijímat, zabydlet se s ním, nemůžete si ho k sobě přitáhnout, nemůžete ho ukrýt, nemůžete si ho uložit do sejfu, nemůžete na něj brát ohled. Je ve své podstatě rozkladný a když to nenapravíte, když to neuvedete do pořádku, nakonec vás zničí. A ještě něco vám řeknu. Žádný člověk nemá na to, aby se vypořádal s hříchem. Nikdo z nás ho nezvládne. Satan se bude snažit vám namluvit, je to jen myšlenka. A několikrát si to zkusit, to nikomu neublíží, vždyť to zvládáš. Mohu vás ubezpečit, že hřích zvládnout nemůžete. V celé Bibli nenajdete ani jednoho božího člověka, který by si sám poradil s hříchem. Jediný, kdo kdy hřích dokonale zvládl, byl Ježíš Kristus. V jeho životě se hřích vůbec nevyskytoval. Hřích je tak tichý, ale jak zaručený. A v tom je jeho nenápadnost a subtilnost. Často to trvá velice dlouho, ale nakonec je to až příliš nevyhnutelné. Korozní, erozní, ničivá a rozkladná moc hříchu v srdci člověka, v jeho myšlení, duchu, těle, duši, celé bytosti. No, a pak přichází na řadu další krok, ten šestý. Začneme omlouvat a vysvětlovat svůj postoj. V tomto stádiu se začínáme hájit, protože jsme se s hříchem sjednotili. Stal se součástí našeho myšlení, součástí našeho života, součástí nás samých. Začínáme se proti druhým lidem stavět do obrany. Nikdo není dokonalý, každý hřeší, hleď si svého a nech mne žít. Omlouváme svou neposlušnost Boha a rozkladný proces pokračuje dál a dál, až přijde ten poslední, sedmý krok. Hřích nás celé obalí. To znamená, že nás pohltil. Vydali jsme se mu na pospas a nemáme v úmyslu s tím cokoliv dělat. Nasadili jsme kurz, rozhodli jsme se za všech okolností tak jednat nebo myslet, a je jedno, o co konkrétně jde. A přátelé, stejně jako mořské vlny nakonec odnesou a zničí nádhernou pláž, totéž způsobí i hřích ve vás. Rozloží, skorumpuje, odplaví a zničí krásný život. A to se může přihodit každému. Nedávno jsem se vracel domů a cestou jsem si vzal taxi. Posadil jsem se v něm na sedadlo a řidič byl opravdu hovorný. Začal jsem s ním tedy mluvit o Bohu a vyptával jsem se ho na jeho život. A on mi v toku konverzace opravdu začal o sobě vyprávět. Já tam jen seděl a poslouchal, když mi ten muž líčil příběh zničeného života, rozloženého erozí. Všechno to začalo, když se dal na alkohol. Začal pít brzy po svatbě, chodil si na skleničku s přáteli. Co je to jeden drink? Nebo dva? Co je to tu a tam jeden koktejl? Vždyť jsem tu konec konců s kamarády. A pak popustil stavidla svého vyprávění. Malý drink, malá neschoda s manželkou, pak se rozešli a nakonec se rozvedli. A to ovlivnilo i jejich děti. Obě vstoupili do manželství, ale jen na 2 či 3 roky. Obě se pak zase rozvedli. Můj řidič přišel o svůj podnik, a ten podnik byl dost velký, přišel o všechno. A teď tu jezdí s taxislužbou. Řekl jsem, modlíte se někdy? Odpověděl ne. V mé situaci by mi to stejně nepomohlo. Já jsem mu začal vyprávět o Pánu Ježíši Kristu a o Bohu a jak mu Bůh může život proměnit. Ale jeho postoj byl, víte, mám toho za sebou tolik, tolik toho odplynulo do minulosti. A já vím, co si myslel. Tady je mu přes 60 a život se mu rozpadl. A když se na něj podívá zpátky, co mu zůstalo? Nemá rodinu, přišel o podnik, ničím se nemůže pochlubit a na nic se už nemůže těšit. Jen jezdí s taxíkem a vydělává si na živobytí, aby se mohl najíst a měl se kde vyspat. A pak se zase probudit do dalšího, úplně stejného dne. Myslíte si, že když si dal svou první skleničku, že se chtěl jednoho dne probudit a uvědomit si, že to byl začátek destruktivního a rozkladného procesu, který mu zničí život? Ne. Myslíte si, že když se poprvé pohádal s manželkou, že si uvědomil, že se počase jednoho dne probere s poznáním, že nemá ženu, že se i děti od něj odtáhly a odmítají ho a že žije osaměle? Ne. Právě tady v tom spočívá nenápadnost hříchu. Měli bychom umět sami sobě předpovědět jeho důsledky v budoucnosti. Ale satanovi se nějak daří to zamaskovat a oslepit nás, takže to vlastně nikdy jasně nevidíme. Ano, jasně to umíme vidět v životě druhých lidí, ale u sebe to nějak nezvládáme. A tak pokračuje rozkladný proces. Nakonec se jednoho dne probereme a zjistíme, že nám život utekl. Promrhali jsme ho. Je pryč. A hřích vás naprosto okradl o nádherný život, který pro vás Bůh tak pečlivě a dokonale naplánoval. Jaká je příčina eroze? Prostá. Když člověk odmítne uvěřit tomu, co říká Bůh. Slyšeli jste to? Když člověk odmítá Boží řeči uvěřit, určitě si ho hřích najde. Když člověk odmítne věřit tomu, co říká Bůh, v tu chvíli se v něm odstartoval rozkladný proces. Jak to napravit? Jak na to? V první řadě tím, že si uvědomíte, že se ve vašem životě něco takového odehrává a přiznáte si pravdu. Vyznáte to Bohu a vezmete na sebe svou zodpovědnost, což znamená, že z toho nebudete obviňovat nikoho jiného. Uděláte z toho pokání. Řeknete Pánu Ježíši Kristu, že si uvědomujete, že jde o hřích a že je to váš problém. Poprosíte pak za odpuštění. A to odpuštění také přijmete na základě toho, co on vykonal na kříži. A také mu pak svůj život odevzdáte. Od této chvíle už napořád, aby Bůh mohl zastavit už rozběhnutý proces eroze. Ve svém dalším životě odmítáte hřích. To znamená, že se obrátíte zády ke všem svým starým postojům a činům. A od této chvíle vložíte svou ruku do té Boží a celé budete následovat Ducha Svatého a necháte se jim vést. V takovém případě vám Bůh odpustí, očistí váš život a zastaví v něm rozkladný proces. Na jednu věc bych vás ale ještě chtěl upozornit. Je to důležité. Není možné vrátit se zpátky a znovu pozbírat všechna zrníčka písku a maličké úlomky skal, které vítr a voda už odnesly. Ty už jsou na dobro pryč. Nemůžete změnit svou minulost. Ale rozhodně můžete změnit konečný cíl. Jste-li natolik moudří, abyste dávali pozor na to, co Bůh říká. A abyste ho poslouchali.
1: Je dobré si pamatovat závěrečné upozornění Charlese Stanleyho. Nikdy bychom neměli zapomínat na rozkládající sílu hříchu. Měli bychom s hříchem skoncovat dříve, než napáchá nenapravitelné škody. Dobrá zpráva je, že na to nemusíme být sami. Bůh dal svým dětem Ducha Svatého, který nám ukazuje konkrétní směr. Další doteky jsou tu v sobotu ve 20 hodin 15 minut. A před námi je skupina Třetí den a píseň Ako kremen.

Někdy se možná ptáme, kdo jsme. Kdo jsme my, kdo je Bůh a jak si stojíme mezi sebou. Důležité je, že je s námi, jak o tom nás tvrdí skupina Adonai.

FM, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Ty jsi dostatečný, ty naplňuješ náš život. Odpuštění, radost a pokoj naplňují mne a starosti odplouvají. Skupina od Shiloh Ben Hod a píseň Ty mi stačíš. Nechme svůj život naplnit Boží slávou.

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukášovo evangelium, 12. kapitola, 35. verš.

Vyzbrojit se do počínajícího školního roku a nebo i jen tak do běžného života. K duchovní zbroji nás vedly přes prázdniny modlitby podle Bible. Dnes naposledy se zastavíme a oblékneme si tu boží zbroj, kterou máme zaznamenanou v listu Efeským. Po 9. hodině, tedy k poslechu a k oblékání boží zbroje, k modlitbám, zve od mikrofonu Rádia 7 Pavel Kohl.

Vítám vás u dalšího pokračování modliteb podle Bible, kterými vás provází Helena Brdečková. Také dnes vás s radostí zdravím pozdravem, který mnohokrát používali autoři písma, když zdravili své spoluvěřící. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Pokud s námi dnešní půl hodinu trávíte poprvé, chtěla bych vám pořad představit. V modlitbách podle Bible otevíráme písmo a čteme z něj především proto, abychom se nechali Bohem učit skrze biblický text. Prosíme Pána Boha, aby nás učil modlit se. Ani dnešní relace nebude výjimkou, a tak bych vám chtěla doporučit, abyste si k poslechu Bibli přinesli, ať můžete čtený text sledovat a vracet se k němu. Tolik úvodem a už tu máme první písmo.

8 předchozích pořadech jsme se opětovně vraceli k textu zapsanému v listu Efeských v 6. kapitole od 10. verše. Je to pasáž, ve které jsme vyzývaní, abychom přijali Boží zbraně, kterými nás chce Pán Bůh vyzbrojit do života, abychom mohli obstát i v těžkých okolnostech a pokušeních. Přemýšleli jsme o vlastnostech a schopnostech, které bychom měli získat, a prosili jsme o ně. V minulém pořadu jsme otevírali texty, na základě kterých jsme prosili o to, aby nás Pán Bůh sám oblékal do zbraní, které nám připravuje. Nechceme získávat jenom dobrý charakter svým úsilím a snažením, svými vlastními silami, ale chceme přijímat Boží duchovní vyzbrojení do našeho života. A tak svoji sílu hledáme u Pána v jeho veliké moci.

Chtěla bych, abychom dnes v sobě nechali doznít text o Boží zbroji. Budeme se modlit podle žalmů, ve kterých jejich autoři mluví o své zkušenosti, že je Pán Bůh vyzbrojuje a učí bojovat. Ve svém srdci budeme hledat postoj, modlitební, životní postoj, jak zůstávat před Bohem se srdcem připraveným k tomu, aby nás zmocňoval svými dary a abychom byli ochotní a schopní přijmout jeho dary, které nám dává, a učili se je používat. Jako první si nalistujeme text zapsaný v žalmu 18 ve verších 26 až 43. Autor v něm mluví nejen o své duchovní zkušenosti s Bohem, ale také o svých skutečných bojích proti lidským nepřátelům. My dnes můžeme mluvit o svých bojích v duchovní rovině. Vždyť nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti všemu, co ovládá tento věk tmy. Pojďme si tedy přečíst, jak žalmista Pána chválí, a pak se podle textu budeme modlit. Žalm 18, 26 až 43. Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost. Ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu. Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine, můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu. S Bohem jehož cesta je tak dokonalá. To, co řekne Hospodin, je protříbené, on je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Kdo je Bůh krom Hospodina? Kdo je skála, neli Bůh náš? Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou, ten dává mým nohám hbitost lani. Na mých posvátných návrších mi dopřává stanout. Učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk. Podal si mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá. Tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dal si volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou. Budu stíhat nepřátele, dopadnu je. Navrátím se zpět, dokud je neudolám. Rozdrtím je, že už nepovstanou, pod nohy mi padnou. Opásal jsi mě statečností k boji. Ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš. Obrátil jsi na útěk mé nepřátele. Navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí. Budou volat o pomoc a nespasí je nikdo. Volat k Hospodinu, ale neodpoví. Roztlučuje, budou jako prach ve větru, smetuje jako bláto z ulic. Budu se podle tohoto žalmu modlit. Pokud moje modlitba bude vyjadřovat to, co chcete Pánu říct, můžete se modlit spolu se mnou. V opačném případě se můžete modlit po svém. Ve stišení můžeme zůstat i během následující písničky.

Pane Bože, Otče, ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou ryzost osvědčuješ. S neupřímným se však pouštíš do zápasu. Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem jehož cesta je tak dokonalá. To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Kdo je Bůh krom Hospodina? Kdo je skála, neli Bůh můj? Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou. Ten dává mým nohám hbitost tlaně a na mých posvátných návrších mi dopřává stanout. Učíš bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk. Podal si mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá. Tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dal svolnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou. Budu stíhat nepřátele své duše. Dopadnu je, navrátím se zpět, dokud je neudolám. Roztrtím je, že už nepovstanou, pod nohy mi padnou. Opásal jsi mě statečností k boji. Ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš. Obrátil jsi na útěk mé nepřátele. Navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí. Budou volat o pomoc a nespasí je nikdo. Volat k Hospodinu, ale neodpoví. Roztlučuje. Budou jako prach ve větru. Smetuje, jak bláto z ulic.

Další oddíl najdeme ve 144. žalmu ve verších 1 a 2. Také podle těchto veršů můžeme prosit Pána o zmocnění pro boj v duchovní oblasti. Oddíl přečtu a pak se zase budu podle něj modlit. Žalm 144, verše 1 a 2. Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit. Moje milosrdenství a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám.

A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mě, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Jistě jste poznali text z 6. kapitoly listu Efeským o Boží zbroji. V předchozím žalmu jsme prosili o to, aby nás Pán učil bojovat, a přicházeli jsme k němu jako do svého útočiště. Právě tak můžeme k Pánu přicházet s prosbou, aby nás oblékl do své zbroje, o které se píše v Efeských, a aby nás v ní učil bojovat.

Posledním textem dnešních modliteb podle Bible je 25. žalm. I podle něj můžeme k Bohu, našemu nebeskému Otci, který je Abba, Táta, pozvednout svou duši. Žalm 25 od prvního verše.

Tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. V tebe doufám, Bože můj. Kéž nejsem za hanbem. Ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v

tebe. Zahanteni budou věrolomní, výjdou s prázdnou. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť si Bůh má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. Hospodine, pamatuj na své slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti. Pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine. Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva. On pokorné učí chodit po své cestě. Všechny stezky Hospodinovi jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kdo dodržují jeho smlouvu a svědectví. Pro své jméno, Hospodine, odpust mi mou nepravost, je velká. Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Jeho duše se uhostí v dobru, jeho potomstvo obdrží zemi. Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Ve známost jim uvádí svou smlouvu. Stále upírám své oči k Hospodinu. On vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou. Jsem tak sám, tak ponížený. Mému srdci přibývá soužení, vyveď mě z úzkostí. Pohleď na mé pokoření, na moje trápení, sejmi ze mě všechny hříchy. Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak zavile mě nenávidí. Ochraňuj můj život, vysvoboď mě, ať nejsem zahanben. Vždyť se utíkám k tobě. Bezúhonnost a přímost mě chrání, svou naději skládám v tebe. Bože, vykup Izraele ze všeho soužení.

Od příštího týdne naladíte nově modlitby podle Bible v neděli v 8 hodin 30 minut před bohoslužbou a pak v neděli po 22. hodině. Tématem budou upřímné modlitby a zaměříme se na Abrahama jako na božího smlouvače.

písně, které nás vedly nebo pomohly ponořit do Boží lásky. Ještě jedna o lásce je před námi a pak se zaměříme na víru a na to, jaký je Bůh.

Poslouchej, dítě, jsi nebeský občan v zemi, kde vládne Bůh. Udržme si víru, k tomu nás vybídli VR Messengers a o víře bude i píseň skupiny Ira Hits. Věříme, že Bůh je ten, který vládne.

vyrazím, kamkoliv jdu. Ten, který slepým vrátil zrak, je mé stišení pro každý strach. Je mé stišení pro každý strach.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

nasledujících minutách trošičku zpomalíme. Před námi je po 10. hodině večerní Řeka života, která zkoumá české překlady Bible. Vydáme se tedy do historie s církevním historikem Jiřím Sladkým.

Po 10. hodině večerní v neděli 30. srpna nás na Rádiu 7 čeká další část série vyprávění nahlížení do historie o českých překladech Bible. Dobrý poslech vám přeje Pavel Kohl.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Po čtvrté a pro tuto chvíli naposledy vás vítám u malého seriálu cíleně věnovanému českým překladům Bible. U mikrofonu vítám svého pravidelného hosta a tím je farář církve Československé husitské a pro tuto chvíli hlavně historik, církevní historik Jiří Sladký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Budeme tady pokračovat a navazovat na to, co všechno už tady v minulých třech dílech tohoto seriálu o české Bibli zaznělo. A my jsme se v tom minulém díle dostali k jakémusi vrcholu těch českých překladů, totiž k Bibli Kralické. A myslím, že by stálo za to se k ní ještě v dnešním úvodu malinko vrátit. Můžeme nějak zhodnotit s odstupem těch staletí už její význam a možná připomenout ještě lidi, kteří se zasloužili o to, že vůbec dnes ještě Bibli Kralickou máme.
1: Tak, je potřeba říci hned na úvod, že Bible Kralická je asi jedním možná i největším překladatelským dílem, tedy do češtiny českým překladatelským biblickým dílem. To snad i proto, že když se podíváme na ten pozdější vývoj nebo pozdější přetisky Bible Kralické, tak v podstatě dá se říct, že v nekatolickém prostředí Bible Kralická byla živou knihou ještě v minulém století. A používala se ještě paralelně s ekumenickou Biblií ještě v 80. letech. Takže ta životnost toho textu a vůbec i čtivost, novost a úžasnost prostě toho kralického textu je vidět i v tom dlouhém trvání používání právě Bible Kralické. Bible Kralická je dílem, tedy Starý zákon je dílem mnoha mužů. Nový zákon je dílem jednoho muže, Jana Blahoslava, ten byl tedy nejprve tento nový zákon, ale Starý zákon už je takovým dílem takové určité překladatelské komise. Je krásné, že nikdo z nich není pod tou Biblií podepsán, nikde se nemluví o konkrétních lidech, nikdo si tam z jednoty bratrské nezhodnocoval nějaké svoje zásluhy, ale vždy se mluví jen o starších jednoty bratrské, kteří tedy se na té Biblii podíleli. Já bych snad jenom tak výčtově připomenul některá ta jména, tak my jsme, myslím, že minule zmínili jméno bratra Ondřeje Štefana, což byl vlastně biskup v Ivančicích, který byl takový první, který pracoval na těch přípravách na překlad Bible Kralické. Ovšem on se nikdy nedočkal ani těch prvních tištěných stránek, neboť zemřel tedy dřív, než vůbec Bible Kralická byla vytištěna. Nástupcem se stal bratr Eneáš. To byl opět tedy biskup a písař, kronikář, archivář s sídlem v Ivančicích. On pokračoval tedy na překladu Starého zákona, pokračoval tedy v těch přípravách. On také přemístil tu bratrskou tiskárnu do Kralic a také se dočkal tedy celého vydání Bible. Ještě jedno velice důležité jméno, které jsme tuším minule stihli, je jméno bratra Izajáše Cibulky, což byl tedy Eneášův spolupracovník a on byl také povolán, myslím 1577, do úzké rady, aby tedy spolupracoval s bratrem Eneášem na překladu Starého zákona. Za bratra Cibulky vyšly první tři díly Bible Kralické. A když teda roku 1582 bratr Cibulka zemřel, tak se ta práce zastavila na 5 let. Tedy tady je vidět, že na něm to opravdu stálo. Z těch dalších jmén bych zmínil ještě Mikuláše Alberta z Kamenka, to byl velký znalec hebrejštiny, on byl tedy učitelem hebrejštiny na bratrské škole v Ivančicích a potom přesídlil do Kralic a podílel se také na tom překladu Starého zákona. Hebrejštinu ovládal ještě Lukáš Helic, to byl vlastně muž židovského původu, pomáhal při překladu starého zákona. Důležité jméno je jméno Esroma Rüdingera, což byl ředitel bratrské školy v Ivančicích. On tedy původně nebyl a není vlastně Čech, je to Němec, pochází z Wittenbergu, kde učil filozofii na Wittenbergské univerzitě. Přijal tu nabídku bratra Štefana a stal se ředitelem bratrské školy v Ivančicích. Byl to vynikající znalec řečtiny a hebrejštiny a lze tedy se důvodně domnívat, že jeho odborná rada také pomáhala tedy těm překladatelům Bible kralické, i když on sám nikdy nebyl v té překladatelské radě. Možná snad proto, že vlastně nebyl ani členem jednoty bratrské, ale stejně nakonec tedy bratři jistě použili toho jeho rozsáhlého vzdělání. Z těch dalších jmén ještě Jan Hlaváč, ten spravoval bratrský sbor v Třebíči, také se podílel na překladech. Důležité jméno je jméno žalmist nebo básníka žalmu Jiřího Strejce. Máme také od něj, nebo spíš teda evangelická církev, celou řadu parafrází na žalmy, které se pak zpívají jako písně z kancionálu při bohoslužbách. Je to ten nejznámější vlastně básník žalmů a on tedy přebásnil žalmy, podílel se tedy na překladech těch žalmů. Důležité jméno ještě Jan Efraim, který byl biskupem jednoty bratrské, rovněž patří do toho okruhu překladatelů. Mezi překladateli byl i jeden Slovák, to byl Jan Jesenius. A potom možná by stálo za to zmínit ještě ty mladší spolupracovníky, protože ono to trvalo, to vydávání, přece zhruba jednu generaci. Takže mezi ty mladší spolupracovníky patří Adam Kocourek, to byl řečtinář a správce sboru ve Slavkově. On měl na starosti tu druhou recenzi Kralické Bible z roku 1596. Potom Samuel Sušický, duchovní ve Slavkově. No a na závěru teda se na té šestidílce podílel ještě Jan Němčanský. Ten měl tedy největší starost o tu úpravu Blahoslavova nového zákona. Ten se na starém zákoně nepodílel, ale jen na tom novém. Zmíníme ještě jméno Zachariáše Aristona, seniora jednoty bratrské. To byl vynikající latinář, řečník, řečtinář a úplně poslední jméno, který to je duchovník, farář, kazatel, Zachariáš Solín, kazatel v Kralicích, který ale se na žádných překladech nepodílel, ale podílel se na té krásné grafické úpravě Bible kralické. Takže to by byla ta nejdůležitější jména překladatelské rady Bible kralické. Kdybychom měli jenom krátce nějakým způsobem zhodnotit význam Bible kralické a možná, že i si neodpustím takový lehce kritický pohled, tak je potřeba říci, že tedy dílo Bible kralické je skutečně na úrovni největších biblických děl té doby. Je to velice rozsáhlé dílo, 4500 stran. Možná, že není rozsáhlé tolik tím překladem samotným, ale je právě rozsáhlé těmi výkladovými poznámkami, které tedy potom dělali vrásky na čele po Bílé hoře jezuitům. Takže
0: do té doby žádné poznámky nebyly u překladu Bible?
1: Takhle ne, v jednom svazku ne. Ne. Vždycky byly poznámky, ale rozhodně ne poznámky exegetické, poznámky literární, oni už to měli v té Bibli kralické opravdu takto moderně pojato. Stejně tak, jako my třeba jako Čechové známe z Bible kralické sumáře, ale ty sumáře se třeba objevily běžně až o pár let později, až v tom 17. století, ale my už je známe, nebo je tam máme paralelně, oni opravdu, ti překladatelé Bible Kralické, skutečně drželi krok s tím nejmodernějším trendem v překládání Bible, samozřejmě z prostředí protestantského, protože v katolickém prostředí stále vládla vulgáta, nějak se neměli k tomu, aby překládali z těch původních jazyků. Ano, řekl jsem, že budu kritický, takže Bible Kralická má i určité nedostatky. Takovým nedostatkem jsou místa, která třeba bratři nepřeložili správně. Někdy užívají silnější výrazy, někdy užívají zase slabší výraz, přitom by tam správně patřilo to přeložit takovým jako až skoro, řekl bych, s prostým slovem někdy, ale ono to tak bylo i v dřívějších dobách. Masorétáři v 8. století upravovali text Bible, aby tam nebyly tak ostré výrazy, které se tam prostě někdy vyskytují. Takže oni tak jako mírnili nebo zesilovali některé ty výrazy. Ale nakonec je potřeba říci toto. Bible Kralická je skutečně překladem, který straní Božím věcem. To je překlad, který straní Pánu Ježíši. To je překlad, který opravdu bojuje proti hříchu. To je překlad, kde se nebojím říci, že je to překlad vyznavačský. Překlad, který prostě nadržuje těm Božím věcem. To znamená, ono to souvisí s tím mírněním a zesilováním výrazů, prostě ty správné výrazy tak, jak mají znít, abychom to z Božího slova měli jasné, tak ty tam ponechali v té jasnosti. Je to třeba i výraz samcoložník, který se vyskytuje tedy v Novém zákoně a v ekumenickém překladu, nechci být teda úplně kritický, ale ekumenický překlad není tak vyznavačský, tam to bylo zmírněno za ten neurčitý výraz nemravní.
0: Kdybychom to tedy měli nějak zesumarizovat, můžeme říct, kolik let trvala práce na Bibli Kralické do toho druhého revidovaného vydání a kolik lidí zase rámcově se na ní podílelo?
1: No tak ta práce začala tedy zhruba v tom roce 1577, když tedy zemřel bratr Štefan. Jak dlouho trvaly ty přípravné práce, to je nespočítatelné. Poslední vydání Kralické Bible bylo roku 1613, druhé vydání 1596, takže ten časový úsek si nějakým způsobem umíme spočítat zhruba těch 25 let, si počítám teďka správně, to vychází. Škoda, že ten vývoj byl potom přerván tedy Bílou horou, protože bratři měli tu povahu, že každé další vydání bylo stejně přepracované a nebyli nikdy spokojeni a sotva vydali jedno vydání, už ho přepracovávali a chystali zase nějak vydat nově opravené. Spočítám-li si ten počet těch osob, tak zde jsme vyjmenovali tuším asi 13 těch nejdůležitějších spolupracovníků. To jsou opravdu takové ty klíčové postavy. To neznamená, že ten výčet těch spolupracovníků je uzavřen, ale jak jsem říkal na začátku, tyto osobnosti jsou dohledatelné a ty ostatní ne. Bratři skutečně by si možná ani nepřáli, abychom o nich takhle hovořili konkrétně o jednotlivcích. Nepřáli by si, abychom hovořili o zásluhách těch jednotlivců, protože to celé, co oni dělali, je prostě jednotným dílem Ducha Svatého, na kterém se sice podílelo možná několik desítek lidí, nevím, ale je to prostě jedno dílo v jednom Duchu Svatém.
0: Už jste říkal, že ten vývoj přetrhla Bílá hora a to je opravdu velká česká dějinná tragédie. Co tedy bylo po Bílé hoře ve smyslu historie české Bible?
1: Co se týče tedy doby po Bělohorské, to je skutečně veliká tragédie pro překlady české Bible, protože celý ten nádherný vývoj českých překladů, opravdu to, že jsme byli, a já to řeknu tak lidově, že jsme byli na špici, že jsme drželi ten krok s tou světovou reformací, s těmi nejmodernějšími doslova překlady, anebo nejpůvodnějšími, tak tenhle ten vývoj byl úplně přerván. Bible Kralická byla na indexu zakázaných knih, což znamenalo jedno, že se buď pálili, tady s tím pálením já si nejsem úplně jistý, jak to bylo, myslím si, že oficiálně se Bible nepálila, že to dělali jenom někteří horliví jezuité, ale rozhodně tohle nemohlo být s nějakým oficiálním požehnáním, nevím, protože spíš se ty Bible schovávaly, jezuité je dávali do svých knihoven, ale vždycky na místo, kde bylo takzvané libri prohibity, zakázané knihy, že měli taky úctu ke knihám. A proto třeba svědčí i takový důkaz, že některé ty překlady, třeba zrovna ta Bible svatováclavská, což je tedy jezuitský překlad, potom tedy ze 17. století, o tom ještě bude řeč, tak oni ale používají Bibli Kralickou. A je to poznat, že celkem jako se jim to líbí, jak je to v té Kralické Bibli přeložené, takže nenechávají na sebe působit jenom vulgátu a vyloženě to pálení těch knih bych skutečně viděl jako, možná i jako symbolický akt. Protože ano, to je pravda, pálili se prý údajně jen desky těch knih, které většinou byly dřevěné. Ale ten obsah, ten papír, ten se nepálil, ten se tedy zachovával. I tak to je možné to, si to upálení knih tedy vysvětlovat. No nicméně, perzekuce po Bílé hoře a zabavování tedy českých biblí, možná to pálení s tím otazníkem. Většina české bratrské, evangelické, utrakvistické inteligence a šlechty odešla do zahraničí. Do emigrace říká se, že až 100 000 lidí. To je hodně na takové území, protože musíme si také říct, že do té emigrace mohli odejít jenom ti, kteří byli ze svobodného, to znamená ze svobodného původu. Jenom šlechta, měšťan prostě, ale nikdy ne poddaný člověk. Takže jestli tady bylo před 30letou válkou tedy asi 2,5-3 miliony lidí, tak ta inteligence skutečně byla těch 100 tisíc a ty ostatní prostě byli ti nevolníci. To bylo to nejhorší. Tady si myslím, že se stalo to nejhorší. Protože sice ta naše inteligence musela odejít do zahraničí, ale oni v tom zahraničí dál pracovali. To je vidět na Komenském, to je vidět na těch dalších vydáváních třeba Bible Kralické v zahraničí, že skutečně ty naše sbory těch emigrantů pracovali, fungovali, i když asi slábly, protože je neměl kdo jakoby naplnit, jo. Byly to přeci jen emigrantské sbory, tak je vidět, že prostě v té práci neustávali. Tady to nejhorší, co se stalo po té Bílé hoře, je to, že prostě většina těch obyčejných lidí, kteří věřili upřímně v kalichu, v Bibli, že jo, od celých těch 200 let, od husitské doby, měli tu lásku k té pravdě, tak najednou jim někdo začal vnucovat.

Katolíci návrat k vulgátě, takže do středověku a zase latina, potom tedy udělali tu svatováclavskou Bibli. Ano, já chápu jednu věc, že po této ty stránce, po stránce náboženského vývoje v Čechách, církevních dějin, toto byl opravdu krok zpátky. A ta Bílá hora a ta protireformace, která po ní následovala, tam někde v těch letech, v těch 150 letech začíná ten český ateismus a tam někde začíná ta česká nedůvěra nikoliv k pravdě, nikoliv k Biblii nebo ke kalichu, ale k oficiální církvi.

0: Posloucháte závěrečnou část čtyřdílného seriálu věnovaného historii České Bible. My jsme se teď dostali do období po Bílé hoře. Bylo tady řečeno, že snad 100 000 lidí, míněno šlechty a inteligence, odešlo do zahraničí. Jaký vliv to mělo právě na českou Bibli? My jsme tady už naznačili, že tedy vrcholem překladatelským byla Bible Kralická a tím tedy tohle překladatelské úsilí a vydávání české Bible skončilo?
1: To překladatelské dílo vyloženě teda ve smyslu překládání skončilo Biblí Kralickou. To, co se potom vydávalo dál, například v Halle na začátku tedy 18. století, tak to už byla Bible Kralická, řekněme, vydávána vždycky v nějakém přehlédnutém, nově uspořádaném vydání. Většinou ten editor přihlížel třeba právě k těm biblím zahraničním, to znamená k Bibli třeba luterské, tam ten vliv u té třetí halské Bible, té luterské Bible je docela značný, takže se v mnohdy se právě třeba v tom zahraničí ten text Bible Kralické, ten původní, jakoby vytrácel pod vlivem právě to zahraničí. Takže ono to ani není tak o tom, co ti emigranti přinesli tedy té světové reformaci, nebo těm místům, kam tedy utekli, do Německa, do Holandska, prostě tam, kde ta světová reformace byla. Ono je to spíš o tom, co my jsme, nebo ti naši emigranti, poněvadž tam byli v menšině, co prostě oni zase načerpali třeba z té světové reformace a jaký potom to mělo přínos třeba nejenom pro ty emigranty, ale i pro vydávání Bible. Takže takovýmhle nějakým způsobem je potřeba se na to podívat.
0: Které směry tedy ovlivnily další vydávání Bible?
1: Nejenom vydávání Bible, ale i vztah k Bibli. To je potřeba říci. Jestliže tedy u nás se ten vývoj opravdu zastavil a zastavil se na strašně dlouhou dobu, protože po vydání tolerančního patentu roku 1781 jako rozhodně nějaký davy nekatolíků se neobjevily. Objevily se pouze hloučky, ti lidé už byli docela slušně zmasírováni za těch 150 let. Takže jestliže u nás byl takhle přetržený ten vývoj z hlediska vydávání nových a nových českých biblí, tak ba naopak v té světové reformaci na západě, tedy Německo, Holandsko, Švýcarsko, Anglie, tak ten vývoj šel trošku takovým, řekněme, jiným směrem, ale směrem nebo směry, které zase zpětně mají vliv na naše věřící nebo naše tedy editory českých biblí. Takové směry byly dva, nejdůležitější můžeme rozlišit. Je to tedy na jedné straně ortodoxie a na druhé straně reakce na tuto ortodoxii a to je pietismus. To jsou směry, které především ta ortodoxie vyplňuje zhruba celé to 17. století. Vyskytuje se jak v luterství, tak v kalvinství, je tedy ortodoxie dvojí. A ono v podstatě o co šlo? Po smrti Lutera, nebo pár desítek po Luterovi, po Kalvínovi, šlo o to, aby reformátoři nebo ti nástupci těch reformátorů, aby nějakým způsobem zafixovali ty výdobytky té své víry, tedy ty teologické věci,

0: který tedy oni přinesli nové, aby je nějakým způsobem uchovali a aby nezanikli. A teď, jak to udělat? No jediný způsob, jak uchovat prostě nějakou myšlenku je, že z ní udělám dogma. Že ji vyhlásím, napíšu na papír, uložím a bude z toho zákon závazně platný pro všechny. No a tak oni dospěli, ti luteráni, k takzvané formuli svornosti, to je myslím rok 1577 a potom ke knize svornosti, to je rok 1580. No a to byla taková kniha, ta obsahovala stará vyznání víry, Augsburskou konfesi, Luterův katechismus, velký i malý. A to byla kniha, která znamenala zkoušku pravověrnosti každého luterána. Dobře, ortodoxie chtěla nějakým způsobem uchovat tu svoji nauku v té své čistotě pro další generace. Ano, nakonec se ukázalo, že ta jejich nauka je skutečně pevná, na rozdíl od pietistů, kde to někdy hodně teologicky kolísalo. Problém je v tom, že oni pracovali tedy velice poctivě, pracovali ale příliš rozumově. A vnášeli, když měli výborné teologické školení, tak ale vnášeli do té Bible příliš mnoho rozumového vysvětlování. Takže oni ochraňovali ten odkaz reformace, ale z té reformace udělali na jednu stranu skamenělinu, že tedy dogmaticky to tak jako všechno nařídili, ty články víry, normu víry měli, abych tak řekl. No na druhou stranu tady přece cítíme, že tady někde se rodí ten racionalismus. Tady někde jsou úplně ty plenky, bych řekl, takového toho liberálnějšího nebo historicko-kritického třeba přístupu k Bibli. Je to zvláštní, že zrovna ti ortodoxové mají tedy takový rozumový jakoby způsob teologické práce, ale přitom jsou to oni, kteří přišli na verbální inspiraci. Paradoxně, protože dneska toto stojí v opozici. Verbální inspirace písma stojí přece proti historicko-kritickému výkladu. Ale tady v počátcích u těch ortodoxů na konci toho 16. století a celé to 17. století je to jakoby dohromady. Oni dospěli k té verbální inspiraci, tedy že Bible, každé slovíčko, každá litera, každé písmenko je inspirováno, vdechnuto Duchem svatým, tedy k tomuto dospěli právě kvůli té snaze fixovat to učení. A tak, aby se Bible zbytečně moc nevymýšlela, ta filozofie okolo, taková ta omáčka, člověk tam do toho něco vnáší, tak oni opravdu tedy řekli, že každé slovo je vdechnuto Bohem a úplně nám tady vyrůstá teda nové pojetí Bible. Já bych tak řekl, že prostě Bible těm ortodoxům se stala takovým papírovým papežem, nebo takovým papírovým inkvizitorem prostě, který nad nimi stojí. Jim totiž nedošlo to, že prostě v Bibli je vždycky potřeba, i když jsem zastánce také inspirace, ale osobní inspirace, ne verbální, tak ale vždycky musíme rozlišovat formu a obsah. Pán Bůh dává obsah, ale formu ponechává na člověku. Kdyby to tak nebylo, tak by nebyla napsaná na papíru. Kdyby to tak nebylo, tak bychom ji nemohli tisknout našimi lidskými prostředky. Tedy tito ortodoxové přinesli tuto verbální inspiraci. Ale co je důležité od nich a co je pozitivním přínosem právě i pro ty naše překladatele, nebo potom pro ty naše editory, že oni, jak byli teda tak poctiví a jak teda byli tak racionalističtí, ale zároveň tedy měli tu verbální inspiraci, takže oni byli k tomu písmu měli vlastně takový vztah, jako velice bych řekl poctivý, to se snad ani jinak říci nedá, tak oni jsou právě autoři všech těch polyglot, To znamená těch edičních vydání Bible v několika jazycích, kdy polyglota znamená, že je vydáno třeba 5 textů vedle sebe. Řecký, hebrejský, syrský, koptský, český, latinský, třeba německý. To je polyglota. A že to měl ten badatel před sebou a mohl to rovnou z jedné knihy všechno srovnávat. A to je obrovský přínos třeba i pro Bibli Kralickou, protože to byla právě ta antverpská polyglota z roku 1572. Ano, už dílo takových těch, oni ještě vyloženě nebyli ortodoxové, ale už tam byly ty kořeny, ty ortodoxie, takže dílo těch raných ortodoxů. A ta antverpská polyglota, tu právě měli jako tu nejmodernější novinku v oblasti biblické textové kritiky, tak tu měli k dispozici naši kraličtí. Takže tímto způsobem, možná nepřímo, ti ortodoxové přispěli k tomu krásnému překladu Bible Kralické.
1: Pak jste zmínil pietisty, to je jakoby protipol toho kyvadla.
0: Ano, pietismus se objevuje později. Pietismus se objevuje, dejme tomu, až tak o 50 let po ortodoxii a je to právě reakce na tu ortodoxii. To znamená, jestliže ti ortodoxové byli skutečně takový chladní, racionalističtí, dogmatičtí, ale ta víra těch ortodoxů se skutečně dá charakterizovat jen jako takové rozumové přitakání těm formulím víry, tak u těch pietistů jde o něco jiného. Tam je obrovská touha po hlubším duchovním životě. To je vedlo prostě k tomu duchovnímu proudu pietismu. Tedy nejprve v Holandsku, potom v Německu. Samozřejmě, že já se nebojím říct, že tak trošku takovým otcem pietismu, i když úplně nepřímo, je Calvin. Ten jeho důraz na osobní obrácení a potom také ten základní důraz Calvinovy zbožnosti na tedy na čin, na praktikování víry, tak tady někde jsou opravdu kořeny těch požadavků, těch pietistů. Samozřejmě, že my jsme asi do styku nejvíc přišli s Německem, takže na nás asi největší vliv měl ten pietismus německý. Známe to dílo Pia Desideria, Jakoba Spenera, to tady nemusím snad ani takhle jako povídat. Důležité jsou ty požadavky, které snad jasně tedy hovoří o tom, co pietismus znamenal, tedy horlivě se obírat písmem svatým a dát laikům větší podíl na správě církve. Křesťanství nespočívá v tom, kolik toho vím, ale na kolik věřím třeba. Nebo mu šlo o reformu bohosloví, reformu kázání, aby kázání bylo spíš jako vzdělavatelné a výchovné, ale aby to nebyla teologická přednáška. V tomto smyslu tedy ten pietismus se vymezuje vůči těm ortodoxům. Já bych snad tady zmínil ještě teda jedno jméno, protože pietismus nemá, to není jeden směr, to je takový název pro, řekněme, probuzenecké duchovní hnutí v křesťanských církvích. Takže on není jenom ten pietismus německý, ale je tady i ten pietismus třeba Frankeho, což byla univerzita v Halle, a to má třeba pro nás, jako pro vydávání Bible, aby jsme se drželi tématu, to má pro nás mnohem větší význam. Byl ale pietismus velice radikální, třeba ve Wetterau, tam jako prostě se úplně oddělili, to bylo vyloženě letniční teda hnutí, ti se úplně oddělili od té oficiální církve. Ale byl pietismus třeba v Anglii zase ve formě puritánství, kde jim ta církev anglikánská připadala teda příležitá příliš zesvětštělá a byla taková příliš světácká, nechtěli se jí přizpůsobit, chtěli žít velice přísně podle božího zákona a tak se nějak oddělovali od té anglikánské církve. Oni jim říkali disenteři, rozkolníci, a nebo teda puritáni, ale to už je velice starý název, už já nevím, z roku 1564, když byli pronásledováni královnou Alžbětou, tak se jim říkalo puritáni od slova puris, co znamená čistý, nebo puritas, čistota. Známa je ta loď Mayflower, jo, která byla, myslím, první loď, která doplula s těmi puritány do Ameriky, kde potom zakládali kolonie, ale tady je zajímavé, teda mě ti puritáni nejsou až tak úplně sympatičtí, protože oni teda opravdu nežili pod milostí, ale žili tvrdě pod zákonem a všechno se teda podřizovalo Bibli a to takovým, myslím, ale ne duchu, ale liteře se vše podřizovalo a oni teda místo neděle světili sobotu jako sabat a vraždu trestali smrtí a tak podobně přesně, jak je to ve starém zákoně. Takže ono to podle Bible bylo, ale rozhodně to není až tak příliš jako křesťanský přístup. Možná ještě poslední směr, který jenom jednou větou zmíním, a to je směr tedy český. Prostě ten typ, svérázný typ pietismu představuje jednota bratrská v Ochranově v Hernhutu, která teda vznikla tím, že ti potomci jednoty bratrské v Čechách a na Moravě odešli, emigrovali, vystěhovali se v roce 1722 na hrabství hraběte Zinzendorfa. No a pak ten žil, ale pozor, to je důležité, ono je zase byl připraven na to duchovně nějakým způsobem, ten Zinzendorf. To, kdyby to byl jen tak jako normální hrabě, on byl pod určitým vlivem, on byl pod vlivem právě toho Spenerova zase pietismu. Proto ta zbožnost těch bratří, těch emigrantů, toho Zinzendorfa, byla úplně stejná, ty důrazy byly stejné prostě. Takže takovým způsobem on je tam vzal pod svá křídla a také tedy i tento náš český proud patří tedy do toho pietistického směru.
1: Jaký důraz tedy pietisté konkrétně v Bibli dávali nebo který preferovali?
0: No, oni přicházejí, tak jako ti ortodoxové, tedy přicházejí s verbální inspirací a s dogmatismem a i s racionalismem, ale paradoxně, tak ti pietisté přicházejí s jiným vztahem k Bibli. Oni přináší to, čemu my dneska říkáme, osobní vztah k Bibli. Je potřeba teda říci na úvod, že měli vřelý, osobně prožívaný, takový bohatý osobní vztah k Písmu svatému. U těch ortodoxů ta Bible taky byla v popředí, ale byla uzavřena v dogmatu a spíš možná ji radši zavírali potom, než aby ji otvírali a četli. Protože pořád by jim něco zakazovala a poroučela. Těm ortodoxům. Těm pietistům ne. Ti pietisté toužili prostě po úplně bezprostřednímu vztahu k Bibli. Každý se podle nich musí osobně vyrovnat s tím, co mu Pán ve svém slově říká. Takže oni začali číst Bibli tak, jak ji čteme, pokud tedy jsme věřící dneska a opravdu jsme tedy ti vyznávající křesťani, tak takhle přece taky čteme Bibli, jako ti pietisté. Čteme ji tak, že ji otevřeme a ptáme se, co mi Pán Bůh chce svým slovem říct, co konkrétně tohleto slovo znamená pro mě osobně, co mi tím Pán říká.

0: Posloucháte závěrečnou část seriálu, ve kterém se věnujeme českým překladům Bible. A my jsme se teď přesunuli do doby pobělohorské, doby, kdy tedy většina české šlechty a inteligence odešla do zahraničí. A mluvíme o tom, jaké další vlivy se promítaly do těch českých překladů, úprav a revizí Bible. Mluvili jsme o ortodoxii, mluvili jsme také o pietismu, a tak se chci zeptat, jaký to mělo konkrétní odraz v těch vydáních české Bible, tedy předpokládám, že v zahraničí.
1: Tak je pravda, že teda po Bílé hoře je česká Bible kralická Bible, žádná jiná, tedy kralická Bible vydávána už jenom v zahraničí. Ono takovým prvním počinem, to je potřeba snad na úvod zmínit, je taková malinkatá biblička, je to Komenského manuálník a ta tedy on ji připravil už před Bílou horou v roce 1618 až 19. A je to taková malinká zkrácená Bible, kde teda jsou ty nejpodstatnější texty, ale Komenský záměrně vynechává taková ta dějepisná místa, která nemají tak věroučný výklad, ale on ji teda nechal vytisknout v Holandsku, v Amsterdamu v roce 1658, až tedy po dlouhé době. Jak on sám píše, kdy viděl, že je potřeba té malé bibličky pro ty slábnoucí tedy údy bývalé jednoty bratrské. To je tedy opravdu jediný takový, nebo takový první, řekněme, tisk kralické Bible nebo její části zahraničí. Za celé tedy 17. století žádný jiný tisk nebyl možný. Teprve až právě vlivem pietismu na začátku 18. století jsou vydávány české Bible. Je to v Halle, to je ten pietismus Frankeho, my jsme sice o tom moc nemluvili, ale tak aspoň ať jsme v těch souvislostech. A právě v Halle v roku 1709 vyšel kralický nový zákon určený těm exulantům, tedy těm zborům v emigraci, ale také určený k nenápadné tajné distribuci těm věrným, kteří ještě tedy zůstali, nebo kteří museli zůstat na území Čech. To by byl ten nový zákon. Předlohou mu byl teda šestý díl Bible kralické z roku 1593. Vyšel bez poznámek a je potřeba ale říci, že do toho roku 1781, do vydání tolerančního patentu, vyšel nový zákon asi ještě sedmkrát v tom Halle tedy a celá Bible byla vytištěna v roce 1745, to bylo vytištěno v Břehu, ale také je to halská Bible. Ta není moc šťastná, tady tahle ta Bible, ta má takové nedostatky, taková nezdařená edice. Takže došlo ještě k třetímu vydání, a to je velice důležité vydání, takzvaná třetí halská Bible, která byla vydána v roce 1766 a na ní se podílel tedy Jan Theophil Elsner. To je takzvaná Elsnerova Bible. Kdo to byl, jenom jednou větu, byl to farář, evangelický farář toho emigračního nebo exulanského sboru v Berlíně. A tady tato halská Bible právě, tady je zase vidět ten vliv prostě těch směrů a tady teda vliv Lutera, a protože ta Bible se vzdálila docela značně od toho kralického textu a právě na některých těch částech, na některých těch perikopách biblických je vidět značný vliv Luterovy Bible. No, možná, že její čeština je méně dobrá, ale prostě je to Bible, podle které potom na docela dlouhou dobu, ta Elsnerova třetí halská, je tedy ta, podle které na dlouhou dobu byly tištěny další a další tisky českých biblí. V Berlíně jen pro zajímavost ještě asi třikrát, 1807, 1813, 1824... Pak ještě byla vytištěna v Uhrách, ale také už byla vytištěna Bible, která, česká Bible, která se rozchází tady s touhletou Elsnerovou, a to je takzvaná Bible, řekněme, Růžičková, všem Josef Růžička je ten, kdo ji vydal v roce 1863. Je to Bible jubilejní. Už tam cítíme to datum 863, tedy je to jubilejní Bible, která byla vydána k tisíciletému výročí příchodu teda slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ta už byla vydána tedy ne v emigraci, jo, ta už byla vydána v Praze. Je to rok už tedy 1863. Ale proč o ní mluvím? Jednak je to reakce tedy na tu Elsnerovu úpravu Bible. A jednak je strašně důležité, že prostě tato Bible se zase vrací k tomu vydání kralickému, k tomu původnímu. Ale je to taková jakoby kombinace zvláštní, jo, protože on ten Růžička, to byl tedy evangelický farář v Praze, on na jednu stranu vzal to poslední vydání z roku 1613, což by bylo dobré, ale on použil jenom některé biblické knihy z toho vydání a jiné biblické knihy použil z toho úplně prvního vydání. Takže to, co on považoval za přednost, no to samozřejmě biblisté považují za těžký nedostatek, měl použít celé vydání z roku 1613, které Jednota bratrská považovala v té chvíli za asi nejlepší. A on to takhle prostě nakombinoval. Důležité však je, že od toho roku 1887, už zde tedy máme biblickou společnost, prvně britská, biblická a zahraniční společnost, tak jak se to tenkrát byly ty dlouhé názvy. A tato společnost od roku 1887 vydává Bibli kralickou podle posledního vydání z roku 1613, samozřejmě v úpravě, a to jméno všichni známe, v úpravě evangelického faráře Jana Karafiáta. A tahle ta Bible z toho tedy roku 1887, to je vzor pro přetisky všech kralických biblí až do současnosti.
0: Když mluvíme o vydávání českých biblí, tak se pořád pohybujeme v tom nekatolickém prostředí. Chci se zeptat na vydávání Bible i v tom katolickém. Vyšlo něco po Bílé hoře, nebo teď, jak se bavíme o době po tolerančním patentu?
1: No, katolíci tak nějak pochopili za celý ten vývoj, pochopili, že tady u nás je prostě potřeba dát lidem českou Bibli do ruky. To je jeden důraz, který si především jezuité uvědomovali. Ten druhý důraz, který si uvědomovali, je ten, že Bible kralická je, nebo její nauka je pro římskokatolickou teologii velice nebezpečná a že právě to, co je na té kralické Bibli nejnebezpečnější pro římský katolicismus, ani tak není ten samotný překlad, který, jak víme, oni sami používali, ale jsou ty výkladové poznámky, které jsou dost kalvinistické, a to se jim právě těm jezuitům nelíbilo. A tak měli dost času, tak nějak se do toho díla nehrnuli, takže teprve až 50 let po Bílé hoře se rozhodl arcibiskup pražský Matouš Ferdinand z Bílenberka pověřit tři teda jezuity, mezi nimi nejznámější byl Štejer, což je i autor písní v katolickém kancionálu, tak a další dva, Konstanc a Berner, aby tedy přeložili vulgátu do češtiny a aby dali tedy Čechům do ruky překlad Bible s oficiálním církevním schválením. Tak vzali vulgátu, ovšem nikoli v vulgátu, kterou měl v ruce mistr Jan Hus, ale vulgátu podle poslední katolické revize, to znamená vulgátu Sixtinsko-Klementinskou z konce 16. století, což byl v římské církvi takzvaný textus receptus, říkám to trošku s ironickým úsměvem, protože text přijatý u katolíků znamená vždycky tak trochu text vynucený. Zajímavé tedy je, že oni teda přeložili skutečně, ale tak nějak se to všechno táhlo velice dlouho. Takže první vyšel nový zákon, ku podivu, jako první svazek. Ten tak nějak do, a pak teprve do toho roku až 1715 vyšly další dva díly. Prvně proroci a až potom knihy Mojžíšovi a zbytek Bible, tedy knihy královské soudců a tak dále. Tedy oni úplně přehodili v té svatováclavské Bibli, úplně ti katolíci přehodili pořadí prostě biblických knih. Důležité je to, že na jedné straně sice svatováclavská Bible je největším literárním tedy počinem jezuitů, tak ale na druhou stranu zase ta negativní stránka této Bible je v těch právě výkladových poznámkách, kdy oni jim taky nešlo až tolik o ten překlad, jako spíš o ty výkladové poznámky, protože při tom překladu se jim používali kralickou, která byla a asi je pořád jedna z nejlepších, tak prostě v těch výkladových poznámkách jsou známky proti reformace a ty poznámky se jsou prostě takhle tendenčně prostě zaměřené. No, jednu zajímavost je vidět, že prostě účel světí prostředky a katolikům teda není v tomhle směru asi nic cizí. Prostě podle těch liter je poznat, že to je vytištěno v zabavené tiskárně, kterou sebrali Veleslavínovi. Takže po Bílé hoře zabavili trakvistickou tiskárnu, ve které byla tištěna například Veleslavínova Bible. Je to poznat podle té sazby, podle těch písmen. Takže štočky písmena jsou nekatolického původu a to jim nevadilo. To ale taky svědčí pro jednu důležitou věc, že co se týče překladů Bible a vůbec vzdělání a snad jistě i zbožnosti vztahu k Biblii, tak myslím, domnívám se, že Jednota bratrská, ale i utrakvisti, že byli o několik tříd vepředu před římskýma katolíkama, který vystačili s vulgátou a s ukradenou tiskárnou.
0: Trošku skokem se teď přenesme do 20. století, které přineslo další překlad české Bible, takzvaný ekumenický, na kterém vyrůstala moje generace. Kdybychom měli malinko zhodnotit nebo něco říct k tomuto překladu?
1: Tak, ekumenický překlad Bible je skutečně teda tady v našich vlastech nejrozšířenější překlad Bible a asi i nejpoužívanější. Ano, já patřím zhruba ke stejné generaci, takže já jsem taky vyrostl na jazyku ekumenické Bible. I když srdcem je mi bližší teda Bible kralická a první Bible, kterou jsem si po svým obrácení pořídil, nebyla ekumenická, byť už byla teda k dispozici, ale byla to právě Bible kralická. Ekumenická Bible je samozřejmě velice důležitá z toho důvodu, že to je možná první český překlad, který je interkonfesní, to znamená ekumenický. Podílelo se na něm několik překladatelů z různých tedy církví, tedy většinou z prostředí církve evangelické nebo církve tedy československé, husitské. Ale důležité je, že to je v skutku ekumenický překlad, tedy takový možná právě textus receptus, tedy text ode všech přijatý a používaný tedy ve všech církvích. Nicméně je také potřeba říct teda, že se v něm uplatnila snad poprvé důsledně textová kritika, že to je překlad založený tedy na nejnovějších vydáních, tedy těch nejnovějších edicích řeckého a hebrajského biblického textu. To všechno je pravda. Snad by stálo za to zmínit ta jména profesora Miloše Biče, to byl šéf starozákonní skupiny, a šéfem novozákonní skupiny byl profesor Souček. To jen tak, aby jsme ta jména tam také měla. Vyšla kniha Genesis, nejprve to bylo v roce 70, potom 74 vyšla Evangelia a do roku 79 tak vyšla celá tedy Bible. Takže překlad ekumenický, abych to nějak uzavřel, se vyznačuje velice čtivou, velice slušnou češtinou, rychle se prosadil, ale je více parafrázující. Rozhodně kralický překlad je přesný, teda nebo přesnější oproti tomu ekumenickému. Možná na druhou stranu zase dnešnímu čtenáři ten ekumenický překlad se líp čte. Já bych dokonce řekl, že je to překlad asi určitě primárně určený pro liturgické čtení, ale nikoliv pro výklad Božího slova. Tam bych měl malou obavu, protože některé výrazy jsou v něm zase přeloženy mírnější formou, nebo třeba i jinak, někdy i trošku zavádějící, ale to, co mi na něm asi mě osobně vadí nejvíc, je to parafrázování. Tedy šlo jim o překlad smyslu věty, nikoliv o překlad verba, tedy slov, jednotlivých slov.
0: To možná nahrazují další překlady, které se objevily v závěru 20. a na počátku 21. století. Musíme zmínit studijní překlad Křesťanské misijní společnosti, Bibli pro 21. století. Musíme zmínit také katolickou jeruzalémskou Bibli. Co k ním říct?
1: Já osobně tady třeba říkáte jeruzalémská Bible francouzská, tak tu bych jako tady z těch všech tak nějak vypíchl v tuhle tu chvíli, protože se mi zdá, tedy je to česká verze tedy toho proslulého francouzského překladu jeruzalémské Bible, ale je to Bible, která vznikla tuším z dominikánské biblické školy, vznikla už v roce 1890 a je to Bible, za kterou tedy stojí, je to skutečně kvalitní překlad, stojí zatím i docela slušný teologický a vědecký výzkum. U nás tedy vyšla 2009 v karmelitánském nakladatelství, takže ta jeruzalémská Bible je mimořádně tedy kvalitní. Ale já mám vztah trošku spíš k tomu českému studijnímu překladu, protože jednak na něm pracovala tedy k evangelikální křesťanská misijní společnost, zvlášť tedy bratr a kamarád, můžu to takhle říci, bratr Krchňák. A tato Bible právě je velice přesná, no, je překládaná konkordantně, stejný výraz, stejným slovem vždycky, ale na druhou stranu umožňuje různočtení, má úžasné výkladové nebo spíš jako textové poznámky, takže po této stránce, kdo se chce skutečně obírat Božím slovem v nějaké přesné formě, tak rozhodně se tomu studijnímu překladu nevyhne.
0: Myslím, že pro pořádek bychom mohli zmínit ještě to, že tady během 20. století vznikaly různé dílčí překlady, ne celé Bible, třeba Žilkův Nový zákon nebo Žalmy doktora Zemana a podobně. Chcete připomenout ještě nějaké?
1: Ten Žilkův, ten je velice důležitý právě proto, že to je vlastně první překlad, který stavěl opravdu na těch nejnovějších edicích toho Nestlého, tedy Nového zákona. Takže v tom je jeho novost. Jeho novost je i v tom, že a on by možná se dal dát jako paralelně k tomu studijnímu překladu. Protože ten Žilkův překlad tedy vyšel v tom roce 33, to jsem říkal, ale on není překladem liturgickým, není překladem, který by si hleděl tolik češtiny, byť se snaží mluvit moderním českým jazykem, ale ten slovosled tam není tak úplně český, takže je to také spíš překlad takový studijní, bych řekl. Tady možná ale víc než samostatné, nebo víc než překlady Bible, by bylo dobré teda zmínit i to, že už to tady zaznělo, že nekatolické církve přece až do Bible ekumenické vystačily s kralickou Biblií. A tak na co se tedy v této době, řekněme od té druhé světové války do konce minulého století, na co se ti nekatolíci soustředili? Oni se soustředili ani ne tolik na překlad Bible, ale soustředili se na ty ostatní pomocné biblické knihy. Takže já bych tady určitě zmínil Adolfa Novotného, tedy biblický slovník, který do dnešní doby prostě používáme z roku 1956. On na tom spolupracoval víc, těch profesorů Bič, Souček, Mánek, snad i možná někteří, kteří ještě mě učili na vysoké škole. Tady ještě potřeba zmínit jedno veliké dílo, a to je biblická konkordance z roku 61-67, která je, to je obrovským rozsáhlým dílem, je postavená na heslech Bible kralické, tedy toho vydání z roku 1613, a obsahuje 13 000 hesel, to je prostě úžasné dílo, takže reprezentativní, takže možná i toto, tyto pomocné biblické knihy, které do dnešní doby teologové, faráři, kazatelé pořád používají, tak jsou také součástí, řekněme, celých těch dějin překladu české Bible.
0: No a že se Bible čte i u nás, byť jsme považováni za velice ateistickou zemi, toho známka je, že Bible je přístupná třeba i v elektronické verzi, můžete ji číst na počítači, v chytrých telefonech, ve všech těch možných iPadech a tabletech, takže nezbývá, než ji skutečně číst a zkoumat a také si z ní brát ten užitek pro vlastní život. My jsme ve finále, náš malý seriál o českých překladech Bible končí, co říct závěrem tedy, nějakou tečku.
1: Ono je vždycky důležité, jakým způsobem k Bibli přistupujeme. Važme si teda na jedné straně toho, že jsme národem, který má takové krásné biblické dějiny, že jsme opravdu byli zemí Bible a kalicha, ale poučme se i z toho vývoje třeba, který byl po Bílé hoře, a tady někde hledejme prostě ty kořeny i toho našeho českého ateismu. Věřím tomu, že český člověk má šanci přijít znovu ke Kristu, ale nebude to skrze peníze, nebude to ani skrze kulturu, ani skrze skleněnou katedrálu, ale bude to právě skrze slyšení čistého slova Božího. Tak bych moc přál nám všem tady, aby nám Pán žehnal, abychom se znovu stali opravdu zemí Bible a kalicha.
0: Říká Jiří Sladký, církevní historik a farář církve Československé husitské v Hrotovicích, a od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Děkujeme vám za pozornost a někdy příště naslyšenou. Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.

0: Dozněla závěrečná část série, pro kterou jsme sáhli do archivu a která představila příběh českých překladů Bible. Je dobře, že ten není uzavřený a píše další kapitoly. Nově naladíte od září Řeku života už v úterý v 10 hodin. Až k závěrečné kapitole jsme se pročetli v pořadu Večer pod lampou, ve kterém zveme k poslechu čtení dobrých knih. České studny a ne hloubání o české identitě, to je název titulu, který jsme se proposlouchali až už k zmíněné závěrečné kapitole. Po 23. hodině na Rádiu 7 opět čtou Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. Dobrý poslech přeje Pavel Kol.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: české studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 12. Studna vzdělanosti.
1: Počátek moudrosti je: snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Obklop se jí, vyvýší tě, oslaví tě, když ji obejmeš. Přísloví 4. kapitola 7. a 8. verš. V něm, v Kristu, jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2. kapitola 3. verš. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost k ctnosti poznání. 2. list Petrův, 1. kapitola 5. verš.
0: Dnešní doba klade velký důraz na vzdělání. Říká se, že vzdělaný člověk dál dojde a má větší možnosti dosáhnout uznání i bohatství. O poznání se mluví jako o duševním vlastnictví, které má být přístupné všem lidem. Předpokládá se, že vzdělaný učenec, politik, vědec, učitel, umělec či podnikatel bude přínosem pro společnost, potažmo i stát. Poznání, vzdělání, informovanost chrání lidi před manipulací a zneužíváním. Boží slovo, Bible, nás též vybízí k vzdělávání se. Apoštol Pavel píše svému učedníku Timoteovi:
1: na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl ve všem patrný.
0: Pavlovi záleželo na celoživotním Timoteově růstu. Petr také učí, aby křesťané ke své víře připojili ctnost a poznání. Prorok Ozeáš prorokoval Izraeli, že zahyne, protože odmítá poznání. S patrným záměrem dal Pán dary církvi a jedním z darů jsou učitelé. Pro vzdělání a budování církve poskytuje Kristus rovněž dary Ducha Svatého. Mezi nimiž je i dar poznání a dar moudrosti. Tato nadpřirozená moudrost, jež pochází z Ducha Svatého, se mnohokrát projevila a projevuje i u velmi prostých lidí. Například apoštol Jan, Petr, Jakub i Ondřej byli prostí a neučení rybáři. Když však mluvili před židovským náboženským parlamentem, velradou, uváděli učené zákoníky a farizeje v úžas.
1: Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.
0: Podobně Štěpán mluvil před rozhořenou veleradou, která ho nakonec nechala ukamenovat.
1: Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil.
0: Apoštol Pavel byl vzdělaný teolog, vyučený ve škole Gamalielově, a místodržitel Festus mu při soudním přelíčení u krále Agripy řekl:
1: jsi blázen, Pavle, mnoho vědomostí tě připravuje o rozum.
0: Pavel se hájil s takovou jistotou, přehledem a výřečností, že i král Agripa mu řekl, že ho málem přesvědčil, aby se stal křesťanem.

0: Na druhou stranu může být poznání někdy škodlivé.
1: Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje.
0: To znamená, že vzdělání a poznání má vést k moudrosti života, jež je užitečná jak pro život pozemský, tak věčný. Mnozí vzdělanci a učenci si na svém poznání tolik zakládají a vystavují ho na odiv jako páv své peří, avšak zapomněli své poznání žít, uskutečňovat. Takoví mnoho vědí a mnoho znají, ale užitek z toho nemají žádný. Jsou jako mraky bez deště, stromy bez ovoce, studny bez vody. Myslí si, že mají moudrost, přičemž moudrost boží zavrhli. Proto je psáno:
1: Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.
0: Proč?
1: Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrosti, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
0: Jakou zvěstí? Slovem o kříži, které je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě, a těm, kteří jdou ke spáse, je mocí boží. Pán zřejmě chtěl, aby se nikdo nemohl před ním chlubit svou chytrostí, moudrostí, poznáním, vzděláním a silou.
1: Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic.
0: Proto řekl Ježíš farizeům a zákonníkům, že je hříšníci, celníci a prostitutky předchází do království božího. Z této příčiny mluvil Pán v podobenstvích, aby boží moudrosti skryté v tajemstvích rozuměli jen ti, jenž toho byli hodni. Kdo to jsou? Pokorní lidé. Těch je mezi filozofy málo. Ježíš se raduje a jásá.
1: V té hodině Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.
0: Je zde patrný rozdíl mezi moudrostí z Boha a moudrostí světa, řecká Sofia. V čem ten rozdíl spočívá? Zřejmě v cíli a smyslu moudrosti. Boží moudrost vede skrze ponížení kříže k vykoupení a spáse, má tedy přesah do věčnosti. Zatímco moudrost světa směřuje k rychlému oslavení člověka zde na zemi. Je časná a vede do zahynutí. Pavel po svém obrácení řekl o svém vzdělání, že je pokládá za ztrátu a lejna, neboť to, že poznal Ježíše, svého pána, je mu nade všecko. Přesto píše:
1: Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dokonalí ve víře. Ne ovšem moudrosti tohoto věku, či vládců tohoto věku, spějících k záhubě, nýbrž moudrosti boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.
0: Byli snad v české historii nějací Češi, kteří pili z této studny boží moudrosti a poznání? Pokud ano, jak se to projevovalo a jaké to mělo důsledky pro národ? Byl český národ nějak výjimečný svým vzděláním a moudrostí, aby byl přínosem i pro jiné národy? Pojďme se pokusit nalézt odpovědi na tyto otázky. Každý ví, že mistr Jan Hus byl učený muž, který také podle svého poznání žil. Uměl aplikovat své vědomosti v praktickém, každodenním životě. Souviselo to s jeho láskou k pravdě. Vedl své posluchače k té pravdě, která osvobozuje, musí ji však nejprve poznat.
1: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými,
0: řekl Ježíš. To znamená, že teprve pravé poznání pravdy může lidi osvobodit. Tím si Hus byl jist a proto pravdu směle kázal a vyučoval. Málo kdo ví, že Husův přítel Jeroným Pražský jej v mnohém předčil. Zajisté ve výřečnosti, pronikavosti a vzdělanosti. Jeroným hodně cestoval a jen se objevil na nějaké univerzitě, už dostal titul mistra. V Paříži, Heidelbergu, Kolíně nad Rýnem i v Praze. Všude vedl učené disputace tak neohroženě, že si proti sobě mnohé popudil. Jeho proslov obhajoby před kostnickým koncilem, jenž dal upálit Husa, popsal slavný florenský humanista Poggio Bracciolini.
1: Vše to vypravoval ozdobně a s velikým všech napnutím. A že všecka podstata pře jeho na svědcích záležela, mnohými důvody ukázal, že žádnému z těch svědkův nemá věřeno býti, poněvadž jsou proti němu nespravdy, ale z nepřízně, zlobivosti a závisti svědčili.
0: Jeroným dokládal ve své obhajobě z biblické i církevní historie, že se může mýlit většina, dokonce i celá církev, zatímco jednotlivec může mít pravdu. Nakonec to vypadalo, že ho propustí, jen když zapře Husa jako kacíře. Jeroným již dříve učinil zbabělé odvolání a nyní se dal
1: do vychvalování Jana Husa, předtím na oheň odsouzeného, tvrdě o něm, že byl muž dobrý, spravedlivý, svatý a té smrti nehodný. Velikou lítost nad ním, nad Jeronýmem, měli všichni okolo stojící. Byli žádostivi zachovati při hrdle muže tak výtečného, by jen sám dobře byl smýšleti chtěl.
0: Bracciolini se velmi divil, že Jeroným zachoval tak dobrou paměť, že dokázal citovat tolik míst z písma i církevních otců, ačkoliv strávil 340 dní ve tmavé a smrduté věži bez knih a bez kontaktu s okolním světem.
1: Řeč jeho libá, prostraná i zvučná byla, s jakýmsi důstojenstvím hnutí řečnického, jak v objevení hněvu, tak i v hýbání k lítosti, kteréžto však ani nehledal, ani dojíti sobě nežádal. Stálť neohrožený a smělý, smrtí netoliko pohrdaje, ale jí žádosti vhysa. Řekl by, že jest druhý Cato.

0: Čechách bylo nemálo těch, kteří vynikali svým vzděláním i výmluvností, přičemž si na tom nezakládali, ale ochotně tyto své dary používali k užitku církve i národa. Ještě více bylo těch, kteří sice nevynikali učeností a výmluvností, a přesto přemáhali pyšné učence tohoto světa moudrostí a duchovní autoritou. Takoví byli čeští bratři při svém vzniku. Zavrhli učenost jako původ pýchy i povýšenosti a obrátili se k jednoduchému evangeliu jako jediné cestě spasení. Poznání a vzdělání pro ně mělo smysl pouze tehdy, dalo-li se uskutečňovat v životě a vedlo-li ke zbožnosti. Bratři věřili, že jsou si před Bohem rovni, přitom každý má určitý dar, jímž má sloužit a pomáhat druhým. Školou pro ně byl zborový život, kde se učili jedni od druhých, povzbuzovali se a napomínali navzájem. I poslední čeledín mohl, ba měl, napomenout představeného zboru, pokud viděl, že v něčem chybuje. Je skutečně zajímavé, že se to prakticky dařilo uskutečňovat v duchu lásky, přátelství a vzájemné úcty. Až do Jana Blahoslava jednota rozhodně odmítala humanitní vzdělání a učenost jako něco, co odvádí od věčné spásy, působí pýchu a spory mezi lidmi. Můžeme tedy říci, že Češi v té době pili ze studny vzdělání? Ano, pokud tedy považujeme za moudrého a vzdělaného teprve toho, kdo umí své poznání uvádět do praxe. Pravdu vlastníme pouze do té míry, do jaké ji uplatňujeme v životě. Ostatní poznání je spíše přítěž, jak napsal Šalamoun.
1: Neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře. A čím víc vědění, tím víc bolesti.
0: Bratři neměli mnoho poznání, ale to, co znali, to také správně užívali. Biskup Jan Blahoslav jednotě poněkud rozšířil obzory. I on trval na tom, že je nutné vědomosti správně užívat, ale rozhodně se stavil proti misomusům, lidem odmítající musy, tedy umění, vzdělání a vědy. Ve své Filipice píše:
1: Ano, tak jest, že chválím to obé, i učení, neb umění, i umělé, vzdělané lidi, ale nechválím těch, jež to učení, neb umění zle užívají. Příkladně dím: chválíme víno a chválíme i pití, neb užívání vína, ale i opilství a opilých nechválíme a sumou nechválíme zlého užívání dobrých, odbohadaných věcí. Abusus non tolit rem. Zneužití neruší věc samu. Dobrý jest meč, avšak někomu dobře, jinému velmi zle posloužiti může.
0: Blahoslav sám byl velmi obdarovaný člověk. Za svůj poměrně krátký život, 57 let, stihl velmi mnoho. Byl biskupem jednoty bratrské, pracoval na dvou zpěvnících, skládal písně, přeložil nový zákon, Bible kralická, dbal o rozkvět krásného českého jazyka tím, že napsal gramatiku českou. Zpracoval dějiny jednoty, Acta Unitatis Fratrum, pečoval o boleslavský sbor, pro kazatele napsal Vady kazatelů. Byl nesmírně plodným spisovatelem a učitelem. Jan Amos Komenský je světově uznávaným pedagogem, který v oblasti metodiky vyučování velmi předběhl svou dobu. Dodnes si učitelé zcela neosvojili jeho užitečné a praktické rady. Pojďme se na chvilku podívat na školu očima učitele národů Amose Komenského. Amos Comenius viděl školu jako humanitatis officinae, dílnu lidskosti. To znamená, že měla vzdělávat celého člověka, ne pouze po stránce vědění. Z Euripidova Hippolyta se Komenský poučil o třech oblastech vzdělávání a to přijal za své. Šlo o pietas, mores a eruditio, totiž zbožnost, mravy a vzdělání, poznání. Posláním školy je tedy učit lidi poznání, ctnostem a zbožnosti. Toto trojí se od sebe nesmí oddělovat, jinak člověk nebude přiveden k dokonalosti.
1: Opět pak pohledíme-li, proč na svět uveden jest člověk, najdeme, že proto. Jedno, aby sloužil Bohu, tvorům jiným, sobě. Druhé, aby skrze to a v tom rozkoše užíval. Má-li se člověk hoditi sobě, bližnímu, Bohu, musí pro Boha mít i pobožnost, pro bližního mravy, pro sebe sám umění. Ač všecko to sic tak sloučené jest, že jak pro sebe sám člověk nejen umělý, ale i ctnostný, i pobožný býti má, tak bližnímu k užitku nejen mravové jeho, ale i umění, i pobožnost přicházejí, a Bohu k slávě netoliko pobožnost, ale i umění, i ctnosti obracíny býti mají.

0: mysl lidskou všecko uvést jednostejně snadná věc tomu, kdo jak se co dělat má, rozumí. Čehož neděje-li se, jistě tabule vina není, kromě že někdy trošku nehladká bývá, než písaře a malíře neumělost. Tento jest rozdíl, že na tabuli nemůžeš dále a déle psáti, než kam a pokud kraj stačuje, ale v mysli vždycky psáti a rýpati můžeš, kraje a konce nikdy nenajdeš, protože mysl naše neskonalá jest, krajů a mezí žádných nemající.
1: Studium, cvičení mysli je všem lidem zapotřebí.
0: Protože nezaměstkná-li on hbité mysli své něčím užitečným, zaměstkná ona sama sebe ledačím s neužitečným, škodným, hříšným. Jakož zajisté napolí z přirození dobré nejspíš ostí, trní, bodláčí a chamrať všeliká roste, tak v mysli jemné všelijaká všetečná hříšná myšlení se zarozují, nechává-li se jí oulehlí ležeti.
1: Komenský ví, že když se lidská mysl nechá ležet ladem, sama od sebe plodí myšlenky podobné pleveli na poli. Nebojí se hanět hloupé šlechtice jako krávy bázánské vytilé, hloupé boháče jako vepře umlatě ležící, hloupé chudé jako telátka a oslátka mizerná, spanilé a krásné tělem jako papoušky peřím okrášlené, jenž umí opakovat slova, ale jejich smyslu nerozumí. Škola hrou je další Komenského představa školy. Proto školy nazývá líbeznice, neboť je přesvědčen, že škola může žáky bavit. Sám to dokázal v uherském Blatném potoku, kde učil studenty latinsky tím, že s nimi sehrál divadelní hru pro veřejnost.
0: Ale mohou se najít i s pomocí boží takové cesty, aby mládeži nic hořčeji nepřicházelo učiti se, nežli perník a cukr jísti, neb ořechy louskati, neb jahody sbírati, neb vráže, koně, pany hráti, neb po jarmarku choditi, lelky sbírati, neb rozprávek nějakých libých poslouchati. Protože všelijaká umění rovně nejsou, než v nady vtipu lidského, lahůdky a rozkoše přelibé, když se jen formě cukru, hry, divadla, rozprávek přednášejí.
1: Komenský učí učitele, jak vtáhnout žáky do učiva zapojením co nejvíce smyslů, aby téma viděli, slyšeli, cítili, hmatali, chutnali, jak je to jen možné, a snaží se probudit i emoce žáků, aby s učební látkou měli spojený citový zážitek. Jediným motivačním prvkem je pochvala a uznání, ale též i soutěže, které mají být bez divokých vášní. Pro pochopení nauky musí učitel v běžném životě či přírodě nalézt příklady svého tématu a také hned žákům ukázat, jak budou moci nově nabité poznání využít v životě.
0: Ale ukážeš-li k čemu co jest, nejinak než jako by mu to do rukou dal, hned to uhlédá i zpamatuje, nýbrž dělati hned to bude. Nihil nisi ad presentem usum. Vše jen k okamžitému užití. Nic neuč, čeho by, k čemu užíváno býti má, hned neukázal.
1: Jsme opět u hlavní zásady českých bratří, totiž poznání má sloužit v praxi. Když Komenský přemýšlel o moudrosti, zjistil, že jsou tři knihy neboli tři nálevky moudrosti, a to zdravá mysl, rozum, boží stvoření a Bible.
0: V těchto knihách božích je obsaženo všecko, co je třeba vědět nebo nevědět. Jsou proto to jedno nezbytné k získání moudrosti.
1: Zároveň Komenský varuje před zvědavou touhou jíst ze stromu poznání dobrého a zlého.
0: Kdokoliv tedy vstoupí do tohoto božího ráje, do Bible, měl by vstupovat s nejpevnějším předsevzetím přimknout se ke stromu života a vystříhat se stromu vědění dobrého a zlého. To je zabývat se touto knihou ne proto, aby se stal učenějším, ale svatějším. Vstupuje-li někdo bez takového předsevzetí, velmi snadno se stane obětí léčky a padne, jako matka Eva s bezpočtem svých zvědavých synů.
1: Na závěr svého života tedy

0: Vatikánský radí školám,
1: aby se odhodlali plně se jim řídit, pravidlem jedno nezbytné. Rozhodli se nutně následovat jednoho jediného učitele, Krista, a opustili jiné vůdce, zvláště ze slepého zástupu pohanů. Právě tak, aby sledovali jednu knihovnu boží, tedy tři knihy. Různé lidské buď aby pominuli, nebo je vybírali jen s největší opatrností a uváděli v soulad s božskou moudrostí. A konečně, aby si osvojili metodu Kristovu, která je naveskrz praktická, hledá pravdu, ne nádheru a vnější lesk, a bleskem sráží ty, kdo praví, ale nečiní.
0: Bible má být ve školách základem vzdělání, ctností i zbožností a nemá se nahrazovat světskými a řeckými učenci a učebnicemi.
1: Tato tedy svatá kniha, Biblií, v školách křesťanských alfa i omega býti musí, aby všichni křesťanští mládenci i pany, příkladem Timotea od dětinství písma svatá znajíce a slovem víry vykrmení souce, moudří byli k spasení.

0: Komenský s oblibou citoval řecké autory, zároveň ale varuje před renesančním obdivem vůči řeckým filozofům. Jakoby mluvil do dnešních dnů, kdy se však k řecké filozofii života přidává filozofie hinduistická s jedem náboženství.
1: A máme my dědicům výsosti, Kristovým bratříčkům, zavůdce dávati oplzlého šprochýře Plauta, nečistého sodomáře Ovidia, bezbožného atea Luciána, žertovného kejklíře Diogenesa, slepého šermíře Aristotelesa, básnivého rapsoda, tlachavého kompilátora Plinia, chlubného Cicerona? Ach, dosti jsme bláznili, již přestaňme. Dosti jsme se mámiti dali, již prohlédněme, aby se nám a potomkům z mrákoty zase zasvítilo světlo boží.
0: V tomto smyslu byla škola pro Komenského především semeniště církve. To je místo, kde se do dětí zasévá boží slovo jako semeno, ze kterého pak vyroste víra, láska a šlechetnost v srdcích dětí a mládeže. Součástí Komenského snahy nalézt účinné metody k posilování paměti žáků byla snaha dosáhnout, aby se žáci učili navzájem. Takovýmto způsobem si student sám opakuje učivo a utvrzuje již naučené a zároveň druhému pomáhá. K tomu cituje snad Fortia.
1: Mnohému jsem se naučil od učitelů, ale více od svých spolužáků.
0: A neznámého autora?
1: Znakem člověka znalého je, že může vyučovat.

0: Ještě zmíníme Komenského postoj ke kázni. Amos rozhodně odmítá fyzické tresty za účelem motivace dětí k učení, či jako trest za nepochopení učiva. Naopak tresty připouští tam, kde jde o mravy, například neposlušnost, vzpouru a sprosté řeči je nutno potlačit. Komenského metodika káznění je jednoduchá. Za prvé, jít dětem příkladem ve všem a vždy. Za druhé, nápaditě a včasně poučovat, co se má a co se nemá dělat s vysvětlováním proč. Za třetí, používat přiměřených trestů. Tato kázeň má dva stupně, napomenutí s výstrahou a neuposlechne-li fyzický trest. Výstižně to Komenský popsal v informatoriu školy mateřské, které napsal pro maminky předškolních dětí.
1: Když nelze mi než požehrat na některých rodičů opičí a oslovskou lásku, kteříž dítkám všeho folkujíce, bezkázně jich růsti nechávají. Dělejte jim, děti, co dělejte, běhejte, těkejte, plačte, šklepte se, křikejte, broukejte, hněvejte se, spouzejte, sumou, rozmázejte se, jak chcete, vše dobře. Dítě jest vždycky milé dítě, škoda ho dráždit, jest dítě nerozumí. Ale o, sám ty nerozumné dítě, vidíš-li při dítěti nerozum, proč mu k rozumu nesloužíš? Poněvadž ne k tomu, aby tele neb oslezněj bylo, než rozumný tvor narozeno jest. Nevíš-li, co písmo dí, že bláznovství sice k srdci člověka přivázáno jest od mladosti, ale metla kázně, že je vyhání? Proč ho v přirozeném bláznovství zdržuješ, než by mu tou milou, svatou, zdravou, časnou kázničkou od něho pomáhal? Aniž tomu věř, aby dítě nerozumělo. Nebo rozumí-liť, co to jest lotrovati, bouřiti, hněvati a sápati se, hubu nadýmati, pisky zmítati, navzdoru dělati, o, porozumí jistě také velmi snadně, co metla jest a k čemu a nad čím stráž drží. Ne v dítěti, než v tobě, neopatrný člověče, nedostatek rozumu jest, kterýž co by i tobě, i dítěti tvému ku potěšení bylo, nerozumíš a rozuměti nechceš. Sem přináleží choulostiví rodičové, kteříž na dítky kysele pohleděti nesmějí, jich se více než děti jich bojíce. Takoví někdy sami pobožní soudc, pěknými jen napomínáními všecko spraviti chtějí, kázně pak nikdá nepřičiní, jež to bez té býti nemůže.
0: Je tedy patrno, že Komenský pil ze studně vzdělání hojně. Doba rekatolizace byla obdobím baroka, kdy se v českých zemích svobodné vzdělávání omezilo. Ačkoliv vznikaly mnohé jezuitské školy, pramen moudrosti, Bible, byla lidem ukradena. Vlastně bylo prostým lidem zakázáno číst Bibli, aby se nenakazili bludem a kacířstvím. Bible byly lidem zabavovány a na hranicích páleny. Satan dobře ví, že povede-li se mu lidem ukrást pravdu, Boží slovo, snadno pak lid uvede do lži a klamu. Takovému lidu se pak lehko vládne. Moravští bratři se nedali oklamat. Bible pro ně byla hlavním pramenem moudrosti a poznání. Ač byli z větší části lidmi nestudovanými, dosáhli svou pílí a studiem velkých výsledků. Naučili se jazykům mnohých kmenů a národů, na svých misiích překládali Bibli do těchto jazyků, sestavili jim slovníky i gramatiky, psali knihy, zakládali školy indiánům, eskimákům i černochům. Jistě i oni hojně pili ze studnice vzdělání. I jim se skvěle dařilo uvádět poznání do života.

0: Dnes nemůžeme tvrdit, že by tato studna byla úplně zasypána. Průměrný Čech toho zná a ví poměrně dost, jenže je to poznání aplikováno v životě? Jen z malé části, takže i my máme tuto studnu znečištěnou jedem pýchy a nadutosti. Máme velkou hlavu, ale malé srdce. Proč se to děje? Protože školy opustily Komenského zásadu učit zbožnosti a mravům. Zůstalo jen poznání. Sice je Komenského bysta téměř v každé škole, každé město se chlubí Komenského ulicí, ale kdo žije podle toho, co nám odkázal? Jak by však mohli učitelé učit zbožnosti, když Boha neznají a Bibli nikdy nečetli? A jak mají učit ctnostem, když jich tolik žije v smilstvu, cizoložství, opilství, mluví nečistě a berou jméno Boží nadarmo? Jenže horší je, že ani církev už není školou pro všechny, kde se jeden od druhého učí, pomáhají si a napomínají se. Naopak církev v Česku je plná nevěry, individualismu, relativismu a filozofování. Umíme ovšem dobře a dlouho hovořit. Téma, látku rozebereme do prvočástic. Když přijde na věc, nerozhodně přešlapujeme na místě. A mluvit si navzájem do života, jen ať se někdo odváží, se zlou se potáže. Marné je naše poznání, když nevede k moudrosti srdce. Prázdné je naše filozofování, když nenese ovoce ducha. Proto Pán i v Česku zahubí moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhne. V posledních dnech nebude o poznání nouze. Již prorok Daniel 600 let před Kristem prorokoval, že v posledních časech
1: mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.
0: Není to snad o naší době? Nikdy dříve neměli lidé tolik vědomostí jako nyní, přesto dnes mnozí zmateně pobíhají, nemajíce smysl života. Touží po pravdě, odpuštění a lásce a hynou strachem z budoucnosti. Bojí se terorismu, bojí se války, moru, ptačí chřipky, přírodních katastrof i sami sebe. Ten, kdo se neskloní před studnicí vší moudrosti, aby se napil a uhasil svou žízeň, bude žíznit na věky. Takže pýcha, prázdné filozofování jsou jedem české studny vzdělání, přináší více zmatku než užitečného světla. Konečně spory, hádky a rozdělení jsou výsledkem zneužití vědění a poznání. To nám není k užitku, spíše ke zkáze. Z toho důvodu si čeští bratři zakázali diskuze a hádky o tom, jakým způsobem je Kristus přítomen ve svátosti oltářní, vínu a chlebu, krvi a tělu Pánově. Právě proto, že jim to k ničemu nebylo. A navíc nechtěli ve zvědavé píše pronikat do Božího tajemství. Milovaní Češi, přistupte prosím ke studnici života, Ježíši Kristu, a pijte, pijte vodu života, aby se na nás nenaplnilo slovo apoštola Pavla o lehkověrných ženách,
1: které by se pořád chtěli učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.

0: Možná si teď kladeš otázku, a co s tím můžu dělat já? Jestli se takto ptáš, je to úplně v pořádku. Tato kniha totiž není nějaká historická nebo teologická práce, která by přinášela nové objevy z české historie, jakkoliv objevné to někomu může připadat. Záměrem bylo probudit v tobě touhu po vodě, kterou pili tvoji předchůdci, podobně jako měl Izák touhu pít ze stejných zdrojů jako jeho otec Abraham. Věříme, že tyto zdroje v naší zemi stále jsou, ačkoliv nyní jsou víceméně zasypané. Ale naším přáním je, aby byly vyčištěné. K tomu je však potřeba, aby ses na tom svým způsobem podílel i ty. Ptáš se jak? Jednoduše, začni tam, kde jsi, nehleď na ostatní. Sám se ptej Boha, kterou studnici máš pomáhat obnovit. Jsi vedoucím sboru, firmy nebo organizace? Obnovuj studnici horlivosti, neboť kdo stojí v čele, ať je horlivý. Jsi-li pracovníkem v nemocnici, charitativním ústavu nebo domově klidného stáří, obnovuj studnu milosrdenství. Jsi-li zpěvákem nebo sloužíš ve chválicí skupině, obnovuj studnu uctívání a vyházej kameny, které tento převzácný pramen ucpaly. Máš dar řízení, vedení a organizování. Obnovuj studnu božího řádu. Připadáš si naopak neužitečný a neschopný? Jistě můžeš v skrytu čistit krásnou studnici svatosti a modlitby. Všichni můžeme společnými silami obnovit studnu misie a vyjít ze sebe k druhým, abychom jim přinesli tu jedinečnou dobrou zprávu, evangelium. Konečně každý Čech bez výjimky má za úkol od Pána milovat a následovat pravdu, která se nám zjevila v našem Pánu Ježíši Kristu. Pravda Páně totiž uvádí ke studnici svobody.
1: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
0: Ale také ke studnici svatosti, jak se modlí Ježíš.
1: Posvěť je pravdou. Tvoje slovo je pravda.
0: Studna pravdy je tím hlavním pramenem, který Pán svěřil Čechům, aby z něj pili a poté pravdu přinesli jiným národům. To je odkaz našich nejvýznamnějších osobností. A dokud má národ svůj nesplněný úkol ještě před sebou, Bůh ho vychovává tak, aby nakonec své určení naplnil, jak pronesl Přemysl Piter v jednom ze svých rozhlasových projevů v 50. letech minulého století. Od muže, který po druhé světové válce s nasazením vlastního života zachránil z koncentračních a internačních táborů stovky židovských a německých dětí, můžeme, věřím, tato slova přijmout.
1: Avšak přes všechny úpadkové zjevy, kterých není prost ani národ náš, nepřestávám věřit, že v národě, do kterého Bůh seslal tak veliké duchy, v národě, jejíž Bůh vyznamenal utrpením, toto símě nemůže zaniknout. Bůh vyvolil i národ náš, aby nesl světu svoje zvláštní poselství. Bůh vedl národ židovský a zachoval jej, a všecka pronásledování nemohla jej zničit, protože má dosud svůj nesplněný úkol před sebou. V jeho základě jsou přikázání boží, kterými si jej Bůh zavázal. A byť i mnozí, byť téměř všechen národ se zpronevěřil, dokud přikázání boží v národě zůstávají a třeba jenom jedinci jsou osvědčována, dotud národ trvá. To platí též o národu našem. Každý národ je vyvolen Bohem k určitému úkolu a Bůh dovede si jej utrpením a zkouškami k úkolu tomu přivést. Tím okamžikem, kdy mu Bůh dal svoje proroky a ti mu zvěstovali boží příkazy a vůli, tím okamžikem dostal národ duši. V ní a z ní má svůj život. To věčné, co se v národě zrodilo, nemůže zaniknout.

Čtení z knihy Davida Louly České studny aneb hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel, dnešním dnem končí. Za týden vás pozveme k poslechu nového titulu knižce Andrew Murrayho Pokora, tajemství svatosti a radosti. Číst z ní budeme v pátek v 21 hodin.

pomalu uzavíráme neděli 30. srpna. Vstupujeme tedy téměř do zářijových dní, už do školního týdne. A pomalu se tedy i loučí prázdniny a od mikrofonu Rádia 7 Pavel Kol. Mějte příjemné dny a užívejte, ať už při poslechu Rádia 7, nebo jen tak v tom běžném prožívání Boží blízkost, a mějte otevřené oči, co Bůh chce říct, jak k vám chce dnes mluvit.

že brzo už ho čeká umírání a že ta smrt vykoupí hřích můj.

těžce pracoval, on prožil každou bolest, kterou víru měl. A když před ním jsem tam stál, on chápal, rozuměl a řekl mi, pro tebe, která byla přede mnou, jsem to vydržel.

bezpečí. U tebe jsem bezpečí. U tebe jsem bezpečí.

S půlnocí vstupujeme do posledního srpnového dne. Máme pondělí 31. srpna. Nočním vysíláním bude provázet Broňa Procházková. A jaké programy, jaké pořady přinese noční vysílání na Rádiu 7? Tady je krátké nahlédnutí. Bitva u Armagedonu se stala vděčným námětem mnoha sci-fi scénářů. Ten skutečný scénář však vychází z Božího záměru a jeho část nám odhaluje poslední kniha písma, kterou otevíráme v relaci Světem Bible. Na komentáře Johna Vernona McGeeho se můžete těšit 15 minut po půlnoci. Zatímco kapky deště ochlazují ulice rozpáleného Vsetína, tak pod střechou altánu místního parku nadšeně konverzují moderátorky Rádia 7 Lucie Endlicherová a Lída Matušková se slovenskou hudebnicí Lídií Ryšovou. O čem si povídali na festivalu United 2022? Nejen o základech víry, vztahu hudbě, projektu Homecoming, ale i o přínosech cesty na Bali nebo práci v call centru. Nalaďte si pohovku a nenechte si ujít ani Lídinu tvorbu. V kolik hodin? No přece v jednu. Ve čtení z knihy Miloše Šolce mladšího s názvem Jak život šel, ve které líčí život svého otce, reprezentanta v tenisu a později baptistického kazatele, jsme se minule dostali ke svatbě a založení rodiny ve válečné době. Po válce začal velký tlak na církev, jak uslyšíme ve 14:45. Mezi 3. a 4. rozmarína o tom, jak stavět mosty mezi reálným a virtuálním životem. Repríza pořadu Rozmarína bude s lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou a moderátorkou Radkou Mazurovou. Začínají ve 15:00. Ve 16:45 štafeta s nahlédnutím do skautského oddílu Hlubina z Frýdku Místku. O tom, jaké symboly používají a jak symboly utvářejí identitu oddílu, si budou povídat Marek Moškoř a Helen Mrázková. A už se dostáváme až k ranním hodinám. V 5 je tu nejen chlebem s Jaroslavem Pokorným a jeho přemýšlením o roli Ducha Svatého při misijní činnosti a o 17:30 séla manželů Šanderových. Tentokrát se Petr a Markéta budou zamýšlet nad desaterem. Tolik přehled pořadů, ať je vám s Rádiem 7 dobře a ať ten noční čas pokojně plyne.

0: This is over.
1: Po další písničce už začíná pořad Světem Bible, ve kterém otevřeme knihu Zjevení. Podíváme se na 16. kapitolu.

0: Vítejte u poslechu pořadu Světem Bible, kde uzavřeme 16. kapitolu knihy Zjevení. Výzvou k neustálé duchovní bdělosti, neboť závěrečné události i Kristův příchod nastanou zcela nečekaně, nás provede výklad teologa Johna Vernona McGeeho. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Hle, přicházím nečekaně jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu. Milí posluchači, to je 15. verš ze 16. kapitoly knihy Zjevení, jak jsme si to slíbili posledně. Hle, přicházím jako zloděj. To je vsuvka, která přímou řečí Pána Ježíše potvrzuje, že Kristus nikdy nepřijde pozdě, i když přijde neočekávaně. Na druhé straně si buďme vědomi, že Pán Ježíš nepřijde jako zloděj za církví. Apoštol Pavel církvi v Tesalonice jasně píše, vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. 1. Tesalonickým 5.4. Před zlodějem zavíráme dveře, není vítaný, když odcházíme z domu, kontrolujeme všechny možné přístupové cesty, jestli jsou obvyklým způsobem uzavřené. Nedáváme na dveře cedulku se slovy, pane zloději, zadní dveře jsem pro vás nechal otevřené, stříbro je v obýváku na třetí poličce, prosím poslušte si. Zloděje rozhodně nikdo nevítá. Kristus přijde jako zloděj, ale nikoli za svou církví, protože církev ho čeká, vyhlíží. Abychom očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Tak to píše apoštol Pavel Titovi 2.13. Pán Ježíš Kristus přijde jako zloděj, ovšem na tento svět, na konci velkého soužení, jak naznačuje náš probíraný verš z knihy Zjevení. A potom to pokračuje dál, blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu. O jaký šat tu jde? Tuhle větu objasňuje Edersheim. Vysvětluje, že správce chrámu dělal v noci obchůzku, aby se přesvědčil, zda stráže bdí a jsou ostražité. Byl-li někdo přistižen, jak spí, byl buď potrestán, nebo mu byl stržen oděv. Myslím, že by se to dalo parafrázovat slovy nestrať svou košili, ubezpeč se, buď si jist, že máš oblečenu Kristovu spravedlnost. 16. verš podle kralického překladu v naší 16. kapitole knihy Zjevení pak zní takto. I zhromáždil je na místo, kteréž slove židovsky Armagedon. K tomu náš učitel dr. McGee dodává, že toto je jediné místo písma, kde se vyskytuje slovo Armagedon, i když zeměpisně je to místo známo z více jiných událostí. Znamená vrch Megiddo. Je to složení na dvou hebrejských slov. Har, to znamená hora nebo vrch, a Megiddo, což je vrch v nížině Jezreel. Byl jsem tam několikrát, vzpomíná náš starý cestovatel. Je to jedno z nejúrodnějších údolí, která jsem kdy spatřil. V minulosti se tam odehrálo mnoho bitev. Vincent cituje jiného autora, který o Megiddu v údolí Jezreel ze svých cest a studií píše tohle. Bylo vybraným místem pro vojenské ležení v každém boji, k němuž v Palestině došlo. Ode dnů Nabuchodonozora, krále Asýrie, až po neblahý pochod Napoleona Bonaparte,

18. verš v 16. kapitole knihy Zjevení. Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas. Stalo se. A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Tak silné bylo to zemětřesení. Probíhá sedmá série soudů před Kristovým příchodem. Toto je sedmá a poslední pohroma. Jinými slovy, nyní jsme už na samém konci velkého soužení. V této chvíli je pouze jeden jediný, kdo dokáže lidi vysvobodit a kdo dokáže přes všechen děsivý chaos zřídit spravedlivé království na zemi a dát světu mír. Je to Pán Ježíš Kristus. Nespustíme ho z očí. Obsah nádoby vylitý do ovzduší znamená prostor bez nějakého zeměpisného upřesnění. Do ovzduší. Podobně jako i některé předchozí rány byly celosvětové. Pán Ježíš Kristus má vládu nad celým vesmírným prostorem. Jím se chystá přijít. Z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas. Četli jsme si taky. O chrámu byla zmínka opakovaně znovu a znovu, ve spojitosti s nádobami hněvu, ale už předtím ve spojitosti s polnicemi a s pečetěmi, vlastně v každé sérii soudů. Ovšem nyní ve spojení s těmi nádobami hněvu se o chrámu mluvilo šestkrát, čili víc než při všech ostatních soudech dohromady. Zde je o chrámu řeč naposledy. V Novém Jeruzalémě totiž už žádný chrám nebude. Ať se vám to líbí nebo ne, Izrael prožije dobu velkého soužení. Víme, že hrstka, ten zbytek nebo pozůstatek Izraele, všeho všudy 144 tisíc, tím soužením projde. To budou ti věrní až do smrti. Nevím, jak mnoho bude ještě jiných věrných mimo Izrael.

Církev nebude prožívat čas Jákobova soužení. Bůh má dva způsoby, jak zachránit lidi v době velkého soužení. Ten první je uchránit je před ním, tím, že si je ze světa vezme k sobě, jako si k sobě vzal Enocha před soudem potopou. A ten druhý způsob je zachránit je v tom samotném soužení, tak jako Bůh kdysi zachoval Noého během potopy. Není pochyb o tom, že Bůh může zachránit a zachrání lidi i za dnů velkého soužení, ale církev Pána Ježíše tu nebude, té se to netýká, protože církev bude ještě před začátkem velkého soužení ze země vzata. Z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas, četli jsme si před chviličkou. V textu není výslovně řečeno, čí hlas to byl, i když ekumenický překlad tam píše, že anděl. Ale já osobně věřím, říká náš starý učitel, že ten hlas nepatřil nikomu jinému než Synu Božímu. Oznamuje, stalo se. Už podruhé od něho slyšíme táž slova. Když visel na kříži, zvolal, dokonáno jest. V řečtině, čili v původním textu, jak byl psán Nový zákon, je v obou případech jeden výraz. Telelestia. Stalo se. Je dokonáno. V oné historické chvíli na kříži bylo uskutečněno vykoupení. Bylo dokončeno spasení člověka. Neexistuje nic, čím by člověk musel nebo jen mohl přispět ke své záchraně. Musí prostě vírou přijmout to, co Pán Ježíš už vykonal. Toto dokončené, hotové vykoupení můžeš mít i ty, milí posluchači. Jestli je ovšem nepřijmeš, pak není šance na únik, pak tě čeká soud.

Pro ty, kdo Boží spásu odmítli, není žádná další možnost, jak uniknout Božímu soudu. Stalo se. Není divu, že pisatel listu Židům napsal, Židům 2, 3. verš, jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením. První je zvěstoval sám Pán a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili to spasení i nám. Kristus je nyní soudcem a soud velkého soužení se uzavírá. Ohlašuje, stalo se. A před námi už není nic, než soud před velkým bílým trůnem. Možná si vzpomenete, že blýskání, hlasy a hromovití slavnostně označovali na začátku velkého soužení, že se blíží soud. Ve 4. kapitole v 5. verši jsme si ve zjevení četli, od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromovití, před trůnem hořelo 7 světel, to je 7 duchů božích. Nyní na konci doby soužení se znovu staly zvukové a hromovití a blýskání, podle kralického překladu. A k tomu navíc nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Boží slovo dává jasně najevo, že konec velkého soužení bude spojen se strašnými pohromami, které budou ukončeny zemětřesením.

A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylon a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu. Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy. Na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent. A lidé proklínali Boha za pohromu krupobytí, protože ta pohroma byla strašná. Nastává tedy silné zemětřesení, při němž se veliké město, Jeruzalém, rozpoltí. Roztrhne se na tři části. Ačkoliv má zemětřesení centrum v Jeruzalémě, neomezuje se jen na Jeruzalém. Je zde řečeno, že města národů se zřítila. Dozvídáme se tím o rozsahu zemětřesení a o jeho ohromné ničivé síle. A navíc je zde znovu konkrétní jmenovitá zmínka o Babylonu. Příští dvě kapitoly knihy Zjevení nám poskytnou některé další podrobnosti o Babylonu. Jinak o něm byla řeč nedávno ve 14. kapitole. Verš 8. říkal, za ním letěl druhý anděl a volal, padl, padl, veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Tolik připomenutí Zjevení 14.8. verše. Podivně může znít v našem textu konstatování, že všechny ostrovy zmizely a že po horách nezůstalo stopy. Z toho plyne, že tyto poslední dny velkého soužení velmi významně zasáhnou vůbec do tváře země, abych tak řekl. Posledním rozsudkem v pořadí je podle tohoto našeho textu krupobytí. Kroupy dosahují závratné velikosti, jsou těžké jako cent. Řecký talent, centnéř nebo hřivna, představoval asi 33 kilogramů a židovský talent snad až 57. Vzpomínám, že jsem v Texasu viděl kroupy velikosti baseballových míčků a to nám připadalo jako něco děsného, velmi nebezpečného, vzpomíná starý Američan. Výsledkem tu je v tomto hrozném zemětřesení a v tomhle posledním krupobytí ze strany lidí zase rouhání vůči Bohu. Tím rouháním se jen potvrzuje totální beznadějné odpadnutí a odmítnutí Boží spravedlnosti. Nad přirozeným krupobytím se uzavírá 16. kapitola Zjevení a tím v podstatě končí doba velkého soužení.

V 17. a 18. kapitole knihy Zjevení budeme svědky soudu nad dvěma Babylony, jak to předznamenává náš učitel. Nejdřív se v 17. kapitole, která je právě bezprostředně před námi, podíváme na odpadlickou církev v době velkého soužení. A v kapitole 18. pak uvidíme nejen náboženský, ale také obchodní Babylon. Ve velkém soužení nastává krize v tolika oblastech, v tolika sporných bodech, že je obtížné je nepomíchat. Mnozí znamenití vykladači této výjimečné prorocké knihy nejsou jednotní, pokud jde o detaily. Toho jsme si při probírání knihy Zjevení už povšimli. Ač souhlasíme se základním interpretačním přístupem či systémem, v detailech nejsme vždycky zaručeně navzájem jednotní, konstatuje náš biblický učenec. Tento fakt by ovšem neměl věřící přes příliš trápit, protože mnoho podrobností nebude osvětleno, dokud se neuskuteční, dokud svět do velkého soužení skutečně nevstoupí. Obzvlášť zřejmé je to v případě dvou Babylonů v kapitole 17. a 18. Rojí se otázky, existují dva Babylony? Jsou tak nazývána dvě různá zeměpisná místa? Reprezentují snad dva odlišné systémy? Jsou to doslova dvě města? Nebo jde o jedno a totéž město a o jakési dvě roviny náhledu? Odpovědi na dané otázky se budou ozřejmovat tím víc, čím blíž bude naše vykoupení. V současnosti se mi zdá být pravděpodobné, že jde o dvě různá města, předkládá nám svůj pohled doktor teologie John Vernon McGee. V 17. kapitole knihy Zjevení vystupuje záhadný, tajemný Babylon, univerzální odpadlická církev. K této odpadlické církvi velkého soužení má mimochodem náběh už církev tyatyrská, popsaná ve Zjevení 2. kapitole verše 18 až 29. V níž bylo dovoleno, aby učila Jezábel. Odpadnutí od víry se projeví ve všech světových náboženských systémech, ve všech kultech a izmech. Vždyť i v našich takzvaných nezávislých biblických církvích se tu a tam vyskytnou nevěřící lidé, kteří si pěstují svůj dojem, že s nimi je všechno v pořádku. Ti se v době velkého soužení připojí k této mocné organizaci, která se zřejmě bude nazývat církví, i když církví ve skutečnosti vůbec není. Bible ji nazývá nikoli nevěstou, ale nevěstkou. Horšího pojmenování snad už není. Je to deformované a mrtvé církevnictví celosvětového formátu, které opustilo Božího beránka a dalo se cestou vlastní spravedlnosti. Je možné, že sídlem tohoto systému bude Řím. Nebylo by to v historii poprvé, že by tohle město v sobě ukrývalo centrum odpadnutí od pravého Boha a odmítnutí beránka. Je dokonce pravděpodobné, že je tu míněn Řím, město postavené na sedmi pahorcích. Ale může jít třeba dost dobře také o Ženevu, kde má své centrum současná Světová rada církví, dodává poněkud ostentativně náš kazatel. A rovněž jiná místa a jiné organizace mohou spolupůsobit. U babylonské věže se lidé pokusili cílevědomě spojit proti Bohu. Za Nimrodova vůdcovství se Babylon stal líhní všech možných modlářských kultů a falešných náboženství. V první polovině velkého soužení se Nimrodův sen splní, neboť univerzální církev bude ovládat lidi a naplní je vzpourou proti Beránkovi. Církev je nevěstou Kristovou
ale tohle spojení lidí je zde nazváno nevěstkou. Provinila se duchovním smilstvím, neboť se za trochu rozkoše a za trochu prospěchu zaprodala bezbožnému světu. Na základě mnoha biblických zpráv věřím, že pravá Kristova církev nepůjde přes velké soužení. Bude vtržena dřív, než soužení propukne. Ale buďme přesní, kdo bude vtržen? Nikoli určité denominace, nikoli jednotlivé církve podle svých názvů, ale skutečná Kristova církev. Což je výraz pro všechny v pravdě věřící lidi, kteří svůj život oddali Kristu. Je to skupina, která bude vtržením ze země vzata, zatímco zbývající církevní členové na zemi zůstanou a budou prožívat velké soužení. Jak říkával dr. George Gill, v některých sborech se po vtržení v neděli lidé jako obvykle sejdou a sotva který člen bude chybět. Ale ať je nám jasné, to nejsou opravdoví věřící, to nejsou údy církve Pána Ježíše Krista. Nevěstka představuje náboženský systém, který ovládá dravou šelmu v první polovině velkého soužení, přestože je šelmou nenáviděn. V druhé polovině velkého soužení šelma nevěstku zničí, aby mohla nastolit své vlastní náboženství. Dwight Pentecost v knize Things to Come, Věci, které mají přijít, se o náboženském systému nevěstky vyjadřuje následovně. Šelma, kterou měla nevěstka až dosud pod kontrolou, Zjevení 17.3, nyní povstane proti nevěstce a zlikviduje ji i s jejím systémem. Systém nevěstky bez pochyby konkuroval náboženskému uctívání šelmy, podporovanému falešným prorokem, a tak musí být zničen, aby se šelma mohla stát jediným předmětem falešného uctívání, v němž se sama prohlásí za Boha. Tolik citát. Podle Izajáše a Jeremiáše má být Babylon znovu vybudován. Zde v knize Zjevení, kapitoly 17 a 18, vidíme Babylon zničený. Církevnický Babylon bude zničen dravou šelmou. K tomu náš učitel přehledně zhrnuje fakta, která se těchto dvou systémů s názvem Babylon dotýkají. Církevnický, čili náboženský Babylon je zničen dravou šelmou. Obchodní Babylon je zničen Kristovým návratem. Církevnický Babylon je nenáviděn šelmou. Obchodní Babylon je světem milován. Církevnický Babylon je zničen na začátku druhé poloviny velkého soužení. Obchodní Babylon je zničen na konci druhé poloviny velkého soužení, čili na samém konci toho hrozného období. Milí posluchači, napříště nás čeká už samotný text 17. kapitoly knihy Zjevení. Tohle byl jen kratičký úvod, abychom se připravili na to, co je před námi, abychom mohli rozlišovat pojmy, které budou dále následovat. Nyní se s vámi loučím a přeji vám Boží požehnání. Čtěme tyhle texty, přemýšlejme nad nimi a modleme se, abychom rozuměli, co mají znamenat.

Pavel Vopalecký se rozloučil z dnešního vydání pořadu Světem Bible, pořadu, který vzniká na podkladě výkladových poznámek doktora Johna Vernona McGeeho. Veškeré díly najdete na stránkách ttb.bible. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, které se pomalonku blíží ke 3/4 na 1.

pondělní noci posloucháte Rádio 7, které v jednu hodinu nabídne pohovku s rozhovorem a tvorbou Lídie Ryšové a ve čtvrt na tři čteme na pokračování z knihy Jak život šel.

0: Z pondělí 31. srpna uplynula první hodina. Na Rádiu 7 s vámi Broňa Procházková. Už za moment nabídneme výběr tvorby i záznam rozhovoru se slovenskou zpěvačkou Lidií Ryšovou, který byl pořízený před lety na festivalu United. Povídání o hudbě a životě s Bohem připomínáme v rámci letní série The Best of Pohovka 2022-25. Rozhovorem provází Lucie Endlicherová a Lída Matušková.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítejte u poslechu dalšího dílu hudebního pořadu Pohovka, ve kterém budeme poslouchat rozhovor z altánu Rádia 7 z Festivalu United roku 2022. Pospěšte, ať nezmoknete. Během natáčení rozhovoru s Lidií Ryšovou, slovenskou umělkyní, pršelo, což se povedlo zachytit i v záznamu. Krom rozhovoru vedeného Lídou Matuškovou a Lucí Endlicherovou uslyšíte i zpívané a hrané autorské či spoluautorské písně Cestou k slobodě sa stal, Utíšma, Bezhraničná, Nech horím a záznamy skladeb z Večera chval na Campfestu z roku 2020 v podání Lídie Ryšové. Příjemný poslech přeje Karolína Vološinová.

0: Dobrý den. Takhle to někdy taky vypadá v rádiu. Víte, že máte skluz minutu normálně, ty bláho. Jako.
1: Ale stále platí, že v rádiu nemáme publikum, takže i vaše trpělivost je pro nás důležitá, že s námi zůstáváte, i když nabíráme trošičku skluz a že se díváte do rádiové kuchyně a že vám stojí za to tady s námi být i při setkání s dalším naším hostem Lidiou Ryčovou, která je součástí... Součástí
0: to bude mít fan klub, jako ten
1: Homecoming.
0: Super úplně normálně, yes, jako takhle to dělá. Tohle by v rádiu taky nebylo, to je prostě, tam se pouští ty natočený potlesky.
1: My ne.
0: No to je pravda, my to neděláme. Lidko, mě moc potěšilo, já jsem říkala super, takže budeme s Lidkou mluvit o Homecoming a to je přece ten projekt a je to jako rozjetý a našlápnutý a je zatím ta velká vize a my jsme se o tom bavili v pondělí a ona mi říkala, no ale to tak vůbec není, protože COVID to celý zařízl, takže to jako vůbec neprobíhá tak, jak bych chtěla. A já jsem říká, výborně, to je nejlepší příprava na rozhovor, když člověk takhle před tím, kdy má složeno v hlavě, o čem to bude, zjistí, že je to úplně jinak. A tady v téhle fázi jsem to zařízla schválně. A říkala jsem si, já si chci poslechnout, jaká byla ta vize, a co se stalo a kde je to teda dneska.
2: Oh, takže tři body rovno. Asi úplně zkrátky, já jsem to ještě nikdy nějak nezveřejňovala, alebo tak.
0: Výborně, to je, tady je správné místo na toto říct, dívej se, není tady moc lidí, takový pijánko, okay. Všichni říkají, že se jim tady hezky povídá, takže můžeš.
2: Hey, je to fajn. No, Homecoming mal by taký väčší vrší projekt, kterého víziou bylo vlastně spojit několik takých autorských mojich písní dokopy, zapojit několik dalších hudobníků a zpěváků v rámci celého Slovenska a i některých z Čech a urobit tak nějaký, ani to nerada nazývám projektom, skôr takú spoluprácu. A išlo mi o to nenahrať nejaký album a konkrétne single a tak, ale spojiť to do takého worship session a urobiť k tomu ešte niekoľko teda prekladov anglických piesní. Takže mal sa ten projekt skladať vlastne z niekoľkých preložených piesní plus nejaké mojej autorskej tvorby. Mal sa to všetko natočiť, pripraviť, urobiť to s niekoľkými stovkami ľudí naživo. A tak, a veľmi som sa na to tešila, všetko som mala akože rozrobené, pripravené, web som si nadizajnovala, dala som sa dokopy celý tým, bolo za tým naozaj niekoľko desiatok ľudí a vlastne potom prišiel, COVID už bol síce, potom prišla vojna a trošku to urobilo škrt cez rozpočet v rámci môjho času hlavne asi, že ja pracujem vlastne na ranči v Kráľovej Lehote, kde sa organizuje Campfest. A tam sme vlastne, všetkým sa nám nejakým spôsobom zmenila služba a náš čas išiel smerom k Ukrajincom. Takže ja som vedela, že sa blíži Campfest, že teraz do toho prišlo toto, že nebudem mať takú kapacitu na to sa tomu nejako venovať. A trošku som to posunula o pár mesiacov s tým, že bolo to veľmi intenzívne obdobie teraz, toto leto, a na jeseň budem tak nejako reflektovať, že čo ďalej. A či teda do toho opäť idem, alebo to nejak zmením tú formu toho celého. V každom prípade tá vízia bola. Homecoming preto, lebo pre mňa to je ako keby názov, ktorý spája také dve dvojice slov, že homecoming, že coming home, že prichádzam domov, prichádzam k otcovi, keď ho chválim. A túto vec mi častokrát ľudia hovoria, že cítia tak nejak pri chválach, keď hráme, že alebo keď mi ľudia občas možno niečo píšu, tak väčšinou strašne ma povzbudí to, keď povedia to, že mohol som sa vrátiť k otcovi cez tie chvály, alebo proste ma to pritiahlo späť k nemu. Takže to je to coming home a potom coming home a ono by ste to videli na tej grafike, ktorú som nejak tomu pripravila. Druhá časť toho celého je heaven come, miesto home je heaven, heaven come. Že to je vlastne druhá taká moja časť vízie, že túžim, aby nebo prichádzalo na zem cez chvály, cez to, keď spievam, hráme a tak. Skratky.
1: Mluvila si o otci, o Boh otci. A ta cesta každého člověka, není to samozřejmé, že bychom jako otce Pána Boha vnímali. Nech nahlédnout do té svojí cesty. Kde jsi ocitla, jak jsi si propracovala cestu k Bohu jako ke svému otci?
2: Já jsem si nemusela nějako přepracovávat. Mám taky pocit, mám to svojich rodičov teraz. A myslím si, že oni v tom zohrali velkou úlohu, lebo viac menej jsem byla vedená k Pánu Bohu úplně od malička a nikdy jsem nemala důvod pochybovat o tom, že by neexistoval, lebo jsem prostě viděla, že je reálný, viděla jsem to v jejich životech, na tom, ako žili a k čemu nás viedli. Takže samozřejmě, že přišla jsem do bodu, kedy jsem si musela nějak tak na novo prechádzať takými základnými pravdami a uveriť im, hej, že je naozaj Boh taký, aký hovorí, alebo aký má učili, že je. Ale viac menej tak nejak som budovala s ním vzťah asi úplne od malička. Som za to vďačná, že som mohla mať tie základy úplne od mala.

0: Poslouchali jsme pořad Pohovka, poslouchali jsme pořad plný hudby s Lidií Ryšovou a moderátorkami Lucií Endlicherovou a Lídou Matuškovou. Rozhovor vznikl před lety na festivalu United. Dnešním dnem končí série The Best of Pohovka 2022 až 2025 a od září nové díly Pohovky.
1: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.

Byly 2 hodiny máme pondělí 31. srpna. Nočním vysíláním Rádia 7 provází Broňa Procházková. Ve čtení z knihy Miloše Šolce mladšího s názvem Jak život šel, ve které líčí život svého otce, reprezentanta v tenisu a později baptistického kazatele Miloše Šolce staršího, jsme se minule dostali až ke svatbě a založení rodiny ve válečné době. Po válce začal velký tlak na církev. Co bylo dál? O tom více za 15 minut.